když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když

slunce z očí kluků. Tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé. Vždyť po létech se vrací člověk náhle zpět. Až tam, kde ho láskám, bylo krásných 15 let. A říká, kdy to bylo včera.

hezký dívat se do plamenů, někdo tam vidí směnky.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Hezký den, vážení posluchači. Z pořadu Desky, pásky, vzpomínky se hlásí už po 11. Miloň Čepelka z Pohoří a z Opočna v Královéhradeckém kraji a z divadla Járy Cimrmana v Praze.

jedenácté, to jsem tady nadplán a za nadplán je zodpovědný kalendář. Naznačil jsem to už před týdnem, před koncem roku a před svátky, které ten konec roku provázejí a do značné míry utvářejí jeho povahu, by bylo nepraktické přepřahat. Proto tři závěrečná čísla této vysílací série zůstala na mě. Jsem rád. Ani desky, ani pásky, ani vzpomínky mi nedošly. A doufám, že vám to v následujících minutách dokážu. Například jsem se kdysi na přímluvu přítele skladatele Luboše Snuky, jenž byl v 60. letech šéfredaktorem nakladatelství tehdejšího svazu československých skladatelů Panton, připletl jsem se k dění okolo objevu hudebního zápisníku Jaroslava Ježka. V něm bylo pár melodií, o nichž odborníci usoudili, že by bylo škoda nechat je ladem, a s požehnáním doktora Václava Holzknechta, jenž byl na Ježka uznávaným znalcem, rozhodli, že by se ty melodie z pozůstalosti měly otextovat. A já jsem dostal k tomuto účelu hned tři. Měl jsem ohromnou radost a ještě větší ostych a trému, zvláště když jsem zjistil, že jsem se tím stal kolegou Jiřího Suchého, s nímž jsem se sice ještě neznal, ale už jsem ho několik roků velmi obdivoval. No, zkrátím to. Jednu z těch nových písní, nazval jsem ji Velký vůz a blues, naspíval na velkou LP desku neznámý Jaroslav Ježek Josef Zíma a já jsem za to byl v sedmém nebi s orchestrem Karla Vlacha. Můj ty bože, co jsem si mohl přát lepšího?

O mnoho let později, přesně o půl století, v roce 2016, se moje sedmé nebe zopakovalo, když mi z ničeho nic zavolala zpěvačka Markéta Mátlová a ohromila mě zprávou, že natočila CD českých evergreenů, které si oblíbila, a mezi nimi, že je i velký vůz a blues a že mě zve na křest tohoto alba do Českého rozhlasu na Vinohradské třídě, kde jejími kmotry budou páni profesoři Pavko a Pirk. Na mou duši jsem si myslel, že se mi to zdá, a bál jsem se, jak budu zklamán, až se probudím. Ale ku podivu to nebyl sen a bylo mi dopřáno radovat se v bdělém stavu nad stejnou písničkou už podruhé. Promiňte mi, prosím, že se nad tím udiveně, ale na mou duši velešťastně těším s vámi. Markéta Mátlová a hudebníci, kteří ji doprovázejí, Pavel Větrobec, František Raba a Tomáš Brožek, pojali písničku jinak jazzověji, ale dovolte mi říct, že i takový kabátek jí sluší. Jaroslav Ježek by ho jistě taky pochválil.

Řekl jsem, že Markéta Mátlová, jejíž pěvecký rejstřík je široký, vystudovala operní zpěv, natočila celý album svých oblíbených písní Stále zelených a mezi nimi i jednu z těch nejzelenějších. Tvůj krok zní od Alfonza Jindry, o kterém jsem vám vyprávěl teprve před 14 dny, že jsem se s ním viděl všeho všude jen jednou v životě. Bohužel. Ale kdykoliv na něj vzpomenu, ujistím se ve stesku nad tím, co mi v současné populární hudbě chybí nejvíc, zapamatovatelné melodie, které bych si mohl hned po prvním či po druhém poslechu sám, tedy když nespívat, tak aspoň broukat. Nové úpravy starých písniček jsou v pořádku. Prosím, svět se mění, mění se i naše vnímání. Ale co je hudba bez melodie? Jen rachot nebo jen řinčení, jen tepot. No ale zpátky, poslechněte si znovu Al Jindrovo uspokojení nad tím, že tvůj krok zní a vnímejte, jak láskyplně se s ním dokáže pomazlit nová generace.

Ještě jedna poznámka. Divíme-li se, proč se jedny písně téhož skladatele staly obecně známými a přetrvaly v paměti i dalších pokolení a druhé nikoli, ačkoliv byly a dodnes jsou stejně pěkné, chytlavé, ať idylické, ať vzrušující. Myslím, že je to i tím, kdy byly uvedeny do vědomí současníků, jaká zrovna panovala nálada a jaký byl tehdejší společenský kontext, prostě souvislosti. Jaké události, jejich premiéru, případně v jiné už době jejich obnovenou premiéru provázely. A to je velmi zhusta dodatečně nezachytitelné. Například mám za to, že ačkoliv jedna z Jindrových pozdních písní už dozrávala len se slovy Zdeňka Borovce, má všechny dobré vlastnosti jeho autorského stylu, při premiéře ještě v minulém století uši zaznamenali jen ti starší a nejstarší. Patřila i nám, posluchačům, s jinou zkušeností, s jinými prožitky a proto ji dnes už chtě nechtě musíme označit za zapadlou, nepovšimnutou. Může nám to být líto, ale nedá se to změnit. Přesto věřím, že si Ivetu Simonovou s Milanem Chladilem poslechnete s chutí.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Mnohé písničky se z výše uvedených příčin stávají dnes pouhými dobovými dokumenty, prospěšnými studiím historiků či sociologů, které však nepamětníci zaznamenají sice snad s úctivým zájmem, ale na nejvýš s jemným úsměvem, možná chápavým, přitom však nenápadně pohrdavým, říkajícím, jinou co se dá dělat, tenkrát přece nebyly ještě ani tryskáče, natož meziplanetární rakety, než kvůli internet. Ano, takové pocity provázejí dokonce i mě, notorického vzpomínače. A to při někdejším velkém zahraničním šlágru z repertoáru orchestru R.A. Dvorského Šanghaj. Zpívali ho s ním tehdy populární setleři. Čína byla tenkrát zemí sice exotickou, nikoli však ještě ekonomicky konkurenční ani bezpečnostní hrozbou.

Český text k Šanghaji napsal Trump a duše takřečené Boldánovy party. Mimochodem také autor do češtiny překládaných slov písní Izáka Dunajevského, které u R.A. Dvorského vycházely tiskem. Jiří Voldán, vlastním jménem Jaroslav Hudec, vzdělaný muž širokého záběru, sám také občasný autor písniček, například Valčíku, v němž se zpívá, že jetel voněl zhráli klasy, trubka v dáli zavíz klasy. To je mistrovský kus písničkového textu. Ten jsem panu Voldánovi skoro záviděl, už když jsem ho slyšel poprvé. Ale teď prudký střih a změna žánru. Dokonce hned na dvakrát. A budu zase osobní. Nejdřív ten střih udělám šansonem, který jsem napsal s muži o generaci mladšími, se Zdeňkem Nedvědem a Oldřichem Vajsarem, pro šansonierku Věru Vajsarovou. Já jsem se tenkrát v 70. letech výjimečně stal dokonce režisérem. No, lépe a kriticky spíš rádoby režisérem jejího celovečerního recitálu, který však, no, už si to moc nepamatuju, tak nevím proč, poměrně záhy umřel na úbytě. A pak se ztratila i jeho protagonistka. K úspěšné kariéře, dobře nastartovaná, a netuším kam a proč se poděla, a mám to dodnes za zbytečnou a politování hodnou ztrátu. Její zpěv se mi líbil, ale doba takzvané normalizace nepřála velmi mnohým, kteří na ní neměli žaludek a neměli bohužel ani nápad, jak zrádná polena házená jim pod nohy přeskočit a zakopnutím o ně neupadnout. Ale píseň Prosím tě, odejdi, Věry Vajsarové, vám třeba přijde vhod.

Druhá osobní vzpomínka se týká už ročního výročí úmrtí skladatele, a řeknu rychlo skladatele, Milana Baginského. Spolu jsme napsali dlouhou řadu písniček, přiznám se, že nejednou více méně zbytečných, ale jindy zas potěšlivých a snad i zdravých.

práci jako textaře. A to přetrvalo až do jeho loňského náhlého odchodu. Byl to doslova rychlík, vydýchávající melodie jako parní expres kouř. A občas se nám dařilo, snad se nezmýlím, přiřadím-li i písňovou poctu bojanovským frajárkám mezi ty úspěšnější. Text jsem pod Milanovy noty napsal nikoli jen z profesionálních důvodů. Měl jsem totiž v Dolních Bojanovicích kamaráda, s nímž mě v dospělém věku seznámil můj spolužák z dobružského gymnázia, Miroslav Andrš, přítel z nejmilejších, primář neurochirurgie v Olomouci, původem z Bystrého v Orlických horách, který... No, vlastně ne, to sem nepatří, promiňte. Ale pokud jste ho náhodou někdo znali, krajana, tak na něj prosím při té písničce, kterou hrají a zpívají Bojané, vzpomeňte.

Desetkrát jsem váhal, po jedenácté neodolám. V roce 2013 jsem se nevzepřel rozkazu ředitele našeho divadla Zdeňka Svěráka a jeho syna režiséra Jana Svěráka a souhlasil jsem, že se v Obecním domě v Praze v legendární Smetanově síni zúčastním koncertu, tedy cimrmanovsko-operetního koncertu Českého národního orchestru

0: pod dirigentskou taktovkou nedávno bohužel zesnulého mistra Libora Peška. A to, že se zúčastním nejen jako jeden z referentů, ale jako solista zpěvák. Drzost až na půdu, uznávám. Ale ono vlastně celé naše divadlo je svým způsobem drzost. Záleží na tom, jak se na to kdo dívá. Fandové asi drzost neřeknou, na nejvýš nám přiznají lépe znějící zoufalou odvahu. No tak to raději víc nebudu zkoumat. Na mou duši i přes ten potlesk, který možná uslyšíte, zůstávám střízlivě na zemi. Ale při všech okolcích mám už jistě poslední příležitost, abych vás s touhle raritou, ano, říkejme tomu rarita, abych vás s ní seznámil. Z autentického záznamu zaspívám pochodovou písničku Výčeské panenky z operety Perlipany Serafinky od Rudolfa Piskáčka, napsané na libreto a zpěvní texty Jiřího Baldy a Emanuela Brožíka. Budíš mi prosím odpuštěno, slibuji, že už to na mou duši víckrát neudělám.
1: Není lepší podívaná, než když se hezká pana zahledí tak zpříva do očí. Člověku se srdce splaší, věru div jej nepostraší, že se mu snad láskou rozkvíjí.

hledá pana Česká, jako houpě růže hezká, touší zpět dávno kde kdo může. Má však také tvrdou hlavu, neustoupí, když je v právu, a co nechce, nikdy nepoví. Ač mírná je přec velmi rád, se časem háda, což nemilá je věc, však sládne hned jak marmeláda, když ruce vtráda, má dnes. Pak je jako dítě milá, srdce by snad rozdělila, každému by dala z něho půl. Proto už se mnohým žiku, stejně jako do perníku,

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: No, tak teď to chce něco, co tuhle raritu právě doznělou přebije. Zůstanu u domácí klasiky, a to bez zpěvu. Trio Amadeus, které umělecky vede František Hlucháň, přispěje do programu starým bručounem vždy vítaného skladatele Julia Fučíka.

Ještě musím splatit jeden dluh. Ono je těch dluhů víc, to se nedá nic dělat. Za 680 roků života se nastřádá hodně muziky, hodně názorů a také jejich změn. A spousta zážitků, o kterých má člověk dojem, že by je měl sdílet s tím nebo o ním, nebo v nejlepším případě dokonce se všemi. A to je samozřejmě iluze. Vždyť nejednou se mezi lidmi masově sdílejí i omyly. A to může být až nebezpečné. Tak raději vysvětlení toho dluhu. Je to vzpomínka na výraznou, i když jen krátce výraznou, další osobnost naší swingové hudby, na Bobka Briena. To bylo umělecké jméno. Skladatel, aranžér a kapelník Bobek Brien se občansky jmenoval Ladislav Bobek. Nedávno jsem opožděně poprvé poslouchal jeho nahrávky a třeba, že od jejich vzniku uplynulo skoro 80 roků, okouzlili mě. Nabídnuli vám teď jeho písničku s odvážným názvem Slyším symfonii, to jsem vůbec neznal, bude to splacený dluh dvojnásobný, neboť tím společně vzpomenu i na dívčí vokální trio sester Skovajsových. Ty do dějin české populární muziky patří kromě jiného i proto, že snad vydrželi zpívat ze všech nejdéle. Řekl bych až do přelomu tisíciletí. A byly to navíc opravdové pokrevní sestry. Tady jsou Bobek Brien a sestry Skovajsovy. On původem z Kladna, oni od Luhačovic.

jsme po 11. na konci. A nakonec patří dík za to, že desky Pásky vzpomínky sledujete a Českému rozhlasu Hradec Králové, že mi je svěřil do péče. Rozloučím se písní Jindřicha Brabce, který zhudebnil můj text Patří ti veliký dík. Patří i skladateli za to, že zařídil, aby ho zaspíval Karel Hála za doprovodu tanečního orchestru Československého rozhlasu a s asistencí sboru Lubomíra Pánka. Naschledanou ještě těsně před Vánocemi. Srdečně zdravím, Milan Čepelka.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Pavlína Filipovská. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, jsem tu ráda, opět.
1: Kdo se s námi na hodinku zaplete, bude chtít každý den repete.
0: Humor.

0: Posloucháte čerstvě odstartovanou humoriádu. Náš dnešní sváteční host Pavlína Filipovská je zde. Také se na to krásně odělá svátečně.
1: Ale já jsem vždycky čistoučka.
0: No to já.
1: Límeček vždycky vyžehlenej, to zase neříkejte.
0: Ale bílá košile, sáčko a partní, krása. Mám se na co koukat, posluchače. A vy budete mít co poslouchat, protože Pavlína nám teď prozradí, jak se má, co dělá.
1: Já se mám dobře, vlastně, protože například v těchto prostorách mi zásadně vždycky je a bylo a bude, dá Bůh, dobře, protože já to tady mám takovej druhý domov vlastně, protože rozhlas pro mě byl vždycky takovou velice milou, velice milým vybočením z povinností a tak. Já se tu cítím svobodně a dobře a bohužel musím spoléhat na trpělivost posluchačů i vás, spolupracovníků, samozřejmě.
0: To zvládneme všechno spolu.
1: Tak dobře. Tak můžu se cítit dobře, jo? Jako vždycky. Tak,
0: jsme děkuji. Rádi, že jste ráda.
1: Ano.
0: A teď budeme rádi, když nám vyberete první výstup. Kdo to bude?
1: No, já bych měla jednoho fešáka hned. No je svátek, že jo, tak si na přilepšenou.
0: A nebude váš muž žárlit?
1: Ne, z toho už vyrost.
0: Dobře, tak můžem.
1: Odrost.
0: Tak můžem.
1: Já bych měla jednoho fešáka. Velice už jen úspěšnýho, obdivovanýho, aby řekla bych oblíbenýho, elegána Jana Rosáka. Co tomu říkáte?
0: No, já žárlím taky.
1: Jo, jo. No, ale já za to nemůžu.
0: Ale souhlasím.
1: To je všeobecný takovej pocit, že to patří prostě k dobrýmu vkusu.
0: Tak tady ho máte.
2: Takový doajen českých moderátorů. Honza Rosák.
3: Ahoj. Doajen.
2: No tak doajen, tak jako nemusí každý vědět, co je doajen. Doajen to je nejstarší člověk stáda, by se dalo říct.
3: V tom momentě, jak jsi to řekl, a já jsem tady byl nad tou židlí, tak jsem si začal sedat jak stařet. To ti tě tak determinuje
2: no,
3: úplně.
2: Tak, ale, jako, já neznám mnoho jaksi starších a déle sloužících moderátorů, než si ty to zase, jako, buď upřímnej.
3: No, tak, ne, ten je mrtvý.
2: No vidíš, no. A jsme u toho.
3: Ne, moc to, no.
2: Dobře, Honzo, já musím říct, samozřejmě, víte, my se známe s Honzou strašně dlouho, dalo by se říct, že o sobě i mnoho víme a i naše rodiny se tak jako potkávají, ale co já jsem doteďka o tobě nevěděl, to jsem někde nalistoval, že ty jsi původně chtěl nebo měl být právník, že jsi studoval právnickou jako školu, jako, a proč jsi to jako nedodělal, to, tě to přestalo bavit nebo tě vyhodili?
3: No, tak všechno dohromady. Mě to přestalo bavit, tak mě vyhodili. Ale já jsem tu školu nebo právnickou fakultu začal studovat vlastně až po vojně. Když jsem se přihlásil, jsem se na, jaksi v rámci ještě vojenské služby, já jsem dělal zkoušky taky v uniformě ještě.
2: A jako voják z povolání?
3: Ne, je, ne, jako voják základní služby. Ale každopádně udělal jsem zkoušky přijímací teda a začal jsem studovat práva. A jak jsem je začal studovat, tak jsem zjistil, že jsem šlápnul vedle. Že mě to prostě nebavilo.
2: Nebavilo tě to?
3: Nebavilo to. Ty mě znáš, že jsem takový trošičku jaksi člověk veselé letory spíš a tohle to je suchá záležitost.
2: No, dneska už je u těch soudů sranda docela, to si možná trošku no, se ale, ukvapil.
3: To mě ale nebavilo čekat, víš? No, já se dostanu k tomu soudu, no. To
2: ano.
3: A tak se pamatuju, že tehdy k tomu přispělo ještě to, že jsem s kamarády vyrazil učit se na zkoušky vlastně někam do jižních Čech. A skončili jsme na hradě Rožmberku, tam nám Kastelán, mimochodem kdysi filmový režisér Česmír Milíkovský, nám nabídnul, jestli tam nechceme dělat průvodce. To se mi tak zalíbilo, že jsem úplně zapomněl na to, že mám jedna ty zkoušky a když jsem si na to vzpomněl, tak už bylo pozdě.
2: Ano.
3: Tak na skripta napadal prach, index jsem poslal zpátky a tím mě vyhodili.
2: A dělal jsi průvodce potom?
3: Dělal jsem průvodce
2: aha,
3: na hradě
2: Rožmberku. A jak jsi mluvil, na tom hradě mluvil a
3: to mě bavilo mnohem
2: i. Slyšel jsi ten svůj hlas takovej sametovej, že jo?
3: Řek. Jak to víš?
2: No tak si to, tak si to tak no, představuju.
3: No je to
2: jak
3: tak.
2: Tam chodíš, jak se opájíš tím hlasem a řekl jsi si, ne, a tady vzniklo někde to rozhodnutí, půjdu někam něco hlásit, ne?
3: No, no, tak trošičku možná, ale ještě jsem dělal zkoušky na damu taky.
2: O tom jsem nechtěl mluvit, že vím, že to je tvoje slabý místo, tak to řekni, jak tě nevzali na damu. Klidně to tady řekni, no.
3: No nevzali, no. Nevzali, však oni to
2: na potom... čem to zmrzlo, teda
3: řekni. Oni to litovali potom.
2: No. Napsali ti omluvnej dopis.
3: Ne, ja? Bohužel ne, já jsem si to aspoň tak představoval, že toho lituju.
2: Na čem to zmrzlo?
3: Zmrzlo to na, v podstatě na mě, no. No, zjistili asi, že nemám asi tolik talentu.
2: Prostě. A co jsi tam říkal, nějaký monolog?
3: No samozřejmě, jako každý, že jo. No. Ale já dostal jsem se do toho dalšího kola, do toho druhého kola. Potom
2: to je více kolový, jako na Damu, to, jako no. Zkouši, jo?
3: Ty se nedělal nikdy?
2: Ne, nikdy.
3: Ne. A nechtěl jsi?
2: Já jsem nechtěl být herec jako ty. A vidíš, a dělám to.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jan Rosák u Karla Šípa. Jan Rosák příští rok 80 oslaví. Toto letí.
1: No, letí to, ale já o tom vím víc než Rosák.
0: Dobře, zůstáváme s Janem Rosákem, anebo budeme mít Vladimíra Dvořáka, samozřejmě i s Jiřinou Bohdalovou. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.
5: Zítra mám

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Z dnešní humoriády ve svátek vás zdraví Pavlína Filipovská a Pavel Kučera a pojďte si zahlasovat, přidat své hlasy pro Jana Rosáka nebo Vladimíra Dvořáka. Dobré odpoledne.
4: Je dobré odpoledne. Stane, nech vás staví, já běžím odpotný, peču si bramborák. Nestačil jsem o to otočit, tak budu mít bramborákovej trhanec.
3: Doufám, že se to nespálí.
4: Jsem rád, že jsem to stihnul. Paní no. Pavlínu, chválím, zrovna dobře, abych pokračoval Rosákem.
3: Děkujeme a přejeme dobrou chuť.
5: Dobré chutnání, trošku závidím.
3: Cítím to až sem.
5: Jo. Já ráda bramboráček.
3: Já taky.
5: A právě i když se trošku připálí, to je prej nezdravý, ale vidíte, že mě to vlastně svědčí.
3: Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, zdravím, tady Petr ze Zdolny, toho času z Lohačovic volám a poslouchám se z internetu, takže se spožděním, takže nevím, jestli jsou ve vysílání.
3: Teď jste ve vysílání s námi, ano.
6: Chci pozdravit Pavla, ale i tu kočku naproti vás.
3: Mhm.
5: Děkuju za ten titul. Děkuju, dobrý den.
6: Dobrý, a také ostatní posluchače a hlavně taky Patrika, už jsem odlu neslyšel.
3: No tak Patrik má dovolenou, musí si odpočinout, načerpat nové síly.
6: Tak to je, tak jak já v Lohačovicích.
3: Že jo.
6: Nepotkáme se tady nahoru s Pavlem, s Patrikem?
3: To si myslím, že nevím.
6: Dobře.
3: Děkuju, nashledanou. Ano.
6: Hlasuju mezi?
3: Rosák nebo Dvořák, Rosák. Tak to se zkrátím.
6: No to je právě. Mm-hmm. Pavle, vy to děláte tak těžký. To je ještě.
3: Já ne.
5: On to šikovně takhle narafičí, vidíte, a ty si s tím musíte poradit sám.
3: No, tak co?
6: Tak toho Rosáka necháme.
3: Máme zapsáno. Děkujeme, tak. Užijte si Luhačovice. Naschledanou. Dobré odpoledne.
7: Ano, dobrý den, jsem ve vysílání, prosím.
3: Ano, prosím.
7: Ano, dobrý den, přeji. Zdravím paní Pavlínku.
5: Děkuji vám, dobrý den.
3: Zdravíme.
7: A prosím pěkně, já bych chtěla pana Rosáka si vezmu, pana Rosáka. A pane Pavlíku, prosím vás pěkně, já vím, že nesmím, ale já bych se chtěla zeptat na to temné letopisí, jako na tu knihu, a já to denně poslouchám, já to nikdy nestačím zapsat to číslo, přestože mám ekonomiku, to je strašný v těch 75 letech.
3: Tak to já vám asi neporadím v tuto chvíli.
7: Nepomůžete, neznáte to číslo, tak já tam budu muset zítra do studia zavolat.
3: No.
7: Jo, a ještě paní Pavlínko,
5: ano.
7: Obdivuju vaši dcerku Pavlínku, že ona to všechno, tu hrůzu, já nechci říct to smetiště, že ona to všechno vydrží.
5: Mluvíte mi ze srdce. Já se na ní dívám a vždycky zatínám palce samozřejmě, protože co ona nacpe do hlavy, já nevím. Teď ona pokulhávala celou dobu, co chodila do školy, tak s matematikou to nebylo. Prostě.
3: Ale já vím, po kom to má.
5: Jo.
3: Tu hlavu dobrou.
5: Jo?
3: No.
5: Vy nějakou vidíte tady?
3: Přesně tu.
5: Děkuju,
7: ano,
5: ale
7: ano.
5: Není to tak.
3: Tak jo.
5: Prostě já to taky obdivuju vůbec, co nadspou ty moderátoři do hlavy. A jak tomu aspoň zručně a šikovně dělají, že tomu rozumějí. Protože já osobně mnoha rétorům našim prvním, který máme jako vrcholným, nerozumím, co mi chtějí sdělit. Aha. Já pořád čekám, kdy se přiznají, kdo za to může. Ale ono za to nikdo nemůže, jak se tak ukazuje.
3: Ještě, že vysíláme zábavný pořad a děláme jiné věci.
5: Ale...
3: děkujeme. Tak jo, takže děkujeme za hlasování. Sečítáme to všechno dohromady a Jan Rosák bude pokračovat. Tentokrát tady máme ukázku z pořadu Videostop o nápovědách herců.
8: Kdo je vládcem Panny?
9: Tak prosím, Pepu nose.
8: Tak Pepa nos, prosím.
10: Vládcem Panny, kdyby jim nebyl Saturn, mohl by jim být Mars. Ale Mars jim zcela určitě nebude, ledaže by jim byl Merkur, ale o tom pochybuji. Já si myslím, že vládcem Panny je Venuše. Venuše Pana.
9: Jasně, Venuše.
8: Jasně, Merkur.
9: Ten muž, ten baron Prášil s tím koněm, zase jak si z té ryby vyšel. Na konci, víte, zase byl...
8: Jak to, v jaké podobě, prosím?
9: Byl prostě na konci zase z ní, jak si výjel. Je to krátké vysvětlení, ale věřte.
11: Mě nezbývá, než souhlasit.
8: Co měl Josef Abraham v pouzdře na housle? A proč?
12: Počkejte, to je taková otázka. Já vím, že jsou to filmy víceméně komediálního rázu, že jo? Takže ono, to bývalo vždycky, že se, jak se říká, ve futrálu na housle se nosili housle.
8: Už několikrát se stalo, že tam nebyli, ale...
12: Ale co pak to se nepatří. Ale, až to zas tolik strandy tady není, ale... Víte... Vám jde o ty, co je v tom...
8: Co tam měl Josef Abraham?
12: No, Abraham, jo, já si tak, už to, mě to nejde tak rychle, že jo, s tím myšlením už se na člověka mačkají ty choroby, to věku a to.
13: Jo, futrál.
8: Futrál Josef Abraham a proč?
12: Co měl v tom pouze? Já to přemýšlím.
14: A pak
12: to,
14: něco žertovný.
12: No ne.
8: A pak, že to není lekrace.
12: Žertovný už je dneska všecko.
15: 15 dělů 9, počítejte se mnou, to je 1,6 perioda, že jo? Počet zdravých donošenců v jedné rodině, to je 2,0 zdravého donošence.
8: Průměrně.
15: Takže 1,6 perioda dělíme dvěma, dostaneme, počítejte se mnou, 0,83 perioda. Zaokrouhlíme směrem dolů, to je 1,7 a 0,8 je 2,5, tedy 2,5 kilogramu.
16: Čím se liší pavouk od mouchy? Tak pavouk má moc nohou. Asi 8-10. Moucha nikoli. Pavouk mouchu miluje. Moucha nikoli. Pavouk nemá krk, zatímco moucha.
17: Pravý dveře jsou, když... Pepiku?
18: Panty jsou.
17: Ačkej, panty. Panty do toho nemotej. Když dveře já jdu dopředu...
18: Zapomeneš zavřít.
2: Humoriáda.
3: Tak tolik vzpomínka na legendární televizní pořad Videostop. A teď budeme vzpomínat na jinou legendu. A to je pan Jiří Suchý, 95. To bude na tom dortu 1. října, už ve čtvrtek. A vy jste spolu zažili hodně věcí, Pavlíno.
5: Ano, hodně. Hodně. A já se s tím nemůžu pořád smířit. Je to možné, že to je dobře spočítaný? Asi
3: já si myslím,
5: jo.
3: Že ano.
5: Protože teď jsou na to i přístroje, že všechno spočítají. Protože Jiří Suchý je pro mě člověk, který byl vždycky dobře naladěný, velice slušný, šarmantní, takhle on prostě nestárnul. On se tím životem prodíral, někdy i stěžka, ale obdivuhodně, chytře, inteligentně a já bych řekla, že i geniálně. Můžu přehánět, protože ta čísla, která teď slyším ve spojitosti s ním, s jeho osobou, mě přijdou tak neskutečná, že klidně ho můžu prohlásit za geniálního baviče, slušného mužského a šarmantního kolegu.
3: Tak to říká Pavlína Filipovská o Jiřím Suchém a teď je tu budeme mít společně v písničce Betty.
13: Jednou jsem měla svátek, můj milý místo květů. Bylo to, myslím, v pátek.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak tolik taková předgratulace k těm velikým půlkulatinám pana Suchého. No a my pojedeme dál v naší humoriádě. Pavlína Filipovská je na řadě s dalším výběrem. Co to bude?
2: No pro mě teď ta nabídka je velice lákavá a je lehký výběr. Je tam jméno Jaroslav Šterco.
1: No jo.
2: Víte, tak noblesního kolegu hned tak už nepotkám. Určitě už nepotkám, s tím jsem se smířila. On byl nesmírně vzdělaný člověk, s ním byla radost si povídat a ještě větší radost byla s ním se smát. A na jevišti před lidma, kterým se to líbilo, no to byla báseň.
1: Tak vy si Jaroslava Štercla připomeneme v gratulaci zelenáčům společně s Antonínem Pokorným.
3: Cizinče, váš úsměv se mi nelíbí.
4: To je blbý. To je blbý z toho jednoduchého důvodu, já ti řeknu proč. Poněvadž pokud jde o úsměv, tak to, když by se mě lidi nesmáli, tak jsem ztracený. Já jsem z toho celý leta živ. Teď už tak ne, že jo, poněvadž teď už se začínám živit poctivě, ale já jenom chci, když už tady jdeme gratulovat.
5: Ano, zelenáčům.
4: Jubelio, jubileum. Já znám Honzoviči, ale já znám dřív než zelenáče, že jo.
5: Ano.
4: Pač on byl vlastně u zrodu, on byl taková, to je, dalo by se říct, otec, že jo. Vlastně
5: jako ani... Trumpové jste se...
4: Jako Trumpové, no tak ne, jako Trumpové, to on už byl výtvarník, že jo, takový zajetej výtvarník, jo. Jak se říká.
5: On ho zajel?
4: A mě, ne, to. On se pak naboural sám, ale...
5: Já jsem koukal, že je nějaký nabouraný tuhle.
4: Ale on mi dělal moc hezký plakát, první plakát vlastně, který dělal, vlastně dva plakáty, že jo, dva plakáty.
5: Máš ho tady, ten plakát?
4: Ten tady právě mám, já bych chtěl rád dokázal. Půjdem se podívat, ne, zůstanem tady já. Oni ho okážou sami, ale jo. On to dělal perfektně teda tohleto, že jo. No a pak byl vlastně u zrodu zelenáčů, ale by se dalo říct spíš takovej otec, který vlastně nevlastní otec.
5: Vlastní otec. Spiritus.
4: Spíš pěstoun.
5: Agens.
4: Cože?
5: Ne, to nechme to. Já viděl,
4: jak mě uvidíš jako trempíři, do toho začneš tát spiritus.
5: Jardo, ale Honza, to ty nevíš, jo. Ten hrál právě, dělal klasiku, hrál v opeře, jako teda v muzikálu v Rusalce dělal. Vynikající roli slušnou.
4: To bych nevěřil, že
5: no,
4: jsi tohleto odvážil.
5: Ježibabu tam dělal nádherně.
4: Tak ne Rusalku.
5: Ne, Rusalku tu dělal Šimek.
4: To máme, jak je.
5: Hele, a to, on to již ty vlasy, teď on, jako, on je slepej, on má 19 dioptrí a on říká R. A to tam bylo, on tam zpívá tohleto, čo je moje fok? Jardo, to byla nádhera, jako ovšem, aby to nebylo zas tak ošklivý, tak hezký, tam dali Hoffmana, víš, a ten hrál Prince. Prince.
4: Prince Hujeja.
5: Ne, Hujeja, ne, hop, jo. Hele, a ten Hoffman, ten tam zpívá tohleto, tam se stala tahle věc, on tam zpívá tohleto, nezhasni. A u světel byl Štýbr. Ajaj, a Štýbr, to ještě, on nemá IQ, on má IA. A on byl u světel, pak on svítí hlavou, víš, jako, teď má čepici, teď má.
4: Jo, proto já koukám, jestli tady není.
5: A on svítí hlavou a on jak říká, nezhasně, tam měl vejšero, aby ten měsíček měl možnost, nezhasně, a oni říkali, zhasně, tomu Štýbr, a ona zase, nezhasně, a on zase, a lidi už říkali, zhasně, a on zblbnul a vlesnul to jeviště a povídá, to se vaši musíte dohodnout, no ten režisér vomdel. Ten Mondel, pa, hoši, tohle mi neudete, to je klasika, to, a nemůžete to hrát v těch monterkách, oni to hrali džína, víš? To musíte hrát v toaletách, a vyšitel povídá, Rusalku na sociálním zařízení nehraju.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak zelenáče, o kterých byla řeč alias Greenhorns, uslyšíme už za okamžik s Janem Vyčítalem v písni. A vy můžete hlasovat dál, jestli chcete Jaroslava Štercla, anebo nastoupí dvojice neméně známá Jiří Krampol, Miloslav Šimek a mistr světa v plivání žvíkaček na dálku. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: A kdo z toho milionu se ozve právě teď na našem telefonu 731 800 900, aby přidal své hlasy pro Jaroslava Štercla anebo dvojici Krampol Šimek? To se dozvíme. Pavlína Filipovská už je napnutá, kdože nám to teď vyhraje. Dobrý den. Haló.
3: No, zdravím vás, pane Pavle, paní Pavlínko, také zdravím.
4: Děkujeme.
3: Ano.
2: Ano.
3: A já bych si přála pana Krampola.
2: Máme zapsáno.
3: Pane.
2: Jano.
3: Děkuji vám.
2: Mějte se hezky, naslyšenou.
3: Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, kdo je tady?
5: Dobrý den, tady Petra z Líšně a já bych chtěla pana Štercla a chtěla bych moc pozdravit paní Pavlinku a chtěla bych se jí zeptat, jestli nemá nějakou humornou vzpomínku na její tety, sestry tatínka.
2: Protože sestry tatínka?
5: Můj strýc u jedné z nich bydlel, když studoval akademii výtvarnou, tak u ní bydlel na bytě. A moje maminka, protože oni ho přijeli navštívit, tak má na ně vzpomínku a říkala, že to bylo neskutečný a že oni měli vyřídilku ještě stokrát větší než ten tatínek, jak ho znám teda v televizi.
2: Tak zkusíme si rozpomenout.
4: No, já nemusím moc rozpomínávat. Ne. Protože já si tu dobu, kdy měla teta tohodle toho pěknýho podnájemníka, moc milýho kluka, jo, hocha jako květ, tak na to já si pamatuju, já jsem byla dívka tak pomaloučku dorůstávající, takže jsem si všímala, jestli ten kluk je pěkný a má čistý nechty. A bylo to hezký, příjemný společenství a teta dobře vařila a on rád jet, já to byla radost se koukat na toho mladého kluka, no takhle. To, já jsem to vnímala jen tak povrchově, no bylo mi nějakých 7, 8, ale už jsem tomu pomalu začala rozumět, proč.
2: Malá princezna pozorovala, no jo.
4: Ano, no jistě, do čeho dorůstám vlastně, ano.
2: Tak
4: ano. Takže na ty doby vzpomínám a děkuju vám za vzpomínku.
2: Petro, jste tam ještě?
5: Ráda, ano. Ano, tak to mě úplně překvapilo, protože já jsem si myslela, že jste možná nebyla vůbec na světě, když on tam bydlel. A to by mě zajímalo, jestli máte nějaký obraz, nebo jestli oni mají. Že on má teda v Hodoníně, jsou ty obrazy, on potom tam bydlel dlouhý leta, takže...
4: No jo,
5: tak ten obraz to mají.
4: Já nevím, jestli bych to podle toho obrazu dneska poznala v Hodoníně, ale musím říct, že vzpomínky vám moc krásný a děkuji vám za tu vaši.
2: Petro, A nebo B, zkusme ještě.
5: Já jsem říkala pan Štercl.
2: Jo, je to tam. Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou.
4: Děkujeme.
2: Tak a jdeme dál, musíme, čas běží, dobré odpoledne, kdo je tady?
6: Dobrý den, tady Jarda, já vás tam taky zdravím a taky bych chtěl Štercla.
2: Jardo, chcete Jardu, to je jasné, mějte se hezky.
6: Ano.
2: Uvidíme, jak nám to dopadne.
6: No, tam, jako často tam nebejvá, proto ho chci.
2: A občas se nám objeví, tak jo, poslouchejte dál.
6: Není to moc.
2: Dobře, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
7: Dobré odpoledne, Pavlínku, bože, na začátku zdravím vás a srdečně zdravím, Pavlínku.
4: Děkuji.
7: Děkuji za vaše krásné vzpomínky a vyprávění, to ráda to poslouchám od každého, kdo tam je. A chtěla bych pana Štercla a přeju vám krásný zbytek dne a hezký podzem.
2: Dobře.
7: Bude slunečný.
4: Děkujeme.
7: Děkuji.
2: Tak, máme zapsáno, máme i sečteno a výsledek zní, Jarda může pokračovat.
8: Samozřejmě tedy, že motorismus nejsou samý radovánky, že ano, tedy na motoristu čekají všelijaká nebezpečenství. Všelijaký úklady, řekněme taková řidičská zkouška, to je nebezpečná záležitost. Řidičská zkouška, to je nebezpečná věc. Já jsem dostal zrovna u řidičský zkoušek jakou záludnou otázku, prej, jak prej nejrychleji a nejbezpečněji zastavíte své motorové vozidlo. Když jsem jim řekl, že v první pražský zastavárně, tak tomu nechtěli věřit. Ale v zapalování jsem obstál, teda. Mě chytla mašina na šup. 3 hodiny to nemohli uhasit. 4 sbory na to. Já dokonce, když jsem se na zkušební jízdě zastavil před troskama, tak nikdo nechtěl věřit, že jsem ten hrad nerozboural. Já? Dneska jezdím, říkám. No nervy, nervy. Nervy. Motorista musí mít nervy. Motorista nesmí ztratit nervy, ani když přijde pro svíčku do mototechny a oni ho pošlou do chemodrogy. Hlavně nervy. No co je ta všecko platné? Žijeme ve století motorismu. Všude se to jeví, všude je to znát, všude se to jeví. To už například i v literatuře. Kde by byl dneska motorista bez takový beletrie, jako řekněme, ty první pomoc při havárii, nebo jak si, nebo pro samouky, jak si zřídím motorové vozidlo. No znám jednoho, ten si ho tak zřídil, že ho půl roku nedal dohromady. Říkám, všude se to jeví, všude je to znát. Jenom zajímavá věc, jak taková lidová píseň zdoruje útlaku motorismu. To je zajímavá věc. Jak sice tedy motor vytlačil koníčka ze silnice, ale zajímavá věc, že z lidový písně ho nedovede dostat. To je zajímavé. Ovšem tedy už není daleká ta doba, kdy mlánec, který před léty zpíval, řekněme, koupím já si koně vraný, no co dneska koně vraný. Na co dneska koně? On si dneska klidně zpívá. Na ČZ-ku si vyskočím, z vejfuku zakouří se. A ta moje za nejmilejší na tandem posadí se. A nebo ty chvilky, když řekněme před léty, takový mládec zpívával, dejme tomu. Já mám koně vraný koně, no na co dneska koně? Na co koně? On když je má, tak je má jenom v haubně. On si dneska klidně zpívá. Já mám jávu v novým hávu, je to jáva má. Když já jí dám voleje, předhoní i harleje, je to nová 500, jáva vrchová. A nebo ty chvilky, ty časy, ta idyla, ta selánka, tak před léty, když mládenc tesknívával, když tenkrát ještě mládenci tesknívávali. Když takový mládenc zpívával, řekněme, už mě koně vyvádí, už mě koně sedlají. Dneska by mu tak někdo vyváděl koně. Dneska by se mu tak někdo vyváděl z Valachava. Dneska má možnost zaspívat si jenom už mě Zetku vyvádějí. Co pak mě s ní vyvedou? Už má 6. generálku, nikde se ní nic nesvedou. A samozřejmě, když teskníval mládec, který panenka měla plný právo tesknit taky. A jsou ty chvilky, když taková panenka tesknívávala, že u panskýho dvora vorájí Vitoušek a že má strakatý volky. Kde pak dneska volky? Kde pak dneska volky? Dneska taková panenka volky, nevolky, teskní úplně jinak. Ta si zpívá jenom u státního dvora náš Vitoušek vora novýho setora má. Na mě už nevolá, má rád jen traktora od rána do večera. Na mě už nevolá, má rád jen traktora od rána do večera. Ale abychom pořád neteskili, tedy nakonec přeci jenom něco veselějšího. Jenom ty mě, můj motorku, jenom ty mě pěkně nes. Ale jenom ty mě, můj motorku, jenom ty mě pěkně nes. Nebo tě dám do opravy, nebo tě dám do opravy. A pak se tě nedočkám.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Jaroslav Štercl, tentokrát v rozhlasové nahrávce. Přátelé, blížíme se do finále. Závěrečný souboj bude mezi těmi, kteří se k vám do uší a k srdéčkům a...
4: Vepsali.
2: Ano, ještě neprobojovali, takhle. Ale vepsali, v historii vepsali. Samozřejmě no, určitě. No. Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou nebo Jiří Krampol s Miloslavem Šimkem. Teď proti sobě.
4: A teď jsme zvědaví.
2: SMS-kujte humor mezera A nebo B na 90 011 04, telefon 731 800 900.
4: No tak pusum.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak přátelé, pojďte blíž k nám na telefon 731 800 900, ještě zahlasujte, přidejte hlasy pro Vladimíra Dvořáka s Jiřinou Podhalovou samozřejmě, anebo Jiřího Krampola s Miloslavem Šipkem. Na koho máte chuť a náladu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je posluchačka od Moravské Třebové, zdravím vašeho drahého hosta.
3: Já nejsem drahý host, ale jsem jo, šťastný jste. Host, že tu jsem.
2: A šťastný, ano. A dneska by se hodila písnička, včera neděle byla.
1: No.
2: A chtěla bych, je to slovo do pranice, co jste tam dali, Bčko.
1: Tak jste se nakonec rozhodla. Děkujeme. Mějte se taky. Hezký den.
3: Nasledanou.
1: Dobré odpoledne, zdravíme. Haló, haló. No tak, povídejte.
4: Dobrý den, tady Martin a poprosím třikrát.
1: Ale co?
4: Dobrý den, tady Martin a poprosíme třikrát Ačko.
1: Takže Ačko, děkujeme. A mějte se hezky. Dobré odpoledne. Haló, haló.
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Slyšíme se.
1: Slyšíme se, hlasujeme se.
5: Ano, tady Pepa Zežace a já bych se chtěl pana Krampola a zdravím paní Pavlínu.
3: Děkuji.
1: Díky moc, naslyšenou.
3: Nasledanou.
1: Dobrý den, celý den.
6: Dobrý odpoledne, Kučera Kladno. Zdravím vás oba dva ve studiu a dal bych si Šimka.
1: Dobře, a křestní jméno vaše, pane?
6: Mílo.
1: Tak jo, děkujeme za váš hlas. Naslyšenou.
6: Já taky, mějte se hezky, naschle.
1: Naschledanou. Tak přátelé, bylo to velmi napínavé.
3: No.
1: Příznivci těch i těch byli doslova takřka vyrovnaní, ale jeden musí vyhrát. Takže tady máme téma Důchod a guláš z Televarieté s Vladimírem Dvořákem a Jiřinou Bohdalovou.
7: Jestli vy to nevidíte moc černě. Důchody se u nás zvyšujou pořád. A ve srovnání s jinými zeměmi jsou přímo bohatýrský. Víte, kolik má důchodce Gorbačov?
8: Já bych to nevěděl.
7: Přepočteno přes dolary 1600 korun.
8: Dejte pokoj. Takový velký člověk a takový malej důchod.
7: No.
8: No tak on si vypíše, on píše hodně.
7: Jo, on píše.
8: A on taky, helejte se, když on jde ulicí okolo těch výkladních skříní, on není vystavený tolika svodům jako my tady.
7: No to ne, to ne. Oni teď prej tam přikázali, že v každém uzenářství po zavření musí viset jeden bust.
8: A proč?
7: No to, aby si to lidi nepletli, že tam prodávají kachlíky, víte?
8: A jo, já už jsem to pochopil. Hlejte, ale jak jste řekla bust, já dostal chuť k jídlu, já bych si něco dal.
7: Víte, já mám všechny dva banány.
8: Banány, prosím vás, banány. To už dneska nechci ani dítě do školy na svačinu. Banány. Na každém rohu za pár korun. Jo, bejvali doby, není to tak dlouho, tak 3 roky.
7: No.
8: Když jsme byli na nejlepší cestě do Guinnessovy knihy rekordů přes banány.
7: Jak
8: až
7: to?
8: Tady v tomhle prostoru byl celosvětově největší počet dětí na jeden banán. Ale to už dávno neplatí, prosím vás, banány. Já bych si dal nejradši, kdyby to šlo, takovej dobrý maďarský guláš.
7: Jo.
8: Takovej maďarský guláš, naďmároš guláš.
7: A jaký to je?
8: No to je hodně ostrý guláš a ještě se do něj přidávají houby s octem.
7: Oh.
8: Mimochodem, když jsme u guláše,
7: no.
8: Už jsem vám povídal tu anekdotu o gulášový polivce, já ji mám strašně rád.
7: Nepovídal, povídejte.
8: Tak to takhle jedna gulášová polívka pozřená leží v žaludku.
7: Jo.
8: Jo, a je jí tam fajn, je tam teploučko, jo, tak si tam hoví. A najednou ale něco vyruší, sprška taková čirá tekutina a gulášová polívka si říká, hele, to je vodka. A za chvíli druhá vodka, za chvíli třetí vodka, pak chvíli nic.
7: Ne.
8: A zase sprcha, ale něco černýho.
7: Magy.
8: Fernetstock. Za chvíli zase Fernetstock, pak ještě jeden. A gulášová polívka říká, nahoře bude asi nějaký mejdan. To se tam honem musí mít podívat.
1: Tak a my se podíváme na hodiny a vidíme, že nám to zase uteklo v dobré společnosti s Pavlínou Filipovskou.
3: Mně to uteklo krásně, ale bohužel moc rychle.
1: Tak příště to dohoníme zase. Děkujeme za návštěvu, krásný podzim.
3: Já děkuji za pozvání, krásný podzim a vůbec mějme se rádi a bude nám krásně. Zkusíme to, jo?
1: Souhlasí je i Pavel Kučera. Dobrý poslech Českého rozhlasu.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Odpadní vody z ostravských domácností plánuje společnost Veolia čerpat teplo pro vytápění. Sněmovna bude jednat o nedůvěře vládě, kabinet hlasování zřejmě ustojí. Rožnov pod Radhoštěm dnes spouští systém chytrého parkování. Počasí bude slunečné s teplotami do 23 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Lenka Blažejová. Zbytkové teplo z odpadních vod v ostravské ústřední čistírně má v příštích letech začít vytápět domácnosti. Společný plán města a společnosti Veolia dostává konkrétní obrysy. Město schválilo převod pozemků v blízkosti čistírny v Nové Vsi. Veolia tam následně vybuduje potřebné technické vybavení.
2: Městští zastupitelé taky souhlasili s tím, že čistírna bude přes teplárenskou technologii čerpat odpadní vodu. Zbytkové teplo z ní má v letním období pokrýt celou potřebu vytápění města a v zimě to má být 20%. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Poslanci se dnes odpoledne sejdou na jednání o nedůvěře vládě. Mimořádnou schůzi svolala opozice kvůli hospodaření kabinetu anebo třeba údajnému střetu zájmu premiéra. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO hlasování zřejmě ustojí. Opoziční poslanci nemají ke svržení kabinetu dostatek hlasů. Koalice svolání schůze respektuje. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO jde ale jen o předvolební gesto.
3: To je, bych řekl, tah před volbami komunálními a senátními, právě proto, aby na sebe upozornili. Já osobně mám samozřejmě připravený proslov, co všechno se nám v průběhu těch 8-9 měsíců na MPSV podařilo, co se nám podařilo prosadit.
0: Schůze začne ve 14 hodin a pravděpodobně bude pokračovat i zítra. Rožnov pod Radhoštěm zavádí chytrý parkovací systém. Řidiči tak budou moci volná místa v centru sledovat ještě před příjezdem do města. Systém významně pomůže taky místním, dodává mluvčí města Petra Graclíková.
4: Projekt Smart City přinese Rožnovánům hlavně úsporu času, protože už nebudou třeba muset kroužit okolo náměstí hledat parkovací místo, ale díky informačním tabulím přesně uvidí, na kterém parkovišti je kolik volných míst a budou moci jednoduše zaparkovat a uspořít tak čas.
0: Začíná týden knihoven. 30. ročník celostátní kampaně připomíná význam čtení a představuje knihovny nejen jako místa, kde si lidé půjčují knihy, ale také jako prostory pro vzdělávání, setkávání a trávení volného času. Do akce se zapojí zhruba 400 knihoven po celé republice. Pro čtenáře připravili besedy, setkání s autory, přednášky, workshopy pro děti i pro dospělé a nebo burzy knih.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte v Moravskoslezském kraji jasnou oblohu, pouze teď ráno se můžou ojediněle objevit mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách 14 až 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Aktuální ranní provoz je teď v regionu Severní Moravy a Slezska klidný, plynulý, bez nahlášených dopravních nehod. V případě komplikací volejte linku Zelené vlny na čísle 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Důležitá data je úterý 29. září roku 2026. Máme 4 minuty po 5. A začíná dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava dnes s Lenkou Blažejovou a Petrem Soukupem. Přejeme všem dobrý den i poslech.

0: Africa. I have a dream. It's been a
1: hard day's night. Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Je-li svatý Michal jasný a krásný, bude tak ještě po 4 neděle. Ano, dneska mají svátek Michal a Michael. Bohu podobných tu máme víc jak 120 tisíc. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. V roce 1938 byla v Mnichově uzavřena Mnichovská dohoda. Zástupci 4 zemí, Británie, Francie, Německa a Itálie, se dohodli, že Československo musí do 10. října postoupit Sudety, tedy pohraniční území obývané především Němci, Německu. Silniční a tramvajový Štefánikův most v Praze byl uveden do provozu přesně před 75 lety v roce 1951. Byl vybudovaný na místě bývalého mostu císaře Františka Josefa I. Dlouhá léta to byl Švermův most. Emil Zátopek také před 75 lety v roce 1951 vytvořil ve Staré Boleslavi světový rekord v běhu na 20 000 metrů. Tento světový rekord platil skoro 12 let. Pěkně nadupaný sporták uvedla na trh automobilka Chevrolet přesně před 60 lety v roce 1966. Dostal označení Camaro. Když se tehdy zástupci tisku zeptali, co to slovo znamená, odpovědí bylo malé zvířátko, které požírá Mustangy. I těm prvním dovádělo pod kapotou 350 koní. Jeho korejská automobilka Kia představila před 20 lety v Paříži na autosalonu produkční verzi modelu Seat, který se vyrábí ve slovenské Žilině. Kulatou 90 by dneska měl italský podnikatel a politik Silvio Berlusconi. Díky němu vznikl výraz berlusconizace. Ten označuje kumulaci mediální a politické moci. Já přeju hezký den.

0: počasí.
1: Aktuálně je na severní Moravě a ve Slezsku jasno a také pořádně chladno v Karviné, pouhých 6,5 stupně Celsia. O něco málo vyšší teplotu teď evidují v Krnově, teď tam naměříte něco málo přes 8 stupňů. Prognóza na dnešek říká, že nás čeká hezký a slunečný den bez deště. Pouze ráno se v některých oblastech mohou objevit ojedinělé mlhy, teploty příjemné až 23 stupňů, na horách pak naměříte do 18.
2: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

každá bouře, co se přežene, někdy bolí, to ne, že ne, i když si někdy odřou kolena.

0: Jo, nám Lucie Bílá, přesný čas 5 hodin a 21 minut. Frýdecko-Místecká nemocnice postaví nemocnici v nemocnici. V areálu vznikne speciální multifunkční pavilon, který bude schopen fungovat jako malé zdravotnické zařízení nezávislé na zbytku ostatních pracovišť. Plán vznikl při covidové epidemii.
1: Na staré nemocniční budově jde už zvenku vidět její stáří. Právě tento pavilon půjde k zemi. V současnosti v něm funguje léčebna dlouhodobě nemocných. A přesně tady má stát nová, větší budova, říká mluvčí zdravotnického zařízení Jana Březinová.
2: Nový multifunkční pavilon bude mít jedno podzemní podlaží a 5 nadzemních podlaží. A v pavilonu bude technické a provozní zázemí, rehabilitační oddělení, jednodenní operativa a lůžková oddělení.
1: Plánuje taky 5 ambulancí, prostory pro diagnostiku. Nemocnice tady chce pořídit rentgen, sono a CT. Lékaři budou mít k dispozici 2 operační sály a 13 lůžek k dospávání. Nejvyšší 2 patra pak zůstanou pro léčebnu dlouhodobě nemocných a vznikne tady i nové oddělení geriatrie, pokračuje mluvčí Jana Březinová.
2: Budova bude zároveň dispozičně a provozně navržena s ohledem na možnost jejího využití v případě mimořádných epidemiologických situací. V případě potřeby bude možné objekt oddělit od ostatních částí nemocnice a zajistit tak zde komplexní péči o pacienty bez nutnosti jejich přesunu či převozu do jiných částí areálu.
1: Zdravotníkům právě takové prostory před lety při covidové epidemii chyběly, říká náměstek hejtmana Martin Gebauer za ANO, který kandiduje v říjnových komunálních volbách.
3: V dobách nějakého ohrožení, třeba jako byl covid, se dá zcela oddělit od nemocnice a může fungovat v podstatě jakoby ostrov uprostřed nemocnice s veškerým zázemím, a v případě, že to nebude potřeba, tak tam samozřejmě bude probíhat ambulance, normální oddělení, které jsou. Ta budova je opravdu v katastrofálním stavu.
1: Nemocnice aktuálně hledá firmu, která zajistí demolici staré budovy a stavbu nové. Pavilon má být hotový na jaře 2029. Zkušební provoz chce nemocnice zahájit v létě stejného roku. Z Frýdku-Místku Natálie Janešková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Máme pro vás zprávy, u mikrofonu je Lenka Blažejová.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Ministerstvo zdravotnictví chce motivovat nemocnice k tomu, aby zvýšili proočkovanost lékařů a zdravotních sester proti chřipce. Pokud by se jim to podařilo, dostali by navíc od pojišťoven 1 300 000 000 korun. Loni se proti chřipce naočkovalo 24% lékařů a pouze 8% zdravotních sester. Řidičský průkaz letos v Moravskoslezském kraji propadne 25 tisícům lidí. Úřady doporučují podat si elektronickou žádost přes portál dopravy, která má už předvyplněné údaje. O výměnu řidičského průkazu s končící platností mohou řidiči požádat zdarma, a to už 90 dní před skončením platnosti. Do korun

0: Výstavbu bude financovat město Ostrava a náklady odhaduje na 97 milionů korun. V Orlických horách budou zítra složky integrovaného záchranného systému nacvičovat hašení lesního požáru. Do cvičení, které začne v okolí pevnosti Hanička v 7:30 ráno a potrvá až do odpoledne, se zapojí zhruba 200 hasičů, policistů a záchranářů z několika krajů i z Polska. Kvůli pohybu velkého množství techniky, včetně vrtulníků, bude část oblasti uzavřená. Počasí na severní Moravě ve Slezsku dnes bude slunečné s teplotami do 23 stupňů, ráno ojediněle mlhy.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V ulici Orlovská v Ostravě ve směru na Rychwald se před chvílí srazila dvě osobní auta. Policie už na místě nehodu vyšetřuje. Dejte na to velký pozor, zranění tam ale nejsou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Jaký bude náš dnešní dopolední program, to uslyšíte hned po písni od Krištofu a Karla Černocha. Pěkné ráno.

Dnes je úterý, což znamená, že v dopoledním čase mezi 11. a 12. hodinou vám nabídneme naši pravidelnou poradnu a dnešní pořad bude věnován pěstounské péči. O své zkušenosti z doprovázení pěstounských rodin se s námi podělí Marie Chrástková z Ostravského centra pro rodinu a sociální péči. Do poradny samozřejmě budete moci zatelefonovat svůj dotaz i vy naši posluchači, a to na linku 596 11 22 66. Začínáme 10 minut po 11.

0: počasí.
1: V programu Českého rozhlasu Ostrava budeme mluvit o počasí. Naším hostem teď bude Marie Glofáková. Přejeme pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak nejprve tady aktuální stav na severní Moravě a ve Slezsku.
2: Aktuálně je všude jasno, teploty se pohybují v dosti širokém rozpětí, někde mezi 10 až 5 stupni Celsia a výjimečně na Bruntálsku teploty klesly až ke 2 stupňům Celsia. Vítr fouká jenom slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik tedy ta aktuální situace a teď už předpověď na celý den.
2: Dnes bude po celý den slunečno, nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni Celsia, na horách mezi 14 až 18 stupni Celsia a vítr bude slabý, proměnlivý v průběhu dne přechodně jihovýchodní až východní do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik dnešek, jaké počasí máme čekat v noci na středu a co zítra?
2: I ta noc bude podobná, jasná, výjimečně se někde v okolí vodních ploch a toků může vytvořit mlha. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 10 až 6 stupni Celsia a při bezvětří mohou klesnout až na hodnoty kolem 3 stupňů Celsia. Výjimečně se opět můžou vytvořit přízemní mrazíky, hlavně někde v údolích. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. I zítra bude jasno, ráno výjimečně s možností mlh. Nejvyšší teploty budou podobné jako dnes mezi 20 až 24 stupni Celsia, na horách mezi 14 až 18 stupni Celsia a vítr bude foukat slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu, přechodně lokálně může zesílit na mírný jižní mezi 2 až 6 metry za sekundu, hlavně v okolí Nízkého Jeseníku.
1: Informace o počasí pro nás měla Marie Glofáková. Děkujeme za ně a přejeme příjemný den.
2: Hezký den a naslyšenou.
0: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Máme 5:52 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jsme poslouchali Janu Chládkovou. Teď pro vás máme upoutávku k pravidelnému odpolednímu pořadu, jmenuje se Alex a host, vysíláme ho vždy pár minut po 13. hodině a možná vás bude zajímat, kdo se právě dnes objeví u mikrofonu.
1: Snil o fotbale, stal se tenisovou legendou. Vyhrál Wimbledon, Davis Cup i French Open. Jan Kodeš bude hostem Alex a host. Zavzpomíná na svoji hráčskou kariéru a okomentuje i dnes velmi úspěšný český tenis. Co stojí za jeho skvělými výsledky a co by rodiče začínající tenistů neměli podcenit. Jak se podle Jana Kodeše pozná talent? Dozvíte se po 13. hodině v Alex a host.

0: Z vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: 6 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Předseda Senátu ocenil osobnosti stříbrnými medailemi. Dnešní odpoledne v Ostravské fakultní nemocnici bude patřit preventivní akci Zdravé srdce. Valašské Meziříčí bude i příští rok přispívat na výtahy v bytových domech. Dnes bude v regionu opět slunečno a velmi teplo až 23 stupňů. Začínají zprávy s Lenkou Blažejovou. Hezké ráno. Stříbrné pamětní medaile za významné počiny nebo reprezentaci Česka v zahraničí udělil v pondělí předseda Senátu 17 osobnostem. Miloš Vystrčil z ODS vybíral ze zhruba stovky nominací. Ocenění jsou podle něj příkladem pro ostatní, záleží jim na společnosti a jsou ochotní přinášet i oběti.
3: Všichni ocenění svým počínáním, svojí prací, svým chováním a konáním jsou inspirací.
4: Těmito slovy odpověděl všem oceněným předseda Senátu Miloš Vystrčil na jejich otázku, proč právě oni. Ptala se třeba Elena Gorolová, která stříbrnou medaili převzala za svůj boj proti nezákonným sterilizacím romských žen a za jejich odškodnění.
5: Ještě ten boj nekončí, jelikož máme spousta dalších žen.
4: Mezi dalšími oceněnými jsou například hokejisté Jakub Voráček a David Pastrňák za pomoc pacientům s roztroušenou sklerózou nebo českoamerický ekonom Jan Švejnar. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Poslanci se dnes sejdou na mimořádné schůzi. Na jejímž konci se bude hlasovat o nedůvěře vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. O svolání požádalo všech 92 opozičních poslanců. Ti ale ke svržení kabinetu nestačí. Museli by přesvědčit i 9 koaličních zástupců. Opozici vadí vysoký navrhovaný schodek na příští rok anebo údajný střet zájmů premiéra Andreje Babiše. Na hlasování kvůli velkému množství projevů pravděpodobně dojde až ve středu. Fakultní nemocnice v Ostravě dnes nabízí edukativní program zaměřený na srdce. Návštěvníci si můžou nechat změřit tlak, glykemii nebo cholesterol. Zároveň si budou moci vyzkoušet masáž srdce na cvičných figurínách. Podle mluvčí nemocnice Petry Petlachové je cílem akce hlavně prevence. Akce bude od 12 do 18 hodin.
6: České republice patří onemocnění srdce a cév dlouhodobě mezi nejčastější příčiny úmrtí. Na těchto akcích se často zachytí rizikové faktory u lidí, kteří se cítí zcela zdraví a netuší, že by se jich kardiovaskulární onemocnění mohlo týkat.
1: Valašské Meziříčí bude i v příštím roce přispívat na výtahy v bytových domech. Rozhodli o tom na svém posledním zasedání zastupitele města. V posledních 4 letech dala radnice na výtahy a schodišťové sedačky přes 10 milionů korun. Kolik peněz můžou lidé dostat příští rok, řekne mluvčí města Veronika Macková.
7: V rozpočtu na to příští rok vyčleníme 3,5 milionu korun. SVJ můžou dostat 300 tisíc na nový výtah, na rekonstrukci toho stávajícího 200 tisíc a 100 tisíc na schodišťovou sedačku. Chceme pomoci hlavně seniorům, lidem s pohybovým handicapem a rodinám s malými dětmi na sídlištích.
2: Počasí.
1: Dnes čekejte v Moravskoslezském kraji jasnou oblohu, pouze teď ráno se můžou ojediněle objevit mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách 14 až 18.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na velkém kruhovém objezdu v Ostravě Hrabůvce vyšetřuje policie nehodu. Osobního auta projíždějte velmi opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Lenka Blažová, Petr Soukup a ranní program Českého rozhlasu Ostrava 4 minuty po 6. Přejeme krásný a příjemný den a budeme gratulovat Michalům a také Michalům. Mají totiž dnes svůj svátek. Jedná se o příbuzná křestní jména, která mají hebrejský původ, dala by se vložit jako ten podobný Bohu. Oslavencům krásný svátek a také písnička od Honzy Kalouska.

0: Lidé v Třinci můžou na ulicích narazit na nové odpadkové koše. Ty mají nádoby na směsný odpad i na takzvanou multikomoditu. Směs plastů, nápojových kartonů a plechovek, která se dá dále recyklovat. K tématu řekneme mnohem více v reportáži. Uslyšíte ji krátce před 6:30.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičit budeme na zemi. Položíme se na bok, opřeme se o pokrčený pravý loket a pravé koleno. Hlava, trup a nohy jsou zpevněné v jedné rovině. S výdechem krčíme a přitahujeme levé koleno k hrudníku. Totéž opakujeme na levém lokti a koleni. Celý cvik cvičíme 20krát. Hezký den s pohybem!

0: počasí.
1: Mrkneme se na aktuální počasí v regionu, všude jasno, ale po ránu ještě chladno. Podíváme se na hory, tam je ku podivu tepleji než v nížinách na vrcholu Lysé hory. V Beskydech teď naměříte 10 stupňů Celsia, když se podíváme ale třeba do Karviné, tam je teplota na pouhých 6 stupních. Kdybych měl ve stručnosti vyjádřit dnešní počasí, řeknu, bude úplně stejně jako včera. Předpověď je taková, že nás čeká slunečný den s teplotami okolo 23, na horách naměří do 18 stupňů.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Naším dnešním hostem bude tenisová legenda, wimbledonský vítěz Jan Kodeš.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zpívala nám Kateřina Marie Tichá. Teď je 6 hodin 22 minut a my míříme do Třince. Více recyklovaného odpadu a méně zbytků na skládce. Odpadová společnost v Třinci chce zavést nový systém pouličních odpadkových košů. Lidi má naučit, aby plasty, plechovky a nápojové kartony neházely do směsného odpadu.
1: Měli by to občané třídit, ale zatím jim to moc nejde.
2: Jo.
3: Takže tady, snaží se.
2: Tak tady je to vidět, no, že ve zbytkovém jsou
3: je tam všecko,
2: papír, plasty, všecko. No.
4: Tomáš Supík vysypává do malého popelářského auta nové koše. Ty jsou zatím umístěné na autobusovém stanovišti. Zatím je vidět, že po prvních dvou týdnech lidé třídění moc neřeší.
5: Spousta lidí neví, že ten hliník, jo, to znamená obaly od plechovek, že prostě můžou dávat ke směsi do toho plastu.
4: Říká mi jednatel odpadové společnosti Smolo Tomáš Ondrašek. Napovědět by měli popisky na nádobách.
5: Pokud lidé budou číst vlastně na těch odpadkových koších, co kde můžou dávat, tak to určitě té separaci pomůže.
4: Je vidět plasty ve směsném odpadu nebo naopak sklo v nádobě pro plasty a plechovky.
5: To sklo by úplně na třídičce nemělo končit, protože se to rozbíjí, je tam spousta střepů a hrozí tam potom třeba nějaké poranění našich zaměstnanců.
4: Nedávná analýza ukázala, že 60% obsahu pouličních košů v Třinci tvoří recyklovatelný materiál. Z toho je drtivá většina plastů nebo skla.
5: Pokud si to vezmeme na objem, tak toho objemového potenciálu tam je skoro 70%, jo? Takže opravdu velká část těch separovaných odpadů, která by měla končit právě na třídičce.
4: Podle mluvčího magistrátu Stanislava Češlara se zatím v Třinci daří celkově poslat na recyklaci 54% všech odpadků.
6: Abychom splnili povinnosti, které nám ukládá zákon o odpadech, musíme na třídění dále pracovat. Vždy již od roku 2030 bychom se měli dostat na 65%. Ke splnění těchto cílů může pomoci i postupné nahrazování košů za koše dvojité s rozdělením na určité komodity nebo instalace košů s označením multikomodity.
4: O rozmístění nových košů v dalších částech Třince bude město jednat. Od nového roku bude v Třinci také fungovat nová robotická třídící linka, která je teď v testovacím provozu. Z Třince František Kuča, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Krátké zprávy a Lenka Blažejová.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Česko výrazně roste obliba výdejních boxů. Z některých e-shopů do nich směřuje více než polovina zásilek. Zákazníci sami rozhodují o místě, vyzvednutí i čase. K oblíbenosti doručovacích boxů navíc přispívá hustá síť těchto schránek. První boxy byly instalovány v říjnu roku 2001, tedy před 25 lety v Německu. Na Baťův kanál letos přijelo zhruba 80 až 90 tisíc lidí. Ukazují to první odhady správců vodní cesty. Přesná data budou ještě sčítat. Hlavní sezóna tam včera skončila. Letos v létě ji ovlivnilo sucho a horko. Návštěvnost tak byla mírně nižší než loni. Sportovní hala v Rožnově pod Radhoštěm má novou stálou výstavu věnovanou úspěšným místním sportovcům. Město získalo halu do svého majetku před dvěma lety. Teď v ní otevřelo sportovní galerii, která všechny oceněné připomíná. Radnice v Jiříkově na Bruntálsku opraví kapli Františka Xaverského z 18. století. Památka se má proměnit v galerii a kulturní centrum. Obec už má hotovou studii využití a začíná pracovat na projektové dokumentaci. Hokejisté Třince budou v dnešním šestém kole Tipsport Extraligy hájit dosavadní neporazitelnost a první místo v tabulce proti Kladnu. Počas

Ostravská JZD, takový je název výstavy v Národním zemědělském muzeu v Ostravských Dolních Vítkovicích. Ta by návštěvníkům měla přiblížit éru zemědělského hospodaření v ostravské aglomeraci v letech 1949 až 1978. Připomene kolektivizaci, přechod k velkovýrobě i střet s těžkým průmyslem a prezentuje detailně jednotlivá družstva i dobové technologie. No a právě na toto místo nás zavede a výstavu nám podrobně představí Petra Štrimplová. V magazínu Křížem krajem začínáme 10 minut po 9. hodině.

0: počasí.
1: V programu Českého rozhlasu Ostrava budeme mluvit o počasí. Naším hostem teď bude Marie Glofáková. Přejeme pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak nejprve tedy aktuální stav na severní Moravě a ve Slezsku.
2: Aktuálně je všude jasno, teploty se pohybují v dosti širokém rozpětí, někde mezi 10 až 5 stupni Celsia a výjimečně na Bruntálsku teploty klesly až ke 2 stupňům Celsia. Vítr fouká jenom slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik tedy ta aktuální situace a teď už předpověď na celý den.
2: Dnes bude po celý den slunečno, nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni Celsia, na horách mezi 14 až 18 stupni Celsia a vítr bude slabý proměnlivý v průběhu dne přechodně jeho východní až východní do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik dnešek, jaké počasí máme čekat v noci na středu a co zítra?
2: I ta noc bude podobná, jasná, výjimečně se někde v okolí vodních ploch a toků může vytvořit mlha. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 10 až 6 stupni Celsia, při bezvětří mohou klesnout až na hodnoty kolem 3 stupňů Celsia. Výjimečně se opět můžou vytvořit přízemní mrazíky, hlavně někde v údolích. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. I zítra bude jasno, ráno výjimečně s možností mlh. Nejvyšší teploty budou podobné jako dnes, mezi 20 až 24 stupni Celsia, na horách mezi 14 až 18 stupni Celsia a vítr bude foukat slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu, přechodně lokálně může zesílit na mírný jižní mezi 2 až 6 metry za sekundu, hlavně v okolí Nízkého Jeseníku.
1: Informace o počasí pro nás měla Marie Glofáková. Děkujeme za ně a přejeme příjemný den.
2: Hezký den a naslyšenou.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Zpívalnáme Vyrožběrka, hodiny ukazují 6.51, což znamená, že vám ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava nabídneme pár pozvánek s datem 29. září. Jak se bezpečně pohybovat na internetu, to se dnes mohou naučit seniori v rámci semináře v Bruntále. Akce se koná v klubovně na Zajerově ulici. Je tam zdarma a pořádají organizace Moudrá sovička spolu s městem. Začíná se už 8 ráno, pozor na to. V Respiriu fakultní nemocnice Ostrava se koná preventivní akce s názvem Den srdce. Mezi 12. a 16. hodinou tam budou zdravotníci zájemcům měřit tlak a také hladinu cukru v krvi. Mohou si i zjistit krevní skupinu, anebo si nechat poradit se správnou výživou. A v klubu Sky na Ostravské Stodolní ulici promítají od 7 večer dokument z první cesty tehdejšího prezidenta Václava Havla do Ostravy v lednu roku 1990. Dokument doprovodí svým komentářem pamětník z té doby Ladislav Vrchovský.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Poslanci dnes odpoledne budou jednat o nedůvěře vládě. Schůzi podpořili všichni opoziční poslanci. Povodí Moravy zatím nemůže upravit úsek Rožnovské Bečvy. Proti jsou ochránci přírody. Olomoučtí vědci pracují na nové studii zaměřené na výskyt HPV virů u lidí nad 40 let. Dnes bude slunečno a velmi teplo. Začínají zprávy s Lenkou Blažejovou. Hezké ráno. Sněmovna bude dnes odpoledne jednat o nedůvěře vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Svolání mimořádné schůze podpořili všichni opoziční poslanci. Jako důvod uvádějí zadlužování státu anebo údajný střet zájmu premiéra. Ke svržení kabinetu ale nemají dostatek hlasů. Podle předsedy ODS Martina Kupky má i přesto schůze smysl.
2: Vyslovení nedůvěry vládě není prázdné gesto. Je to jasný krok, kdy budeme bránit odpovědné hospodaření. A určitě budeme bránit to, aby se Česká republika neproměňovala v Babišistán. Chceme žít v zemi, která se vyvíjí demokratickým směrem a odpovědně hospodaří.
0: Protipovodňovou stavbu v lokalitě Prameniště nad Rožnovem pod Radoštěm zastavilo odvolání ochránců přírody. V místě chce Povodí Moravy upravit koryto Rožnovské Bečvy, která se blíží ke svahu, ten se ale sesouvá. Odvolání podal spolek Orchidea Valašsko, říká Radek Špatka z Povodí Moravy.
3: Posudky potvrdily, že svah je opravdu nebezpečný, potvrdili taky, že naše řešení je potřebné a kvalitní. Přesto se spolek odvolal, což nás překvapilo. Stavba se tím výrazně odsunula a teď vlastně nevíme, kdy budeme moci zahájit. Toto místo je tak pořád nezabezpečené, kdyby přišla další povodeň, je to hazard s majetkem a zdravím lidí v Rožnově pod Radhoštěm.
0: V Česku v posledních letech přibývá případů nádorů v ústech a v krku. Mohou je způsobovat HPV viry. Infekce se přenáší především při sexu. Právě na výskyt HPV viru u lidí nad 40 let se teď aktuálně zaměřuje nová studie olomouckých vědců. Pokračuje přednostka kliniky zubního lékařství Fakultní nemocnice Olomouc Iva Voborná.
4: Čísla máme z mnoha států, zemí a různých studií, ale vlastně ta incidence jako taková nebyla prozatím nijak evidována a zjišťována v České republice. Takže tahle ta studie vlastně je za účelem zjištění incidence orofaringeálních nádorů, které mohou být způsobeny právě těma HPV virama.
0: V mnoha knihovnách po celém Česku dnes začíná jubilejní 30. ročník kampaně Týden knihoven. Do akce se zapojí přes 400 knihoven. Letos se kampaň, kterou koordinuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků s novým logem a motto zní 1000 podob čtení, nekonečno radosti. Pořadatelé chystají besedy, čtenářské výzvy, autorská čtení anebo představení nových služeb.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte v Moravskoslezském kraji jasnou oblohu, pouze teď ráno se můžou ojediněle objevit mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách 14 až 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pokud směřujete do Karviné, tak pozor, ulice Studentská se opravuje. Uzavírka tam potrvá do 1. listopadu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Lenka Blažová a Petr Soukup, 4 minuty po 7. Zdravíme všechny posluchače Českého rozhlasu Ostrava a přejeme pěkné už 29. zářivé ráno. Už za chvíli budeme v rubrice Dvakrát měř a jednou řeš s Arturem Kubicou pěstovat balkonové převislé jahodníky. A před 7:30 tady bude další pokračování našeho zářijového seriálu, ve kterém si trochu osvěžujeme dopravní pravidla a předpisy. Ten seriál nese název Řidičská abeceda. Dnes vás čeká 23. pokračování. Teď ale Věra Martinová.

0: Než se zaměříme v řidičské abecedě na záchranářskou uličku, tak vám Artur Kubica dobře poradí.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Převislé jahodníky, tak ty jsou ideální volbou pro pěstování v truhlících a závěsných nádobách, na balkónech a na terasách a navíc většina převislých odrůd plodí a kvete od jara nepřetržitě až do podzimu, jenže právě teď je čas, kdy je dobré převislé jahodníky připravit na přezimování. Takže jak na to? Ty malé mateční rostlinky se vysazují na zahradu, kde přezimují, a na jaře je zase vyjmete ze země a dáte do nádob a pěstujete jako vždy. Nebo, když nemáte zahrádku, a to je náš případ, tak se rostliny přesadí do nových nádob s novou zeminou a uloží v chladném sklepě, kde je dostatek světla. Hnojení je také důležité, protože v truhlících rostliny nemají kde vzít dostatek živin, jenže přihnojuje se naposledy na konci léta, a to hlavně hnojivy s nízkým obsahem dusíku a vysokým obsahem draslíku a fosforu, která zpevní pletiva a podpoří kořeny. V zimě to není zapotřebí, protože rostlina je ve vegetačním klidu. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Než nabídneme předpovědi na celý den, pojďme se podívat, jak to aktuálně v našem regionu vypadá. Všude je jasno a slunečno, v Ostravě teď naměříte 6 stupňů Celsia, trochu tepleji je v Třinci, tam už teď na teploměru je údaj 10 stupňů Celsia. No a předpověď pro dnešek ve zkratce bude podobně jako včera, to znamená hezky a slunečno, bez deště, teploty v nížinách až 23 stupňů, na horách naměříte do 18.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Naši další poradnu věnujeme pěstounské péči. Pozvání přijala poradkyně a terapeutka z Ostravského centra pro rodinu a sociální péči Marie Chrástková. Ta se věnuje právě doprovázení pěstounských rodin. Poslechu zve Romana Kubicová.
4: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině.
5: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: někdy hledáme signál.
1: Právě teď a v 7 hodin a 20 minut si s námi opět můžete osvěžit pravidla silničního provozu. A celé září vám nabízíme vždy jednu situaci z provozu na silnicích. A dnes si budeme povídat o vytváření záchranářské uličky. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
2: Řidičská abeceda.
3: Dnešní téma může potkat každého, kdo stojí v koloně a potřebuje sjet ze silnice nebo dálnice. Smím projet záchranářskou uličkou, když potřebuji odbočit? Jak to je, upřesňuje plukovník Jan Straka. Mohu nebo nemohu sjet?
4: V žádném případě nemůžete. Záchranářská ulička je určená pouze pro vozidla s právem přednostní jízdy, pro vozidla správce komunikace, anebo vozidla, které odstraňují následky nějaké dopravní nehody. To znamená, pro nikoho ostatního ta záchranářská ulička určená není a nikdo ostatní do ní vjet nesmí.
3: Opakování je matka moudrosti. Připomeňte prosím, jak správně vytvořit záchranářskou uličku.
4: V případě, že tam jsou dva jízdní pruhy, uhnout v tom svém pruhu vždycky na stranu, to znamená levý pruh vlevo, pravý pruh vpravo. Pakliže tam je těch jízdních pruhů víc, tak to musím udělat tak, že pokud stojím v levém jízdním pruhu, uhýbám vlevo a v těch ostatních, to znamená prostředním, pravým, v případě, že jich je tam víc, tak těch dalších, uhýbám vždycky co nejvíc doprava, co to jde.
2: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: No a ještě upozornění na to, čemu se budeme věnovat zítra. Povíme si něco o tom, jestli můžeme projet křižovatku na červenou, když uvolňujeme průjezd záchranářům.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Znalecký posudek často rozhoduje o verdiktu soudu. Kdo ale kontroluje znalce? Premiéra pořadu Rozpleteno, moc bez taláru. ČT2. Láska ji dovedla až do západočeských Poběžovic. Výjimečný příběh jedné z prvních Japonek v Evropě v premiérovém dokumentu Mitsuko, hraběnka v srdci Evropy. A ČT Art uvede životní příběh slavného průkopníka moderního umění. Andy Warhol, Americký sen. Úterní večer s Českou televizí.
2: Víte, co už večer bude na svých programech uvádět Česká televize? Teď se dozvíte, co je nového, a to od Lenky Blažejové.
3: Je půl osmé.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO dnes představí plán postupného zvyšování platů policistů, hasičů, celníků a taky příslušníků vězeňské služby. Podle jeho dřívějšího vyjádření vzrostou mzdy v bezpečnostních složkách v příštích třech letech každý rok o částku 2600 až 2900 korun, za tři roky tedy až o 8700. 53letou pracovnici ve Vratimově na Ostravsku vážně zranil vysokozdvižný vozík. Žena utrpěla poranění obou nohou. Před příjezdem záchranářů jí pomáhali spolupracovníci, zastavili silné krvácení z obou končetin. Uvedl to mluvčí záchranářů Lukáš Humpl. Záchranáři ženu pak přepravili na urgentní příjem fakultní nemocnice v Ostravě. Ostrava podpoří zhruba 3 miliony korun provoz vánočního kluziště pod širým nebem, které je tradiční součástí adventního programu v krajském městě. Každoročně atrakce přiláká zhruba 25 tisíc lidí, potvrdila to mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná. V Česku bude tento týden babí léto. Meteorologové očekávají až 25 stupňů Celsia. Bude zároveň jasno a bez deště. Místy může slunečné počasí narušit silný vítr. Nejteplejší den má být podle Českého hydrometeorologického ústavu dnes. Lehce by se mělo ochladit o víkendu. Mlhy budou spíše výjimečně. Babí léto potrvá minimálně do příštího víkendu. Čeští fotbaloví reprezentanti dnes odehrají doma proti Anglii druhý zápas v Lize národů. Národní tým v sobotu v premiéře pod španělským trenérem Santim Deniou podlehl v Praze 1-2 Chorvatsku. V duelu proti bronzovým medailistům z letního mistrovství světa bude český tým ještě větším outsiderem. Hrát se bude dnes na stadionu Pražské Slávie od 25:40 a počasí v našem regionu bude slunečné, teploty do 23 stupňů.
4: Více

0: Zpíval nám Petr Novák, posloucháte Český rozhlas Ostrava, je 7 hodin 38 minut. Frýdecko-Místecká nemocnice postaví nemocnici v nemocnici. V areálu vznikne speciální multifunkční pavilon, který bude schopen fungovat jako malé zdravotnické zařízení, které je nezávislé na zbytku ostatních pracovišť. Ten plán vznikl při covidové pandemii.
1: Na staré nemocniční budově jde už zvenku vidět její stáří. Právě tento pavilon půjde k zemi. V současnosti v něm funguje léčebna dlouhodobě nemocných. A přesně tady má stát nová, větší budova, říká mluvčí zdravotnického zařízení Jana Březinová.
2: Nový multifunkční pavilon bude mít jedno podzemní podlaží a 5 nadzemních podlaží. A v pavilonu bude technické a provozní zázemí, rehabilitační oddělení, jednodenní operativa a lůžková oddělení.
1: V plánu je taky 5 ambulancí, prostory pro diagnostiku. Nemocnice tady chce pořídit rentgen, sono a CT. Lékaři budou mít k dispozici 2 operační sály a 13 lůžek k dospávání. Nejvyšší 2 patra pak zůstanou pro léčebnu dlouhodobě nemocných a vznikne tady i nové oddělení geriatrie, pokračuje mluvčí Jana Březinová.
2: Budova bude zároveň dispozičně a provozně navržena s ohledem na možnost jejího využití v případě mimořádných epidemiologických situací. V případě potřeby bude možné objekt oddělit od ostatních částí nemocnice a zajistit tak zde komplexní péči o pacienty bez nutnosti jejich přesunu či převozu do jiných částí areálu.
1: Zdravotníkům právě takové prostory před lety při covidové epidemii chyběly, říká náměstek hejtmana Martin Gebauer za ANO, který kandiduje v říjnových komunálních volbách.
3: V dobách nějakého ohrožení, třeba jako byl covid, se dá zcela oddělit od nemocnice a může fungovat v podstatě jakoby ostrov uprostřed nemocnice s veškerým zázemím, a v případě, že to nebude potřeba, tak tam samozřejmě bude probíhat ambulance, normální oddělení, které jsou. Ta budova je opravdu v katastrofálním stavu.
1: Nemocnice aktuálně hledá firmu, která zajistí demolici staré budovy a stavbu nové. Pavilon má být hotový na jaře 2029. Zkušební provoz chce nemocnice zahájit v létě stejného roku. Z Frýdku-Místku Natálie Janešková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: počasí.
1: Počasí téma, kterému teď budeme věnovat čas v dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. Na lince už je meteorolog Václav Smolka. Přejeme pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Zastavme se nejprve tedy u aktuální situace na severní Moravě a ve Slezsku.
2: Tak obloha je většinou jasná, ojediněle se také vyskytují mlhy, teploty jsou nejčastěji od 8 do 4 stupňů Celsia na horách a také na vyvýšených lokalitách už nám pomalu stoupají a jsou i přes 10 stupňů a vítr je jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Jaká je vyhlídka počasí na celý den?
2: Tak dnes nás čeká opět slunečný a odpoledne i teplý den, mělo by být totiž většinou jasno s maximálními teplotami od 20 do 24 stupňů, na horách kolem 16 stupňů Celsia a vítr bude slabý, proměnlivý, během dne přechodně jihovýchodní až východní do 4 metrů za sekundu.
1: Jaká pak bude následovat noc tedy z pohledu počasí a co přinese zítřek?
2: V noci by mělo být jasno, výjimečně se také mohou vytvářet mlhy. Minimální teploty budou od 10 do 6 stupňů, při bezvětří to budou až 3 stupně Celsia a vítr bude jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Zítra to počasí bude velmi podobné tomu dnešnímu, čeká nás totiž jasno. V těch ranních hodinách se budou ještě ojediněle udržovat mlhy. Maximální teploty nejčastěji od 20 do 24 stupňů, na horách kolem 16 stupňů a vítr bude slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu, přechodně místy mírný, jižní od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Jaký je tlak a vlhkost vzduchu?
2: Tlak vzduchu přepoštěný na hladinu moře je aktuálně 1028 hektopaskalů a relativní vlhkost se pohybuje v kraji nejčastěji mezi 90 a 100%.
1: S předpovědí počasí nás seznámil Václav Smolka. Děkujeme za to a přejeme pěkný den.
2: Děkuji, hezky den, naslyšenou.
3: Hlásí se hudební cyklus Zpěvem k srdci. V říjnové edici uvítám Orchestr lidových nástrojů Vojenského uměleckého souboru Ondráž s primášem Dominikem Orságem. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska, Slovenska i Ukrajiny se k orchestru přidají i zajímaví solisté a skvělý dívčí sbor. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci Doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 27. října v 19 hodin 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Před osmou Český rozhlas Ostrava tradičně nabídne tipy pro volný čas. Ta první pozvánka míří do Ostravského domu umění, a to na vernisáž výstavy Na zlomu milénií. Ta přibližuje hlavní trendy porevolučního umění. Mezi vystavujícími umělci jsou například Jiří Surůvka, Milena Dopitová anebo Josef Bolf. Vernisáž je naplánována na 17. hodinu. Máme v nabídce i pozvání na cestovatelskou přednášku. Manželské duo Dary a Jan Husákovi představí to nejzajímavější, co zažili při cestách do Turecka, Izraela, Iránu, Jordánska, Egypta a Ománu. Přednáška začne v 18 hodin v Městské knihovně v Novém Jičíně. V síti Nepohody se jmenuje beseda v Kobeřicích na Opavsku, začne v 5 odpoledne a koná se v tamní obecní knihovně. Je určena těm, kteří řeší digitální návyky. Nabídne praktické rady a konzultace.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: 8 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
5: Odpadní vody z ostravských domácností plánuje společnost Veolia čerpat teplo pro vytápění. Ministerstvo zdravotnictví chce zvýšit proočkovanost lékařů a zdravotních sester proti chřipce. Ve Vlastivědném muzeu v Jeseníku připravili workshopy zaměřené na práci archivářů. Dnes bude v regionu slunečno, teploty do 23 stupňů. Hezké ráno, jsou tady aktuální zprávy a Lenka Blažejová. Zbytkové teplo z odpadních vod v ostravské ústřední čistírně má v příštích letech začít vytápět domácnosti. Společný plán města a společnosti Veolia dostává konkrétní obrysy. Město schválilo převod pozemků v blízkosti čistírny v Nové Vsi. Veolia tam následně vybuduje potřebné technické vybavení.
6: Městští zastupitelé taky souhlasili s tím, že čistírna bude přes teplárenskou technologii čerpat odpadní vodu. Zbytkové teplo z ní má v letním období pokrýt celou potřebu vytápění města a v zimě to má být 20%. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
5: Letošní sucho, vysoké ceny vstupů a propad cen některých zemědělských komodit způsobují v některých částech Česka zemědělcům vysoké ztráty, uvedl to v Bruselu ministr zemědělství Martin Šebestián. Problémy podle něj dopadají na rostlinnou i živočišnou výrobu. Ministerstvo proto připravilo balíček kompenzačních opatření, na které chce vyčlenit zhruba 3,5 miliardy korun. Ministerstvo zdravotnictví chce více motivovat nemocnice k tomu, aby zvýšili proočkovanost lékařů a zdravotních sester proti chřipce. Pokud by se jim to podařilo, dostali by navíc od pojišťoven celkem 1 300 000 000 korun. Loni se proti chřipce naočkovalo 24% nemocničních lékařů a pouze 8% sester.
7: Aby nemocnice peníze získaly, muselo by se proti chřipce naočkovat 33% lékařů a 15% sester.
8: Jsou to peníze, které půjdou do zdravotní péče. Není možné použít je jako bonus pro zaměstnance.
7: Říká Matyáš Fošum z Ministerstva zdravotnictví. Podle předsedy Asociace českých a moravských nemocnic Michala Čarvaše by se splnění cíle mělo posuzovat za každou nemocnici zvlášť. A ne celorepublikově, jak navrhuje ministerstvo.
9: To, co mohu ovlivnit, tak je maximálně jako proočkovanost ve své nemocnici.
7: Právě teď je na očkování proti chřipce nejvhodnější doba. Zdravotníkům a seniorům nad 65 let ho hradí pojišťovny. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
5: Muzejní a archivářské práce dnes přiblíží zájemcům několik workshopů ve Vlastivědném muzeu v Jeseníku. Organizátoři je připravili v rámci druhého dne tradičního svatováclavského setkání. Pokračuje historik muzea Matěj Matela.
10: Tentokrát jsme se snažili jít trochu s dobou a pojali jsme ten druhý den trochu techničtěji, takže namísto tedy vlastivědných, historických či přírodovědných přednášek návštěvníci si mohou poslechnout o tom, nebo respektive naučit se, jak číst staré písmo zvané Kurent, jak bádat ve kterých databázích elektronických při své práci.
0: Počasí.
5: Dnes čekejte v Moravskoslezském kraji jasnou oblohu, nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách 14 až 18.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
5: Dejte pozor na kolonu a zdržení na silnici D56 u Paskova ve směru na Ostravu. Je tam dopravní nehoda, projíždějte velmi opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
11: Lenka Blažová a Petr Soukup, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Přejeme příjemné ráno. Co pro vás budeme mít v dalších 30 minutách? Zaměříme se na odpadové hospodářství v Třinci. Ještě předtím tady bude okénko, co v učebnicích nebylo. Dnes se Martin Písařík zaměří na geografii. A protože jsme rádio, budeme také dobře hrát. Čekají vás písně Ivety Bartošové, Jiřího Korna anebo Phila Collinse. Pěkný poslech.

0: Lidé v Třinci můžou na ulicích narazit na nové odpadkové koše. Ty mají nádoby na směsný odpad i na takzvanou multikomoditu. Směs plastů, nápojových kartonů a plechovek, která se dá dále recyklovat. Téma pro naši reportáž uslyšíte i krátce před 8:30.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že New York a Londýn se od sebe velmi pomalu vzdalují? Nejde o pohyb samotných měst, ale o pohyb litosférických desek. Severní Amerika a Eurázie se od sebe oddělují v oblasti středoatlantského hřbetu, kde vzniká nová oceánská kůra. Do prostoru vystupuje magma z nitra země, tuhne a postupně přirůstá ke starší kůře. Tím se Atlantský oceán velmi pomalu rozšiřuje. Tento pohyb je dnes měřen s vysokou přesností pomocí družic a geodetických metod a dosahuje řádu centimetrů za rok. Na tento dlouhodobý tektonický pohyb navazuje ještě další proces, který se týká samotného New Yorku. Město se totiž rychlostí 1 až 2 mm ročně postupně propadá do podloží. Tento jev má více příčin, jednou z nich je urbanistická zátěž. Infrastruktura New Yorku představuje obrovskou hmotnost, asi 764 miliard tun, které tak tlačí podloží. Vědci spočítali, že městské stavby, mezi něž patří slavné Empire State Building nebo Chrysler Building, váží celkem 7,64 bilionu kilogramů. Deník The Guardian tuto hmotnost přirovnává k váze 140 milionů slonů, přičemž jeden slon váží zhruba 5 tun. Propad města tak ještě stupňuje rizika, která přináší stoupání hladiny oceánu.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Den bude krásný, pojďme se nejprve podívat na aktuální situaci na severní Moravě a ve Slezsku. Všude svítí slunce, jak to vypadá na západě, začneme horami a pradědem, tam je v tuto chvíli 8 stupňů v Krnově. Teď naměříte něco málo přes 9. No a prognóza na celý den, bude to podobné jako včera, ještě o stupeň teplejší, čekejme. Slunečný den bez deště, teploměr ukáže až 24, na horách naměříte okolo 16 stupňů.
2: Barka prožívá okamžiky štěstí, rodina se konečně sešla u jednoho stolu. Chybí těhotná Halka, ale taky Leon s Beatou. Kde jsou a co plánují, ví jen Barčina sestra Žovka.
3: Nám se přihlásili do služby dva šikovní pomocníci. Psala si o nich v dopise, nadnese Barka. Nebýt jich, možná bys ani za námi nepřijela, taková šťastná náhoda. No, ona to nebyla tak docela náhoda. On je to totiž Leon s Beatou.
2: Karin Hladnická, Šikmý kostel, část třetí. Premiéra 6. dílu s Alenou Sasínovou Polarčik a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Po nahrávce od kapely Činasky v 8 hodin a 20 minut míříme do Třince. Více recyklovaného odpadu a méně zbytků na skládce. Odpadová společnost v Třinci chce zavést nový systém pouličních odpadkových košů. Lidi má naučit, aby plasty, plechovky a nápojové kartony neházely do směsného odpadu.
1: Měli by to občané třídit, ale zatím jim to moc nejde.
2: Jo.
1: Takže tady,
2: tak
1: tady je to vidět, no, že ve zbytkovém jsou
3: je tam všecko,
1: papír, plasty, všecko. No.
4: Tomáš Supík vysypává do malého popelářského auta nové koše. Ty jsou zatím umístěné na autobusovém stanovišti. Zatím je vidět, že po prvních dvou týdnech lidé třídění moc neřeší.
5: Spousta lidí neví, že ten hliník, jo, to znamená obaly od plechovek, že prostě můžou dávat ke směsi do toho plastu.
4: Říká mi jednatel odpadové společnosti Smolo Tomáš Ondrašek. Napovědět by měli popisky na nádobách.
5: Pokud lidé budou číst vlastně na těch odpadkových koších, co kde můžou dávat, tak to určitě té separaci pomůže.
4: Je vidět plasty ve směsném odpadu nebo naopak sklo v nádobě pro plasty a plechovky.
5: To sklo by úplně na třídičce nemělo končit, protože se to rozbíjí, je tam spousta střepů a hrozí tam potom třeba nějaké poranění našich zaměstnanců.
4: Nedávná analýza ukázala, že 60% obsahu pouličních košů v Třinci tvoří recyklovatelný materiál. Z toho je drtivá většina plastů nebo skla.
5: Pokud si to vezmeme na objem, tak toho objemového potenciálu tam je skoro 70%. Jo? Takže opravdu velká část těch separovaných odpadů, která by měla končit právě na třídičce.
4: Podle mluvčího magistrátu Stanislava Češlara se zatím v Třinci daří celkově poslat na recyklaci 54% všech odpadků.
6: Abychom splnili povinnosti, které nám ukládá zákon o odpadech, musíme na třídění dále pracovat. Vždyť již od roku 2030 bychom se měli dostat na 65%. Ke splnění těchto cílů může pomoci i postupné nahrazování košů za koše dvojité s rozdělením na určité komodity nebo instalace košů s označením multikomodity.
4: O rozmístění nových košů v dalších částech Třince bude město jednat. Od nového roku bude v Třinci také fungovat nová robotická třídící linka, která je teď v testovacím provozu. Z Třince František Kuča, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Po kapele Duran Duran vám nabídneme krátké zprávy. U mikrofonu je Lenka Blažová.
1: Je půl deváté.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Řidičský průkaz letos v Moravskoslezském kraji propadne 25 tisícům lidí. Úřady doporučují podat si elektronickou žádost přes portál dopravy, která už má předvyplněné údaje. O výměnu řidičského průkazu s končící platností mohou řidiči požádat zdarma, a to už 90 dní před skončením platnosti. Karvinské technické služby odstraňují přerostlou zeleň kolem cyklistických tras. Tento týden je na řadě úsek rušné cyklostezky od kinologického cvičiště k řece Olši v městské části Darkov. Z Plumlovské přehrady na Prostějovsku se kvůli výraznému poklesu hladiny způsobenému suchem vynořila kamenná hráz středověkého rybníka z Lechov, zatopeného po dokončení přehrady ve 30. letech minulého století. Stará hráz vedoucí napříč přehradou se v těchto dnech stala vyhledávaným místem na procházky. Zoologická zahrada ve Zlíně připravuje novou expozici pro tapíry Čabrakové. Její stavbu připravuje na příští rok. Celkové náklady na projekt s názvem Nusantara, který návštěvníky zavede do prostředí indonéských ostrovů, dosahují téměř 46 milionů korun. Hokejisté Třince budou v dnešním šestém kole Tipsport Extraligy hájit dosavadní neporazitelnost a první místo v tabulce proti Kladnu. Počasí bude v regionu příjemné, slunečné, teploty 19 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Varování z Novojičínska, konkrétně za Fulnekem ve směru na obec Braviné, se na silnici dostalo stádo krav a je tam omezený provoz, tak na to dejte velký pozor.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Slezsko-ostravský hrad čeká proměna. Jaká? Řekneme za pár minut. Pěkné ráno.

0: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.
1: V historickém areálu Slezsko-Ostravského hradu přibude nový velký sál pro pořádání kulturních a společenských akcí. Nahradí ten současný, který už dosluhuje. Plány na novou budovu už projektují architekti a vše o tom ví ředitel městské společnosti Černá Louka Jiří Šimon. My ho právě teď zdravíme po telefonní lince. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Kterou část hradu tedy bude třeba vybourat, aby mohl na jím místě vyrůst nový sál?
2: Je důležité říct, že se nebude bourat žádná historická část hradu. Odstraní se pouze objekt takzvané hradní terasy, což je v podstatě soudobá stavba. Stojí na místě, kde stávalo severní křídlo hradu, které obsahovalo nějaké hospodářské budovy a také dům kočího, ale všechny tyto budovy vlastně byly strženy už v 80. letech z důvodu špatného stavebního stavu.
1: Proč je to lepší tedy, než opravit tu budovu, která už tam je?
2: Byť se jedná o soudobou stavbu, tak bohužel je v hodně špatném technickém stavu i přes opravdu pečlivou údržbu, kterou této stavbě věnujeme. Dochází tam k různým haváriím, haváriím rozvodu, je tam špatná izolace a podobně. Také vlastně provozní řešení toho současného sálu a celé té stavby není úplně vhodné, neumožňuje nám pořádat také akce podle současných požadavků. Takže my vlastně potřebujeme opravdu nějaké multifunkční řešení, které nám umožní navýšit jak kapacitu toho sálu, tak pořádat třeba akce, které budou komunikovat spolu i s akcemi, které se pořádají venku na nádvoří.
1: A jaké možnosti vám to nové zázemí na hradě nabídne?
2: Jak už jsem říkal, pro nás je opravdu důležité, aby ta stavba byla maximálně multifunkční. Nabídne nám větší kapacitu 150 až 200 lidí a pro nás opravdu bude i zásadní to, že velký sál bude možné otevřít směrem ven do nádvoří a propojit tak akce, které se konají venku i uvnitř. Navíc dojde ke stavbě výtahu, který umožní bezbariérový přístup do východního křídla Slezsko-Ostravského hradu i do věže, což bude poměrně unikátní asi řešení v rámci hradů v Česku.
1: Jak se změní areál Slezsko-Ostravského hradu, jsme teď po telefonu probrali s ředitelem městské společnosti Černá Louka Jiřím Šimonem. Děkujeme za informace a příjemný den.
2: Děkuji, krásný den vám posluchačům.
0: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Přátelé, pokud se vám líbilo včerejší počasí, tak budete spokojeni i dnes. Čeká nás víceméně to stejné. Nejprve ale aktuální pohled do regionu. V Bohumíně v tuto chvíli teplota 10 stupňů Celsia. O jeden stupeň více naměříte ve Frenštátě pod Radoštěm. Prognóza od meteorologů týkající se dneška hovoří, že bude krásně slunečno, bez deště, teploměr ukáže v nížinách až 24 stupňů, na horách pak do 18.
0: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
2: Naši další poradnu věnujeme pěstounské péči. Pozvání přijala poradkyně a terapeutka z Ostravského centra pro rodinu a sociální péči Marie Chrástková. Ta se věnuje právě doprovázení pěstounských rodin. K poslechu zve Romana Kubicová.
0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Fakultní nemocnice v Ostravě dnes odpoledne nabídne edukativní program. Čeho se bude týkat, to uslyšíte od Lenky Blažejové ve zprávách za 7,5 minuty. Pak už vás čeká dopolední vysílání s Pavlou Daňkovou. Znamená to, že se loučí Petr Soukup. Příjemný den.
1: Zasmějte se s námi.
2: A to přijde chlap z práce domů a vidí tu svou ženu, jak čte časopis a hodně u toho pláče. Tak vezme tu ženu kolem ramen a ptá se jí, co se ti stalo, že pláčeš, a ona povídá, víš, tady v tom časopise píšou, že v některých částech Afriky prodávají rodiče ženy a dívky za peníze. A ten manžel jí tak pohladí po té hlavičce a povídá, nebuď smutná, ženo, to není tvůj případ, já bych tě dal klidně i zadarmo. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu s Dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Česko a Itálie dnes podepíšou dohodu o hlubší spolupráci. Dnešní odpoledne v ostravské fakultní nemocnici bude patřit akci Zdravé srdce. Zemřela zakladatelka Centra Locika Petra Vinšová, bylo jí 52 let. Na severní Moravě a ve Slezsku dnes bude slunečno, teploty 19 až 23 stupňů. Začínají zprávy, hezké dopoledne přeje Lenka Blažejová. Česko a Itálie mají dnes podepsat dohodu o hlubší spolupráci v ekonomice, obraně a bezpečnosti. Do Prahy kvůli tomu dnes přiletí předsedkyně italské vlády Giorgia Meloniová. Ve Strakově akademii ji poprvé v premiérské funkci přivítá Andrej Babiš z hnutí ANO.
2: Giorgia Meloni je nejperspektivnější lídr Evropy a jsem přesvědčen, že vyhraje příští volby. Je mladá, velice mladá.
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO pozval Meloniovou do Prahy při únorové cestě do Říma. Označili za pragmatickou političku a potvrdil, že s ní chce podepsat akční plán spolupráce mezi oběma zeměmi. Platit má do roku 2030 a týkat se má taky migrace, vědy a ekonomické spolupráce. Česko i Itálie mají zájem například o malé modulární reaktory. Italský senát minulý týden odhlasoval návrat k jádru po 40 letech. Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Fakultní nemocnice v Ostravě dnes nabízí edukativní program zaměřený na srdce. Návštěvníci si můžou nechat změřit tlak, glykemii nebo cholesterol. Zároveň si budou moci vyzkoušet masáž srdce na cvičných figurínách. Podle mluvčí nemocnice Petry Petlachové je cílem akce hlavně prevence.
4: České republice patří onemocnění srdce a cév dlouhodobě mezi nejčastější příčiny úmrtí. Na těchto akcích se často zachytí rizikové faktory u lidí, kteří se cítí zcela zdraví a netuší, že by se jich kardiovaskulární onemocnění mohlo týkat.
0: Rekonstrukci povodní poničeného silničního mostu přes Javornický potok připravuje samospráva Javorníku na Jesenicku. Na investici za zhruba 9 milionů korun se radnici podařilo získat dotaci. Práce by měly začít příští rok, říká nezávislá starostka Irena Karešová, která kandiduje v říjnových volbách.
5: Máme připravenou projektovou dokumentaci, všechno, ale nemáme ještě úplné stavební povolení. Nicméně jsme na tento most získali dotaci, máme ji takzvaně přidělenou a dotaci jsme dostali plus minus asi 7,5 milionů a příští roce by město mělo v podstatě realizaci započít a i ukončit zároveň.
0: Ve věku 52 let zemřela Petra Vinšová, zakladatelka a ředitelka Centra Locika. Centrum o tom informovalo na sociálních sítích. Locika pomáhá dětem, které zažily násilí v rodině. Petra Vinšová ho založila před více než 10 lety a zasadila se o to, že se v Česku o násilí na dětech začalo více mluvit. Centrum nabízí poradenství, organizuje preventivní a vzdělávací aktivity anebo poskytuje advokátní pomoc. Za 10 let existence pomohlo tisícům dětí.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte v Moravskoslezském kraji jasnou oblohu, nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách 14 až 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Opavě Kylešovicích je omezený provoz v ulici Na Vyhlídce. Práce tam potrvají do 8. října.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Tolik aktuální zprávy v 9 hodin. Alenka Blažijová, teď už ale za mikrofonem Českého rozhlasu Ostrava Pavla Raňková. A přeji krásné pondělní dopoledne. 4 minuty po 9. hodině máme 29. září a před námi je Křížem krajem, tedy pravidelný pořad věnovaný různému putování a poznávání zajímavostí právě v Moravskoslezském kraji. O zdraví je nutné pečovat, proto je důležité, aby každý začal sám u sebe a právě proto vás v následující hodině pozveme na dnešní preventivní odpoledne, které pořádá fakultní nemocnice v Ostravě. Jmenuje se Den srdce, podrobnosti přidáme. No a pak se také podíváme na fenomén JZD a jejich fungování na Ostravsku, jednotná zemědělská družstva. To je téma výstavy prezentované v Národním zemědělském muzeu v Ostravě. Uvidíte spoustu dobových archiválií, unikátních modelů družstva snů a osaháte si i zemědělskou techniku. Pozvánku připojíme už za okamžik, proto buďte s námi a mějte pokud možno krásný podzimní den.

méně bojím. A počuť hlasné stereo a její strachy pred neverou. Kto si čosi vrta v paneloch?

0: křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ostravská JZD, tak se jmenuje výstava v Národním zemědělském muzeu v ostravských Dolních Vítkovicích, která návštěvníkům přiblíží éru zemědělského hospodaření v ostravské aglomeraci v letech 1949 až 1978. Připomene kolektivizaci, přechod k velkovýrobě i střet s těžkým průmyslem. Prezentuje detailně jednotlivá družstva i dobové technologie. No a natáčela Petra Štrimplová.
2: Tak zarachotíme, pane řediteli.
3: No, tady mám chybný řetězí, aby se nám to pěkně otevíralo, ale jsou tady ozubné kolečka, plastorka, které měly původně otevírat tady ty dvířka. Fixační klece, je to pro dobytek.
2: Tak.
3: Každý si představit, že tam vleze celá kráva nebo bík. A vlastně je to určené, aby se znehybnilo to zvíře za plného vědomí, aby mohli třeba provést nějakou veterinární vyšetření, nějaké očkování, anebo třeba ošetření kopyt.
2: Takže tady je předek krávy, tam
3: ne,
2: je...
3: Ne, tam je zadek, tam za tlamičku pěknou.
2: Tam je předek krávy, tady je zadek.
3: Tady
2: byl ocásek. Tak to, co my jsme tady rozhýbali s ředitelem Národního zemědělského muzea v Ostravě Ivanem Bergrem, je jeden z exponátů, na který si vlastně člověk i může tak trošičku možná sáhnout.
3: Doufám, že to bude takový fotokoutek, že se tam může... Každý,
2: je to průleska zároveň.
3: Ano, každý vyfotit svou vlastní krávu nebo vola.
2: Jsou tady další zajímavé nářadí, stroje a my jsme na dlouhotrvající výstavě, která se věnuje zemědělství, zemědělským družstvům, co bude takovým základem té výstavy, protože my se potkáváme pár dní před vlastně slavnostním otevřením. A to jsou speciální části jednoho velkého panelu.
3: Přesně tak, tady bude taky velký interaktivní exponát. Už je tam připravená obrovská vitrína, která má 2,5×2,5 metru a v ní bude tady tenhle ten model, který je zatím rozdělený na 4 části, aby šel vůbec převést a zkompletovat.
2: Mm-hmm.
3: Je to vlastně model jednotného zemědělského družstva, nějaký idealizovaný, který ale měl v Ostravě vyrůst, přibližuje právě tu unifikaci těch zemědělských staveb.
2: Mm-hmm.
3: Bude tady 20 staveb, od samozřejmě kravínu, a je tam váha, nějaká administrativní budova, ale je tam třeba krecht.
2: Aha.
3: Krecht je vlastně na uskladnění zeleniny, takový je vlastně polosklep.
2: To dá asi by zemědělci znali, lajkovi to je jako z cizího jazyka. Takže jeden z těch panelů, ta čtvrtina, ta tady je zatím ještě zakryta bublinkovou fólií, ty části vlastně té zástavby družstva, jsou ještě tak volně na těch vytyčených...
3: Až tady chybí stromy.
2: Parcelách, ano, chybí stromy.
3: Objekty třeba zatím nemají okapy, ale vidíte, že mají také detaily jako lampy.
2: Lampa tady nad vraty.
3: I ty lampy tam jsou i záměrně proto, protože vidíte, jak z toho čuhají tady ty kabelky. Každý ten model bude vlastně propojený s displejem, s takovým panelkem, který vlastně návštěvník se zmáčne, rozsvítí, řekne mu to v češtině, v angličtině i v polštině, o jaký objekt šlo, takže vlastně bude takový interaktivní exponát.
2: Tak to je vaše know-how, tady ta. Víte, co mi to připomíná z jednoho filmu, tu prosklenou kancelář.
3: Ano.
2: Jak se tam ten
3: Marečku,
2: dopravníček šplal, tak vypadá to velmi podobně. No ale kde jste vykoumali, jak vlastně by mělo vypadat to úplně ideální JZD?
3: No kolega František Švábenici, který je asi autorem té výstavy a 2 roky objížděl archivy a pamětníky a sbíral jak fotografie, tak i ty informace, tak i ty samotné exponáty, protože část je vlastně zapůjčená od soukromníků, některé jsou dary, tak našel v ostravských archivech tady ten plán, takže vlastně není to úplně vymyšlené, i terén je reálný. Nevíme přesně, kde to mělo být umístěno a samozřejmě se to nezrealizovalo tady v té podobě.
1: Říká ředitel ostravské pobočky Národního zemědělského muzea Ivan Berger. Na výstavu se vrátíme zase po písničce. Uslyšíte, že mezi výstavními panely taky trochu fouká.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: V naší čtvrteční rozhlasové lékárně bude řeč o podzimních virózách, tedy o akutních virových onemocněních dýchacích cest, které se projevují horečkou, únavou, bolestí svalů i hlavy a kašlem. Dá se jim účinně předcházet? Jak spolehlivé je očkování a pro koho je vhodné? A jak nebezpečné mohou být? I na to se budu ptát. Naslyšenou v naší rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Model vzorového jezede s interaktivními prvky, ukázky dobové mechanizace anebo letecké snímky jednotlivých družstev na Ostravsku s detailním popisem vývoje. Nová výstava v Národním zemědělském muzeu v ostravských Vítkovicích seznámí zájemce s několika dekádami zemědělského hospodaření v Ostravě a blízkém okolí. A to v době, kdy prim v regionu hrál těžký průmysl. Petru Štrimplovou provedl výstavou ředitel muzea Ivan Berger.
4: Vlastně za dob socialismu existoval agroprojekt, který měli pobočku v Opavě.
5: Ano.
4: Tam sídlil a projektoval zemědělské stavby jako typologicky stejné kravíny, teletníky, drůbežárny. Podle toho se vlastně stavěli pro všechny regiony v Československu. Nutno dodat, že to bylo takhle centralizované, nerespektovalo třeba klimatické podmínky v těch oblastech, takže měli různé problémy potom při té realizaci. A taky ta kvalita, to nebyly nějaké důležité objekty, spíše jako velmi funkční, takže postrádali jakoukoliv nějakou ornamentiku, zdobení a technologie byla značně zjednodušená.
5: Jak to bylo teda tady na severu Moravy, dejme tomu s počtem těch družstev?
4: No, my jsme se zaměřili čistě na současnou Ostravu, to znamená je ty vesnice, které se potom připojili později do Ostravy a máme jich tady zastoupeno 19. 19 jednotných zemědělských družstev, které vznikaly mezi lety 1949 až 59, poslední byly Mariánské hory. A ta výstava je sleduje do roku 78. Je to takový milník, protože v té době prakticky zanikly poslední dvě tady na území Ostravy, pak už vlastně byly spravovány mimo. Ta Ostrava byla hodně poznamenána. Vlastně od počátku některé ty zemědělské družstva byla určená k nezdaru. Jo, oni měli malou výměru těch polností nebo špatnou skladbu toho hospodářství. Často ta první družstva vznikala v zachovaných tehdejších hospodářských dvorech a často v znárodněných objektech jiných, že před socialistických sedláků, kterým to bylo násilně odebráno, nebo byli donuceni vstoupit do JZD.
5: No a ten hlavní důvod, proč to vlastně troskotalo?
4: Těch faktorů tam je celá řada. Můžeme se přesunout k jednomu panelu, který se věnuje znečištění. Jo, ten region byl ve své době a v tom období obzvlášť silně znečištěn právě a těmi zdroji byla ta průmyslová výroba, jo? Protože si ti zemědělci stěžovali. Jo, některé podniky byly
5: sráželo s tím průmyslem.
4: A oni hledali toho hlavního viníka, takže se vlastně nechali vypracovat takovou analýzu, kdo je největší zdrojem znečištění a vychází to nová hoď Klemente Kotvalda 22%.
5: Ano.
4: Třeba elektrárna v Třebovicích 12% a samozřejmě Vítkovické železárny 8% a tak dále. A samozřejmě i doly tou expozicí těch prachových částic černého uhlí taky způsobovaly znečištění. Tam byla zhoršena ta kvalita. I třeba pokud šlo o živočišnou výrobu, tak vlastně nebylo možné zachovat jako tu kvalitu třeba toho mléka.
5: Já hledám ještě, pane řediteli, jeden interaktivní prvek a už ho vidím, který si návštěvník může pustit. To je obrovský, já zmáčknu to tlačítko, jo? Větrák. A to se musí držet, tak. To je obrovský větrák, který vlastně
4: ono hnal
5: je
4: vzduch do těch zemědělských staveb.
5: Tak.
4: Buď sloužil jako dodávka čerstvého vzduchu třeba do kravínů, vepřínů, do vežáren, ale zároveň se tím i třeba sušili ve skladech obilí a seno. ten ventilátor je v původní velikosti, ale ten motor je tam daleko slabší.
5: Ano, ano, ano.
4: Máme ten původní, je funkční, ale když jsme ho zapli, tak už jsme
5: odletí
4: někde...
5: celé muzeum.
4: Přesně tak.
5: Z Ostravy Petra Štrimplová, Český rozhlas.
0: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: Kostel Nejsvětější Trojice je dominantou Fulneku a také barokní perlou Severní Moravy a Slezska. A právě na jeho prohlídku zamíříme ve středu v Křížem krajem spolu s redaktorkou Ivou Havlíčkovou. Dozvíte se třeba, jakou symboliku má pelikán zobrazený na dvířkách u hlavního oltáře.
0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

0: Václav Neckář má strach, co bude dál, ale já se na to naopak těším, protože dnešním tématem babských rad jsou zapékané papriky v mnoha variantách a zapékané papriky, to je moc dobré jídlo. Natchnou masožravce i vegetariány, no a podrobnosti v dnešních babských radách na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
1: Babské rady.
2: Mezi nejoblíbenější varianty zapékaných paprik patří klasická náplně z mletého vepřového či hovězího masa s rýží, cibulí a česnekem, kterou skvěle doplní rajská omáčka. Pokud dáváte přednost drůbežímu masu, můžete ho zkombinovat s orestovanými žampiony a tymiánem, případně celý pokrm vylepšit do křupava vyškvařenou slaninkou. Pro milovníky bezmasých jídel se skvěle hodí středomořská kombinace balkánského sýru s vajíčkem a zakysanou smetanou, nebo odlehčená italská verze s rajčaty, mozzarellou a bazalkou. Skvělou texturu a sytost dodají paprikám také obiloviny, jako jsou kuskus nebo pohanka, které můžete promíchat s olivami, sušenými rajčaty nebo houbami. Na závěr stačí papriky přelít smetanou ochucenou sušeným česnekem nebo je bohatě zasypat strouhanou goudou či čedarem. Tím se na povrchu paprik vytvoří křupavá sýrová krustička.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: se mnou. Hezké dopoledne, posloucháte pondělní vysílání Českého rozhlasu Ostrava. O zdraví je nutné pečovat, proto je důležité, aby každý začal sám u sebe. A právě proto vás už za chvíli pozveme na dnešní preventivní odpoledne, které pořádá fakultní nemocnice v Ostravě. Jmenuje se Den srdce a právě na oblast kardiovaskulární prevence bude zaměřen. Podrobnosti za pár okamžiků ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude tenisová legenda, wimbledonský vítěz Jan Kodeš.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Naším středečním hostem bude Radim Kolibík, který žije v několika světech. Je stolař a vedle toho vášnivý cestovatel, fotograf a průvodce. O posouvání hranic, zažívání nových věcí i o levném cestování bude rozhovor, který natočila Kateřina Huberová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Den srdce, to je název dnešního odpoledne ve fakultní nemocnici Ostrava. Organizátoři ze řad oddělení kardiovaskulárního, interní a kardiologické kliniky fakultní nemocnice Ostrava pro návštěvníky chystají několik stanovišť zaměřených na prevenci, rehabilitaci a také poradenství v oblasti kardiovaskulární prevence. Více nám už prozradí vrchní sestra tohoto oddělení Ludmila Klemsová. Přejeme dobré dopoledne.
1: Krásné dopoledne vám i našim posluchačům. Přesně tak, jak říkáte, rozhodli jsme se s kolegyněmi, s mým malým týmem, uspořádat něco nejenom pro naše pacienty, zaměstnance, ale i pro širokou veřejnost, která zrovna dnes prochází fakultní nemocnicí, zejména pak Respiriem, kde vlastně máme toto malé překvapení nachystáno. Proč jsme to vlastně dneska uspořádali tak významný Den srdce, jasně, celosvětově, ale trošku i my sestry se chceme angažovat a my víme a statistiky nám říkají, že v České republice máme skvělé zdravotnictví, skvělý zdravotní systém a samozřejmě, že kardiologie je na výborné světové úrovni. Nicméně v čase nám stále se vyskytují ve vysokém počtu kardiovaskulární onemocnění a my si říkáme proč a jak tomu jít naproti a jak pomoci široké veřejnosti. Myslím si, že dnes je nevhodný jako den srdce k zamýšlení nad rizikovými faktory, které na naše srdce působí. Je to zamýšlení se nad prevencí, být aktivní v oblasti prevence, preventivních opatření, tak abychom včas předešli nebo i zcela eliminovali tato kardiovaskulární onemocnění. V běžném životě určitě máme spousta rizikových faktorů, které možná nevnímáme, ale měli bychom, a to zavčas. Určitě už v dětské populaci víme, že nárůst dětské obezity je velmi, velmi vysoký. Takže zamyslet se nad svojí váhou nebo nadváhou, vysokým krevním tlakem a pohybem. Takže to je to, co můžeme udělat pro naše srdce dnes a denně.
0: Vy v rámci toho dnešního dne chystáte celou řadu stanovišť. Co všechno si mohou zájemci nechat změřit nebo vlastně vyzkoušet přímo na místě?
1: No, máme takových asi možná 8-9 malých stagí v uvozovkách. Doufám, že každého něco zaujme. Já bych v tuto chvíli asi nerada doporučovala nebo fokusovala se jenom na jeden nej. Asi to tak nebude, každý se najde něco svého, ale možná, co si myslím, že určitě příchozí zaujme, tak je možnost vyzkoušet si masáž srdeční, která určitě je velmi důležitá nejen v domácích podmínkách, ale i na veřejnosti. Co si můžete změřit? Tak samozřejmě hladinu cholesterolu, nebo se můžete třeba zdravě občerstvit. Neříkám dietně, to je takové jako hodně pejorativní, nikdo nebude držet dietu 20 let nebo dokonce svých dnů životních, ale určitě zdravé občerstvení tam je pro vás taky nachystáno. No a samozřejmě, jak jste vzpomněla, rehabilitace, já bych to trošku možná přeformulovala na cvičení. A cvičení pro každou generaci, cvičení a pohyb, to je to, co můžeme každý den pro své srdce udělat.
0: To nejdůležitější na závěr, kdy a kde dnešní Den srdce začíná v rámci fakultní nemocnice?
1: Takže dneska budeme s našimi týmy fungovat od 12 hodin fakultní nemocnice a bude to v Respiriu. Takže moc se na vás těšíme a uděláme něco pro své srdce. Hezký den.
0: Paní vrchní, děkujeme za informace, ať se akce vydaří. Naslyšenou.
1: Děkujeme moc, hezký den.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síť od rána

0: dětské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
1: Deset hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Britský zpěvák Robbie Williams vystoupí příští rok na festivalu Colors of Ostrava. V areálu Slezsko-ostravského hradu by městská společnost Černá louka chtěla vybudovat nový multifunkční sál. Na základní škole v Kravařích zavedli systém magnetických pouzder na mobily. Dnes bude slunečno, teploty do 23 stupňů. Začínají další aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Lenkou Blažijovou. Hezké dopoledne. Festival Colors of Ostrava oznámil prvního headlinera pro příští rok. Bude jim britský zpěvák a skladatel Robbie Williams. V industriálním areálu Dolních Vítkovic zaspívá ve středu 21. července.
3: Robbie Williams přiveze do Česka kromě svých největších hitů i své nejnovější letos vydané album Britpop, které kritici zařadili mezi jeho nejvýraznější desky. Album odkazuje na zlatou éru britské hudby a dobu, kdy zpěvák opustil skupinu Take That. Za svou kariéru vydal Robbie Williams 13 studiových alb a získal rekordních 18 cen Brit Awards. Českému publiku se britský zpěvák naposledy představil loni v září v pražské O2 aréně. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
1: V areálu Slezsko-ostravského hradu by městská společnost Černá louka chtěla vybudovat multifunkční sál pro 150 až 200 lidí. Vzniknout by měl v místě jednoho ze současných objektů, který bude zbourán. Sál by měl sloužit jako kulturní a společenské centrum. Náklady na stavbu město odhaduje na 97 milionů korun, uvedl to primátor Jan Dohnal z Hnutí Spolu. Studii zpracovala společnost Atelier 38. Základní škola v Kravařích na Opavsku zkouší magnetická pouzdra na mobilní telefony žáků. Mobil do něj vloží, uzavřou a otevře jej až magnetem učitel po vyučování. Podle ředitele Lukáše Kramného měli sice zákaz používání telefonů ve školním řádu, děti ho ale porušovali. Proto zavedli nový systém.
4: Aby opravdu kantoři nemuseli řešit ty situace, kdy někoho na chodbě o přestávce uvidí s mobilem v ruce, domlouvají, nebo už to musí řešit nějakým jiným způsobem. I vlastně pro mě tohle bylo vlastně něco, co jsem potřeboval vyřešit a těm kantorům ulevím.
1: Dnes je Světový den srdce. Kardiologové upozorňují, že srdeční selhání může člověk mít, aniž by o něm věděl. Nová evropská doporučení proto míří i na pacienty, kteří zatím nemají žádné příznaky. V Česku se tento přístup už promítá do preventivních prohlídek. Lékaři při nich hledají nejen riziko srdečního selhání, ale také souvislosti mezi srdcem a ledvinami.
5: Jsem si zadýchával, kouřím teda 60 cigaret denně, tak jsem si říkal, no kouříš, tak to bude asi ono.
6: Bylo to ale srdce, které 63-letému pacientovi Lvovi z Brna nepracovalo správně. Podle nových doporučení můžou lékaři pomocí krevního testu odhalit riziko srdečního selhání u lidí ještě před prvními příznaky, popisuje kardiolog Aleš Linhart z Pražské všeobecné fakultní nemocnice.
7: Cílí na ty rizikové pacienty, ty, kteří ještě třeba vůbec žádné projevy nemají. A doporučuje, aby se u nich hledalo srdeční selhání za použití biomarkeru.
6: Kardiologové tak proto zdůrazňují význam preventivních prohlídek, zvlášť u kuřáků a lidí s vysokým krevním tlakem nebo nadváhou. Karolína Burdová, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Dnes čekáme v Moravskoslezském kraji stále jasnou oblohu, nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách 14 až 18.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V ulici Máchova v Novém Jičíně pozor, došlo tam k nehodě. Policie tam vyšetřuje srážku dvou osobních aut. S opatrností se dá projet a kolona se tam netvoří.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: 4 minuty. minuty po 10. hodině startujeme další dopolední hodinu, kterou budeme trávit společně na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a také s písničkami, které nestárnou. Za chviličku třeba s Daliborem Jandou nebo Brianem Adamsem. A podíváme se také pro typy trávení dnešního dne, takže pokud vás to zajímá, vydržte s námi. No a čeká nás také Moravskoslezský rozhlasový kvíz. A aby toho nebylo málo, podíváme se do Kravař na originální řešení toho, aby žáci nepoužívali mobil v době, kdy nemají. Posloucháte Český rozhlas Ostrava, přejeme krásné pondělí.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: 59 611 22 66, to je telefonní číslo sem k nám do studia, kde si můžete vytelefonovat dnes další cenu v rámci Moravskoslezského rozhlasového kvízu. A já už jdu teď kouknout, koho pak máme na lince. Halo, halo, kdo pak je tam?
2: Dobrý den, Milan.
1: Dobrý den, Milane. Tak, jste připraven na otázku?
2: Určitě.
1: Jdu na to. Už od roku 1997 znají lidé dřevěné turistické známky. Ta s pořadovým číslem 1 patří pradědu. Plakety z lipového dřeva s vypalovaným znázorněním turistického místa jsou dnes známé v řadě zemí Evropy. Doma jsou však u nás v Moravskoslezském kraji, kde vznikly. Víte, ve kterém městě se dodnes vyrábí? Tak za A je to Bruntál, za B Vrbno pod Pradědem a za C Rýmařov.
2: Tak zkusím to Vrbno.
1: Vrbno, tak Vrbno pod Pradědem to, pane Milane, není. Je mi to líto, mějte se hezky, naslyšenou. Zkusíme dalšího volajícího, 59 611 22 66, Český rozhlas Ostrava, dobrý den. Haló, haló, je tam někdo? Tak vyzkoušíme dalšího volajícího, 59 611 22 66, jinak cena neže propadá, ale přesouvá se třeba do dalších dní, takže Český rozhlas Ostrava, dobrý den. Haló?
3: Haló, haló, dobrý den.
1: Dobrý den, kdo pak je tam?
3: Pavel.
1: Pane Pavle, budete vědět odpověď na naši otázku, odkud pochází plakety z lipového dřeva s vypalovaným znázorněním turistického místa?
3: Tak turistické známky. Bruntál.
1: Bruntál byste typl. Tak to je mi líto. Mějte se hezky, naslyšenou, přátelé, tak už zbývá jenom ten Rýmařov a to už by bylo v tuto chvíli nespravedlivé, takže výhra se přesouvá a posouvá. Vám přeji krásné dopoledne a příště šťastnější ruku.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Naši další poradnu věnujeme pěstounské péči. Pozvání přijala poradkyně a terapeutka z Ostravského centra pro rodinu a sociální péči Marie Chrástková. Ta se věnuje právě doprovázení pěstounských rodin. K poslechu zve Romana Kubicová.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Krásné dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Slíbila jsem pozvánky na trávení dnešního dne, takže tady jsou. Vydejte se dnes do Ostravského domu umění, a to na vernisáž výstavy Na zlomu milénií, která přibližuje hlavní trendy porevolučního umění. Mezi vystavujícími umělci jsou například Jiří Surůvka, Miléna Dopitová nebo Josef Bolt. Vernisáž začíná v 17 hodin. Nebo máme v nabídce pozvánku na cestovatelskou přednášku. Manželé duo Dary a Jan Husákovi představí to nejzajímavější, co zažili při cestách do Turecka, Izraele, Iránu, Jordánska, Egypta a Ománu. Přednáška začíná v 18 hodin v městské knihovně v Novém Jičíně. V síti nepohody se jmenuje beseda v Kobeřicích na Opavsku. Začíná v 17 hodin a koná se v tamní obecní knihovně. Beseda je určena těm, kteří řeší digitální návyky, nabídne praktické rady a také konzultace. A konečně v klubu Sky na Ostravské Stodolní ulici promítají od 19 hodin dokument z první cesty tehdejšího prezidenta Václava Havla do Ostravy v lednu roku 1990. Dokument doprovodí svým komentářem pamětník z té doby Ladislav Vrchovský. No a vstupné je dobrovolné.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: magnetická pouzdra, každý z žáků je má podepsané.
1: Dokonce teďka rozdávám ještě žákyni, která tady včera nebyla, tak si ho teď podepíše. Možná může se stát, že někdy se ten systém uzamkne a já mám takový speciální magnet, kterým to pouzdro můžu odemknout. Odemkneme.
0: A jestli to správně chápu, děti si vloží telefon do magnetického pouzdra, vy ho tímto magnetem uzamknete?
1: Žáci si ho uzamknou samostatně a tento magnet vlastně slouží k tomu, že vyučující na konci 6. vyučovací hodiny tímto magnetem žákům pouzdra opět odevře.
0: Takže tady to v podstatě funguje tak, že sice žáci telefon mají u sebe, používat ho, ale můžou jen, jestli jim to povolí učitel.
1: Trošku jsme se vyhli odpovědnosti za držení těchto mobilů proto, aby žáci je měli neustále u sebe, v případě potřeby si sami rozhodli o tom, jestli jej mohou použít a mají k tomu možnost.
0: Některým žákům se ale nový systém nelíbí, jako třeba deváťačce Žanetě.
2: Ne, že bych jakože nějak byla hodně závislá na tom mobilu, ale zase to je znepříjemnění, když třeba mamka po mně něco potřebuje, že mám segře třeba zajít pro sešity nebo tak, jelikož mám segru na nižším stupni.
0: V 9. třídách je momentálně teprve zkušební provoz. Jestli se osvědčí, ředitel Lukáš Kramný nakoupí pouzdra na celý 2. stupeň.
3: Na konci loňského roku proběhlo velké dotazníkové šetření a většina rodičů, která se k tomu vyjádřila, reagovali v tom smyslu, že byli rádi, kdyby ta regulace byla prostě větší.
0: Pouzdra jsou navíc způsob, jak se vyhnout hmotné zodpovědnosti. Kdyby například učitelé ráno vyzbírávali mobily do bezpečnostních boxů, někdo by je mohl nařknout, že je třeba poškodili.
3: Byl poškrábaný, nebyl poškrábaný ráno. To je něco, čemu jsme si chtěli jako vyhnout.
0: Děti jsou velmi vynalézavé. Nejde to otevřít i normálním magnetem.
3: Mně samotné napadlo několik variant, které teďka nebudu říkat zbytečně nahlas. Když to obejdou, tak to obejdou. Oni ví, že přijde nějaká sankce.
0: Jedno pouzdro stojí 350 korun a podle ředitele to v součtu vyjde finančně lépe než třeba bezpečnostní boxy. Skravář Klára Křižáková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Máme tady poslední zářijové pondělí, nebo vlastně úterý roku 2026, to mi uteklo, protože včera byl svátek, takže teď to dávám do pořádku. Dvakrát měř, jednou řeš, tak to je seriál plný dobrých rad všeho druhu s naším redaktorem Arturem Kubicou. Tentokrát se zaměříme na balkónové převislé jahodníky a kam s nimi v zimě.
1: Dvakrát měř, jednou řeš, dobré rady všeho druhu. Převislé jahodníky, tak ty jsou ideální volbou pro pěstování v truhlících a závěsných nádobách, na balkónech a na terasách a navíc většina převislých odrůd plodí a kvete od jara nepřetržitě až do podzimu, jenže právě teď je čas, kdy je dobré převislé jahodníky připravit na přezimování. Takže jak na to? Ty malé mateční rostlinky se vysazují na zahradu, kde přezimují a na jaře je zase vyjmete ze země a dáte do nádob a pěstujete jako vždy. Nebo, když nemáte zahrádku, a to je náš případ, tak se rostliny přesadí do nových nádob s novou zeminou a uloží v chladném sklepě, kde je dostatek světla. Hnojení je také důležité, protože v truhlících rostliny nemají kde vzít dostatek živin, jenže přihnojuje se naposledy na konci léta, a to hlavně hnojivy s nízkým obsahem dusíku a vysokým obsahem draslíku a fosforu, která zpevní pletiva a podpoří kořeny. V zimě to není zapotřebí, protože rostlina je ve vegetačním klidu. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Poslanci dnes budou jednat o nedůvěře vládě. Schůzi podpořili všichni opoziční poslanci. Ministerstvo zdravotnictví zvažuje umožnění zásilkového výdeje léků na předpis. Pořadatelé dnes představili hlavní hvězdu příštího ročníku festivalu Colors of Ostrava. Dnes bude slunečno s teplotami do 24 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová. Hezké dopoledne. Sněmovna bude dnes odpoledne jednat o nedůvěře vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Svolání mimořádné schůze podpořili všichni opoziční poslanci. Jako důvod uvádějí zadlužování státu nebo údajný střet zájmu premiéra. Ke svrhnutí kabinetu ale nemají bez koaliční podpory dostatek hlasů. Podle předsedy ODS Martina Kupky má i přesto schůze smysl.
4: Vyslovení nedůvěry vládě není prázdné gesto. Je to jasný krok, kdy budeme bránit odpovědné hospodaření. A určitě budeme bránit to, aby se Česká republika neproměňovala v Babišistán. Chceme žít v zemi, která se vyvíjí demokratickým směrem a odpovědně hospodaří.
2: Vládní koalice svolání schůze respektuje, jde podle ní ale o předvolební gesto. Jednání začne ve 14 hodin odpoledne a očekává se, že bude pokračovat i zítra. Ministerstvo zdravotnictví v říjnu předloží do připomínkového řízení návrh zákona, který má umožnit zásilkový výdej léků na předpis. V některých menších městech lidé musejí pro léky cestovat desítky kilometrů. Doručování léků by mohly v některých případech zajišťovat výdejní boxy, kterých je v Česku přes 18 tisíc. Lékárníci z České lékárnické komory jsou ale dlouhodobě proti zasílání předpisových léků. Jednou z hlavních hvězd příštího ročníku festivalu Colors of Ostrava bude Robbie Williams. Britský zpěvák vystoupí hned v úvodu akce ve středu 21. července. Ve vysílání Českého rozhlasu to dnes prozradil umělecký ředitel festivalu Filip Košťálek.
5: Potrpí si na unikátnost okamžiku, těch momentů, tam bude neskutečná spousta. Je to dnes už legenda, je to ikona, je to obrovský showman, je to člověk, který na Colors, na největší pódium patří.
2: Radiožurnál bude příští rok znovu mediálním partnerem Colors of Ostrava. Složky integrovaného záchranného systému budou zítra cvičit hašení rozsáhlého lesního požáru v okolí pevnosti Hanička v Orlických horách. Cvičení začne v 7:30 ráno a potrvá až do odpoledne. Zapojí se zhruba 200 hasičů, policistů a záchranářů z několika krajů a přidají se k nim i kolegové z Polska. Kvůli pohybu velkého množství techniky, včetně vrtulníku, bude část oblasti uzavřená, upozorňuje mluvčí krajských hasičů Martina Gecová.
6: Nejvíce se veřejnosti pravděpodobně dotýká zítřejší uzávěra silnice druhé třídy mezi Rokytnicí v Orlických horách a Bartošovicemi až po odbočku na Kunwald. Uzavřené budou také turistické trasy z Neratova na Anenský vrch a Hadinec, stejně tak trasa z Mezivrší na Anenský vrch. Uzávěra také dopadne na hraniční přechod v Bartošovicích.
2: Počasí. Dnes bude v celém Moravskoslezském kraji jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách maxima 14 až 18. A vítr bude slabý, proměnlivý, během dne přechodně jihovýchodní do 4 metrů za sekundu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na silnici D48 na 8. kilometru ve směru na Frýdek Místek stojí odstavená porouchaná dodávka, částečně blokuje provoz, tak na to dejte pozor.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Máme před sebou poslední hodinu v rámci úterního dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Za chvíli začíná naše rozhlasová poradna. Ve studiu už jsou připraveny redaktorka Romana Kubicová a její dnešní host, poradkyně a terapeutka Marie Chrástková, která se specializuje na doprovázení pěstounských rodin. Za chviličku více.

zmražený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se

0: kapradí a meku, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Bezpečný domov, přijetí, spolehnutí se a lásku. Právě o tom je pěstounství. Rozhodně to ale není jednoduchá cesta. Děti a pěstouni společně prožívají situace a problémy, na které neexistuje jednoznačné řešení. Ale je důležité, že mohou vyhledat pomoc a podporu. No a právě o tom bude dnešní poradna. Jsem ráda, že tady mohu přivítat paní Marii Chrástkovou z Centra pro rodinu a sociální péči Ostrava, tedy sociální pracovnici pro doprovázení pěstounů a psychoterapeutku pro děti a dospívající. Tak, uvedla jsem správně vaše funkce v Centru pro rodinu.
3: Ano, děkuju.
4: Dobrý den.
2: Dobrý den, vítejte tady u nás ve studiu. No a z dnešní poradny vás srdečně zdraví a příjemný poslech přeje Romana Kubicová. Tak paní Chrastková, co vlastně znamená být pěstounem, no a jak se pěstounská péče liší od osvojení dítěte?
3: A být pěstounem je především role být rodičem, který přijme do péče dítě, které sám neporodil, které je nevlastní. Být pěstounem je velká výzva. A rozdíl mezi pěstounstvím a osvojením je především v tom zákonném pojetí, protože pokud dítě osvojím, dříve jsme použili pojem adopce, tak se stávám z pohledu zákona zákonným zástupcem toho dítěte, tedy jako rodičem, mám všechna práva vůči němu, dítě přebírá moje příjmení, je vnímáno z pohledu toho zákona, jako by to bylo biologické dítě. Zatímco u toho pěstounství to je vnímáno jako takové jako péče, nahrazující péči rodičů, po dobu, než ten rodič může o to vlastní dítě sám pečovat. A to je jako základní princip, že já se starám o dítě, které teďka nemůže být se svými rodiči, ale spolu s tím doufám, že ta chvíle třeba jednou nastane. Takže nenahrazuji plně jako roli toho rodiče ve smyslu, že bych měla všechna podpisová práva, mohla bych všechno vyřídit. To se pak jako řeší třeba rozšířením práv pěstouna, ale nahrazuji plně rodiče v té péči o dítě, v té každodenní podpoře a péči o dítě.
2: Tak to je každopádně výzva. Kdo se tedy může stát pěstounem a jaké podmínky má splnit?
3: Pěstounem se může stát osoba zletělá, svéprávná, především někdo, kdo má asi touhu ujmout si někoho, kdo by dítěte, které potřebuje novou rodinu. Nicméně cesty k pěstounství jsou různé. Do toho pěstounství spadá jako několik forem. Pěstounem se člověk může stát takže se mu to prostě stane v životě. Často jsou to pěstouni, kteří pečují o dítě svého příbuzného, babičky, strejdové, tety, kamarádi z okolí, ze sousedství, dokonce vychovatelé z dětských domovů, kdy prostě ve svém okolí potkají dítě, které nemůže vyrůstat se svými rodiči, nevyrůstá s nimi a potřebuje v danou chvíli tu rodinu náhradní a toho dítěte se ujmou. To jsou takzvaní nezprostředkovaní pěstouni, ale jakoby pro tu práci jsou to pěstouni. Pečují teda o dítě, které potřebovalo náhradní rodinu. A pak jsou pěstouni zprostředkovaní, to jsou ti, kteří se prostě rozhodli, že se stanou pěstouny, že přijmou dítě a jdou cestou, kdy projdou celým procesem podávání žádosti na OSPOD, projdou procesem vzdělávání a příprav, psychologického posouzení, jsou zařazeni do evidence pěstounů, kteří, nebo osob, které jsou vhodné stát se pěstouny a pak je jim dítě vytipováno krajským úřadem, což je asi to ten podstatný rozdíl, že si to dítě nenašli sami, nebo nepotkali se s ním, nebo se jim jako nevyskytlo v životě samo, ale ten krajský úřad hledá pro děti, které on má jako ve svém nějaké evidenci, tak pro ně hledá vhodnou rodinu, takže se hledá rodina pro dítě, nikoli jako dítě pro rodinu.
2: Dobře, ale když jste řekla, že pěstounem se může stát kdokoliv, kdo je zletilý a svéprávný, může to být třeba i člověk, který žije sám a který třeba nikdy neměl děti?
3: Určitě, určitě. Tohle jako není překážka. Myslím si, že máme velkou jako množství pěstounů, kteří pečují sami o dítě, kteří neměli rodičovskou zkušenost, jako není základním předpokladem. Může být výhodou, současně může být rodičovská zkušenost jako i překážkou. Já myslím, že důležitá je ta schopnost a odvaha jít do toho, schopnost přijmout dítě, které není moje vlastní, a schopnost sebereflexe, jako každodenně znova jako nahlížet na to, co dělám, a nebát se v okamžiku, kdy mám nějakou krizi a nevím si rady, požádat o pomoc.
2: No a právě o tom bychom chtěli hovořit v následujících minutách, protože vy se samozřejmě, jak jsem na úvod řekla, věnujete doprovázení pěstounů. Takže pokud třeba máte vy, naši posluchači, nějaký dotaz nebo poznámku, tak nám klidně můžete zavolat na telefonní číslo 59 611 22 66. My budeme pokračovat po písničce.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Naším hostem je Marie Chrástková z Ostravského centra pro rodinu a sociální péči, kde má mimo jiné na starosti doprovázení pěstounů. My jsme tak před písničkou naznačili, kdo může být pěstounem, jak se dítě do pěstounské rodiny dostává. A teď pomineme celý ten dlouhý proces schvalování, třeba když se někdo chce stát pěstounem a neujímá se dítěte z vlastní rodiny, což je také cesta, jak se někdo pěstounem stát může, ale abych se do toho nezamotala. Pojďme se rovnou bavit teď o tom každodenním životě v pěstounských rodinách. Takže když vlastně přijde do takové rodiny nějaké dítě, nebo možná i sourozenci v některých případech, tak co je nejtěžší v těch prvních týdnech?
2: Když přichází dítě do rodiny, tak úplně v té první fázi to je ten proces adaptace, zvyknout si na sebe, velmi dobře jako to dítě nacítit, umět odhadnout, co se mu děje, být k dispozici. Většinou jde o děti, které neměly dostatečně naplňované svoje potřeby, tak být tím, který jako ty potřeby rozpozná a naplní. Ty děti, pokud jsou třeba děti starší, tak už mají naučené chování, kdy ty potřeby neprojevují standardním způsobem. Takže porozumět tomu, co se děje. Takže to je ta vazba toho pěstouna a dítěte. Jo, taková to každodenní žití. A pak si myslím, že je velmi složité ta reakce okolí, to, co pěstouni slýchají. Nevždycky jsou to slova podpory. Často jako je to kritika nebo nějaká tak jako vyslovení nedůvěry. Nebo myslím si, že i mnohdy jako lidi chtějí vyjádřit obdiv, ale řeknou to tak jako nešťastně. Tak to si myslím, že je pro ně tak jako složité se s tím vypořádat.
1: To jste mě poměrně zarazila, protože v mých očích pěstouni jsou vlastně hrdinové, kteří chcou tu svoji lásku a materiální podporu věnovat někomu, kdo jim není dán rodem. Takže opravdu to tak je, že s tím okolím je třeba zacházet velmi opatrně? Nebo okolí směrem k pěstounům?
2: Já myslím, že ano. Jo. Myslím si, že rozhodně jsou pěstouni hrdinové. Pro mě jsou hrdinové. Po všech těch letech, kdy pracuju v tom doprovázení, tak si myslím, že čím dál víc. Protože si myslím, že to je nelehká cesta. Myslím si, že ale pro okolí je snadné je obdivovat, když vezou dítě v kočárku, takové jako roztomilé miminko, růžovoučké, modroučké. Ale v okamžiku, kdy ty děti, které teda opravdu děti v náhradní rodinné péči, jsou velmi často traumatizované, jsou to děti s velmi složitým životním příběhem, nemají úplně standardní projevy, tak v okamžiku, kdy to dítě začne projevovat takhle, začne mít výbuchy v steku, začne třeba ubližovat jiným dětem, chová se ve škole způsobem, který vyrušuje, nereaguje na to okolí, na učitele, na vedoucí kroužku, tak jako je to i pro nás jako veřejnost, je složité tady tohle chápat a říkat si, no jo, tak to je dítě s tím traumatem, jako to je přece pochopitelné. My většinou tak jako máme tendence, no tak si ho vychovejte, jako tak s tím něco udělejte, no tak jste to nezvládli. Jo. A taky si říkám někdy, jestli takový to naše vyjádření, no já vás obdivuju, já bych do toho nešla nikdy, jestli tohle je zrovna jako forma podpory. Jo. Já myslím, že oni potřebují slyšet, jako moc vám fandíme. Jo, držte se. To si myslím, že jsou slova podpory.
1: Dobře, ale tu podporu tedy, a o tom je naši poradna, můžou hledat u vás, třeba konkrétně v Centru pro rodinu a sociální péči. Pracujete vy už s těmi pěstouny ještě ve fázi, než přijmou to první dítě, anebo až v momentě, kdy už mají dítě a řeší konkrétní problémy?
2: Můžeme pracovat s pěstouny i ve fázi, kdy se rozhodou se vlastně pěstouny stát. Od okamžiku, kdy podají žádost, i takové žadatele už jsme měli, kdy s nima můžeme opravdu procházet celým tím procesem, spolu s nimi zpracovávat vůbec tu myšlenku na to, že by mohly být pěstouny. Protože tam je třeba velmi důležité to probrat i se svým okolím, co na to bude říkat moje rodina, partner, děti. Tak už i v této fázi je můžeme doprovázet. Ale současně taky je možnost s námi začít spolupracovat až v okamžiku, kdy je mi dítě svěřeno. A vždycky ta spolupráce se zakládá na uzavření dohody o výkonu pěstounské péče. To je jakoby smluvní vztah, který nám umožňuje, abychom vlastně ty naše služby mohli poskytovat.
1: A co konkrétně všechno nabízíte, o tom si budeme povídat po písničce.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Doprovázení pěstounských rodin, to je naše dnešní téma, o kterém se bavíme s paní Marií Chrástkovou z Ostravského centra pro rodinu a sociální péči. Před písničkou jste zmínila, že vlastně rodiny se na vás obrací už v procesu, kdy se připravují na přijetí dítěte, ale také hlavně, když už jsou ve fázi vlastně toho pěstounství a teď řeší ty denní problémy většího či menšího rázu a že vlastně mezi těmi dvěmi stranami existuje jakýsi smluvní vztah. Co všechno jim potom poskytujete na základě tohoto vztahu?
2: Naše služba se jmenuje doprovázení pěstounských rodin, takže my je opravdu doprovázíme na cestě pěstounství. Ze zákona jako tam musíme nejméně jednou za dva měsíce být na návštěvě u té rodiny. Máme rozhovor s dítětem, rozhovor s pěstounem. Jsme k dispozici pro řešení jakýchkoliv problémů, které oni v tom životě potkávají a snažíme se buď jako poskytnout pomoc my, ve smyslu té sociální práce, nebo je nasyťovat na jiné odborníky. Pomáháme jim se zajištěním psychologické nebo terapeutické péče o děti i o pěstouny. Zajišťujeme jim vzdělávání, protože pěstouni mají povinnost se vzdělávat, což je velmi dobře teda mimochodem. Takže jim zajišťujeme vzdělávání. Pomáháme jim zajistit odlehčení, aby aspoň jako chvíli za rok měli čas jako, nebo nějaký prostor si oddechnout, protože ta péče je náročná. Pomáháme jim s doprovodama na různá jednání, na soudy, do škol a podobně. V podstatě snažíme se najít spolu s nimi pomoc v jakékoliv životní situaci, která je potká. Takže v takovém tom nasměrování. Ale já si stejně myslím, že ta největší pomoc a podpora, pokud se podaří dobře navázat ten vztah pěstouna a klíčového pracovníka, který je té rodině přidělený nebo který k té rodině patří, tak je o tom být k dispozici, být na telefonu, být tam, když ti pěstouni jsou vysílení a jsou na to sami.
1: Mm-hmm. Pořád vlastně probíráme stranu těch pěstounů. Pojďme se teď chvíli zaměřit na děti, které přicházejí s různými traumaty, třeba už jsou větší, mají nějaké vzorce ze své rodiny. Ostatně mluvila jste o tom. I těm nabízíte podporu a pomoc?
2: Určitě. Jako myslím si, že v podstatě hlavní by měl být nejlepší zájem dítěte, který je teda velice složité někdy najít. Pro děti taky nabízíme podporu terapeutickou, psychologickou. Ten klíčový pracovník je tam i pro to dítě. U starších dětí si i jako s klíčovým pracovníkem vyměňujeme na sebe kontakty, aby se na nás mohli obracet. To úplně u těch maličkých ne. A pak zajišťujeme nějaké třeba i pobytové akce, výlety pro děti, kde mají možnost i oni jako zažít něco jako nového, ale převážně jde ta podpora přes ty pěstouny samotné.
1: No stejně se ještě chvilinku zastavím u dětí. Stává se vám, že dítě se vám otevře třeba po nějaké době, anebo ty děti si uzamknou to, co si nesou sebou v sobě? A nemluví s tím třeba ani, nemluví o tom třeba ani s těmi svými pěstouny?
2: To i to.
1: Takže je to různé.
2: Děje se obojí, je to různé. Čím delší je ten vztah, tím ty děti víc si dovolí říct. Čím déle nás znají, mají vyzkoušené, že jsme pro ně bezpeční. My máme i jako možnost, to dítě nám může říct nějaké informace s tím, že nebude vědět ten pěstoun. Protože často ty děti třeba, teďka se asi dostávám k tomu kontaktu s biologickým rodičem, ty často děti v určitém věku začnou toužit po svém rodiči. A třeba se i pídí o informacích o něm, pokud jako nejsou k dispozici. A nechtějí ale zraňovat toho svého pěstouna, toho, s kým jako žijou třeba od malička, aby si jako nemyslel, že ho nemají rádi. A to bývá třeba tématem, které s těmi dětmi jako řešíme. Myslím si ale, že se stává, že se otevřou, ale stává se i to, že se třeba otevřou až v dospělosti, až ta pěstounská péče končí, protože já jsem vlastně na začátku neřekla, že pěstounská péče vlastně trvá jenom po dobu, kdy dítě je dítětem z pohledu zákona, tedy do 18 let.
1: Takže poměrně krátkou dobu v životě mladého člověka, leco se dá stihnout, leco zachránit a na něco třeba nezbydou síly. Ale ostatně my se po písničce k tématu vrátíme naposledy a mohli bychom trošičku víc pořešit právě kontakt s biologickými rodiči dítěte.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: A naposledy se dneska v ní s Marií Chrástkovou z Ostravského centra pro rodinu a sociální péči zastavíme u tématu doprovázení pěstounu. Vy jste zmínila, že vlastně dítě může být v pěstounské péči pouze do 18 let. Co se s ním děje pak?
2: Pěstounská péče trvá z hlediska zákona do 18 let, ale pokud ta rodina s dítětem má navázaný blízký vztah, ty děti velmi často zůstávají v rodině i mnohem déle, prostě třeba až dokud nedostudují nebo se neosamostatní. Takže tam, kde to hezky sedne, tam, kde to funguje, tak dítě klidně zůstane dál s tím, že je tam finanční podpora ze strany státu, je tam zaopatřovací příspěvek pro děti, které studují, takže splňují tu nezaopatřenost. Ale pak jsou jako případy, kdy opravdu jako v 18 letech to dítě odchází z pěstounské péče a musí se jakoby hledat jiná forma podpory, pomáhá se mu jako přes jiné služby, tak aby jako se dokázalo o sebe starat, ale pořád, pokud jako studuje, tak tam i nadále má ten zaopatřovací příspěvek, což je fajn. Takže má jako nějaké peníze, ze kterých se asi nedá úplně vyžít, ale v kombinaci s nějakou brigádou už to jako asi reálné je.
1: Dobře, ale vraťme se ještě do doby, kdy je pevně ukotveno, pevně, nepevně, to teď asi nebudeme rozebírat v té pěstounské rodině. No a vy jste už taky před písničkou zmínila kontakt s biologickou rodinou. Ten je asi, pokud teda existuje, pokud se o dítě nějak hlásí, tak ten je přímo zákonem povinný, je to tak? Nebo není? Jak to vlastně?
2: Jo, pěstoun je ze zákona vlastně povinen podporovat tu vazbu dítěte s biologickou rodinou. Není tam povinný kontakt, jo, protože on jako někdy není reálný. Já teda tady hlasuju všema deseti, kéž by se nám dařilo mít kontakty pro děti s biologickými rodiči, samozřejmě tam, kde to není ohrožující. Jo, někteří rodiče mohou být nebezpeční, pak teda kontakt pro dítě není vhodný, tam, kde bylo jako týrání, sexuální zneužívání, tak tam určitě ne. Ale pokud ten rodič selhával v té rodičovské roli, protože nebyl schopný pečovat, nebo třeba z důvodu nějakých závislostí, ale je schopný se s tím dětem potkávat, tak si myslím, že to je důležité. Jako, já myslím, že všichni sledujeme nějaké seriály a filmy, kde pak jako někdo najde prostě po letech svého původního rodiče a všichni se jako dojímáme a pláčeme nad tím, jaké to bylo tragické, jako to nevědět, odkud jsem vyšel.
1: Odkud pocházím.
2: Odkud pocházím, jako kde je ta moje identita. Ale pak, když je to v realitě,

0: dítě, tak si říkáme, ne, ať se s ním nepotkává, to je hrozný. No tak naopak, je důležité se s tím rodičem potkávat, ale bezpečně, ideálně na nějakém neutrální půdě, tak, aby to pro to dítě bylo tak zajištěné, aby to pro něho nemohlo být ohrožující, aby ten čas, který tráví s tím rodičem, byl pozitivní, aby měl možnost jakoby ho poznat nějak, jako i se jako rozpoznat sám něm ty svoje rysy, ale dá se to třeba zajistit tím, že někdy ten kontakt je pouze třeba digitálně, že si jenom jako posílají fotky, píšou si, někdy ty kontakty probíhají třeba u nás v organizaci nebo v těch různých doprovázejících organizacích, kde je třeba přítomný i sociální pracovník, i ten pěstoun a společně se všichni snaží jako vytvářet atmosféru tak, aby to dítě ten kontakt mohlo prožívat hezky. U některých rodin se nám dokonce daří, že pěstouni jako jezdí s biologickým rodičem společně na dovolenou i s dítětem, což je teda pro mě už je to jako úplně, to už je jako až fascinující, ale jako i tohle probíhá.
1: Mm-hmm. Tak a u toho vlastně jste, to je taky jedna z vašich služeb.
0: Je to ano, je to jedna z našich služeb. Myslím si, že je hodně častá a navíc, jako jsem vlastně na začátku nezmínila, že ještě pěstounská péče na přechodnou dobu, to je jako velmi specifický typ péče. To jsou pěstouni, kteří zajišťují péči o dítě v takovém jako náročném krizovém období, než jakoby pro to dítě se najde řešení nějaké dlouhodobější. Zhruba po dobu jednoho roku, ale ne úplně fixně, může to být i déle. A tady v této fázi ty kontakty jsou velmi časté. Zrovna přechodní pěstouni mají ty kontakty velmi často, protože to dítě je odebráno z rodiny, z nějakého důvodu, ale jako není cílem zpřetrhat vazbu mezi rodičem a dítětem, protože pokud chceme, aby ten rodič na sobě zamakal, aby zlepšil ty svoje životní podmínky, aby zlepšil to svoje nastavení, tak je potřeba tu vazbu podpořit a udržet, protože často to, co děláme v životě, tak to děláme kvůli dětem.
1: A stává se vám, že nakonec dítě se může do biologické rodiny vrátit?
0: Stává. Ne vždy je to radostné. A mnohdy to ale radostné jako může být. A všichni jako si držíme palce, aby to jako dopadalo co nejlépe.
1: To jsou závěrečná slova mého dnešního hosta, paní Marie Chrástkové z Centra pro rodinu a sociální péči Ostrava, která se věnuje doprovázení pěstounu. Děkuji, že jste si udělala čas, že jste nás nechala nahlédnout pod pokličku toho, s čím se denně potýkáte a budu se těšit zase někdy příště naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání.
1: A pokud si nás naladíte příště, tak už máme zcela jiné téma a bude to péče o psí a kočičí seniory. Z dnešní poradny se s vámi loučí a hezký den přeje Romana Kubicová.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Krásné úterní dopoledne, ještě stále dopoledne přejeme na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a já tady mám výjimečně dvě vstupenky na představení Laterna Magica Perpetuum Havel. Odehraje se 9. října a koná se v rámci 35. ročníku Mezinárodního divadelního festivalu Bez hranic. Co pro to musíte splnit? Skoro vůbec nic, jenom se dovolat sem k nám do studia na číslo 59 611 22 66, a to právě teď, takže pokud byste chtěli vidět tady tohleto představení, máte prostor, můžete volat. A já už se dívám, koho pak máme na lince. Halo, halo, kdo pak je tam?
1: Dobrý den, vás zdravím.
0: Dobrý den, kdo pak je na druhé straně?
1: Posluchačka Eva.
0: Evo, tak já vám blahopřeji, protože lístky jsou vaše, nemusíte proto skoro vůbec nic udělat, jenom mi teď vydržte na lince a já vám přeji krásné úterý. Naslyšenou.
1: Taky napodobně, naslyšenou.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: hlásí se hudební cyklus Zpěvem k srdci. V říjnové edici uvítám orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš s primášem Dominikem Orságem. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska, Slovenska i Ukrajiny se k orchestru přidají i zajímaví solisté a skvělý dívčí sbor. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci Doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 27. října v 19 hodin 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
1: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
2: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
1: Chystáme oslavu plnou legrace.
2: To se mi líbí.
1: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
2: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
1: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
2: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
1: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: týden s Tescomou.
1: Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Je 12 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: V areálu Frýdecko-Místecké nemocnice vznikne nový multifunkční pavilon. V případě epidemie bude fungovat odděleně. Útok žáka ve škole na Slovensku nepřežila jedna učitelka. Další dva lidé jsou zranění. V Karviné se čistí cyklostezky od přerostlé zeleně. Počasí dnes bude slunečné a naměříme do 24 stupňů. Dobré poledne vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Frýdecko-Místecká nemocnice postaví ve svém areálu nový multifunkční pavilon. Půjde o budovu nezávislou na dalších odděleních, která bude schopná fungovat samostatně v případě epidemie. Lékaři budou mít k dispozici dva operační sály, rentgen, sono, CT a taky jednotku intenzivní péče. Zdravotníkům právě takové prostory při covidu chyběly, říká mluvčí nemocnice Jana Březinová.
4: Budova bude zároveň dispozičně a provozně navržena s ohledem na možnost jejího využití v případě mimořádných epidemiologických situací. V případě potřeby bude možné objekt oddělit od ostatních částí nemocnice a zajistit tak zde komplexní péči o pacienty bez nutnosti jejich přesunu či převozu do jiných částí areálu.
2: Útok žáka v západoslovenské obci Staškou nepřežila jedna učitelka. Zraněné je taky jedno dítě, které je v kritickém stavu, a další pedagožka. S odkazem na záchrannou službu o tom informovala stanice TA3. Žák 8. třídy podle televize ve škole zaútočil ostrým předmětem. Policie uvedla, že má situaci pod kontrolou a už nehrozí žádné nebezpečí. Do Staškova míří šéfové rezortu školství, vnitra a zdravotnictví. Rožnov pod Radhoštěm zavádí chytrý parkovací systém. Řidiči tak budou moct volná místa v centru sledovat ještě před příjezdem do města. Systém významně pomůže taky místním, dodává mluvčí Rožnova Petra Graclíková.
5: Projekt Smart City přinese Rožnovánům hlavně úsporu času, protože už nebudou třeba muset kroužit okolo náměstí hledat parkovací místo, ale díky informačním tabulím přesně uvidí, na kterém parkovišti je kolik volných míst a budou moci jednoduše zaparkovat a uspoří tak čas.
2: Karvinské technické služby odstraňují přerostlou zeleň kolem cyklistických tras. Tento týden je na řadě úsek rušné cyklostezky od kinologického cvičiště k řece Olši v městské části Darkov. Hlídat se musí kvůli bezpečnosti hlavně keře, dodává mluvčí karvinské radnice Monika Danková.
6: Zelení podél frekventovaných cyklotras se pracovníci věnují od jara do podzimu nejméně dvakrát. Záleží na počasí a rychlosti růstu vegetace. Pokud začnou větve zužovat průjezdný prostor, zakrývat značení nebo zhoršovat rozhled, vracejí se na místo znovu i mimo obvyklý plán.
3: Počasí.
2: Odpoledne bude na severní Moravě a ve Slezsku slunečno s teplotami do 24 stupňů. V noci čekejte jasno, výjimečně se můžou tvořit mlhy. Nejnižší noční teploty 10 až 6 stupňů, při bezvětří až 3 a výjimečně i přízemní mrazíky. Zítra přes den pak bude opět jasno a nejvyšší teploty mezi 20 a 24 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Třinci v ulici Nádražní havarovala 3 osobní auta. Počítejte tam se zdržením. Jiné nehody v tuto chvíli hlášené nejsou. Přejeme šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: A to, že je po prvém poledni, znamená v tuto chvíli jednu jedinou věc, a sice hudební poštu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava 59 611 22 66.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Hanka Zagorová, ještě na chviličku u ní zůstaneme v Hudební poště na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Zdravíme paní Jarmilku z Ostravy. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím Ostravský rozhlas a přála by si písničku Pro radost, pro sebe, pro moji sestru Jiřku, kamarádku Martinu, Aničku a dále Jiřku a také paní Jarmile Střince, Věrce do Fritku, Eliška do Fulneku s Fejskem, Hanka do Havířova a Zdenka Lapišová do Havířova. Děkuji moc za prostor a jinak naslep.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.

0: Posloucháte Hudební poštu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Další písničku vybíral Emanuel z Bludovic. Přejeme krásný den.
1: Taky přeju krásný den všem posluchačům. Dnes slaví svátek náš kamarád Michal Maďarič, co bydlí v Německu, ale někdy i na Ostravici v Česku. Míšo, všechno nejlepší k svátku. Přejeme ti pevné zdraví, nervy z oceli, peněženku bez dna. A hlavně tolik štěstí, kolik máš výmluv, když se ti něco nechce. Ať tě život baví, starosti obcházej obloukem a pivo ať ti nikdy nesteplá. Užij si svůj den naplno. Dneska máš oficiálně povoleno volat sborom. Vrátil já hore krátkým ťahom. Děkuji za písničku pro slavence.
0: Hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, písnička.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, další písnička je připravena ve stroji, další posluchačka na druhé straně, hezký den.
1: Ještě jednou hezký den, dobrý den. A tato písnička patří pro našeho syna Michala, který má dneska svátek. A my přejeme štěstí, hlavně zdraví a ať se mu v životě daří. A toto přání a písničku posílá mamka, taťka a ještě Mirka se Zdeňkem, dcera Mirka, sestra Mirka se Zdeňkem. A já vám děkuji za vyhledání písničky a přeji vám hezký den.
0: Vám taky hezký den, mějte se, naslyšenou.
1: Taky, naschle.
2: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
3: Tak říkám, uteklo to strašně rychle. Si pamatuju poprvé, jak jsem tady na Bazalech střídal Peťu Samce v 98. a dneska je to 22 let od toho momentu a za tu dobu se stala spousta věcí v té mojí kariéře.

nožce skvěle prosmykl.

0: Na lince je další posluchačka Anička, přeju krásný den, dobrý den, pro koho budeme hrát?
1: Já vám taky přeju hezký den a písničku posílám paní Lence, jejímu přítelovi a synovi. Písničku přijeli z Německa a tak jim udělám radost a písničku pro radost. Moc krát vám děkuju a nashledanou.
0: Také děkujeme, naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava, také hudební poštu. No a na lince máme další posluchačku, která si přála písničku. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak povídejte, je to vaše?
1: Tady Maruška z Rožnova z Koryčanských Pasek. Já bych chtěla nechat zahrát všem Michalům, kteří mají dneska svátek. Hodně zdraví, štěstí, božího požehnání. Dále, Daniele, která mě nechala včera zahrát, přeju jí hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. Elišce s pejskem Argoškem, hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. Hance z Místku, hodně přát štěstí božího požehnání. Věrce s přítelem, hodně zdraví a štěstí a božího požehnání. Karlovi z Karlovine, taky hodně přání a štěstí a všem, kdo nemá komu zahrát. Já jsem to popletla.
0: Tak povídejte ještě jednou.
1: Ne, už ne.
0: Už dobrý. Dobře, už zdravíme, ne. Zdravíme do Rožnova a přejeme krásný den. Naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava.

0: A slovo teď ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava přebírá paní Boženka ze Zubří. Krásný den.
1: Dobrý den, paní redaktorko, zdravím vás i celý skvělý Český rozhlas Ostrava. Chtěla bych nechat zahrát své sestřince Bože Macečkové do Rožnova pod Radoštěm, do domova důchodců na Zahumení. 91. krásným narozeninám i přeji hodně štěstí, pohodu a moře zdraví, ať je to ještě dlouho s námi. Je to přeje Božka ze Zubří s celou rodinou a vám, paní redaktorko, děkuji a zase někde nashledanou.
0: Krásné úterý, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.

Pěkná a milá, pohlédni z Radhošťa dolů, vidíš najprv Černou horu. Pod ní je dědinka docela malinká, jak v nízdečku mezi kopci, zdá se, že spinká.

0: Barka prožívá okamžiky štěstí. Rodina se konečně sešla u jednoho stolu. Chybí těhotná Halka, ale taky Leon s Beatou. Kde jsou a co plánují, ví jen Barčina sestra Žovka.
1: Nám se přihlásili do služby dva šikovní pomocníci. Psala si o nich v dopise, nadnese Barka. Nebýt jich, možná bys ani za námi nepřijela. Taková šťastná náhoda. No, ona to nebyla tak docela náhoda. On je to totiž Leon s Beatou.
0: Karin Lednická, Šikmý kostel, část třetí. Premiéra šestého dílu s Alenou Sasínovou Polarčik a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
2: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
3: Český rozhlas Ostrava, posloucháte další písničku. Vybírala posluchačka Daniela z Nového Jičína. Přeji krásné odpoledne, dobrý den.
4: Srdečně vás zdravím, paní redaktorko, a všechny posluchače. Písničku, kterou jsem vybrala, bych chtěla poslat paní Marušce z Koryčanských Pasek a přeji mi hodně zdraví, lásky a požehnání. A potom ještě bych to chtěla poslat paní Elišce s Argoškem v Fulneku, taky hodně zdraví, lásky, štěstí a božího požehnání. A písnička pro všechny, kdo nikomu nenechá zahrát. No a to je všechno. Moc vám děkuji a nashledanou.
3: Mějte se hezky, naslyšenou.
5: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava posloucháte a posouvá ji dál další posluchačka, kterou máme na lince. Přeji krásný den. Kdo je tam?
2: Tady je Božena ze Zámrsk.
1: Ano.
2: A přála bych si zahrát, protože jsem se včera nedovolala.
1: Ano.
2: Manželovi k svátku. Jmenuje se pan Václav Vozák ze Zámrsk. Přejeme mu všechno nej, hodně štěstí, lásky, ale nejvíc toho zdravíčka, které moc potřebuje, a taky toho Božího požehnání. Máme ti, tatínku, všichni moc rádi a buď ještě dlouho s námi. Přeje manželka Božena, Libor, Václav, Zdeněk a Boženka, děti a 8 vnoučatek posílají dědovi velikánskou pusu. A ještě bych chtěla popřát, protože máme ty Václavy víc, tak syn je taky Václav a vnuk je taky Václav. Tak ať se jim daří hlavně v práci a v životě, ať jim to jde. Děkuji moc krát za zavolání.
1: Také děkujeme. Zdravíme všechny Václavy ve vaší rodině, nejen v ní samozřejmě. A mějte se krásně. Děkujeme. Naslyšenou.
2: Naslyšenou a taky děkuji.

0: Na lince máme posluchačku Elišku z Fulneku, přejeme krásný den.
1: Krásný den, paní Pavlo, zdravíme vás Argoškem z Fulneku, zdravím celou ostravskou rozhlasovou rodinku a všechny věrné posluchače tohoto skvělého rádia a všechny Michaly, i když já v rodině žádného nemám, ale přesto všechno všem Michalům přeji zdraví, štěstí, boží požehnání, aby se jim v životě dařilo. Ale já bych měla dneska poděkovat za písničky, které nám poslali i Argoškovi, paní Jarmila z Ostravy, paní Daniela a paní Maruška z Koryčanských Pasek. Takže vám všem třem a vůbec všem, kteří nám posílají písničky s Argoškem, protože Argošek si to skutečně zaslouží, protože se těm lidem, ke kterým jezdí, skutečně plně rozdává. Takže moc si toho vážím a vám všem, úplně všem, kteří nám posíláte písničky, tak jako vám moc děkujeme a písnička je taky pro vás, paní Pavlo, a pro celou ostravskou rozhlasovou rodinku a všem přeji hodně zdraví a božího požehnání do dalších dnů. Eliška s Argoškem a písnička je i pro vás, paní Pavlo.
0: Děkuji moc, paní Eliško, mějte se krásně, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: No a protože náš společný čas se naplnil, tak Pavla Daňková se s vámi pomalu, ale jistě loučí. Mějte se krásně a brzy opět na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 13 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Po Janě Šerjeníkové z Frýdku Místku pátrají policisté už téměř měsíc. Prověřili 2000 hodin záznamů. Na Slezsko-ostravském hradě vyroste nový sál pro kulturní a společenské akce. Třinec zkouší nové pouliční koše. Taky zítra bude slunečno a naměříme až 24 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Téměř měsíc po zmizení policie pohřešovanou 38-letou Janu Šerjeníkovou z Frýdku Místku stále nenašla. Policisté už prověřili 2000 hodin kamerových záznamů. Jana Šerjeníková odešla z domu bez dokladu i mobilního telefonu. Vystudovaná právnička, matka dvou dětí, pracuje jako asistentka soudce u Krajského soudu v Ostravě. Kriminalisté prohledali lesní porosty, kanalizaci v okolí přehrad, nemocnice, centra duševního zdraví i církevní střediska. Potvrdil náměstek krajského policejního ředitele Martin Lichý.
4: Odchod paní Jany dne 3.9. nebyl standardní. Neodpovídal jejím běžným zvyklostem, když jde do práce. Paní Jana se v poslední době nacházela v nepříznivém psychickém stavu. Chceme informovat, že činila kroky k vyhledání odborné pomoci. Patrání po paní Janě je maximální prioritou policie Moravskoslezského kraje.
2: V Česku je nízká proočkovanost zdravotníků proti chřipce. Loni se podle ministerstva zdravotnictví nechalo naočkovat jen 24% lékařů a zhruba 8% sester pracujících v nemocnicích. Pokud by se nemocnicím podařilo v příštím roce zvýšit podíl očkovaných lékařů na 33% a sester na 15%, mohly by od zdravotních pojišťoven dostat celkem 1 miliardu a 300 milionů korun navíc. Architekti pracují na plánu nového velkého sálu v areálu Slezsko-ostravského hradu. Projekt i stavbu bude financovat město Ostrava, které středověkou památku spravuje. Stávající sál se střešní terasou stavbaři zbourají a na jeho místě vyroste nový.
5: Budova se sálem už podle města není v dobrém stavu a vyžadovala by nákladné opravy. Sál má mít kapacitu pro až 200 návštěvníků a zvětšit se má i terasa u hradeb. Vše je ve fázi příprav, přesný termín výstavby město zatím nestanovilo. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
2: Třinec chce třídit odpadky z pouličních košů. Podle nedávné analýzy tvoří 60% odpadků v koších recyklovatelné materiály. Odpadová společnost zatím testuje nové dvojité nádoby na autobusovém stanovišti. Podle mluvčího magistrátu Stanislava Češlara jde v Třinci na recyklaci zhruba 54% odpadků. Za 4 roky to už podle zákona bude muset být 65%.
6: Ke splnění těchto cílů může pomoci i postupné nahrazování košů za koše dvojité s rozdělením na určité komodity nebo instalace košů s označením multikomodity. Odpady z těchto košů by putovaly na linku a dále se dotřídily.
2: Počasí. V noci bude v kraji jasno, výjimečně se můžou objevit mlhy. Nejnižší teploty 10 až 6 stupňů, výjimečně i přízemní mrazíky. Zítra přes den pak čekejte opět jasnou oblohu a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách do 18.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Pozor, aktuálně v centru Ostravy v ulici Českobratrská u konzervatoře havarovala 2 osobní auta. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
8: Patří k legendám českého sportu. Ve své době porážel světovou tenisovou špičku. Na kurtu byl známý jako velký bojovník, který se nevzdával. 3 grandslamové tituly, vítězný Wimbledon a řadu dalších úspěchů má na svém kontě Jan Kudeš, náš dnešní host. Vítám vás, dobrý den.
9: Dobrý den.
7: A Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je tenisová legenda Jan Kodeš. Pane Kodeši, český tenis vám musí dělat nesmírnou radost. Je to pravda?
1: No tak letos je výjimečný rok samozřejmě, velmi výjimečný rok. Teďko prostě se opíjíme tou slávou z toho Fed Cupu, že jo, teda já pořád říkám Fed Cupu, já se nemůžu zvyknout na Billie Jean Cup, prostě to mě jako trošku vadí. Nicméně si myslím, že Karolina s Lindou jako vnitřně moc dobře věděli, že vlastně to je trošku povinnost vyhrát letos, jo, ten Fed Cup, protože ty mužstva, v jakým složení nastoupili, vlastně tak bylo skoro jasný, sadil bych si na 100%, že naši uspějou a že to titul získají a je to samozřejmě veliká sláva, je to bezvadný, protože jsme v tom žebříčku teďko druhý, že jo, v počtu vítězství toho Fed Cupu, takže samozřejmě to nějak se nedá nějak podceňovat a tak dále, moc to holkám přeju, holky jsou bezvadný.
0: Vy jste říkal, že to byla tak trochu jejich povinnost zvítězit, tak nevytvořili si, nebo to okolí právě, když mluvíte o povinnosti na sebe, veliký tlak, nešli na kurty?
1: No, to si samozřejmě vytvořili, ale oni vnitřně to moc dobře věděli, že prostě by vyhrát měli. To je prostě jasný. A oni to ustáli. Oni ustáli ten vnitřní tlak, což je strašně důležitý. Protože ten vnitřní tlak, když jste třeba, já nevím, ve finále Wimbledonu, ve finále nějaký velký věci, tak prostě tam rozhoduje i to, jak se cítíte a jestli jako prostě máte to sebevědomí ten titul získat, jo.
0: Jak může do toho sebevědomí promlouvat trenér, respektive tady trenérka Barbora Strýcová, protože ona se vlastně stala čtvrtou ženou v historii, která reprezentační soutěž ovládla jak hráčka, tak jako trenérka, tak osvědčila se jako trenérka.
1: Určitě se osvědčila, myslím si, že ta výměna byla, že ta výměna po letech byla potřeba, tím, že to Barbora vzala, tak přeci jenom vzala to místo Petra Pály, ale přeci jenom žena zase, takže já si myslím, že i holky to přivítali. A oni v té Barboře vidějí trošku takovou ikonu, protože ona hrála to taky singla, i toho debla, že jo, vyhráli taky ten Fed Cup a tak dále. A ona Bára taky je prakticky taky taková velice komunikativní, je s ní legrace a ona tomu atmosféru, ona jí zlehčí tu atmosféru. Ona jí zlehčí a proto ten tlak, který na ně třeba byl, že si mysleli, že jako je to taková trošičku povinnost, takže to z nich spadlo a hráli dobře.
0: Takže trenérka může sejmout trochu ten stres, napětí, tu povinnost.
1: To jistě.
0: Ten tlak z těch hráček.
1: To jistě.
0: A dokáže to každý trenér? Nebo zažil jste vy, že to zkrátka
1: nešlo? No tak každý trenér to třeba dokáže, někteří to dokážou, některý ne, tak je otázka, jestli to funguje. Většina trenérů se o to snaží, ale nemusí to úplně fungovat. Ale samozřejmě hlavní je pocit toho hráče, který si potom přijde na ten kurt, je tam sám, jo. Tady jste tam jako sama na tom kurtě a ten trenér už potom je tam někde na střídačce, tak sice je to hezký, ale prostě vy si musíte sama rozhodnout na tom kurtě, kdy co uděláte v ten určitý moment. Kdy prostě tam je nějaký ten moment, kdy musíte jít na síť, nebo zůstanete vzadu, jdete na síť, zahrát si musíte ten volej nebo tu smeč, prostě je to na vás. Prostě ten trenér vám v tomhle tom nepomůže.
0: Jsou ženy v tomto ohledu křehčí, mají to náročnější v tom ustát ten tlak, anebo jsou si rovny s muži?
1: A abych si dokonce řekl, že to je skoro rovný s muži. Že to záleží kdo a jak, oni některý prostě to je individuální, jo, když máte, vidíte, že třeba, já nevím, ta Sabalenka, že jo, prostě začne nervově na tom kurtě trošičku, jako jak se mu říká, stříkat na kurtě a dělat určitý gesta takový, protože tak je to trošku jiný, že jo. Záleží kdo a jak, na druhé straně třeba Rybakina, která hraje strašně klidně, ta na sobě nenechá vůbec nic znát, když se díváte na Rybakinu, tak nevíte, kdybyste neviděla skóre, tak nevíte, jestli vyhrává nebo prohrává. Ona se tváří pořád stejně. To samé jako Bjorn Borg. Jo. Když jsme hráli s Borgem, tak prostě to bylo, jestli jsem ve 4-1 nebo prohrával 5-2, tak on se tvářil pořád stejně.
0: Tak ale on se to učil. On takový vždycky nebyl Bjorn Borg.
1: Je to možný, že v tom mládí prostě je to tak. On měl toho Bergelina tenkrát, bývalý vynikajícího hráče světového, který taky byl ve finále, myslím, na Roland Garros nebo i snad vyhrál, takže ten ho to učil už od těch 12-13 let, říkalo se tomu poker face. Musíš mít poker face a nesmíš tomu soupeři dát najevo, že seš v problémech. Když mu dáš najevo, že seš v problémech, tak on ještě víc prostě bude agresivnější a ještě víc zapne a bude si říkat, a je to dobrý a tak dále. A tady bych řekl, že ta Sabalenka právě tohle dělá hroznou chybu, že prostě takhle jako na tom kurtě projevuje ty emoce až moc, no.
0: Tak ještě u tohoto tématu zůstaneme, teď nás přeruší písnička, ale vrátíme se k tomu. Jan Kodeš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Janem Korešem, a to i během písničky. A my jsme mluvili právě nejenom o hvězdných tenistech, jako byl McEnroe nebo Borg, a vy jste ho zmínil v minulém vstupu, že hrál takzvaný poker face, že nebylo vidět, kdy prohrává, neprohrává, tak dále, tak dále. Ale já jsem o něm četla, že se to musel naučit, že v mládí rozmátil několik raket a pak opravdu tréninkem a přístupem se naučil být poker face. Ale mě spíš zajímá, je to výhoda, protože jak jsem zmínila, McEnroe, to byl pravý opak. Ten dával na jeho úplně všechno.
1: No, tak ten samozřejmě zuřil, vítězný míče samozřejmě dělal, já tomu říkám, dělal takový teatr pro obecenstvo a mluvil na obecenstvo, on to dělal i Romu Nastase, že jo, a tak, ale vy jste jako junior a přicházíte z těch juniorských let do těch dospělých, tak musíte uzrát po ty psychické stránce, že jo. Většinou v těch juniorech se hodně střílej míče, nadává se, lámou se rakety, on to dělal i Federer. Federer, když mu bylo 16, 17, tak si nevíte představit, jak se stekal v těch juniorských soutěžích. A pak to všechno přestalo a potom celá jeho kariéra, všichni říkali, to je gentleman, jak on se chová, jak je tohle. Jo, ale to se vlastně předělal postupně. Já nevím, teďko, to bychom se museli Rogera zeptat, jestli se předělal sám sebe, anebo jestli ho předělali ty lidi kolem něj, ale já si myslím, že ty lidi kolem něj hodně na to měli vliv.
0: A vy jste také rozmátil nějakou tu raketu?
1: Taky jsem rozmáčel raketu.
0: A no, kdy vás to přišlo?
1: Prosím?
0: Kdy vás to přišlo? V těch 20, kdy jste začal
1: vyzrávat? No pak to začnete zjišťovat, že vlastně ta raketa za to nemůže, že jo? Za to může ruka. To byste se musel kousat do ruky, do předloktí, že ta ruka to nezahrála v ten moment, kdy to měla zahrát. Jo? Protože vy vlastně ty údery v určitých momentech víte, jak máte zahrát, ale ono se vám nepodaří po každý zahrát. Vám se to podaří třeba vynikající proho za stavu 2-2 a vy máte ten samý úder najednou za stavu 5-4 a najednou ho nedáte. Že jo? Najednou dáte kousek vedle, nebo dáte do pásky, nebo kousek do autu. Prostě ta ruka najednou to neprovede, jak to měla províc, protože jste u toho míče jste trošku pozdějc prostě a tak dále. A je to otázka i jak si věříte, protože se vám ta ruka trošku třese, protože už víte, že ten stav je docela důležitý, už se to blíží k setbolu anebo matchbolu a tak dále. To všechno hraje roli.
0: Tak a vy jste se s zmiňovaným Švédem Borgem několikrát potkal na kurtech, tak pro vás jako pro protihráče, pro soupeře, jaké to je, když nevíte, co ten člověk, prostě je tam, používá ten poker face a nevíte vůbec, nemáte se od čeho odrazit.
1: Co se týče Borga, tak pro mě bylo velice nepříjemný, že on hrál ten backhand obouruč a já do té doby, než ty takzvaný obouručáci, než jich bylo víc, protože teprve, když Borg začal hrát obouruč, tak celý svět začal hrát daleko víc obouruč, i když před Borgem už dva nebo tři hráči hráli obouruč, tak on z backhandu, třeba když já jsem šel na síť, tak on z backhandu byl schopen zahrát tři varianty. On byl schopen zahrát lob, nebo takový krátký cross, prohos, jo, prostě pole, a já jsem nikdy nevěděl u toho obouruč backhandu, kam on bude hrát. U těch normálních hráčů už člověk to vycítí a už jako předvídáte. Vy potřebujete předvídat, kam asi ten balón půjde a podle toho samozřejmě se pohybujete po tom kurtě. U toho Borga mi to strašně vadilo, že jsem to do poslední chvíle nevěděl, že jo, a to mi trápilo samozřejmě. A ještě mě navíc trápilo, že on když mě takhle prohodil v nějakým důležitým míči, tak on se neusmál, neprojevil nic, jako že to je úspěch nebo něco. Naopak, když dodal do sítě, tak se nestekal, tak zase se tvářil, jako jestli nic neděje. Jo, prostě je to takový trošičku svým způsobem i zničující, že vlastně je to něco takového, jako když hráli naši hokej se Sovětama kdysi a oni nám dali gól a neradovali se. Jestli se na to pamatujete, po těch Čechách teď hodně let zpátky hráli tyhle ty Petrov, Charlamov a tyhle ty hráči, že jo, tak oni hráli třečko a najednou 4-4, oni dali gól a ty hráči se vůbec neradovali. A to pro ty naše hráče muselo být úplně strašný. Jako, víte, co myslím? Že oni to jako, že vám dali najevo, to jsme zahráli, protože to bylo jasný, nebo jsme lepší a tak dále, jo. To je psychika mezi těma hráčema. Konkurence, psychika hraje velkou roli.
0: Dá se to trénovat? Myslím tím udržet ten ledový klid na kurtu?
1: Dá se to trénovat, protože existují psychologové nebo sportovní psychologové, kteří se vám snaží prostě určitý věci modelovat a vlastně do vás hučet, co máte dělat v určitý momentu. Dá se to. Dá se to a každý má svýho nějakého člověka. Jo, je otázka, někdy máte trenéra, který zároveň je takový i mentor, nejenom, že s váma hraje tenis nebo vám nahrává, ale že vám je mentor, že na vás mluví a že vám dá nějaký ty věci jako učitel tenisu, už mládí, že vám dá nějaký rady, který máte dělat. Ale pak máte spoustu trenérů, který si jako třeba si myslí, že jsou dobrý trenéři, ale oni vám nic neřeknou, oni s váma jenom hrajou ty údery jako sparring. Jo, ale nedaj vám některé ty věci, který si zapamatujete, teď mluvím samozřejmě o těch juniorských letech, že jo. V těch juniorských letech je taky hrozně důležitý, co ten trenér vám řekne a co vy si zapamatujete, abyste to potom v tu budoucnu mohli použít.
0: Jan Kodeš je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Janem Kodešem, tenisovou hvězdou, který své největší úspěchy zažíval zejména v 70. letech. Když se podíváme na ten současný tenis, je rychlejší, je fyzicky náročnější, je i trénink jiný, je silový více třeba.
1: No tak pravda je, že ty hráči teďko, jako řekl bych, že víc se věnujou posilování trochu, ať už jezdí na kole, anebo používají různý ty gumy natahovací na ty svaly a tak dále, takže oni víc pracují na ty fyzické kondici, to je pravda, ale ta fyzická kondice, i když ji máte, nezaručuje ten úspěch, protože já tvrdím pořád, že prostě ten tenis, že rozhoduje technika, v tom tenise, protože vy, jak se říká vždycky česky, se říká ona to má, nebo on to má v ruce. Jo? To znamená, když řeknete McEnroe, tak ten to měl v ruce. Jo? Když řeknete Vondroušová, to taky měla v ruce. Jo? Že prostě ta technika, ten, jak bych řekl, ten cit pro míč, když chcete zahrát prudkej míč, že dáte ránu, tak to umí každej, tu ránu. Vy prostě dáte ránu, ale teď je otázka, kam ten balon padá. Jo? Jestli je v kurtě, nebo je mimo kurt, nebo tak. Takže já pořád tvrdím, že rozhoduje technika a k tomu je potřeba samozřejmě ta fyzická kondice. Já jsem fyzickou kondici měl dobrou a v mých letech, když jsem třeba hrál v ty Paříži, tak mě bylo jedno, jak dlouho ten zápas bude trvat. A to je ten moment, kdy jste na tom dobře fyzicky. V momentě, jak nastoupíte na ten kurt a už máte obavy a už si říkáte, musím vyhrát ve dvou setech nebo ve třech setech, aby se to nedostal do pátýho, tak to už je špatně. A tenhle ten moment, když už jsem měl pocit, že na to nemám, tak to bylo, až když bylo po třicítce. Najednou přišel ten moment, kdy prostě najednou jsem si říkal, hele, musíš to vyhrát ve dvou nebo ve třech setech, jako aby nešlo to do nějakých dlouhých maratonů, protože potom se to projeví, protože ty kluci už byli o 10 let mladší. Když pak hrajete s těma klukama o 10 mladšíma, tak prostě tam je ten velký rozdíl, jo.
0: Takže co nejrychleji to ukončit. Vy jste v jednom rozhovoru zmínil pojem inteligentní hráčka. Inteligentní hráčka, existuje nějaký opak? No, co to znamená inteligentní
1: hráčka? No inteligentní hráčka, no česky se někdy říká vyčuraný, že vyčuraná hráčka, jo. No, tak to poznáte třeba na hráčce, jako byla ta Italka, která hrála v finále US Open a úplně ničila tu Serenu Williams a porazila ji a pak bylo italský finále. Hráli spolu italský finále. A ta Italka tu Serenu rozložila, úplně ji rozložila kraťasama, lobama a krátkejma, měkkýma míčema, zkrácenejma, protože když dostanete zkrácený míč a musíte běžet proti němu a ten balon je nízký, tak vy nemůžete ten balon uhodit, vy ho můžete navrátit. A ona tu Serenu hrála tenhle ten systém a ta Serena úplně jako zvadla a prohrála to. Takže to je taktika nějaká, kde vlastně ten hráč je inteligentní a ví, že nemůže uspět hrou, kterou hraje ta Serena. Jo, nemůže uspět tím, že budete hrát to sami. Když prostě začnu hrát rány, takový, jako prostě hraje každý, tak prostě tím nemůžu uspět s těma dobrýma hráčima, protože ty dobrý hráči hrajou ty rány líp. Jo? Někdo hraje líp, někdo hraje hůř a tak dále. A vy se musíte snažit něco udělat pro to, aby ten hráč jaksi z toho dostala do nějakých problémů. Jako. To znamená, vy třeba víte o něm, že on nemá hrát slajzovaný míče, protože slajzovaný míče, to znamená čopovaný míče, zkrácený, se vám vrací. On když dopadne, tak se vám trošku vrátí jako k vám. A to znamená, on jde od toho hráče zpátky a ty hráči to nemají rádi, tyhle ty čopované údery. A teď vlastně ten, já tomu říkám, dneska existuje se takzvaný strojový tenis, jo. Nastoupí dvě Rusky proti sobě a teď ten tenis je pořád stejný. Pořád cross, vypadá to pořád stejně, je to až nudný. No ale pak přijde někdo, kdo najednou, a to se stalo s tou Marketou, naší, která vyhrála Wimbledon, která tam šoupla ten backendový stopbal, jo, a udělala jich těch 100 balů za zápas třeba 10 a úplně ty holky rozhodila z toho rytmu. Protože ten rytmus nějaký existuje. existuje nějaký rytmus a teď vy musíte udělat něco pro to, abyste se z toho rytmu nebo prostě z toho dostala ven a i tu hráčku znervoznila. A když tu hráčku znervozníte, tak ona potom začne hůř servírovat a hůř už to už prostě to není takový, jak to bylo předtím.
0: Takže to je ta tenisová inteligence, která ovšem na stejnou hráčku nemusí platit příště,
1: protože už nemusí.
0: Si to načte.
1: Je to nemusí. Ale důležité je to, že ten hráč, který prostě má v sobě nějaký ten druh inteligence, takže dokáže v tom zápase něco změnit. Říká se tomu taky, ano, nastoupíš, máš plán A a když nevyjde, musíš mít a plán B a když to taky není, tak musíš vydat plán C. Že jo? A teď je otázka, kolik z nich má prostě taky, jo? Protože říkám, dnešní tenis, chce se plánat dnešní tenis. Dnešní tenis je v rasanci. Hodně v rasanci. Hodně do toho mlátěj, hodně do toho prostě to. A teďko rozhodujou ty malinký auty, sem tam, že jo, tohle, tamhle, jo, ale teď je otázka, jestli jsou určitý momenty, kdy podržíte ten balón, kdy kdo míň kazí, vyhrává, se říká, a ten Tien, který hrál, porazil Menšíka první den, tak ten skoro neskazil žádný balón a všechno skazil Menšík. Všecko to vyházel prostě. A bylo to 6-3, 6-4, já už ani nepamatuju, kolik to bylo. No a tam se projevilo prostě ten Tien, jak vlastně ono porazil na US Open, tam si to pamatoval a už tady v Praze to uplatnil na něj znova.
0: Jan Kodeš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s legendou českého tenisu, vítězem French Open, Wimbledonem i Davis Cupem. Davis Cupu, stále vás štve US Open? Nevyhrané?
1: US Open mě štve.
0: Je to taková jízva na vašem tenisovém srdci?
1: Z několika důvodů, to víte, že mě štve, no. Protože tenkrát mě tam ošedili, jak mi pískli footfall na druhý servis se Smithem a pak znova se Smithem za dva roky taky a prostě měl jsem k tomu blízko, měl jsem 2-1 na sety v roce 73, že jo, mohl jsem porazit Newcomba, být první na světě, ale to už je za náma, to nemá cenu, ale já US Open nemám do určitý míry moc rád i proto, že vlastně to je trošku jako taková bych zoologická zahrada. Obecenstvo strašně ruší, prostě to není jako Wimbledon nebo Paříž, tam prostě ty lidi prostě nerespektují ty hráče, choděj pryč, tamhle něco, volaj na sebe, různě prostě obecenstvo je příšerné.

0: když je pětisetový zápas ve finále, tak rozhodne obecenstvo v tom zápase, když je to úplně na ostří nože, tak to obecenstvo to ovlivní, to vítězství toho hráče. Se mi rozumíte. Pátý set, 5-5, jo? A teď ty lidi si někoho vyberou, koho chtějí, aby vyhrál, jo? Lidi
1: a ten hráč to pozná?
0: Pozná to. Pozná to, protože oni mu na každý ten vítězný balon okamžitě jako zareagujou, okamžitě ho podpořejí, okamžitě tleskají a tak dále, zatímco tomu druhému ne. Daleko míň. Míň anebo víc. Takže prostě je to těžký. A já v tomhle to obdivuju strašně Novaka Djokoviče, protože ten vždycky, já vždycky říkám, on neporazil toho Federera, on porazil celý stadion. On porazil i ty diváky. A ten Djokovic se nenechal vyprovokovat prostě a prostě tvářil se prostě a prostě to já strašně obdivuju, že to je neskutečně těžký.
1: A vám se to stalo?
0: Že bojujete i proti těm lidem, taky se mi to stalo.
1: Že jste bojoval nejenom se soupeřem, ale
0: no
1: i diváky?
0: No při těch Davis Cupech, když jste hrál Davis Cup v Rumunsku a v bývalým Sovětským svazu, nebo jsme hráli v Argentině, nebo prostě v Brazílii, tak to obecenstvo vám nemůže, vy můžete dát 4 SA, oni vám nezatleskají. A ten druhý dá nějaký kicks vám tam někde dá, oni se můžou zbláznit, jo. Jo, to tak je.
1: A co rozhoduje v tom, komu z těch dvou budou hrát? Samozřejmě, pokud to není domácí.
0: No, tak tam samozřejmě u Davis Cupu to byly vždycky domácí. Hmm. Ale i na těch turnajích, kde jsou, tak ty hráči mají svý fanoušky prostě a někomu fadějí víc, někomu míň. Třeba vyloženě vidíte ty zápasy, když hrál třeba Federer Djokovic, tak vždycky lidi fandili Federerovi. A fandili mu proto, protože se jim líbil styl Rogera hry, že jo, a jeho vystupování. A to samé, když hrál Federer Nadal, tak zase fandili Federerovi, protože se jim nelíbil zase styl, jakým hraje Nadal, že jo. Takže vlastně takhle to je. Ty lidi si vždycky vyberou někoho, koho jako milujou.
1: Takže no. Podíl na úspěších Federera mají i diváci.
0: No samozřejmě, ale i Nadala, i Federera, každýho toho hráče v určitým nějakým momentu. Protože třeba, ono taky záleží, kde hráli. Jestli hráli v Paříži nebo hráli v Římě. Jo, když hráli třeba v Římě, tak tam třeba fandili zase víc třeba někomu jinému, že jo, prostě. Takhle to je, no, já říkám podíl, je to malej podíl, ano. Je to malej podíl, ale když je to už v těch vypjatých situacích, třeba úplně v těch vypjatých, tak ten podíl určitě tam je.
1: Jan Kodeš zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a Hosi stále povídám s tenisovou legendou Janem Kodešem. Trochu, když vyprávíte o tenise, o své kariéře, jako kdyby to bylo před pár lety, ale vy jste tu svoji hráčskou kariéru ukončil v roce 83?
1: 82, 83, no.
0: Bylo vám tak 37?
1: No, 630 asi tak nějak, no.
0: Jak těžké bylo to rozhodnutí skončit?
1: No, bylo to těžké, no, ale on vás postupně vyřadí ten počítač. Protože vy, když jako už ty nemáte ty výsledky, tak ten komputer vás pomalinku jako žene pryč, protože už se nedostanete do těch turnajů. Takže já už jsem třeba ve dvouhře, už jsem se nedostal do hlavní soutěže, musel bych hrát kvalifikaci, což jsem nechtěl, tak už jsem hrál jenom čtyřhru. S Tomášem Šmídem jsme hrál ještě 2 roky čtyřhru, vyhráli jsme ještě plnou turnajů jako ve čtyřhře, ale ve dvouhře už prostě jsem hrál na volnou kartu, když mi dal pořadatel volnou kartu, ale protože jsem prohrál třeba hned v první nebo ve druhém kole, no tak už jsem s tou čtyřhru a to pomalinko vyznělo a přešel jsem potom do toho okruhu těch seniorů. Hmm. Tenkrát byl ještě seniorský okruh, tak jsem hrál seniory potom.
0: A to vám bylo nějakých těch 35, 36, 35?
1: No, seniory jsem hrál od 45, od 45 do 60.
0: No, tak to jste skončil kariéru nedávno, teda no, ne, v tom
1: to,
0: případě.
1: Se, dobře, tak tomu seniorskému se nedá říkat jako kariéra, že jo. Zase tomu seniorskému tenisu, protože to je málo těch turnajů, jenom to jsou takový ty na pozvání a tak dále, takže to už asi nebylo. To sice se dostala nějaký peníze za to, ale nebyly to body a neměla jste v zátilku prostě ten strach a tohle musím vyhrát, nebo tohle, tak to prostě to tam nebylo, ten tlak tam nebyl.
0: To už jste měl všechno za sebou.
1: To byla spíš taková ta zábava, v těch seniorském tenise to byla spíš zábava.
0: A když jsme zmiňovali v úvodu Švéda Borga, tak já ho zmíním ještě jednou, protože on skončil relativně brzy, v 26, s tím, že už prostě mu to nedělá radost, tenis, on, ani výhry nic.
1: Björn Borg byl abnormální, protože on skončil kvůli médiím. On řekl, že končí, že už prostě, to bylo těch nějakých 28 bylo, myslím, a on řekl, že už prostě toho má dost a prostě přestal hrát, protože ten tlak na něj byl tak strašný, že on vlastně někam přišel a teď všechny ty holky 12-letý, 15-letý na něm, kolem něj, tohle, kamhle, on to byl jako Beatles, když přiletěl z Austrálie, do Austrálie, řeknu příklad, jo. Takže prostě byl pod strašným tlakem a říkal, že už prostě to nechce prostě to uníst. Takže přestal hrát exhibit nějaký potom, jako, že to letěli někde nějaký ostrov tamhle a to a tam někdo třeba, jako, no, ale prostě nechtěl hrát už ten světový tenis.
0: Takže tenis jako takový ho bavil, řekněme dál, ale nebavilo ho to, co s tím bylo spojeno?
1: Ano.
0: Ten drobnohled?
1: Ano.
0: Vy jste někdy něco podobného zažil, jako tlak?
1: Ten tlak těch médií dneska je takovej, že vlastně ty hráči už si na něj zvykli. Na ten tlak, ale on tenkrát byl první, kde to najednou začalo, že jo, najednou to začalo s tím Borgem, že jo, který prostě byl, najednou se stal tou ikonou pro ty mladý, že jo, všecky prostě ta ikona obrovská a tohle, no a prostě, a teď to bylo, bylo to teďka jako dneska a on už tenkrát prostě toho neunes, no.
0: Když to dneska už dneska se už s tím
1: to,
0: počítá.
1: Dneska to ty hráči už jako unesou, protože ono to postupně narůstalo. Ono to postupně narůstalo a tak, jo. Hmm. No, a dneska už taky ve Wimbledonu jdete na kurt třeba a oni vás vodí, ochránka vás vodí na kurt číslo 5 a na kurt číslo 8 a na kurt číslo 9. To za nás vůbec nebylo tohleto.
0: Za vás pobíhal trenér mezi těmi kurty, kde jste hráli.
1: Trenér a lidi normálně. To nebylo jako, že musíte mít ochranku prostě a tak. Dneska je to tak našponovaný, že prostě jako když nemáte určitou akreditaci, tak vy se nemůžete potkat s Agassim nebo potkat se s tímhletím, řekněme, Alcarazem třeba. Víte, co myslím? To, protože ten je neustále hlídaný. Ty jsou hlídaný, ty lidi, prostě. Já to vím, protože já se samozřejmě k ním dostanu, že jsem člen Wimbledonu jako member, jo, a tohle, takže to není problém, jo, ale chci říct, jinak je to strašně prostě ta hrácká hrácký prostory a ty šatny a tohle, to je strašně hlídaný. A to nejsou jenom pořadatelé, to jsou i ochranky, jako vyloženě ochranky.
0: A i to samotné asi proti bezpečnosti. Tlak na toho hráče samotného, no, ne, že tak, tohle všechno se kolem něj děje.
1: Ano, ale ten hráč samozřejmě se cítí důležitý, jako svým způsobem důležitý, tak každý hráč si myslí, jako prostě, že ho vedou, takže jako tohle a tak. No ale je to prostě, takhle to je, no. Prostě je to, ten tlak je to, dneska je to velká věc, no.
0: Jan Kodeš je s námi.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
4: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
5: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Jan Kodeš je stále naším hostem a byť jsme začínali tím, že český tenis vám dělá velkou radost, tak radost vám musí dělat i vaše milovaná fotbalová Slavie, byť tedy hraje Ligu mistrů, zatím ještě stále čekáte.
1: Čekáme
0: na víru.
1: Kdo čeká, ten se dočká.
0: Jste na každém zápasu?
1: Většinou se snažím na každém zápas být. No, teď jsem párkrát nebyl, protože jsme byli pryč.
0: Tak byste mi prozradili, jsem se vás ptala i během písničky, že tu máte vlastně dědičné tu lásku ke Slávi.
1: No, protože to bylo otec, no, to už jsme tady na Čechy, když žral na Čechy, tak prostě žral Slávě, tak jsme, pamatuju jako kluk, který mě mělo asi 8 nebo 9 a to prostě tenkrát Lála hrál tam někde na Čechy, hráli něco a on říkal, hele, to je Lála, Slávě a tohle, já si to pamatuju matně, už jenom takový, jak se...
0: Ostatně, ale vy jste také začínal s fotbalem, uměl byste vlastně porovnat, byť fotbal je týmová hra, tenis nikoliv, i když samozřejmě, když se hraje
1: Samozřejmě my jsme hráli na škváře tenkrát, jo, prostě byla škvárový povrch Čechy a Karlín a tu trávu neměli všechny ty kluby, nebyla všechno na trávě. A my jsme třeba, já jsem hrál dorosteneckou ligu až do 18 let, tu dorosteneckou nejvyšší soutěž, teda přebor, ne ligu, přebor Prahy, jo, a kluci, kteří se mnou byli v manšaftě, pak hráli i ligu za Spartu, Honza Tener třeba, Honza Mareš za Sláví pak hráli. A já jsem v 18 to zabalil a zůstal jsem u tenisu, protože jsem vyhrál tu pardubickou juniorku v 18, že jo. No a my, když jsme hráli, třeba mě to pomohlo v tenise v tom, že když jsme hráli na škváře, tak ten balon, když se dostala přihrávku, skákal vysoko a když se hrál na trávě, tak se stlumil a byl nízko. Jo, takže my, když jsme hráli na Spartě, tak ten nás porazila Sparta. Když jsme hráli u nás na Čechy, tak jsme na ty škváře jsme je porazili. Že jo. Takže tam byly ty rozdíly. A tohle to samé bylo i, když jsem potom trénoval na Wimbledon na trávě, tak už jsem znal, že ten balón prostě dopadne, nevyskočí tak, jako v Paříži. Protože Antuka zase, tam ten balón vám skáče o 20 cm vejš. Nebo o 25 cm vejš. Jo, a to je to, co vlastně vy se musíte umět ten svůj tenis, jako by se dalo říct v uvozovkách, předělat z toho jednoho povrchu na ten druhý.
0: Jak se fotbalem umíte připravit vlastně na tenisovou kariéru?
1: No ne, to neříkám úplně připravit, ale vlastně mě to i trošičku pomohlo. Jako, jo. Prostě to, že prostě, říkám, ale u toho fotbalu je to trošku jiný, protože jste závislá na těch spoluhráčích, aby oni prostě, jo, na těch přihrávkách a tak dále, že jo, když vám děláte dlouhou přihrávku, musí ty kluci na vás tak jako pracovat, anebo vy musíte pracovat na ně zase. Jo,
0: ale i tam je potřeba odvaha a sebedůvěra,
1: je to stejné jako tenisek. Když se dostanete do šance, tak ji musíte využít.
0: Pane Koreši, já bych strašně tuhle šanci, že vás tady mám, ještě dále využila a povídala si s vámi, ale čas je u konce. Moc děkuju, že jste tu byl, Jan Kodeš.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Sněmovna bude jednat o nedůvěře vládě. Kabinet hlasování zřejmě ustojí. Těrlická radnice chce v obci zřídit nový domov pro seniory. Základní škola v Kravařích používá na uzamykání telefonů speciální magnetická pouzdra. Počasí bude i zítra slunečné a teplé, naměříme do 24 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Poslancům právě v těchto chvílích začíná jednání o nedůvěře vládě. Mimořádnou schůzi svolala opozice kvůli hospodaření kabinetu anebo třeba údajnému střetu zájmů premiéra. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO hlasování zřejmě ustojí. Opoziční poslanci totiž nemají ke svržení kabinetu dostatek hlasů. Koalice svolání schůze respektuje. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO jde ale jen o předvolební gesto.
2: To je, bych řekl, tah před volbami komunálními a senátními, právě proto, aby na sebe upozornili. Já osobně mám samozřejmě připravený proslov, co všechno se nám v průběhu těch 8-9 měsíců na MPSV podařilo, co se nám podařilo prosadit.
0: Schůze bude pravděpodobně pokračovat i zítra. V Těrlicku by mohl vzniknout nový domov pro seniory. Shodli se na tom zastupitelé na svém posledním jednání. Nová pečovatelská služba je součástí strategického plánu rozvoje obce. Sociální zařízení má vzniknout místo současného dětského domova.
3: Nový domov pro seniory vedle polské základní a mateřské školy by měl mít kapacitu 50 až 60 lůžek. Obec chce na vznik nové služby hledat více zdrojů financování. Z Těrlicka Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Učitelka zraněná při dnešním útoku ve škole ve slovenském Staškově je stabilizovaná a mimo ohrožení života. Oznámila to nemocnice v Žilině, kam ji přepravil vrtulník. Její kolegyně na místě zemřela. V kritickém stavu zůstává taky mladá dívka. Žák 8. třídy ráno zautočil pravděpodobně nožem. Policie ho zadržela a zjišťuje motiv. Podle televize TA3 mohl incidentu předcházet zákaz ministrovat v kostele, který měl chlapec dostat kvůli špatnému prospěchu. Základní škola v Kravařích nakoupila speciální pouzdra na telefony. Chce tak omezit jejich používání během vyučování i o přestávkách. Děti mobil do pouzdra vloží na začátku dne, uzamknou ho a schránku magnetem pak otevře až učitel po skončení vyučování.
4: Ne, že bych jakože nějak byla hodně závislá na tom mobilu, ale zase to je znepříjemnění, když třeba mamka po mně něco potřebuje.
5: Některým žákům se nový systém nelíbí, jako třeba deváťačce Žanetě. V devátých třídách je momentálně teprve zkušební provoz. Jestli se osvědčí, ředitel Lukáš Kramný nakoupí pouzdra na celý druhý stupeň.
6: Proběhlo velké dotazníkové šetření a většina rodičů, která se k tomu vyjádřila, reagovali v tom smyslu, že byli rádi, kdyby ta regulace byla prostě větší.
5: Jedno pouzdro stojí 350 korun. Skravář Klára Křižáková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude v regionu jasno, výjimečně se můžou objevit mlhy. Nejnižší teploty 10 až 6 stupňů, při bezvětří až 3 a výjimečně i přízemní mrazíky. Zítra přes den pak čekejte opět jasnou oblohu a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách naměříte mezi 14 a 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ve Václavovicích u Ostravy v ulici Frýdecká leží na vozovce žulová kostka, dejte tam pozor. Jiné dopravní problémy hlášené nejsou. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Přeji vám krásné odpoledne, máme 4 minuty po 14. hodině a startujeme odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava plné aktualit, zajímavostí, pravidelných rubrik i pravidelných pořadů. Ale čím začneme? Určitě aktuálně. Policie totiž potvrdila nepříznivý psychický stav pohřešované Jany Šerjeníkové. Pátraní trvá už měsíc a policisté mají 4 vyšetřovací verze. Podrobněji už za malou chvíli s reportérkou Andreou Brtníkovou. Regionální stopař Českého rozhlasu Ostrava redaktorka Petra Pivková se dnes vydala do Orlové, jak se žije seniorům v domově Vesna. To nám zprostředkuje, chybět samozřejmě nebude pohodová muzika s Ilonou Čákovou, Petrem Spáleným už za chvíli. V nabídce vidím třeba i Whitney Houston, je toho více. Tak krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. To vám přeje za všechny Iveta Dadamová.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, začínáme aktuálně. Policisté dnes oznámili nové informace z pátrání po pohřešované Janě Šerjeníkové z Frýdku Místku. Potvrdili, že před svým zmizením nebyla v dobrém psychickém stavu. Policisté matku dvou malých dětí hledají bezúspěšně už téměř měsíc. Detaily ty má teď reportérka Andrea Brtníková, kterou vítám v ostravském studiu Českého rozhlasu. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Andreo, jaké nové informace dnes policisté řekli?
1: Policie dnes opravdu poprvé potvrdila, že Jana Šerjeníková se před svým zmizením nacházela v nepříznivém psychickém stavu. Policejní náměstek ředitele doslova řekl, že se snažila vyhledat odbornou pomoc. Když jsme se ptali na detaily, tak už to moc nechtěl rozvádět, ale toto je určitě nová informace. Zároveň uvedl, že zkoumali detailně i vztahy v té rodině, v té domácnosti a podle dosavadního zjištění nebyly nějaké negativní, nějaké toxické. Jana Šerjeníková je vystudovaná právnička, vystudovala Olomouckou právnickou fakultu a pracovala tady jako asistentka soudce u krajského soudu v Ostravě. Policisté také prověřují informaci, že z té domácnosti po jejím odchodu zmizely tři nože, které si mohla vzít sebou, a také zmizelo, není tam svítilna z jízdního kola, včetně nějakých baterií, nějakého zdroje. Kriminalisté také, to je taky další novinka, oznámili, že pracují se čtyřmi vyšetřovacími verzemi. Tak ta první je, že paní Šerjeníková odešla z domácnosti dobrovolně a spálila za sebou mosty a chtěla začít nový život. Druhá, že je obětí neumyslného trestného činu. Policisté jako příklad uvedli třeba nějakou dopravní nehodu. Ta třetí verze, že je obětí úmyslného trestného činu. No a ta poslední, že je to nějaké sebepoškození.
0: Andreo, prosím, připomeň, jak rozsáhlé je to dosavadní pátrání.
1: Obrovské. Policisté říkají, že to je priorita moravskoslezské policie číslo jedna v tuto chvíli. Od začátku se zapojují desítky kriminalistů a dalších policejních složek. Policisté prohledali lesy, parky, pole. Oni začali tím, že prohledávali místa, která měla paní Šerjeníková ráda, kam často chodila s rodinou. To byl ten park ve Frýdku Místku. Pak to rozšířili na místa, kam ta rodina jezdila často třeba na dovolené nebo na výlety, takže to jsou ty vodní toky, okolí přehrad Olešná, Žermanice, nějaké horské chaty, ale taky šli do kanalizačních a teplovodních sítí, prozkoumali a osobně navštívili veškerá možná zdravotnická a ubytovací i azylová zařízení, včetně nějakých církevních středisek, včetně nějakých center duševního zdraví. Za vše mluví čísla, doposud se uskutečnilo 13 pátracích akcí. Policie pracovala i s pomocí dronů, propátrala plochu o rozloze 220 km čtverečních. Fyzicky pak policisté prohlédali také 15 km podél vodního toku, 25 km kolejiště a více než 500 hektarů otevřené plochy. Co je taky zajímavé, že policisté už zajistili a prohlédali a zkoumají a analyzují 2000 hodin kamerových záznamů. Vyslechli desítky lidí z toho rodinného i pracovního prostředí. Vyhodnocují také 360 poznatků z veřejnosti i z vlastních zdrojů i od dalších lidí. My jsme se ptali na té tiskové konferenci, co bude teď, jak pokračují. Říkali, budeme pátrat samozřejmě dál, budeme využívat všechno možné, možná to všechno ještě jednou budou analyzovat. Policisté také velmi děkovali veřejnosti, že se zapojuje a má se zapojovat dál. Policisté opravdu uvítají jakýkoliv podnět.
0: Tolik aktuální informace v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava. Měla je pro nás reportérka Andrea Brtníková. Andreo, díky.
1: Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: V naší čtvrteční rozhlasové lékárně bude řeč o podzimních virózách, tedy o akutních virových onemocněních dýchacích cest, které se projevují horečkou, únavou, bolestí svalů i hlavy a kašlem. Dá se jim účinně předcházet, jak spolehlivé je očkování a pro koho je vhodné a jak nebezpečné mohou být. I na to se budu ptát. Naslyšenou v naší rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hezké odpoledne vám všem, jste ve společnosti Českého rozhlasu Ostrava. Připomeňme si řidičskou abecedu. Máte šanci i dnes si s námi osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. I celý tento týden vám každý den nabídneme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se ale často chybuje. Dnes si řekneme něco víc o záchranářské uličce. Slovo už má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda. Dnešní téma může potkat každého, kdo stojí v koloně a potřebuje sjet ze silnice nebo dálnice. Smím projet záchranářskou uličkou, když potřebuji odbočit? Jak to je, upřesňuje plukovník Jan Straka. Mohu nebo nemohu sjet?
2: V žádném případě nemůžete. Záchranářská ulička je určená pouze pro vozidla s právem přednostní jízdy, pro vozidla správce komunikace, anebo vozidla, které odstraňují následky nějaké dopravní nehody. To znamená, pro nikoho ostatního ta záchranářská ulička určená není a nikdo ostatní do ní vjet nesmí.
1: Opakování je matka moudrosti. Připomeňte prosím, jak správně vytvořit záchranářskou uličku.
2: V případě, že tam jsou dva jízdní pruhy, uhnout v tom svém pruhu vždycky na stranu, to znamená levý pruh vlevo, pravý pruh vpravo. Pakliže tam je těch jízdních pruhů víc, tak to musím udělat tak, že pokud stojím v levém jízdním pruhu, uhýbám vlevo a v těch ostatních, to znamená prostředním, pravým, v případě, že jich je tam víc, tak těch dalších, uhýbám vždycky co nejvíc doprava, co to jde.
3: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Také zítra na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava řidičská abeceda chybět nebude. No a řekneme si něco víc o tom, jestli můžeme projet křižovatku na červenou, když uvolňujeme průjezd záchranářům.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ano, ani dnes regionální stopař nezahálí. Míříme na Karvinsko, protože právě tam se naše redaktorka Petra Pivková nachází. A kde konkrétně? Zjišťovala, jak vypadá běžný den v domově pro seniory a co všechno obnáší péče o jeho obyvatele. To dnes totiž mohou zjistit i návštěvníci domova Vesna v Orlové. Den otevřených dveří je právě v plném proudu a přímo na místě je i náš regionální stopař Petra Pivková. Petro, dobré odpoledne, co všechno dnes návštěvníci v domově Vesna uvidí?
2: Krásné odpoledne, tak ten den otevřených dveří tady v domově Vesna je opravdu pestrý a zajímavý a myslím si, že pokud se sem někdo vydá, tak určitě bude překvapen, co všechno tady uvidí. No a co všechno to je, tak to ví pan ředitel právě domovu Vesna, pan Vít Macháček. Dobrý den. Řeknete nám, co tedy lidé uvidí, když přijdou sem na dnešní den otevřených dveří?
3: Dobrý den. Tak lidé uvidí to, jak tady naši klienti žijou. Hned od začátku vlastně se vám napřímo bude vlinovat nějaký sociální pracovník, který vám odpoví na všechny otázky a postupně procházíme naším domovem a ukazujeme, co tady klienti reálně zažívají. Takže když vás dovedeme do jídelny, tak tam budete ochutnávat klasické jídla, které tady podmazánky a buchty, které tady běžně klienti mají k dispozici. Když přijdete na zdravotní úsek, tak budete obsloužení tak, jak zdravotní sestry obsluhují, měří tlak, saturaci a podobně. No a potom se budeme chlubit samozřejmě, protože tu máme i spoustu krásných aktivizačních věcí, máme tady masážní vany, máme tady spoustu her a prostě chceme, aby všichni, co tady přijdou, aby věděli, jak takový skutečný domov probíhá. A na konci samozřejmě ukážeme pokoje, reálné pokoje, ve kterých ti klienti u nás žijí.
2: Pane řediteli, řekněte mi, jak je to s lidmi, kteří tedy s novými klienty, kteří by chtěli přijít, podívat se, jak je to tady u vás?
3: Tak je to tak, že žádostí k nám do Novova je opravdu velká řada. Abyste měli představu, náš domov má 170 klientů a žádostí je

0: A tak může to ještě, stihne to ještě dneska?
1: Určitě to stihne, budeme rádi. Dneska máme den otevřených dveří až do 5 hodin a každého rádi přivítáme a každému se budeme osobně věnovat.
0: No tak já přeji, ať všichni, kteří návštěvníci, kteří přijdou, jsou spokojeni, ať jsou spokojeni i vaši klienti a dobře se vám tady daří.
1: Děkuji moc.
0: Tak pokud byste měli zájem přijít se podívat, jak to vypadá v domově Vesna, tady v Orlové, tak určitě můžete dnes do 17 hodin.
2: Díky moc za pozvání. Přímo na místě byla i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková. Petro, loučím se a hezké odpoledne všem.
0: Děkuji moc a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Lidé v Moravskoslezském kraji budou v říjnových volbách vybírat také 4 senátory. Senátní volby čekají obyvatelé části Frýdecko-Místecka, Karvinska, Ostravy a také západního Novojičínska, které spadá pod volební obvod 63 Přerov. Ode dneška do pátku proto také ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava nabídneme příspěvky o tamních kandidátech. A vyšli jsme s odpovědí na otázky, které jsme jim poslali. Začneme podle abecedy, tedy ve Frýdku-Místku.
1: Volby 2026.
2: Volební obvod číslo 69 Frýdek-Místek tvoří západní část okresu Frýdek-Místek, která je na východě ohraničená obcemi Kaňovice, Bruzovice, Pazderna, Horní Domaslavice, Vojkovice, Dobratice, Nižní Lhoty, Janovice, Krásná Pražmo a Staré Hamry. V roce 2020 tady ve druhém kole se ziskem více než 54% hlasů porazila starostka Frýdlantu nad Ostravicí Helena Pešetová ze STAN lidoveckého starostu Dobré Jiřího Carbola. Letos se na Frýdecko-Místecku ohlasy voličů v senátních volbách uchází 7 kandidátů, mezi nimi 2 ženy.
1: Volby 2026.
3: Stávající senátorka Helena Pešatová mandát obhajuje, a to za STAN, Piráty a TOP 09. 16 let je starostkou Frýdlantu nad Ostravicí, v letošních komunálních volbách už nekandiduje a chce se v případě znovu zvolení plně soustředit na práci v Senátu. Frýdecko-Místecko považuje za svůj domov, jako politička těží ze znalosti potřeb zdejších lidí i specifik podhorských obcí. Důležité je podle ní dostupné zdravotnictví, spolehlivá doprava a moderní školství. Pomáhat chce s bojem proti hluku v blízkosti dálnic a s rozšiřováním mobilního signálu. Za svůj úspěch považuje omezení tranzitní dopravy okolo přehrady Šance.
2: Další kandidáty uvedeme v abecedním pořadí. Za švýcarskou demokracii se o křeslo senátora ve volebním obvodu 69 uchází manažer ve zdravotnictví René Hompora z Frýdku-Místku. Také on považuje Frýdecko-Místecko za svůj domov, zná jeho specifika a s hrdostí ho chce reprezentovat v Senátu. Podle něj je největším problémem obvodu nedostatek kvalitní a dobře placené práce, bydlení a služeb. Řešení vidí ve změně legislativy a podpoře českých podnikatelů a firem. Česko by podle něj nemělo jen přebírat zákony a směrnice z Bruselu. Pokud bude zvolený, práci v Senátu se bude věnovat naplno. Chce ale zůstat v kontaktu se svou profesí.
3: Kandidátem KSČM v senátním volebním obvodu 69 Frýdek-Místek je elektroinženýr důchodce Petr Hrnčárek z Ostravice. Kraj je jeho domovem a jak sám říká, zná jeho problémy i sílu. Podle něj Green Deal přestal chránit přírodu a přináší finanční a administrativní zátěž pro lidi, obce i firmy. Chce proto prosazovat nový směr Green Future, kdy je člověk součástí přírody, ne její nadřízený. Člověk a příroda musí podle něj fungovat v harmonii. V Senátu chce využít své zkušenosti v oblasti IT a soustředit se na dopady 4. průmyslové revoluce spojené s automatizací a robotizací na pracovní místa a sociální jistoty.
2: Ohlasy voličů v senátních volbách na Frýdecko-Místecku se uchází také Petr Korč z hnutí Naše město FM. Od roku 2021 do června letošního roku byl primátorem Frýdku-Místku. Kandiduje i v nadcházejících komunálních volbách a do čela města se chce vrátit. Práce v Senátu je podle něj další možností, jak bojovat za podporu pro region. Frýdecko-Místecko podle něj potřebuje rázného zástupce a nutné je podle něj také dotáhnout velké projekty, jako jsou proměny bývalých textilních továren. Chce podpořit strategické investice a investory. Klíčová je podle něj dopravní infrastruktura a dostupnost zdravotních služeb.
3: Za svobodu a přímou demokracii kandiduje ve volebním obvodu 69 pedagog a předseda kontrolního výboru města Frýdek-Místek Tomáš Krpel. Ve městě žije, proto tady také kandiduje. Za největší problém svého volebního obvodu považuje nedostatek pracovních příležitostí a bydlení pro mladé. V případě svého zvolení do Senátu chce i nadále částečně pracovat na magistrátu. Ve Frýdku-Místku proto kandiduje i v komunálních volbách.
2: Na Frýdecko-Místecku se v senátních volbách ohlasy voličů uchází i podnikatelka a spisovatelka Nela Lisková z Nezlomných, která je z Krmelína. K regionu má osobní vztah a nechce být političkou, která o lidech rozhoduje z dálky. Za zásadní problém považuje ekonomickou situaci regionu, jde o dostupnost kvalitní práce, rostoucí životní náklady a proměnu průmyslu. V senátu chce podporovat opatření, která přinesou nové investice, pracovní místa a udrží životní úroveň lidí. Pokud uspěje, bude pro ní práce v horní komoře prioritou. Svou profesi si chce ale zachovat.
3: V obvodu číslo 69 kandiduje také za hnutí Revoluce Zdeněk Navrátil z Frýdku-Místku. Je majitelem společnosti a také šéfem sportovního klubu. Region je pro něj domovem, cení si ale i svých zkušeností ze zahraničí. Senát vnímá jako platformu pro prosazování zásadních systémových změn, ze kterých bude profitovat i region. Chce se ucházet o pozici předsedy podvýboru pro sport a podílet se na změnách zákona o sportu. Kandiduje taky v komunálních volbách. Ve městě chce působit jako neuvolněný člen Rady pro školství a sport a své odměny z funkcí směřovat do volebního obvodu.
1: Volby 2026.
2: To bylo všech 7 kandidátů do Senátu ve volebním obvodu 69 Frýdek-Místek. První kolo voleb do horní komory parlamentu se uskuteční společně s komunálními volbami v pátek a sobotu 9. a 10. října. Zítra vám v předvolebním vysílání Českého rozhlasu Ostrava představíme kandidáty v senátním obvodu Karviná. Silvie Mikulcová
3: a Martin Knitl, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: S navrženým navýšením platů bezpečnostních sborů nesouhlasí jejich odbory. Proč? Podrobnosti přidáme za chvíli. Více informací v 15 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava pro vás určitě budeme mít. Zprávy pro vás na 15. hodinu a také celé dnešní odpoledne připravuje Tereza Hájková.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Je 15 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
5: S navrženým navýšením platů bezpečnostních sborů nesouhlasí jejich odbory, chtějí další jednání. Extrémní počasí letos tuzemským zelenářům způsobilo škody zatím za 700 milionů korun. Třinec chce třídit odpadky z pouličních košů. Taky zítra bude slunečno a teplo. Naměříme do 24 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Odborová unie bezpečnostních složek nesouhlasí s navrženým zvýšením platů policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby o 2600 korun ročně. Odboráři o tom chtějí jednat s premiérem Andrejem Babišem a ministryní financí Alenou Schillerovou, oba z hnutí ANO. Unie požaduje zvětšení tarifů o 10%, tedy dvojnásobek původně plánovaných 5%. Podle předsedy unie Aleše Lehkého se to ale nestane. Odboráři proto chtějí alespoň přesunout více peněz do tarifní složky platu.
6: Myslíme si, že to převedení toho 13 korunového navýšení do stabilizačních příspěvků by razantně navýšilo ty tarifní třídy tak, aby to odpovídalo minimálně do té 7. platové třídy, jakože 5% navýšení.
5: Ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO dnes řekl, že další změny už nečeká. Extrémní počasí letos pěstitelům zeleniny v Česku způsobilo přímé škody na úrodě zatím za 700 milionů korun. Uvedla to předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy Monika Nebeská. Poničená byla více než desetina osevní plochy zeleniny. Pole zasáhly jarní mrazy a v létě krupobytí a přívalové srážky. Značné škody napáchalo taky letní sucho v kombinaci s vysokými teplotami. Kvůli tomu klesne letos podle srpnových odhadů Zelinářské unie tuzemská produkce zeleniny až o 30%. Třinec zkouší nové pouliční koše. Mají dvě nádoby. Jednu na směsný odpad a druhou na takzvanou multikomoditu, tedy směs plastů, plechovek a kartonových obalů od nápojů. První koše lidé najdou na autobusovém stanovišti.
7: Spousta lidí neví, že ten hliník, jo, to znamená obaly od plechovek, že prostě můžou dávat ke směsi do toho plastu.
8: Říká mi jednatel odpadové společnosti Smolo Tomáš Ondrašek. Podle mluvčího magistrátu Stanislava Češlara se zatím v Třinci daří celkově poslat na recyklaci 54% všech odpadků.
9: Abychom splnili povinnosti, které nám ukládá zákon o odpadech, musíme na třídění dále pracovat. Vždyť již od roku 2030 bychom se měli dostat na 65%.
8: O rozmístění nových košů v dalších částech Třince bude město jednat. Od nového roku bude v Třinci také fungovat nová robotická třídící linka. Z Třince František Kuča, Český rozhlas.
5: Hřbitov ve Světlé hoře na Bruntálsku má větší kapacitu. Obec totiž dostavila nové kolumbárium. K dispozici je teď 60 nových schránek. Radnice jich ale chce postavit celkem 300. Do konce roku má být opravená taky hřbitovní zeď a přilehlé parkoviště.
10: Podle tamní radnice populace ve Světlé hoře stárne a nedaří se tam lákat mladé rodiny. Hřbitov už tak kapacitně přestává stačit a rozšířit pozemek pohřebiště nejde. Proto chce radnice stavět další kolumbária, která jsou úspornější a nezabírají tolik místa. Ze Světlé hory Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: Počasí.
5: Taky zítra čekejte v Moravskoslezském kraji jasnou oblohu. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách mezi 14 a 18.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
5: Nehodu nám aktuálně hlásíte z Bruntálu, konkrétně z ulice Nádražní, dejte tam pozor. A pokud víte o dalších dopravních komplikacích, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo na zelenou vlnu je 800 553 553.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
11: Přeji vám příjemné odpoledne po 15. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Další aktuality a zajímavosti chybět nebudou, věnovat se budeme třeba týdnu knihoven v Ostravě. Přidáme i recept z pochoutkového roku, protože dnes nás nebo společně se naučíme péct chocké koláče, a to s Naďou Konvalinkovou v druhé půlce hodiny. Helena Vondráčková nebo Jiří Korn pro začátek muzika, slíbit můžu i kapelu Krištof. Bude toho více, tak krásné odpoledne.

0: Zasoutěžte si o balíček pro správného houbaře právě teď. Volejte do studia na číslo 596 11 22 66. Tak honem, ať nepropásnete houbařskou sezónu.
1: Je to tak, celé září soutěžíte a šanci máte ještě dnes. Tak koho vítám? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Kdo se dovolal?
2: Tady je Vlasta.
1: Zdravím vás, paní Vlasto. Tak poslechněte si soutěžní otázku, ať můžu říct, že to byla trefa do černého. Přeji hodně štěstí.
2: Uvidíme.
1: Přesně tak, tak to zkusme. Zkuste si tipnout, kdy mohou i jedlé houby způsobit otravu, v jaké situaci. Buď to, když klobouky hub před přípravou neoloupete, nebo když pokrájíte do jídla i houby, které jsou červivé, a nebo třetí, pokud se houby zapaří, protože je skladujeme nebo případně přenášíme v nevhodné nádobě.
2: Tak bude to za C.
1: Je to jasné. Moc blahopřeji, tentokrát to bylo téměř jasné z těch možností, je to tak?
2: Ano, moc krát děkuju.
1: Rádo se stalo, balíček správného houbaře je váš, nožík, atlas hub, síťovka, pláštěnka, rolnička do lesa proti medvědům, to vše připravíme a odešleme nebo se domluvíme na tom, jak si převezmete. Vždycky se ptám na letošní úlovky hub v lese, podařilo se vám už najít něco, co vám udělalo radost?
2: No, asi ne, letos to byla bída, jedině co jsme aspoň našli, tak byli klouzci.
1: No vidíte, tak třeba se balíček správného houbaře bude hodit ještě letos, pokud nám zaprší, když teď máme opravdu krásné slunečné počasí.
2: Možná aspoň na toho medvěda.
1: Určitě, určitě ano, to stojí za to tu rolničku mít sebou. Tak paní Vlasto, moc blahopřeji, zůstaňte prosím na lince, zbytek už spolu domluvíme mimo vysílání.
2: Děkuji.
1: Mějte se moc hezky, ve vysílání se loučím a pro vás ostatní ještě jedna příležitost tady je. Tak buďte ve střehu.
0: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplána.
3: A společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky, to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
2: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Šňury a kapela Kryštof. Dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava, ale já jsem slíbila také důležité informace k jedné zajímavé akci. Začíná totiž týden knihoven. 1000 podob čtení a nekonečno radostí. Tak to je motto, které nese letošní už jubilejní 30. ročník celostátní kampaně s názvem Týden knihoven. Pořádají Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky. A k této akci se připojuje také knihovna města Ostravy. Co čtenářům nabídne, to probereme v těch dalších minutách ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava s mluvčí knihovny Alenou Bitmarovou, kterou zdravím a po telefonu přeji krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne z knihovny.
0: Paní Bitmarová, co tedy obnáší týden knihoven, který začíná právě dnes? Co se v knihovně města Ostravy, ale i v těch dalších ostravských pobočkách až do neděle bude odehrávat?
1: Týden knihoven, to je pro nás příležitostí ukázat, že knihovna není jenom místem pro půjčování knih, ale že je to také prostor, kde se lidé potkávají, učí se nové věci, tvoří, sdílejí své zkušenosti a tráví prostě spolu tráví čas. V programu nabídneme besedy se spisovatelkami převážně, cestovatelská setkání, historická témata, tvůrčí workshopy a stále oblíbenější u čtenářů a návštěvníků knihoven jsou rodinné hospodské kvízy i soutěže.
0: Ten program bude opravdu bohatý a měl by být zaměřený jak na děti, dospělé, seniory, ale třeba také celé rodiny. Prozradíte trochu víc?
1: No jestli dneska ještě stihnou posluchači, tak ve 4 hodiny začíná přednáška Petra Lexi Přendíka o jeho rozpustilých kavárnách ve Staré Bělé ve 4 hodiny. Nebo si můžou poslechnout, ale to až zítra, Stanislava Grima, což je historik a který povídá o historii četnictva na Ostravsku, v naší pobočce Závodní v Ostravě Hrabůvce. Také jsme se jako knihovna zapojili do projektu Havel 90, který začal už v minulém týdnu a v naší knihovně doktora Martinka bude ve čtvrtek 1.10. po celý den probíhat veřejné čtení z děl tohoto významného autora a samozřejmě našeho prezidenta. Za zmínku stojí i to, že pravidelné tréninky paměti se v pobočce Daliborova a Jiřího Trnky tematicky budou držet právě postavy autora Václava Havla. Ty proběhnou dneska v pobočce Daliborova, respektive zítra v pobočce Jiřího Trnky v Mariánských horách. No a v pátek 2.10. pokřtíme novou knihu autorky Miriam Blahové s názvem Drahá Marto v pobočce ve Výškovicích, a to od 6 hodin. A je toho strašná spousta.
0: Určitě ano, a nebude to jediný křest, protože součástí týdne knihoven by měl být i slavnostní křest nové publikace Paměť Ostravy 2024 až 2026. Představte nám ji, prosím.
1: Právě v nové, v pořadí 6. publikaci projektu Paměť Ostravy najdeme 22 příspěvků, vzpomínek ostravských rodáků nebo osobností, které se do Ostravy přestěhovaly a pojeli za svůj domov. Mohu zmínit například spisovatele Bohuslava Žářského, který vzpomíná na dětství v poválečné Ostravě, trošku poeticky pojatou vzpomínku básníka advokáta Petra Vrchlabského, který si připomíná život zachycený ve verších, paní doktorku Miriam Prokešovou, která vzpomíná na Koblov a život pod Landekem, nebo Jana Zajíčka, který vzpomíná na svá hornická učednická léta. Pamětníky opět zpovídali naši skvělí bezvadní kolegové vzpomínkáři. Novinkou letošního ročníku je, že nejnovější publikaci si mohou čtenáři a návštěvníci nejen půjčit, ale také zakoupit za pouhých 100 korun v každé naší pobočce. Starší ročníky projektu budou k dispozici pouze v pobočce Jiřího Trnky v Ostravě Mariánských horách a také za stejnou cenu.
0: Tolik mnoho zajímavého programu v rámci týdne knihoven. Prosím, připomeňte ještě jednou, od kdy do kdy?
1: Od dneška 29.9. až do neděle, i když spíš u nás do soboty, se budeme těšit na týden knihoven v našich ostravských knihovnách.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava mluvčí knihovny Alena Bitmarová. Díky moc za všechny informace, děkuji za pozvání a přeji, ať se vše vydaří.
1: Děkuji pěkně, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Barka prožívá okamžiky štěstí. Rodina se konečně sešla u jednoho stolu. Chybí těhotná Halka, ale taky Leon s Beatou. Kde jsou a co plánují, ví jen Barčina sestra Žovka.
1: Nám se přihlásili do služby dva šikovní pomocníci. Psala si o nich v dopise, nadnese Barka. Nebýt jich, možná bys ani za námi nepřijela. Taková šťastná náhoda. No, ona to nebyla tak docela náhoda. On je to totiž Leon s Beatou.
0: Karen Lednická, Šikmý kostel, část třetí. Premiéra šestého dílu s Alenou Sasínovou Polarčik a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: nechtěj mi lásku brát. Jak žil bych rád.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že New York a Londýn se od sebe velmi pomalu vzdalují? Nejde o pohyb samotných měst, ale o pohyb litosférických desek. Severní Amerika a Eurázie se od sebe oddělují v oblasti středoatlantského hřbetu, kde vzniká nová oceánská kůra. Do prostoru vystupuje magma z nitra země, tuhne a postupně přirůstá ke starší kůře. Tím se Atlantský oceán velmi pomalu rozšiřuje. Tento pohyb je dnes měřen s vysokou přesností pomocí družic a geodetických metod a dosahuje řádu centimetrů za rok. Na tento dlouhodobý tektonický pohyb navazuje ještě další proces, který se týká samotného New Yorku. Město se totiž rychlostí 1 až 2 mm ročně postupně propadá do podloží. Tento jev má více příčin. Jednou z nich je urbanistická zátěž. Infrastruktura New Yorku představuje obrovskou hmotnost, asi 764

0: miliard tun, které tak tlačí podloží. Vědci spočítali, že městské stavby, mezi něž patří slavné Empire State Building nebo Chrysler Building, váží celkem 7,64 bilionu kilogramů. Deník The Guardian tuto hmotnost přirovnává k váze 140 milionů slonů, přičemž jeden slon váží zhruba 5 tun. Propad města tak ještě stupňuje rizika, která přináší stoupání hladiny oceánu.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dana Bártu jste poslouchali na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava, ale teď si pojďme dát další recept z pochoutkového roku. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl recept ze stříbrné příčky roku 2025 podle hlasování poroty. Šlo o velké chodské koláče, původně od Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. No, naučíme se teď zmíněný recept dělat s porotkyní Naďou Konvalinkovou. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kde mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. No a záměrně je připravují porotci i profesionální kolegové, tedy Vojtěch Vrtiška, Roman Paulus, Josef Maršálek, Jaroslav Sapík, Ivan Vodochodský a právě Naďa Konvalinková. U přípravy asistoval i kolega Patrik Rozehnal a ptal se také na to, co budeme na pečení potřebovat.
1: 500 gramů polohrubé mouky, 100 gramů cukru, 100 gramů másla, 42 gramů droždí, 2 žloutky, špetku soli, citronovou kůru, 250 ml mléka, 1 vanilkový cukr. A na potření 1 vejce a 250 ml smetany ke šlehání. Na tvarohovou náplň potřebujeme 500 gramů tvarohu, 20 gramů másla, 20 gramů sádla, 100 gramů moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, kůru z 1 citronu, 2 žloutky a 4 bílky. A potom povidla 200 gramů.
2: Takže dvě náplně, jedna základní, jedna na zdobení. Jsem zvědav, jaké motivy zvolíš, jestli pruhy, květiny.
3: Pochoutkový rok.
2: Pustíme se do práce. První, co je třeba udělat, je kvásek, viď, Naďo?
1: Ano, budeme připravovat kvásek. Takže nejprve rozdrobím droždí, přidáme trochu cukru a zalijeme mlékem.
2: Zasypeme trochu mouky a necháme vzejít tedy kvásek.
1: Teď je třeba připravit těsto. Takže začneme tím, že do mléka přidám 2 žloutky. Tak.
2: Nepoužijeme toho robota, aby jsme ti ulehčili práci.
1: No, jsi zlatej, že si ho přivez. Takže teď do mísy robota nasypu mouku. Přidáme cukr. Přidáme vanilkový cukr.
2: A všechno hezky promícháme společně.
1: Zavonilo, že? Teď budeme přidávat ty tekuté části receptu, to znamená mléko a kvásek.
2: A promícháme to hnětacím hákem.
1: Ano, a myslím, že hnětač může začít pracovat a my se budeme dívat, no, jak mu to jde. A jede.
2: Teď teda máme vlastně spojené to těsto do bochánku, ale chybí nám tam ještě?
1: Chybí nám tam máslo a špetka soli. Takže přidávám.
2: A ještě?
1: Přistrouháme citronovou kůru. Teď míchač znovu zapneme a necháme asi 10 minut hnízt, dokud nevznikne nádherné hladké těsto. No?
2: Teď to stačí jenom vyndat, nechat pod utěrkou kynout, až to zdvojnásobí objem.
1: Takže těsto si rozdělíme na 7 bochánků, necháme ještě 20 minut kynout a potom na pečícím papíru, aby se nám to dobře přendávalo na plech, rozválíme na kruh, který je v průměru tak 25 až 30 cm.
2: No a pak si vzala vlastně prst a takhle si ten kraj...
1: Krajíček jsem takhle jako nahrnula. Malinko nahrnula, jakoby ke středu, ne ke středu, ale prostě jsem ho ohnula, aby jsme měli krásný okrajíček. Tak.
2: Vlastně ráfek, který nám udrží tu náplň. No a pak jde na ty naše náplně, my máme 2 tvarohovou.
1: Dala jsem na koláč 4 lžíce.
2: Ale poctivý.
1: Poctivý a teď pomalinku ke krajům roztírám.
2: A pak vezmeme povidla, tak dáme do cukrářského sáčku nebo pytlíku, prořízneme, uděláme prostě jenom obyčejnou hubičku a tlačíme. Vlnky si chtěla?
1: Tak uděláme vlnky, dobře. A rozšlehaným vajíčkem potřeme okraj koláče.
2: No a pak už to jde do trouby, vážení. Můžete to samozřejmě posypat rozinkami, mandlemi, čím chcete, my to máme, tak v té základní verzi dáte to do trouby, vyhřáte na 200 stupňů, můžete stáhnout na těch 180 a pečeme třeba 20-30 minut. No, my jsme potom, co jsme vytáhli ty koláče z trouby, tak jsme je polili trochu smetany.
1: Takže jsou takové jakoby v mlze maličko a potom jsme je pocukrovali moučkovým cukrem. Tak musím říct, že to čekání stálo za to. Jsou skvělí.
4: Já se nechce mluvit ani.
1: Mlčme.
0: Určitě si také budete chtít tu pochoutku v klidu vychutnat. Recept na chocké koláče ve zjednodušené verzi od Nadi Konvalinkové najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz a je tam samozřejmě také původní recept od Vladislava Chaloupka ze Srbů Nepomuk. V neděli, to už si také na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava připomeneme poslední letošní soutěžní recept. Původně první místo roku 2025 půjde o kynuté rohlíčky máčené v másle, které bude pro připomenutí péct šéfkuchař Roman Paulus.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.
0: 15 hodin 55 minut mám pro vás i pozvání k aktuálním zprávám. Co jsme zjistili, policie podnikla už 13 pátracích akcí kvůli zmizení Jany Šerjeníkové z Frýdku Místku. Podrobnosti nejen k tomuto tématu v 16 hodin. A po 16. hodině to už je čas pro humoriádu. Hostem té dnešní úterní by měla být Marie Redková. Tak příjemný poslech.
3: Český rozhlas Ostrava.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Policie už podnikla 13 pátracích akcí kvůli zmizení Jany Šerněníkové z Frýdku Místku. Česká školní inspekce na podzim otestuje fyzickou kondici žáků vybraných ročníků základních a středních škol. Na festivalu Colors of Ostrava příští rok vystoupí britský zpěvák Robbie Williams. Taky zítra bude slunečno s teplotami do 24 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Policie potvrdila, že pohřešovaná Jana Šerjeníková z Frýdku Místku nebyla v dobrém psychickém stavu a chtěla vyhledat odbornou pomoc. Po jejím odchodu z domácnosti zmizely nože a svítilna z jízdního kola. Po 38-leté vystudované právničce, která pracovala u krajského soudu v Ostravě, policie pátrá už téměř měsíc. Policisté už zorganizovali 13 pátracích akcí v terénu, potvrdil kriminalista Jan Syslo.
2: Vyhodnocujeme přes 2000 hodin kamerových záznamů. Prioritou je zaznamenání pohybu paní Jany z místa bydliště. Byla propátraná plocha o rozloze více jak 220 km čtverečních podél koryt, vodního toku, železničních koridorů a více než 500 hektarů otevřené plochy.
0: Sněmovna dnes jedná o druhém opozičním pokusu vyslovit nedůvěru vládě. Jako první vystoupil předseda opoziční ODS Martin Kupka a vládu kritizoval mimo jiné za navrhovaný deficit státního rozpočtu na příští rok ve výši 386 miliard korun. Vládní koalice chce úvodní den využít k představení činnosti kabinetu. Další opoziční zástupci se ke slovu dostanou nejspíš až ve středu, kdy bude její jednání pokračovat. Ministerstvo školství chce zjistit, jakou mají české děti fyzickou kondici. Na podzim proto Česká školní inspekce otestuje žáky třetích a sedmých ročníků základních škol a druhých ročníků středních škol. Ministerstvo chce získat aktuální a srovnatelný obrázek o tom, jak se kondice dětí vyvíjí, v čem jsou silné a kde naopak potřebují pomoc. Výsledky taky ukážou, ve kterých školách je potřeba cílená podpora, říká ministr školství Robert Plaga za ANO.
3: Je to zpětná vazba pro tu školu, která se může podívat na to, jak se třeba ty programy podpory nebo to její zapojení do programu Aktivní škola propisuje na těch jejich žácích a studentech. Zároveň všechny mohu uklidnit, není to na známky, není to ani na žebříčky jednotlivých škol.
0: Jednou z hlavních hvězd příštího ročníku festivalu Colors of Ostrava bude Robbie Williams. Britský zpěvák vystoupí hned v úvodu akce ve středu 21. července. Ve vysílání Českého rozhlasu to prozradil umělecký ředitel festivalu Filip Košťálek.
4: Potrpí si na unikátnost okamžiku, těch momentů, tam bude neskutečná spousta. Je to dnes už legenda, je to ikona, je to obrovský showman, je to člověk, který na Colors na největší pódium patří.
1: Počasí.
0: Taky zítra čekejte v Moravskoslezském kraji jasnou oblohu. Nejvyšší teploty dosáhnou na 20 až 24 stupňů, na horách naměříte mezi 14 a 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě Vítkovicích v ulici Rudná u městského stadionu ve směru na Porubu se srazila 3 osobní auta. S opatrností místem projedete. A pozor taky jinde v Ostravě, konkrétně v ulici 1. máje. Tam havarovalo osobní auto s motorkou. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Redková. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Děkuju za to přivítání všem, krásné slunečné odpoledne.
5: Naše humor party právě startuje, milion posluchačů se raduje.
1: Humoriáda.

0: to je hudební úvod s Hankou Zagorovou, vzpomínka na Haníčku písničku. Ve studiu je Marie Redková. Má takovou žlutou halenku nebo svetřík, velmi živé, pestré, svěží jako celá ona.
1: O, děkuji.
0: Musím si ty hosty trošku předcházet, ano, ty jsem si tě předvařil a ty nám prozradíš něco ze svého soukromí. Třeba jak jsi se dneska chystala na humoriádu?
1: Tak s tím bych se skoro ani nevytahovala, protože jsem byla nějaká taková, jako byli jsme na kolech teď o víkendu a říkala jsem si, musím si zacvičit, abych trochu to tělo jako uvedla do kondice, tak jsem se lehla na zem a málem jsem zaspala, protože jsem se probudila za hodinu. A to cvičení, to na to nedošlo tedy.
0: Tělo si žádá, tělo to potřebuje, takže odpočatá Marie je s námi. Ještě nám prozrať, prosím, kde jsi brázdila silnice či cyklostezky na kole?
1: Brázdila jsem cyklostezky v Krkonoších nad Vrchlabím a dlouho jsem tam nebyla v Krkonoších a musím říct, že tedy klobouk dolů, strašně se to tam zvedlo. Vrchlabí nádherné. Krása. No a to počasí, tak to zažíváme všichni.
0: Nebylo tam moc lidí, jako na Václaváku?
1: No, byla, nebylo to tak hrozné.
0: Dalo se to prokličkovat. Tak.
1: Šlo to.
0: Sportovně nadaná, ještě odpočatá, Marie se pustí do prvního výběru.
1: No, ráda bych, to jsou mý dva favoriti, Jan Werich s Miroslavem Horníčkem, to jsou jména, která stále táhnou.
0: Stačí je vyslovit a jdeme na ně.
2: Ovšem teď jste narazil, mistře, na otázku?
3: Ano.
2: Která by zajímala nejen mne, ale i naši čtenářovi. Takže kdybyste dovolil, já bych s vámi učinil takové...
3: Takový intervivárium, ano.
2: Ano.
3: Vy jste od novin.
2: Kde?
3: Ne, já myslím v celku jako.
2: Jo, tak, to
3: ano,
2: jo, to
3: ano,
2: jo.
3: Já jsem hned poznal, že jste od novin.
2: Ano?
3: Jak jste řekl, že by to zajímalo vaši čtenářové.
2: Takže já bych pro naše noviny udělal s vámi...
3: A pro které noviny je to? No to je jedno, že ano.
2: Já myslím, že to uděláme tak, že já bych se tázal a vy byste odpověděl.
3: Ano, to bude originální, ano.
2: Takže já položím otázku.
3: A já ji zvednu.
2: No ne. Já to myslím obrazně.
3: A obrazně.
2: Já, že položím otázky a vy si to zodpovíte.
3: Vy nemáte odpovědného redaktora?
2: Samozřejmě, že máme. Ten zodpoví ty vaše odpovědi.
3: Ano. Že to je dělba údělba.
2: Ano. Takže já začnu.
3: Prosím.
2: Jste připraven?
3: Jsem připraven.
2: Já snad začnu přímo tím. Já to zapíšu. První otázka, jste připraven?
3: Jsem připraven. To je originální, ano. To je velmi originální, ano.
2: To si počtou lidé.
3: Jste připraven? Ano. Počtou, ano. A že jsem připraven, to mývali, myslím, skauti tady na opasku.
2: Ano.
3: Tak to tam nedávejte, ano. Ne?
2: Já jsem škrtl to připraven a nechám sem.
3: Ano, sem.
2: Sem.
3: Je. Ano, sem. Nechte tam tečky, ať si nějaký dopisovatel, když se dopíše vůl.
2: Co to? To už je na vůli toho, kterého, že
3: ano.
2: Jo.
3: Ačkoliv sem, to je cogito ergo sum.
2: Myslím, tudíž sem. To je známý.
3: To je nějaký filozof, ne?
2: Ano. Descartes.
3: A Descartes. Descartes. To byl filozof?
2: To byl filozof. Francouzský.
3: To byl francouzský filozof?
2: Francouzský filozof.
3: Jaká to byla škola, to nevíte?
2: Patrně metafyzik.
3: Třeba to fyzik mi nevadilo, ale to meta je blbý. Tak to škrtněte, to je lepší.
2: Já to škrtnu. Aby nebyl průšvih.
3: Fuj, to jsem se pflek.
2: Proč?
3: Já myslím, že řeknete průhonice.
2: Teď jsem se já plek. Já jsem myslel, že neřeknete průhonic. No, tak to je škrtnutý, jo? To by bylo za námi.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jan Werich, Miroslav Horníček pro tuto chvíli. Můžou pokračovat, pokud jsou posluchači připraveni odhlasovat Ačka, když dají Bčka, nastoupí anekdoty. Tak si vyberte humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04 SMS-kou anebo zavolejte na 731 800 900. A to byla paráda, jak si hráli s tou češtinou.
1: Já to miluju. Vy jste od novin. Kde? Já položím otázku. A já ji zvednu. Já tohle, fakt, to je plný dvojsmyslu krása.
0: A navíc teď ještě přidáme léčitele Michala Tučného, Medicine Man je tu.
5: Medicine Man

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Marie Hredková a Pavel Kučera. Vy v tuto chvíli můžete přidat své hlasy pro Jana Vericha s Miroslavem Horníčkem anebo anekdoty. Tak koho si vyberete? Ptáme se právě vás. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, Pavle Standa, Zemník vás zdraví, paní Hredkovou.
4: Dobré odpoledne, také vás
3: zdraví. Dvakrát. Já si pamatuju, asi před 25 lety nám moderovala z odborového svazu energetiku.
4: Vidíte to?
3: A krásně si s náma povídala o přestávkách na zahradě tam, v parku.
2: Aha. Marie rozumí všemu.
3: A já vůbec si nenechal podepsat do programu.
4: Ale tak.
2: No tak to je to, hezká
4: takhle
2: vzpomínka,
4: si popovídáme,
2: ne?
4: To je mnohem lepší než nějaký
2: tady je to zábavnější.
4: Suchej podpis.
3: Ale já bych ho chtěl. A to nevadí, ale já bych si dal radši anekdoty, protože ta ukázka první byla pro mě moc složitá.
2: No tak dobře, jak myslíte, je to podle vašeho gusta.
4: Jo.
2: Ano, děkujeme za hlas, naslyšenou.
3: Já vám děkuju.
2: Díky.
4: Naslyšenou.
2: Dobré odpoledne.
5: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Radková.
4: Dobrý den.
5: Ivan Pavle.
2: Dobrý den.
5: A hlasuji taky pro anekdoty.
2: Dobře, máme zapsáno, děkujeme. Další prosím. Haló.
6: Zase Míla z Prahy 8,
2: dobrý den.
6: Já bych byl pro ty forbíny, protože ty jsou nekoneční a vděční. A jenom paní Redkovou jsme se potkali v televizi. Já jsem tam pracoval v pravodajství, abyste nemohla trefit ven. Já říkám, choďte pořád dokola a schody co jdou ven z baráku, tak to už je tak nějaký pátek. Ale každopádně už tam taky nejsem. Mějte se krásně a užijte si volna.
4: I vy, milí kolego, naschledanou.
2: Děkujeme, Bludiště Kavčí hor proběhlo. No a to bylo tehdy nová budova, nebo už byla zaběhnutá?
4: No, už byla chviličku, tak nějakých 5-6 let.
2: Ale těch chodeb a schodišť.
4: Ono to skutečně bylo kolem dokola, no. Takže když se člověk splet, tak musel znova kolem dokola.
2: Zbloudilá hlasatelka. A to jsme viděli nakonec ve filmu Marie Poledňákové Kotva u přívozu s Janou Šulcovou hlavní roli. Ta to tam prožila, paní Poledňáková měla ráda, když v jejich filmech všichni běhali, aby to bylo akční, tak nechala paní Šulcovou proběhnout právě celými Kavčími horami doslova. Dobré odpoledne, kdo je tady?
7: Dobré odpoledne, tady František Kralupy, nebyl tavou, zdravím paní Hredkovou i vás, Pavlíku.
2: Dobrý den.
7: Anekdoty, ty má každý rád, anekdoty umějí rozesmát.
2: Děkujeme za hlas.
7: Máme
2: zapsáno.
4: Děkujeme.
2: Naschledanou. Zdravíme, vítáme dalšího.
8: Dobrý den, velice vás zdravím, oba dva. Tady Jirka.
4: Dobrý den,
8: Jirko. Já bych si dal Plzeňáka jednoho.
2: Myslíte pana Horníčka?
8: Ano.
2: Ano, tušil jsem to. Má váš hlas zapsány s panem Verichem, děkujeme, naslyšenou.
4: Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou a ještě vy, prosím.
9: Dobrý den, tady Petr Zezdonek, toho času v Hlačovicách.
2: Ano, dobrý den.
4: Krása.
9: Zdravím všechny humoriádníky.
4: Díky.
9: Také Pavla.
2: Dobrý den.
9: A tu milou, usměvavou dámu, co sedí naproti.
2: Mhm.
4: Já vás taky zdravím.
2: To je na tebe, Marie.
9: Tak příjemné, paní Maruško.
2: Ano.
9: To je příjemné, když taková dáma mě pozdraví.
2: Že jo.
9: A já bych si vybral pokračování.
2: Tak, máme zapsáno. Děkujeme pěkně.
4: Děkujeme.
9: Hezký den přeji.
2: Hezký den i vám. Tak přátelé, v tuto chvíli došlo k vyrovnání stavu absolutnímu, takže vy, dobrý den. Ještě jeden potřebujeme hlas. Kdo pak nám to rozhodne? 731 800 900. Čekáme na tuto chvíli, chvíle napěti a zrovna na schválení, kdo nezavolá. A nebo se nám zhroutily linky. No já nevím, možná, jak to rozhodnem.
4: Možná se zhroutily spíš než...
2: No se zhroutím z toho. Ne, podívám se do SMS-ek, tam to rozhodnem. A nebo pozor, halo, dobrý den, přišlo to?
4: Dobrý den, slyšíme se.
2: Lukáš?
10: Ano.
2: Ano.
10: Zdravím vás oba, zejména paní Redkovou.
4: Děkuji.
10: A určitě hlasuji pro pokračování, protože nad to není.
2: A vy za to můžete, že budeme poslouchat dál Vericha s Horníčkem. Děkujem. Děkujeme krásně, naslyšenou.
10: Taky naslyšenou. Děkuji.
11: Takže ani nejste ani připraven a já začnu druhou otázkou.
10: Ano.
11: Jo? Já začnu druhou otázkou, která nám zní. Kdy procitáte?
10: Prosím?
11: Kdy procitáte?
10: To je latinsky?
11: To snad ne, pro Boha. To bych ani nerozuměl.
10: Te de procitáte?
11: Ne, kde, kdy.
10: De procitáte, jako je de profundis?
11: Ale ne, to už je úplně vaše věc, to bychom se neptali, to... To ne, to zase...
10: De procitáte?
11: No, kdy vy ráno...
10: Kdy procitáte?
11: No!
10: Frühlingsrauschen, že ano? Ano, jakmile se probudím.
11: A probouzíte se...
10: Hned po procitnutí, před procitnutí.
11: Aha, takže... Po,
10: ano.
11: Popřed, jo. A mezi tím?
10: Mezi tím mám pomalý metabolismus.
11: Mohu to o vás napsat?
10: Já myslím, že ano, to není nic proti ničemu, to je... To mě řekli veřejně na středisku, že mám pomalý metabolismus.
11: Tak to bude něco od vědy.
10: To bude něco od vědy, jo.
11: Já to napíšu. Máte pomalý metabolismus?
10: Mám pomalý metabolismus.
11: Stejně se říká, co všecko máte.
10: No, tak.
11: No jo. Máte.
10: A napište, že mám dva, ať mají stek.
11: Jo.
10: Jeden rychle, jeden pomalý, a je to.
11: Konečně dneska už může mít každý metabolismus.
10: Ano, každý a bez poukazu, jo. Že ano.
11: Tak to máme metabolismus 603, jo?
10: Ano. A pak mám jeden, tedy Fiat.
11: Fiat, ano.
10: Ale ten Fiat mám doživotně.
11: Jo?
10: Tam jednou vlezu a už víckrát nemůžu ven.
11: Pochopitelně, to je. Tak to máme ty metabolizmy,
10: ano,
11: jo?
10: Ano.
11: A to se koná kdy? Tedy...
10: No ráno, časně, kolem 11.
11: No, napíšeme v 10, abychom nepopudili.
10: Ano.
11: Když jak si procitnete, tak...
10: No tak potom na mě vlítne údržba.
11: Údržba
10: a to mě trhnou čistěji. Myčky.
11: Myčky.
10: No. Myčky až po pás a od pasu myči.
11: Myči.
10: A potom myči? Tedy česačky a...
11: Ošněrovačky na bodky,
10: a šněrovačky a...
11: Oblékačky.
10: A zapínačky, oblékačky.
11: Vazačky jistě na to, že jo?
10: Ano.
11: Ano, samovazačky tak. A halekačky to...
10: Halekačky ne. No když je potřebuju, tak si dám Prahu, tam jsou vždycky.
11: Jo.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje dokonce už 13. rokem. Vysíláme Humoriádu. Takže pokračujeme i dnes a dál s Marií Redkovou.
2: Ráda, děkuju.
1: Tak jaký bude další výběr?
2: Já bych vybrala chalupáře notorického, který o ní úžasně dokázal vyprávět a také psát, Františka Nepila. A teď jsme si vygooglili, že on odešel brzy ve svých 66 letech. Hmm. Měl ještě věru, co říct, jeho škoda.
1: No a strašně to letí, protože není mezi námi od roku 95 už bohužel. No. Ale v nahrávkách ho máme.
2: A o té chalupě, to je nádhera.
1: A navíc ještě Miroslav Horníček, kterého jsme slyšeli před chvílí, řekl trefně, on toho řekl mnoho na téma František Nepil, mnoho hezkého, ale myslím, že tahle věta, kterou teď řeknu, je úplně nejpřesnější. Když se ozve jeho hlas, zabrání to člověku spěchat.
2: A to je pravda.
3: Máte co na sebe? Teď promluvím o oblečení, třeba že mám v této oblasti několik achilových pat. Předně nemám zrovna konfekční postavu. Šaty, jak víte, dělají sice člověka, ale zrovna v mém případě není výsledek jejich práce na úrovni jejich předpokladů, ať se velmi nadřou. Za druhé, mluvím-li o oblečení, nesmí se nikdo dozvědět, jak rád nosím tepláky, ale ne ty moderní s bílým sedlem a lampasama, co v nich poklusávají na stadionech samí Sebastiánové Kóvé, nýbrž tepláky klasické, jézeďácké, pohodlně vytlačené v kolenou a se štědrou rezervou pro další rozvoj zadnice. Jenže já v nich sedím jen u psacího stolu a jakmile vstupuju na veřejnost, beru si na sebe to nejlepší, do čeho se vejdu. Párkrát mi to však také nevyšlo a to vždy selháním mého lidského faktoru. Například v Českých Budějovicích. Tam vylákal pan Oulík na pravidelné autorské večery postupně všechny hovoruschopné literáty první a druhé výkonnostní třídy, pokud neměli v jižních Čechách černou čárku. Nakonec pozval i mne, abych 10 kilometrů před cílem zjistil, že jsem si svůj apartní obleček zapomněl v Praze v předsíni. Oblékací komplex ve mně vyvolal, dej mu pán Bůh nebe, už před 25 lety Pavel Buxa, který psával pod jménem Karel Michal. Než emigroval, byl mým redaktorem v Plameni a když jsem měl jít na své první setkání se čtenáři v životě, byl jediným, koho jsem se nestyděl zeptat, co si vlastně vzít na sebe. Vy budete jistě mluvit vtipně a duchaplně, zabafal na mě z čibuku. Takže tam klidně můžete jít v záplatovaných kalhotech. V první chvíli jsem považoval za jasné, že tam mohu jít třeba v záplatovaných kalhotech, ale pak mi došlo, že ta odpověď je vlastně piticky dvojznačná, že znamená, jestliže člověk mluví duchaplně, může být oblečen, jak chce. Nejste-li si však svou vtipností jist, oblékněte se slušně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Marie, praktická otázka. Jak oblečený má být muž, aby se ti líbil?
2: Já musím říct, že muže neberu podle oblečení, ale podle toho, jak jsou chytří a vtipní.
1: Takže nemusí být oblečení hlavně.
2: Můžou mít klidně i ty tepláky.
1: Jo. To je žena na svém místě, tady no, u mikrofonu.
2: A vtipní, proto chodím ráda do humoriády.
1: Bezva. František Nepil může promlouvat dál, když bude Ačko. Když bude Bčko, nastoupí Sandra Pogodová, tento dámský tajfun doslova. Tak si vyberte SMS-kou humor mezi B, A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: A děkujeme, že si vyberete humor podle vašeho gusta. Buď to František Nepil nebo Sandra Pogodová. V tuto chvíli to jsou varianty pro vás, dámy a páni u rádia. Ve studiu se mnou Marie Redková. Zvědavá, co to bude. Dobrý den.
3: Krásné úterý, Pavle, tady Veronika Rakovník. Tady je úplný léto.
4: I u nás.
3: Krásný den. Maruško, pozdravujte Haničku Zarevuckou od neposlušné a zlobivé malé holčičky, která jejímu bratrovi, když jsme hráli si na hřišti, nasypala písek očí.
2: No, jestli si to budou pamatovat všichni ještě.
3: No. No, takže jestli můžu poprosit, mně se líbil František Nepil a přeju vám krásný den, mějte se hezky.
4: Taky vám, díky.
2: Děkujeme. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, tady Hínek z Vysočiny. Zdravíme. Já zdravím paní Vyskovou i vás.
4: Mm-hmm. Hezké odpoledne.
5: Takže nedávám hlas panu Nepilovi.
2: Mm-hmm. Děkujeme, Béčko. Dobré odpoledne, kdo dál hlasuje? Haló.
4: Haló.
6: Dobrý den.
4: Dobrý den.
6: Tady Tomáš ze Studni Cuhlinska. Mm-hmm. A prosil bych, jak jste říkal, ten tajfun v podobě paní Pogodové.
4: Děkujeme.
2: Chcete více temperamentu? Jasně, máme zapsáno. Děkujeme. Naslyšenou. Dobré odpoledne. Tak, ještě jednou se zeptám. Dobré odpoledne. Prosím.
7: Dobré odpoledne. Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle.
2: Zdravím.
7: Paní Redkovou.
4: Také zdravím.
7: Já bych hlasoval též pro pana Nepila.
2: Máme zapsáno a děkujeme pěkně. Další prosím. Dobrý den.
8: Dobrý den, Braňo z Martina.
4: Dobrý den, Braňo.
8: Hlasujem za Bečko a prajem vám pohodový zvýšok dňa. Dovidenia.
2: Nápodobně a děkujeme. Dobrý den.
9: Dobrý den, tady je posluchačka Anna a já bych prosila pana Nepila.
2: Máme zapsáno. Díky moc.
4: Děkujem.
2: Tak přátelé, Sandra si bude muset počkat, aby vás pobavila chvilku, snad dostane šanci ještě ve finále. Teď František Nepil dokončí povídání. Jmenuje se to Sám o sobě.
10: Jist jsem si pochopitelně nebyl nikde, ani v Budějovicích ne, a tak jsem šel do obchodu s oděvy. Tam samozřejmě neměli obleky na nekonfekční postavu. Vy blázínku, smál se pan Oulík, vaši kolegové tu seděli ve svetrech s prodřenými lokty a vy si děláte hlavu. A co budete mít na sobě vy, ptal jsem se. A on na to, já samozřejmě oblek mít musím, já nemohu vedle vás sedět v téhle kostkované košili, ale vy jste oblečen svátečněji než vaši kolegové, ta vaše zipsová bunda nemá daleko ke smokingu. Měla k němu daleko, byla mu podobná jen počtem rukávů. A já bych rád dal svým zevnějškem budějovickým najevo, jak si vážím toho, že na mě přišli. Ale už to nešlo, zvonilo. Když zvonilo podruhé, šel pan Oulík do své šatny. Otevřel skříň, ve které měl být jeho oblek, a šel do vývrtky. Oblek tam nebyl. Zapomněl si ho doma jako já. Takže jsme absolvovali autorský večer jako u táboráku. On v kostkované košili a já v zipsové bundě. Na nebesích pobaveně půkal ze svého čibuku Pavel Buxa. Jistě, že proto, jak vtipně a duchaplně jsme to vysvětlovali z jeviště. Od té doby jsem zapomněl svůj oblek již jen jednou, když jsem jel do Moravského Krumlova zahajovat výstavu pana Kudláčka. Ale když jsem jel do Domažlic otvírat výstavu Ludmile Jiřincové, první dáma

0: Kromě české grafiky jel jsem sice ve svých úplně nejlepších šatech, ale přesto moje žena začala z ničeho nic hořekovat. Myšáku, pro boha, co to máš na sobě? A já měl střevíce, ve kterých jsem v neděli zedničil, samé vápno, samá malta, protože jsme se cestou zastavili na chalupě, abychom zalili okurky a rajčata. Já se na to přezul a zapomněl jsem se pak přezout naspátek. Takže před domažlicemi jsem si musel koupit nové střevíce a ty měly tak drahé, že jsem měl pouze na jeden. Na druhý střevíc mi musela půjčit žena. Ale koupil jsem je skoro rád. Už jsem zažil doby, kdy představitelé imitovali před masami svou dělnickost bekovkami naraženými na hlavu. Teď potkávám vrstevníky, kteří maskují svůj věk a artrózu džínami či bermudami. S chutí se tedy dívám na pana Fitzwatera, Margaret Tutwilerovou, na našeho Václava Klause i na Vitalie Čurkina, protože i ten ví, v čem na veřejnost. A přemýšlím, kdy jim Pavel Buxa mohl říci totéž, co mě. A jak je od nich hezké, že si nikdy nezapomenou oblek doma v předsíni a střevíce po zalévání na chalupě.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik závěrečně vypointované rady pana Nepila. Přátelé, jdeme do finálního souboje, vracíme do hry anekdoty s Miroslavem Moravcem a Václavem Postráneckým, anebo Sandra Pogodová o cestování autem s Karlem Šípem ve Všechno párty. To je závěrečný výběr. Co Marie na to? Která by se jí varianta zamlouvala více?
3: Já nechci. Kdo
2: by je víc pobavil?
3: Nechci ovlivňovat posluchače, takže se nechám překvapit.
2: Dobře, humor mezera A, humor mezera B, račte hlasovat na 90 011 04 SMS-kou, voláte na 731 800 900 své hlasy. Jak svět přichází o básníky, je známý to film a z něj tato píseň s Vítou Vávrou.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Kromě svých uší máme nasazeny i uši sluchátkové s Marií Redkovou a posloucháme vás na našem telefonu, komu přidáte hlasy anekdotám nebo Sandře Pokodové. V tuto chvíli můžete hlasovat vy. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Mirek Boskovic. Byl bych pro Sandru a jenom skromnej dotaz.
3: Ano.
2: Je vyšší Maruška anebo Sandra?
1: Já myslím, že Marie, ale to je můj osobní tip, si myslím.
3: No, tak já nevím, kolik má Sandra, já mám 180.
1: My to zjistíme na těch internetech a dáme vám vědět přes rádio, ano?
2: Ano,
3: mějte se hezky.
1: Takže Sandru, volí pan Mirek, děkujeme pěkně, zajímavé dotazy, děkujeme za ně. Krásně jste to oživil, dobré odpoledne. Haló?
4: Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, panu Edita. Já bych ráda poslala svůj hlas Sandře Pokodové.
1: Výborně, děkujeme pěkně.
3: Děkujeme.
1: Naslyšenou, budeme se těšit.
3: I
1: nápodobně.
3: Vám.
1: Tak, a kdo je teď na telefonu? Haló?
5: Dobrý den, zdraví Vanovice na Hané.
1: Zdravíme.
3: I vás zdravíme.
5: Pečko.
1: Děkujeme.
3: Děkujeme.
1: A mějte se hezky, naslyšenou.
5: Ahoj.
1: Tak, přátelé, Sandra Pokodová je tady s vámi.
6: Vy jste byla, tak dělala jste někde v Americe operku, že jo?
7: No to byla výborná antikoncepce.
6: Proč antikoncepce?
7: No protože mi 43 let, doteď nemám děti a rodinu. To zabralo bezvadně, já jsem tam se starala o 3 děti v té Americe. Co děti? O 3 kluky, takhle.
6: Americký kluky?
7: Americký kluky.
6: Jako operka jste tam?
7: Ano,
6: ano. Ano, ano, tak vybavuju.
7: A to mi bylo, to je 20 let, to mi bylo nějakých 23.
6: Ano.
7: Teď je mi 43, takže jako antikoncepce ta americká rodina zabrala výborně. To je pravda.
6: Nějaký debilové ty děti, jo, nebo co?
7: No, americký kluci, to bylo strašný. Ne, to bylo, a dokonce teďka v létě ten nejmladší,
6: no,
7: ten se teďka ženil, teď v létě.
6: Vy jste oni, s tou rodinou?
7: Oni mě zvali, no, psali mi mail, oni mě sledujou, no, články a toto. Bezvadný jsou, že píšou, vidíme, že jsi slavná, my teda nevíme, v čem hraješ, my to česky neumíme, že jo, oni tu hatmatilku naši ne, to oni jenom vidějí, my vidíme, že hodně těch článků o tobě jako vychází, ale oni vůbec netuší, jestli točím jako třeba pornofilmy, jo, a nebo jestli dělám třeba zpravodajství, něco jako na úrovni a takhle, ale nevadí, no. Takže, ale já si myslím, že oni jsou rádi, že já už tam jako o ty děti se jim
6: a berou vás jako takovou českou tetu do teďka, jako když jste v kontaktu, vlastně jako, si vás oblíbili.
7: No takhle, já jsem jim rozbila auto tam tenkrát jedno. Ono to, já jsem, Karle, já když jsem dostala řidičák, já jsem začala být daleko, takhle, daleko pozornější chodec. Ne, protože jsem pochopila, že řidičský průkaz může dostat každý hovado. Lidi bacha na těch přechodech. Mimochodem,
6: no,
7: víte, jak poznáte jak v tom národ, jaký má řidiče? Jaký ty, no podle chodců. Podle toho, jak se chodci pohybují po ulici. Češi, to si všimněte, zhruba od půlky přechodu přebíhají. A ještě s výrazem, promiňte, zavazím, jede auto.
6: Ano.
7: Jo, to je krásný moravský slovo, zavazím.
6: Zavazím, zavazím, ano.
7: Překážím, to ano. Je pro českého diváka překážím.
6: Ano.
7: A opravdu Češi, oni tak jako ne sebevědomě, tak nenápadně vyrazej a teď v půlce toho přechodu už vidíte. Ale velice často, všimněte, no, si, vy řídíte určitě,
6: no,
7: Karle,
6: jasně,
7: tak si všimněte, jak předtím opravdu tak zhruba v půlce přechodu 90% Čechů začne přebíhat,
6: ano,
7: přes ten přechod, jo.
6: Máte pravdu, rozehnal jsem několik přechodů. Tak to vím. Ano.
7: A já právě, když jsem dostala řidičák, tak jsem začala být daleko pozornější jako chodec.
6: Ano.
7: A dobře dělám, protože já jsem měla 4 auta už a všech 5 jsem rozbila.
1: Tak tolik pro tuto chvíli a pro tuto humoriádu Sandra Pokodová. 166 cm Mirku z Boskovic má Sandra a Maruška, jak říkala, přes 180?
3: No, mývala jsem 181. Nevím, jestli už nerostu do země, drobátko.
1: To asi
3: tak
1: ne,
3: 180.
1: Jste v té kategorii 180 s Ivanou Chilkovou společně, že jo? 183 by měla mít paní Ivana. Všechny zdravíme. I ty vysoké, i ty menší. Všechny skvělé dámy i pány.
3: Já zdravím. Jak velké, tak malé. Všechno dobré přeju.
1: Ano, navíc k výškám se dostaneme s Olgou Lounovou, tak se jmenuje její písnička, tak můžeme volně navázat. Všechno nám to sedí k sobě. Děkujeme za krásné chvíle, Marie.
3: Já děkuju. Odcházím zase s dobrou náladou. Mějte se všichni krásně.
1: Doufám, že i posluchači se pobavili. Můžete to zkusit opět zítra. Loučí se i Pavel Kučera. Krásný den.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Platy hasičů a policistů se v příštích letech zvýší. V areálu Frýdecko-Místecké nemocnice vznikne nový multifunkční pavilon. Zámek Hošťálkovy na Bruntálsku do konce roku rozšíří svou expozici. Zítřejší počasí bude slunečné s teplotami do 24 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby v příštích třech letech porostou. Každý rok si příslušníci přilepší o 2600 až 2900 korun měsíčně, řekl to ministr vnitra Lubomír Metnar z Hnutí ANO.
2: Jedním ze závazků naší vlády je zastavit rozevírání platových nůžek mezi vojáky, policisty, hasiči a dalšími příslušníky bezpečnostních sborů a navýšit nástupní plat na 50 000 korun nejpozději k 1. 1. roku 2029.
0: Tarifní složka platů by se měla každý rok navýšit o 1300 korun. S tím nesouhlasí Odborová unie bezpečnostních složek. Požaduje, aby se tarify zvýšily o 10%. Frýdecko-Místecká nemocnice postaví ve svém areálu nový multifunkční pavilon. Půjde o budovu nezávislou na dalších odděleních, která bude schopná fungovat samostatně v případě epidemie. Lékaři budou mít k dispozici dva operační sály, rentgen, sono, CT a taky jednotku intenzivní péče. Zdravotníkům právě takové prostory při covidu chyběly, říká mluvčí nemocnice Jana Březinová.
3: Budova bude zároveň dispozičně a provozně navržena s ohledem na možnost jejího využití v případě mimořádných epidemiologických situací. V případě potřeby bude možné objekt oddělit od ostatních částí nemocnice a zajistit tak zde komplexní péči o pacienty bez nutnosti jejich přesunu či převozu do jiných částí areálu.
0: 1 miliardu 300 milionů korun navíc od zdravotních pojišťoven by mohly nemocnice získat, když příští rok zvýší počet očkovaných lékařů a sester proti chřipce. Navrhuje to ministerstvo zdravotnictví. Loni se podle rezortu nechalo naočkovat jen 24% lékařů a zhruba 8% sester pracujících v nemocnicích. Expozici na zámku v Hošťálkovech na Bruntálsku čeká rozšíření. Do konce roku má přibýt nový pokoj služebné. Nedávno se správě zámku povedlo taky opravit balkon s knížecím erbem a zábradlím v nádvoří. Jako poslední věc pracovníci dokončili rekonstrukci portálu a přibyla i nová vrata, říká kastelanka Andrea Šírová.
4: No byly tam ne moc hezká vrata z 60. let a my jsme teda hledali něco vhodnějšího, takže jsme vlastně udělali stejná, jako jsou původní barokní, akorát jsme je prosklili, aby nebylo v těch průjezdech tma. A samozřejmě všechno máme konzultováno a povoleno s památkáři, si tady nedovolíme nic dělat jako na vlastní pěst. Počasí.
0: V noci bude v regionu jasno, výjimečně se můžou objevit mlhy. Nejnižší noční teploty 10 až 6 stupňů, při bezvětří až 3 a výjimečně přízemní mrazíky. Zítra přes den pak čekejte opět jasnou oblohu. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách do 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě Přívoze na silnici číslo 56 u nájezdu na dálnici havaroval motorkář. S opatrností místem projedete. A nehodu nám hlásíte taky z Nového Jičína. V ulici Dlouhá se srazilo osobní auto s motorkou a právě teď tam probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Pokud víte o dalších dopravních komplikacích, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny. Má číslo 800 553 553.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Hezké odpoledne. Každý všední den mezi 17. a 18. hodinou je tady pro vás Den v kraji a ohlédnutím za daným dnem. Policisté dnes oznámili nové informace z pátrání po pohřešované ženě z Frýdku-Místku. Podrobnosti ty přidáme za chvíli. Chybět nemůže ani předvolební speciál Českého rozhlasu Ostrava, ten dnešní bude z Nového Jičína. A zpravodajský souhrn dnešního dne s Terezou Hájkovou, ten přidáme už po písničce, teď kapela Činasky. Tak hezké odpoledne s námi.
1: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Téměř měsíc po zmizení policie pohřešovanou 38-letou Janu Šerjeníkovou z vlídku místku stále nenašla. Policisté už prověřili 2000 hodin kamerových záznamů. Uvedl to náměstek krajského policejního ředitele Martin Lichý. Jana Šerjeníková odešla z domu bez dokladů i mobilního telefonu. Další podrobnosti přidáme už za pár minut. Frýdecko-Místecká nemocnice postaví ve svém areálu nový multifunkční pavilon. Půjde o budovu nezávislou na dalších odděleních, která bude schopná fungovat samostatně v případě epidemie. Podle mluvčí nemocnice Jany Březinové, tam lékaři budou mít k dispozici dva operační sály, rentgen, sono, CT a taky jednotku intenzivní péče. V Těrlicku by mohl vzniknout nový domov pro seniory. Shodli se na tom zastupitelé na svém posledním jednání. Nová pečovatelská služba je součástí strategického plánu rozvoje obce. Sociální zařízení má vzniknout místo současného dětského domova a mělo by mít kapacitu 50 až 60 lůžek. Třinec chce třídit odpadky z pouličních košů. Podle nedávné analýzy tvoří 60% odpadků v koších recyklovatelné materiály. Odpadová společnost zatím testuje nové dvojité nádoby na autobusovém stanovišti. Podle mluvčího magistrátu Stanislava Češlara jde v Třinci na recyklaci zhruba 54% odpadků. Za 4 roky to už podle zákona bude muset být 65%. V areálu Slezsko-Ostravského hradu vyroste nový sál pro společenské akce s kapacitou až 200 lidí. Vzniknout by měl v místě jednoho ze současných objektů, který bude zbourán. Projekt i stavbu bude financovat město Ostrava. Náklady odhaduje na 97 milionů korun. Na festivalu Colors of Ostrava příští rok vystoupí britský zpěvák a hudebník Robbie Williams. Koncert bude v zahajovací den, tedy ve středu 21. července. Potvrdil to mluvčí festivalu Ondřej Bambas. Festival se opět uskuteční v Dolních Vítkovicích a Williams je prvním oznámeným účinkujícím.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Václav Neckář a Den v kraji na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava teď už pokračuje a začínáme aktuálně. Policisté dnes oznámili nové informace z pátrání po pohřešované Janě Šerjeníkové z Frýdku Místku. Potvrdili, že před svým zmizením nebyla v dobrém psychickém stavu. Policisté matku dvou malých dětí hledají neúspěšně už téměř měsíc. Co nového o případu dnes policisté řekli, na to jsem se už dříve v našem odpoledním vysílání ptala reportérky Andreje Brtníkové.
1: Policie dnes opravdu poprvé potvrdila, že Jana Šerjeníková se před svým zmizením nacházela v nepříznivém psychickém stavu. Policejní náměstek ředitele doslova řekl, že se snažila vyhledat odbornou pomoc. Když jsme se ptali na detaily, tak už to moc nechtěl rozvádět, ale toto je určitě nová informace. Zároveň uvedl, že zkoumali detailně i vztahy v té rodině, v té domácnosti a podle dosavadního zjištění nebyly nějaké negativní, nějaké toxické. Jana Šerjeníková je vystudovaná právnička, vystudovala Olomouckou právnickou fakultu a pracovala tady jako asistentka soudce u krajského soudu v Ostravě. Policisté také prověřují informaci, že z té domácnosti po jejím odchodu zmizely tři nože, které si mohla vzít sebou, a také zmizelo, není tam svítilna z jízdního kola, včetně nějakých baterií, nějakého zdroje. Kriminalisté také, to je taky další novinka, oznámili, že pracují se čtyřmi vyšetřovacími verzemi. Tak ta první je, že paní Šerjeníková odešla z domácnosti dobrovolně a spálila za sebou mosty a chtěla začít nový život. Druhá, že je obětí neumyslného trestného činu. Policisté jako příklad uvedli třeba dopravní nehodu. Ta třetí verze, že je obětí úmyslného trestného činu. No a ta poslední, že je to nějaké sebepoškození.
0: Andreo, prosím, připomeň, jak rozsáhlé je to dosavadní pátrání.
1: Obrovské. Policisté říkají, že to je priorita moravskoslezské policie číslo jedna v tuto chvíli. Od začátku se zapojují desítky kriminalistů a dalších policejních složek. Policisté prohledali lesy, parky, pole. Oni začali tím, že prohledávali místa, která měla paní Šerjeníková ráda, kam často chodila s rodinou. To byl ten park ve Frýdku Místku. Pak to rozšířili na místa, kam ta rodina jezdila často, třeba na dovolené nebo na výlety, takže to jsou ty vodní toky, okolí přehrad Olešná, Žermanice, nějaké horské chaty, ale taky šli do kanalizačních a teplovodních sítí, prozkoumali a osobně navštívili veškerá možná zdravotnická a ubytovací i azylová zařízení, včetně nějakých církevních středisek, včetně nějakých center duševního zdraví. Za vše mluví čísla, doposud se uskutečnilo 13 pátracích akcí. Policie pracovala i s pomocí dronů pro pátrala plochu o rozloze 220 km čtverečních. Fyzicky pak policisté prohlédali 15 km podél vodního toku, 25 km kolejiště a více než 500 hektarů otevřené plochy. Co je taky zajímavé, že policisté už zajistili a prohlédali a zkoumají a analyzují 2000 hodin kamerových záznamů. Vyslechli desítky lidí z toho rodinného i pracovního prostředí. Vyhodnocují také 360 poznatků z veřejnosti i z vlastních zdrojů i od dalších lidí. My jsme se ptali na té tiskové konferenci, co bude teď, jak pokračují, říkali, budeme pátrat samozřejmě dál, budeme využívat všechno možné, možná to všechno ještě jednou budou analyzovat. Policisté také velmi děkovali veřejnosti, že se zapojuje a má se zapojovat dál. Policisté opravdu uvítají jakýkoliv podnět.
0: Tolik nové informace, které dnes policisté oznámili z pátrání po pohřešované Janě Šerjeníkové z Frýdku Místku. Přiblížila nám je ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava reportérka Andrea Brtníková.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Informace o počasí nemohou chybět ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava v tomto čase, proto už můžu přivítat Václava Smolku z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Přeji hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Ten dnešní den byl opravdu opět příjemný, slunečný, krásný, podzimní. Možná ty teploty se vyšplhaly i výše. Jak to vypadalo v celém kraji?
1: Tak myslím, že se to krásně zhrnulo. Měli jsme většinou dnes jasno. Teploty, ty maximální dnes jsme naměřili od 20 do 23 stupňů a vítr tak ten většinou je slabý, východní do 4 metrů za sekundu.
0: Co nás ale čeká? Jaká je předpověď pro ty další hodiny, to znamená pro noc a zítřek?
1: Tak to počasí se příliš měnit nebude, i nadále totiž očekáváme jasno, výjimečně nelze vyloučit hlavně gránu tvorbu mlh. Minimální teploty budou od 10 do 6 stupňů, při bezvětří můžou být až 3 stupně Celsia, vítr ten bude slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní do 4 metrů za sekundu. I zítra bude slunečno s maximálními denními teplotami podobnými jako dnes, to znamená 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16 stupňů. A vítr bude slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu, během dne přechodně jihovýchodní až jižní.
0: Takový bude zítřek, tedy středa, říkal jste teploty do 24 stupňů, co ty další dva dny, čtvrtek a pátek?
1: Tak ve čtvrtek tam by mělo oblačnosti o něco přibýt, ale zpočátku bude ještě skoro jasno. Ta oblačnost, která bude přibývat, tak bude spíše vysokého patra, měla by být převážně průsvitná. Minimální teploty budou od 11 do 7 stupňů, při bezvětří až 5 stupňů Celsia, maximální teploty od 19 do 23 stupňů a vítr slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní do 4 metrů za sekundu. V pátek očekáváme většinou oblačno až polojasno, lokálně může být i méně oblačnosti, ale bude opět beze srážek. Minimální teploty od 11 do 7 stupňů, při bezvětří kolem 5 stupňů. Maximální denní teploty podobné jako ve čtvrtek, to znamená 19 až 23 stupňů a vítr opět jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: Takovéto počasí nás čeká v těch následujících dnech. Díky moc za předpověď počasí. Dnes ji připravil Václav Smolka z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Děkuji, hezky zbytek dne, naslyšenou.
0: Krásný večer i vám, naslyšenou. No a ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava přesně v 17 hodin 30 minut přidáme další speciál. 10 stran hnutí a koalic chce v Novém Jičíně místa v zastupitelstvu. A tak jsme oslovili všechny lídry ze sérií tří otázek. Ptali jsme se jich například na to, jak chtějí dál rozvíjet památkovou zónu a jejich plány. Ty shrneme v dnešním předvolebním speciálu Českého rozhlasu Ostrava. Moderátor Richard Piskala a reportérka Klára Křižáková usednou k mikrofonu, jak už jsem zmínila, přesně v 17 hodin a 30 minut.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.
3: Hlásí se hudební cyklus Zpěvem k srdci. V říjnové edici uvítám orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš s primášem Dominikem Orságem. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska, Slovenska i Ukrajiny se k orchestru přidají i zajímaví solisté a skvělý dívčí sbor. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci Doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 27. října v 19 hodin 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
4: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Mně mi voní dým.
1: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
2: V dnešním volebním speciálu se podíváme do Nového Jičína. I v tomto zhruba 23-tisícovém městě jsme se ptali kandidátů na největší témata tamní politiky. Položili jsme jim 3 stejné otázky. Odpovědi zná a zhrne reportérka Klára Křižáková, kterou vítám ve studiu. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Příjemný poslech vám přeje Richard Piskala.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
2: Jaká koalice teď vládne v Novém Jičíně?
3: Poměrně široká, co se politických uskupení týče. Město teď vede hnutí ANO společně s ODS, KDU, ČSL a koalici strany Zelených s Piráty, TOP 09 a STAN. V tomto volebním období tak v podstatě pokračovala koalice z toho předchozího. Takže volební vyjednávání před 4 lety bylo v Novém Jičíně extrémně rychlé a rozhodnutí o spojenectví padlo prakticky hned po volbách. A teď řečí čísel, jak to v roce 2022 v Novém Jičíně dopadlo. Vyhrálo hnutí ANO, které mělo celých 24%. Druhé skončilo uskupení Víc pro Nový Jičín z ČSSD, které mělo přes 19%, a třetí široká koalice strany Zelených, Piráty, TOP 09 a STAN. Do zastupitelstva se dostali ještě taky občanští demokraté, lidovci, SPD, Projekty pro Nový Jičín a subjekt Je čas na změnu. Koalice má celkem 17 mandátů z 29. Starostou je Stanislav Kopecký z hnutí ANO, lidovci mají místo starostu Jaroslava Peroutku, ODS Václava Dobrozemského a třetí místo starostou je Ondřej Syrovátka ze strany Zelených.
2: Jaké byly poslední 4 roky této koalice? Komplikované nebo spíše klidné?
3: Koalice se během 4 let nezměnila, neměnili se ani lidé na postech ve vedení města. Se svými 17 mandáty většinou prosadila i své návrhy na zastupitelstvu, až na úplné výjimky, jako je například finanční zapojení města v případě parkovacího domu v Dvořákově ulici, který provozuje soukromý investor. Tady koalice jednotná nebyla a návrh neprošel.
2: Kdo bude kandidovat v letošních říjnových volbách?
3: Vezmeme to postupně podle vylosovaných čísel. S jedničkou jde do voleb KDU ČSL s Jaroslavem Peroutkou. Dvojku má v letošních volbách náš Nový Jičín, kde je lídriní Monika Vindišová. Trojku určil los uskupení Za krásný Nový Jičín v čele s Pavlem Rozbrojem z Přísahy. Čtyřku má Svoboda a přímá demokracie, kterou vede Michal Pořízka. Koalice Zelení, Piráti, TOP 09 a STAN má číslo 5 a jedničkou na této kandidárce je Lucie Tovarišová. Číslo 6 patří uskupení Víc pro Nový Jičín, sociální demokraté a nezávislí s Jaroslavem Dvořákem v čele. Koalice Stačilo a pro Jindřicha Rajchla má v čele kandidátky Jana Bartošíka a číslo 7. Osmičku los určil uskupení Projekty Nový Jičín s lídrem Pavlem Fardou ze Svobodných. Kandidátka s číslem 9 patří Občanské demokratické straně a jejímu lídrovi Václavu Dobrozemskému. A číslo 10 má letos v novojičínských komunálních volbách hnutí ANO a jeho lídrem je Stanislav Kopecký.
2: Novojičínsko je malebné, poklidné, z části obklopené Beskydami. Najdeme tam rozsáhlou část HKO Poodří.
3: Ale taky je to vlastně klíčová dopravní oblast. V Mošnově je letiště a taky je Novojičínsko rozetnuté dálnicí a železničním koridorem mezi Ostravou a Prahou. I když si část starostů mohla oddechnout poté, co stát odpískal kanál Dunaj Odra Labe a vláda zrušila územní rezervy pro tuto vodní cestu, tak v současnosti mnozí řeší stavbu vysokorychlostní železnice, která v podstatě kopíruje dálnici D1. Spojení jsou do spolku Dopravní koridor Poodří a snaží se zajistit, aby to přineslo co nejmenší dopady na život lidí. Jde třeba o protihlukové stěny, anebo o to, aby obslužné cesty pro železnici sloužily i cyklistům. A tento spolek taky dlouhodobě řeší hluk z dálnice. A ještě jedna informace z tohoto volebního období. V září 2023 začalo zasypávání dolu Frenštát a následné demolice tamních do budoucna nepotřebných objektů, za což tedy obce v okolí dlouhodobě bojovaly.
2: Lídrům kandidátek do novojičínského zastupitelstva jsme položili 3 stejné otázky. Jak odpověděli, to prozradíme už za chvíli. Prvním tématem, které otevřeme, bude prodej městského nemovitého majetku.
1: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Vracíme se zpět do Nového Jičína. Právě posloucháte speciál Českého rozhlasu Ostrava, ve kterém se věnujeme nadcházejícím volbám. U mikrofonu vás zdraví Richard Piskala. A dnes s reportérkou Klárou Křižákovou rozebíráme Nový Jičín. Lídrům všech kandidátek jsme položili stejné otázky. První se týká prodeje nemovitého majetku města. Proč je to teď jedno z hlavních témat v Novém Jičíně?
2: Protože město začalo skutečně svůj nemovitý majetek prodávat. Vlastně kdokoliv, kdo by měl o něj zájem, najde nabízené nemovitosti přímo na stránkách města. A proč to město dělá? Současné vedení říká, že se opírá o audit, který vyhodnotil případnou využitelnost

0: i nadále vyhodnocovat a ten zbytečný prodat. Rad by ale nabídnul k prodeji taky pozemky, které by sloužily k výstavě bytových domů, a to soukromým investorům. V podobném duchu se vyjadřuje i Jaroslav Perutka z KDU ČSL. Chtěl by, aby ten prodávaný majetek byl ale opravdu prokazatelně nepotřebný. Naopak se nechce zbavovat například bytového fondu. Koalice Zelených, Pirátů, TOP 09 a STAN v čele s Lucií Tovarišovou se chce i nadále držet už vyhotoveného auditu. Město ale musí být podle ní obezřetné u významných nebo historických nemovitostí a musí ovlivňovat jejich funkci. Pouze staré chátrající domy by rozprodal i Pavel Rozbroj z uskupení Za krásný nový Jičín. Rozhodně je ale proti prodeji jakékoliv z Hyklových vil. Naopak, pro prodej vil je Monika Vindyšová ze Sdružení nezávislých kandidátů Náš nový Jičín. Ráda by ale jasně stanovila podmínky jejich využití. Dokáže si představit i prodej stavebních pozemků na ulici Bohuslava Martinů, kde by podle ní dával smysl developerský rozvoj. Stanislav Kopecký z ANO zmiňuje stejně jako jeho koaliční partneři audit. V současné době ale neví o žádném majetku, kterého by se mělo město zbavovat.
1: A je někdo vyloženě proti prodeji městských nemovitostí?
0: Tak například Jan Bartošík ze Stačilo a Pro prohlásil, že vyloženě nechce prosazovat další prodej. A za předpokladu, že by k tomu přeci jen došlo, chce pevný závazek, že investor bude s majetkem nakládat ve prospěch a rozvoj města, tedy že by přinesl nová pracovní místa nebo třeba bydlení. Jaroslav Dvořák, reprezentující uskupení Víc pro nový Jičín, rovněž odmítá plošný prodej majetku města. Především pak konkrétně zmiňuje Hyklovy vily. A SPD s lídrem Michalem Pořízkou rovněž nepodpoří jakýkoliv prodej městského majetku. Podle něj by se strana raději chtěla o něj postarat. Pavel Farda z projektu Nový Jičín na naše konkrétní otázky neodpověděl a odkázal na web uskupení.
1: Celé odpovědi lídrů a všech kandidujících subjektů si můžete přečíst na našich webových stránkách ostrava.rozhlas.cz. Už za chvíli se budeme ptát, jaké mají politici v Novém Jičíně plány s městskou památkovou zónou.
2: Komunální volby 2026. Tak

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Pokračuje speciál Českého rozhlasu Ostrava ke komunálním volbám. Mapujeme názory lídrů všech kandidujících subjektů v moravskoslezských okresních a statutárních městech. U mikrofonu je Richard Piskala a taky reportérka Klára Křižáková, se kterou dnes probíráme nový Jičín. I tamní lídři od nás dostali stejné otázky. Jedna z nich se týká městské památkové zóny.
2: Památky v Novém Jičíně, to je skutečně velké téma. Už jenom proto, že Nový Jičín se může pyšnit titulem Historické město Moravskoslezského kraje za rok 2025. Cenu porota radnici přidělila především díky příkladné péči o městskou památkovou rezervaci a vysokou kvalitu obnovy kulturních památek. Jako dobrý příklad pak uvedla zrestaurovanou věž kostela na Nebevzetí Panny Marie, kterou město zpřístupnilo turistům. A navíc je z ní krásně vidět historické jádro. A můžeme taky zmínit nedávnou opravu tří měšťanských domů. A proto naše druhá otázka konkrétně zněla, jaká opatření budete prosazovat pro další rozvoj městské památkové zóny.
1: Jaké plány mají jednotlivá kandidující uskupení?
2: Tady zní napříč všemi stranami a sdruženími jednohlasná unikátní shoda. Všichni chtějí zachovat historickou autenticitu Nového Jičína, chtějí ale centrum města více oživit. Například Jan Bartošík z kandidátní listiny Stačilo a pro vidí cestu v navázání lepší spolupráce s místními podnikateli, aby je udrželi v centru města, protože si uvědomuje kritickou situaci v kamenných obchodech. Monika Vindyšová za náš Nový Jičín prosazuje opravu domu a kvalitně vyřešený veřejný prostor, aby v centru byly příznivé podmínky pro obchody, služby i bydlení. I Jaroslav Dvořák z Víc pro Nový Jičín prosazuje podporu podnikání, kultury i cestovního ruchu, zároveň i startovacího bydlení. Stanislav Kopecký z Hnutí ANO chce i nadále vyčlenit peníze na opravu bytových i nebytových prostor a pečovat o veřejná prostranství.
1: A také ostatní lídři vidí řešení této problematiky podobně?
2: Ano. Michal Pořízka z SPD, ale třeba už ty zmíněné nápady ještě doplňuje o regulaci vizuálního smogu a reklamy. A taky chce podpořit vlastníky památek. Pavel Rozbroj z uskupení Za krásný Nový Jičín zase třeba přichází navíc s myšlenkou zrušení poplatku za předzahrádky a rád by celkově podpořil kulturní a společenské akce. Lucie Tovarišová z kandidátky koalice Zelení, Piráti, TOP 09 a STAN by ráda o podobě historického centra diskutovala. Do této debaty chce zapojit město, veřejnost i odborníky. Jaroslav Peroutka z KDU ČSL vidí řešení v získávání evropských a státních dotací, které by právě pomohly při obnově historických domů. A Václav Dobrozemský z ODS chce zkrátka pokračovat v tom duchu, ve kterém radnice pracovala doposud. Historické památky opravovat a zpřístupňovat. A Pavel Farda z uskupení projekty Nový Jičín na naši otázku neodpověděl.
1: Nový Jičín jako historické město, o které chtějí všichni kandidáti pečovat, ale zároveň jeho centrum taky oživit. Takové bylo naše dnešní druhé téma. Celé znění odpovědí jednotlivých lídrů najdete také na webu Českého rozhlasu Ostrava. ostrava.rozhlas.cz. Už za chvíli přidáme další téma, a to výši nájemného v novojičínských městských bytech.
0: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Už se pomalu dostáváme do finále našeho dnešního speciálního volebního vysílání. Provází vás Richard Piskala a dnes společně s reportérkou Klárou Křižákovou probíráme nový Jičín. Lídrů všech kandidujících subjektů jsme se taky ptali na zvyšování nájemného v městských bytech.
2: Radnice v posledních letech nájemné několikrát zvýšila. Poprvé za toto volební období u smluv bez inflační doložky v roce 2023, u smluv s doložkou v červenci 2024. Další zdražení pak přišlo v březnu letošního roku a připlatili si obě zmíněné skupiny. Lidé s inflační doložkou o 2,5%, nájemníci bez o 20%. Reálně to bylo o desítky až stovky korun měsíčně navíc. Město krok hájilo tím, že valorizace slouží k udržení reálné hodnoty příjmu z pronájmu, nikoliv k obohacení radnice. A ještě dodám, že nový Jičín vlastní přes 1100 bytů.
1: Na co jsme se tedy konkrétně ptali?
2: Jestli budou dál zvyšovat nájemné v městských bytech a proč? A tady se odpovědi v podstatě dělí na dvě skupiny. Václav Dobrozemský z ODS by nájemné dál zvedal a dodal, že bytový fond vyžaduje určité opravy, údržbu i rekonstrukce. Podobně to vidí i Lucie Tovarišová z koalice Zelení, Piráti, TOP 09 a STAN. Ta ale poukazuje na to, že historicky uzavřené smlouvy nejde jednoduše měnit a nerada by prohlubovala rozdíly mezi jednotlivými nájemníky. Jaroslav Peroutka z KDU ČSL s valorizací souhlasí, zároveň ale upřesňuje, že by peníze z nájemného měly směřovat do oprav a modernizace bytů. Rád by taky zachoval dostupné startovací a sociální bydlení. Stanislav Kopecký z Hnutí ANO pak preferuje cestu, kdy město zdevastované a vybydlené byty opraví a zájemce si výši nájemného sám stanoví v soutěži. A Monika Vindišová za náš nový Jičín připouští, že nelze nájemné držet uměle nízko, protože potom chybí prostředky na údržbu. Zároveň by ale mělo být dostupné.
1: Jak to vidí zbývající lídři?
2: Většinou byla jejich odpověď jednoznačná a velmi krátká. Ne. Třeba Michal Pořízka z SPD k tomu dodal, že město má lidem život usnadňovat a ne předražovat, proto jednoznačně není pro zvyšování nájmů. Podobně to vidí i Jan Bartošík ze Stačilo a Pro. Domnívá se, že právě nájemné je největší položka z rodinného rozpočtu a řada lidí v současné době pobírá právě příspěvky na bydlení. A Pavel Rozbroj z uskupení Za krásný nový Jičín se k situaci staví spíše nerozhodně. Nesouhlasí se zdražováním nájemného v souvislosti s inflací. Požaduje, aby to navýšení bylo vždy odůvodněné a zohledněné možnostmi nájemníků. A jednoznačné ne, napsal i Jaroslav Dvořák z Víc pro nový Jičín, který připomněl, že jde taky o zdražování nájemného v nebytových prostorech, což má podle něj dopad na podnikatele. Chce se taky zasadit o snížení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti. A Pavel Farda za subjekt Projekty nový Jičín na otázku neodpověděl.
1: Tolik tedy předvolební vysílání z Nového Jičína a odpovědí lídrů všech kandidujících uskupení. V plném znění je najdete na webových stránkách Českého rozhlasu Ostrava ostrava.rozhlas.cz. Kláro, kam se podíváme ve volebním speciálu zítra?
2: Do Slezské metropole, tedy Opavy. I tady dostali lídři kandidátek tři stejné otázky, třeba jak to vidí s využitím někdejšího obchodního domu Breda nebo parkováním v Opavě.
1: Tolik Klára Křižáková, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: A loučí se také Richard Piskala. Krásný podvečer.
0: Komunální volby 2026.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Znalecký posudek často rozhoduje o verdiktu soudu. Kdo ale kontroluje znalce? Premiéra pořadu Rozpleteno, moc bez taláru. ČT2. Láska ji dovedla až do západočeských Poběžovic. Výjimečný příběh jedné z prvních Japonek v Evropě v premiérovém dokumentu Mitsuko, hraběnka v srdci Evropy. A ČT Art uvede životní příběh slavného průkopníka moderního umění. Andy Warhol, Americký sen. Úterní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: je 18 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Po Janě Šerněníkové z Frýdku Místku pátrají policisté už téměř měsíc. Prověřili 2000 hodin záznamů. Premiér Babiš jednal s prezidentem Pavlem o programu Bezpečnostní rady státu. V Karviné se čistí cyklostezky od přerostlé zeleně. Taky zítra čekejte slunečné počasí s teplotami do 24 stupňů. Dobrý podvečer vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Téměř měsíc po zmizení policie pohřešovanou 38-letou Janu Šerjeníkovou z Frýdku Místku stále nenašla. Policisté už prověřili 2000 hodin kamerových záznamů. Jana Šerjeníková odešla z domu bez dokladů i mobilního telefonu. Vystudovaná právnička, matka dvou dětí, pracuje jako asistentka soudce u Krajského soudu v Ostravě. Kriminalisté prohledali lesní porosty, kanalizaci v okolí přehrad, nemocnice, centra duševního zdraví i církevní střediska, potvrdil náměstek krajského policejního ředitele Martin Lichý.
2: Odchod paní Jany dne 3.9. nebyl standardní. Neodpovídal jejím běžným zvyklostem, když jde do práce. Paní Jana se v poslední době nacházela v nepříznivém psychickém stavu. Chceme informovat, že činila kroky k vyhledání odborné pomoci. Patrání po paní Janě je maximální prioritou policie Moravskoslezského kraje.
0: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO se dnes setkal s prezidentem Petrem Pavlem. Schůzka se odehrála po uložení českých korunovačních klenotů zpět do korunní komory. Babiš to dnes řekl v poslanecké sněmovně. Podle něj s prezidentem mluvili o příštím zasedání Bezpečnostní rady státu, které je svoláno na 20. října. Zabývat se má aktuálními bezpečnostními hrozbami. Premiér zároveň odmítl kritiku opozice, že na ně vláda dostatečně nereaguje.
3: A to, že my tady neřešíme věci, které jsou v režimu pro novináře, neznamená, že nejsme připraveni a že nesledujeme to, co se děje.
0: Extrémní počasí letos do poloviny září pěstitelům zeleniny v Česku způsobilo přímé škody na úrodě téměř 700 milionů korun. Uvedla to předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy Monika Nebeská. Poničená byla více než desetina osevní plochy zeleniny. Pole zasáhly jarní mrazy a v létě krupobytí a přívalové srážky. Značné škody napáchalo taky letní sucho v kombinaci s vysokými teplotami. Kvůli tomu klesne letos podle srpnového odhadu Zelinářské unie tuzemská produkce zeleniny zhruba o 30%. Karvinské technické služby odstraňují přerostlou zeleň kolem cyklistických tras. Tento týden je na řadě úsek rušné cyklostezky od kinologického cvičiště k řece Olši v městské části Darkov. Hlídat se musí kvůli bezpečnosti hlavně keře, dodává mluvčí karvinské radnice Monika Danková.
4: Zelení podél frekventovaných cyklotras se pracovníci věnují od jara do podzimu nejméně dvakrát. Záleží na počasí a rychlosti růstu vegetace. Pokud začnou větve zužovat průjezdný prostor, zakrývat značení nebo zhoršovat rozhled, vracejí se na místo znovu i mimo obvyklý plán.
1: Počasí.
0: Taky zítra čekejte v Moravskoslezském kraji jasnou oblohu. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách naměříte do 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Hlučíně Darkovičkách na silnici číslo 469 u fotbalového hřiště se srazila dvě osobní auta. Právě teď tam probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Jeden pruh je neprůjezdný, tak s tím počítejte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Přeji vám hezký podvečer po 18. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Naše pravidelná ostravská rozhlasová rodinka už za chvíli. Kdo dnes slaví svátek, mají Michal nebo Michael. Tak vše nejlepší k svátku a všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 29. září a máte důvod k oslavám narozenin. V první půlce hodiny tedy ostravská rozhlasová hodinka a v té druhé si dáme určitě pořád s názvem Folky. Tak příjemný poslech.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: A v té dnešní ostravské rozhlasové rodince vaše písemná přání, která budou nejen dnešním oslavencům, ale také přání z minulých dnů. Pojďme k tomu dnešnímu. Dobrý den. Zdravím Český rozhlas Ostrava a také všechny posluchače a prosím o písničku od kapely Kabát, a to 29. září. Bude k svátku pro pana Michala Motůze. Milý Michale, přejeme ti k svátku vše dobré, co život může dát. S velkou dávkou vitality, pohody a úspěchů do dalších dnů. To vše ti přeje děda Alois s rodinou.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobrý den, prosím o písničku 29. září, a to mému synovi Michalu Janíčkovi k svátku. Přejeme ti všechno nejlepší k dnešnímu svátku a ve škole, ať se ti moc daří a nosíš samé jedničky. To ti přejí tví rodiče a sestra Alenka.
2: Teď moji drazí,

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Také ostravská rozhlasová rodinka a přání z minulých dnů. Zdravíme všechny do rádia Ostrava a moc prosíme o písničku našim milým oslavencům do Valašské Bystřice, kteří v tomto zářijovém týdnu slavili své narozeniny. Chtěli bychom popřát nejprve dědečkovi Frantovi, který oslavil narozeniny 21. září. Dále pak babičce Lice, ta měla narozeniny 22. září a také strejdovi Vaškovi, který slavil narozeniny 23. 9. A nakonec bychom chtěli ze srdce popřát strejdovi Víťovi, který 24. září oslavil své krásné životní jubileum 70 let. Všem oslavencům přejeme hlavně hodně štěstí, pevné zdraví, spokojenosti, boží požehnání, spoustu radosti a životní energie a síly do dalších dnů. To všechno z celého srdce přeje rodina Románku ze Žáru, Karafiátu z Horního Konce a všichni blízcí přátelé.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobrý den, ráda bych poslala písničku Svět lásku má. Chtěla bych ji poslat pro mé milované prarodiče Helenu a Josefa Sikorovi z Koblova, kteří 25.9. oslavili nádherné zlaté výročí 50 let od jejich svatby. S mými rodiči jim přejeme do dalších společných let všechno krásné, hodně zdraví, sil a elánu. Jejich vnučka Katka.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Naším středečním hostem bude Radim Kolibík, který žije v několika světech. Je stolař a vedle toho vášnivý cestovatel, fotograf a průvodce. O posouvání hranic, zažívání nových věcí i o levném cestování bude rozhovor, který natočila Kateřina Huberová.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplan a společně s ním uvádí Richard Piskala.
2: Dobrý den, jsem tady. A jak jsme říkali minule, když už byla teda řeč o tom Vlastovi Redlovi, takže teďka si pustíme Samsona. Začneme bez velkého úvodu. Prosím, tohle je Samson v kapele, která se říkala Máci.
1: Na to si určitě všichni pamětníci vzpomínají. Už to nenapravím.

0: Samson Lang, Jarda Samson Lang, pro mě to byl prostě vždycky folkový hitmaker. Ty jeho písničky jsou zpěvné. A pak jsem zjistil, že on vlastně hraje taky z hop-trop a tam má úplně jinou polohu, tu trampskou, řekněme. Co je Jarda Samson víc?
1: No, on to má takové složité. On je... Já ještě navíc jsem dělal s tou trojicí Rédl, Janoušek, Samson a on je tak nějak propojoval, on tomu dával barvu. Takže ti musím říct, že tam byl za velkého folkaře, v hop-tropu je za velkého Trumpa.
0: Ano.
1: A jinak je vlastně takový hitmaker, chodící po scéně a zpívající ty písničky sám, ale myslím si, že to přímo to samotného moc nebaví, jo? Že se snaží, aby to bylo vždycky s někým, proto se obklopuje vždycky těmi parta a jeho parta a takové ty věci, protože ho ti lidé kolem baví. On je spojující.
0: Dejme se teď něco novějšího, začali jsme opravdu hodně už letitou nahrávkou, tak co dáme teď?
1: Český les.

vstávají šílí a rozum nemají. A v rozčilení soudí, jsou samej vztek a stres a berou haly prášku, kde léčí český

jsou ti, kteří vidí jen slzavý údolí, a pak jsou ti, co zpívaj, že život nebolí. Ti druzí jsou mi blízcí, ty můžu vážně brát, ty potkám v českých lesích.

0: A tohle je taková zvláštnost. Tuhle písničku najdete na albech Vlasty Redla i na albech, kde je pod tím někde podepsaný Samson. Mojí první muze.
1: Minule jsme si hráli Vlastu Redla.
0: Smutno je mi, ano. Ta písnička vznikla tak, že ji napsala Dáša Lenková a text ní vykouzlil Vlasta Redl. Poslouchejte.

0: Tak to byly ty přece jenom trošku víc folkové polohy. Jaroslava, Samsona, Lenka. No a teď k těm Trmským.
1: Ale pustíme si tři za sebou, jo? Ty, které budou takové jednoznačně vandrovní. A tohle chtějí lidé od Samsona na scéně skoro vždycky, protože on je s tou písničkou spojovaný. I když popravdě, on k té písničce jenom upravil melodii. Hodně se na té melodii podepsal. Ta podoba, v jaké známe tuhle písničku, nechci říct ještě jméno, tak je z jeho zásluhou. Kučera i Lenk, to znamená Huberťák i Samson, udělali kompromisy a ta písnička je dobrá. Amazonka.

0: Amazonka, opravdu hodně slavná píseň. Všichni jsme ji kdysi hráli, všichni ji uměli, všichni ji zpívali. Možná je tomu tak dodnes.
1: A slyšeli jste tam ten Jardův hlas, jak tady v téhle věci byl o něco silnější než Hubertákův a pomohlo to, on je spojující. No, pojďme na další. Tohle je ale hodně stařičké. Tohle my pomíjící známe, ale od Jardy se to taky očekává do dneška. Jmenuje se to Bandrovník.

0: Když jsem zmiňoval ty dvě polohy, Jardy Samsona Lenka, tedy tu tramskou a folkovou, tak tady se to vlastně trošku tak pomíchalo, protože ta Vandrovní, ta nebyla s Hoptropem, ale s Máky.
1: A, jasné. To bylo koncert jedno z těch prvních alb.
0: Ano, je to tak.
1: No, zhudebněné věci Zdenka Šmída, tak tam vlastně, když se o tom bavíme, tak musí být Vodácká holka. To by v tom přehledu nemohlo scházet, protože Samson, od něho se to tak nějaký tahle věc očekává. Když vyleze na scénu, tak od něho nechceš zamyšlení. I když, vzpomínám si, v 90. letech, v 90. psal jeden konstruktivní, jak to nazvat, protest song za druhým, jo? Až se to nedalo poslouchat. Takže tady k té romantice já se vracím rád.

počasí, jak by nebyl máj. Trpěl jsem jednou ze svých nálad, pak píseň napsal na papír. Kritik by šílel, dejme tomu, nebyl fír a netopír, jen smutek, že už

0: Měli jsme tady dneska hodně vzpomínkových písniček, ale Jarda Samson Lang chystá nové album, možná už právě teď vychází.
1: Podle informací, které uslyšíme, je v těchto dnech. Hele, to album má zvláštní název. Jarda nám to řekne sám a já jsem z toho, prosím, vybral jenom dvě věci. Jo. Dohodli jsme se, že nám pustí čtyři věci a tím můžeme udělat reklamu a z toho jsem vybral jenom dvě, ať to není všechno nové, ať se pustíme i ty Amazonky a ty staré věci, ty staré fláky. A teď si to nechme říct ještě od Samsona.
0: Tak voláme Jardovi.
2: Halo,
1: Halo, to jsi ty, Jardo?
2: No, u telefonu.
1: Prosím tě, otázka. Vy jste dotočil nové album?
2: No, jasně. Jaký šel takového potkal?
1: Kdy to vyjde?
2: Vyjde to na asi posledního září.
1: Dobře. Je tam nějaká pecka?
2: Je jich tam fůra, já to jinak neumím.
1: Prosím tě, jasně.
2: Když píšu věci tak, aby si lidi mohli zpívat.
1: A proč tam dáváš písničku, prosím tě, o tom, jak jsme staří? Je,
2: no,
1: sedmi gumy.
2: Zatím starý nejsem. Sedmi gumy to je jenom o to mi inspiroval Daněk. Sedmi gumy.
1: Dobře.

holky jinak koukali, pa co kecám srděli, a my k tomu zpívali a za to fůru směli. Dvě čtyřky hezky za sebou, pořád byl mladý svět, to nohy ještě nezebou, aby je člověk plét. A pak přišli dvě pět,

říkej, kapny rychlej jdou. Dvě šesky už se culí, rychle se mění svět a je blázen, kdo bulí, že strkal by to zpět. Jen občas pozdechne si, hořce se usmívá, jak jede sedmý gumy, tak vzorek ubývá.

očí, nežli on zavolá. Ve dvě osmi se věří, to i naději, než nemoci ze dveří, to zdechnout raději. Utíká to chlapem, třeba se dožijem, jen ještě zůstat chlapem, než zas requiem.

0: Můžeš nás někam pozvat? Chystáš něco?
1: 15. října a Lucernu, kdy oslavím svou 70. Já už jsem měl, které 70 bylo, ale v létě znáš to, co nic neslaví, tak to oslavím 15. října v té Lucerně.
0: Tam bude jenom Samson?
1: Fakt dožiju. No tam bude celý Hoprov, celá parta a ty kluci, co hráli se mnou, Petr Dvorský a Štěpán Balón. Tak to takový ty extra hráči.
0: Výborně, 15.10. Lucerna, přijďte. Ahoj, Jardo.
1: Ahoj, čau.
2: Tak jsme se dozvěděli novinky přímo od Jardy, Samsona, Lenka. Měli bychom asi dodat, že už jsme si hráli před chvílí jednu písničku z toho nového alba. To byly ty Sedmý gumy, které si i Milane zmiňoval. Dejme ještě jednu.
0: Hele, navrhoval bych takovou věc, ostatně všimli jste si, že umím dobře telefonovat, jo? Navrhoval bych takovou věc, že pustíme dobře druhou písničku, která se jmenuje Dlouhý den, a návrhy si nechám až potom.

0: Tak to byla taková malá předpremiéra, dvě písničky z úplně nového alba Jardy Samsona Lenka. A když jsme tady zmiňovali, že on je samozřejmě folkař, na druhou stranu hraje i tramskou muziku s Hoptropem, tak možná úplně nejvíc slavný je ale s něčím jiným.
1: A to byl ten návrh, který jsem ti chtěl dát. Mm-hmm. To byl ten návrh. Pusťme si nejslavnější a nehranější jeho písničku na rozloučení. Třeba mu tím uděláme radost, jo? Protože ať ví, že má, že si vychovává novou generaci zpěváčku. Tohle je... Jak se to jmenuje?
0: Jmenuje se to, prosím tě, O čem se zdá medvědům.
1: Brum, brum, brum.
0: Brum, brum, brum. Kdo jste se někdy dívali s dětmi na večerníčka? Nebo jste se sami možná dívali na večerníčky tak... Ty Samsonovy písničky pohádkové určitě znáte, to není jediná, ale asi nejslavnější.
1: A příští týden se uslyšíme a už uděláme jenom nějaký pelmel přes CDčka a uvidíte. To bude dobré.
2: Co to leze ze křoví? No tak honem, kdo to ví? Kdo jsou lidi zlatý, tři koule chlupatý, kdo pak aspoň

ani netuší, jak jim kožich nesluší. Ať mrzne či leje, ví, že hezky hřeje, když mráz kůše do uší. Pak si v teple posedí a tak ani nevědí, že než kožich čepice, že daleko víc

Českotěšinském klubě Dupla často možná poslouchat jazzových koncertov. Ve vřešňu například zaspívá v Dupli vokalistka jazzová i šansonistka Darina Krigel. Rozmávěl s ním redaktor Jacek Sikora.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

Dobrý večer. Dnes představíme projekt Most k lepší budoucnosti, který realizuje spolek Romano Suno. Vrátíme se také k případu Stanislava Tomáše, který zemřel po policejním zásahu v Teplicích v roce 2021. Evropský soud pro lidská práva letos v červenci rozhodl, že Česká republika porušila jeho právo na život. Lačera Tešukar Šuniben, poslouchejte a dozvíte se víc.

0: to byla kapela Kmeťoband a je s vámi Oroma Vakeren. Pěkný večer. Evropský soud pro lidská práva 16. července tohoto roku rozhodl, že Česká republika v souvislosti se smrtí Stanislava Tomáše a policejním zásahem v Teplicích v roce 2021 porušila jeho právo na život. Soud také konstatoval, že české orgány dostatečně neprověřily, zda při zásahu mohl hrát roli rasistický motiv. Případ od začátku sledoval také Miroslav Brož, který pomáhal rodině zemřelého. Co se tehdy stalo, popisuje právě on.
1: 19. června roku 2021 se v ulicích Teplic pohyboval pan Stanislav Tomáš, který byl v té době pod vlivem drog. My si myslíme, že v té době měl toxickou psychózu. A on se vlastně potácel po ulici, u toho vykřikoval nějaké nesmysly a bouchnul do několika aut. Následně někdo na místo přivolal policii, když policie vlastně přijela, tak Stanislav Tomáš se nechoval nějak agresivně, ale před tou policií začal utíkat, ty policisté ho dostihli a shodou okolností ho dostihli před domem, kde bydleli Romové, nikoliv tedy Stanislav Tomáš, to byla náhoda, že právě před tímhle romským domem v uvozovkách. A tam vlastně ty policisté ho povalili na zem, nasadili mu za zády pouta a protože on křičel, tak mu klečeli vlastně ze zadu za krkem na zádech a on následně vlastně skolaboval a zemřel. Tam je nejasné, jestli zemřel už na tom chodníku nebo o chvíli později v sanitce, která tam dorazila.
0: Na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva upozornili Seznam zprávy. Česká republika má sestře Stanislava Tomáše vyplatit odškodné ve výši 30 660 eur, tedy zhruba 743 tisíc korun. Soud dospěl k závěru, že policisté drželi Stanislava Tomáše v potenciálně smrtelné poloze a dostatečně nesledovali jeho zdravotní stav. Podle soudu také nereagovali dostatečně rychle poté, co ztratil vědomí. Policisté si přitom podle rozsudku byli vědomi toho, že byl pod silným vlivem drog a byl zraněný.
1: S tímhle případem Stanislava Tomáše to bylo tak, že my jsme vlastně hned druhý den po té smrti byli schopni vypátrat vlastně ty pozůstalé. Pozůstalý v tomto případě je sestra pana Stanislava Tomáše, a která pečovala o starou nemocnou maminku, která nedávno zemřela. Těm jsme vlastně nabídli, nebo jsme věděli, že v té jejich situaci to, co oni budou potřebovat, budou služby právníka, advokáta. Takže já jsem se obrátil na pana Maroše Matyáška a on okamžitě vlastně řekl, že je ochotný pro bono, tedy zadarmo, ty pozůstalé zastupovat. A potom v řádu několika dní se objevilo ještě Evropské centrum pro práva Romů, ECRR, kteří laskavě se nabídli, že vlastně ty právní služby pana Matyáška uhradí, aby on to nemusel dělat na svoje náklady zadarmo.
0: Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva zatím není konečný. Do 16. října mohou strany požádat, aby případ posoudil Velký senát Evropského soudu pro lidská práva. Pokud taková možnost nebude podána, nebo ji pětičlenný senát odmítne, rozsudek nabude.

0: Poslech nám zpříjemnil Ondra Gizman mladší. V Pardubicích začal nový projekt Most k lepší budoucnosti, který realizuje spolek Romano Suno. Mladým lidem nabízí možnost dozvědět se více o romské historii a kultuře, ale také společně se setkávat, získávat nové zkušenosti a přemýšlet o své budoucnosti. První workshop navštívila Iveta Durdoňová, která oslovila koordinátorku projektu Moniku Hronovou.
1: Jsem hlavní koordinátorka projektu. Projekt je teda na celý rok. Máme 8 měsíců teorie a 4 měsíce praxe, což vlastně znamená, že naši účastníci se budou moct zapojovat do nějakých kulturních akcí. Cílem našeho projektu je to, aby jsme podpořili mladí lidi. Budeme je učit, jak napsat životopis, jak jednat s lidma na úřadech.
2: Kdo se může přihlásit na workshop a jaká je cílová skupina?
1: Na workshop se vlastně můžou přihlašovat děti od 13 let. Je to do dospělosti, hlavně podpora těch mladých lidí, aby věděli právě, jak si najít třeba brigádu, jak napsat si správně životopis, naučit se finanční gramotnost. To všechno teprve bude následovat. Tady jsme se bavili s dětma o tom, jestli vědí, co je romství, co je Romipen, jak se cítí jako Romové. Ptali jsme se jich, jestli vědí něco o romské historii.
2: Vy jste hlavní koordinátor, kolik lidí s vámi na tom pracuje? Jaký je váš tým?
1: Je tam Honza Hron, má vlastně na starost kulturní akce, je tam Kateřina Badová, která má na starost koordinaci workshopů, máme tam Kristýnu Zahradníkovou, která má na starost tu finanční gramotnost a taky Patricii Danielovou, která je tady z Pardubic a má na starost tu terénní práci.
2: Pane Hrone, vy jste jeden z lektorů, vy máte na starosti kulturu. Když vy jste vstoupil do toho projektu, co vy v tom svém workshopu o kultuře nabízíte studentům?
3: Tady na tomhle workshopu právě zmiňoval, že dělám skoro 2 roky besedy po základních školách přes organizaci Romea. Určitě bych se chtěl naučit víc, takže to čekám od tohohle projektu. A kulturu jsem si vybral, že mi to je asi nejblíž, protože dělám hudbu a nějaké ty kulturní akce, jako jsou festivaly, koncerty, tak to by mě zajímalo.
2: U mikrofonu mám studentku Čonkovou, která studuje prodavačku. Vy jste jedna z účastnic tohoto workshopu. Co od toho očekáváte?
4: Očekávám od toho jakoby to, že se dozvím toho víc o té historii, která jako byla a kterou mě pořád někdo nenaučil.
2: Víte něco o romské kultuře nebo historii?
4: Tak jako o kultuře vím něco, ale jako o té historii tak podrobně ne. Dozvěděla jsem se, ale jenom maličkosti a ne přímo takhle dopodrobna a dohluboka, jak tady.
2: Mám dalšího studenta, Justina Hunka. Co vás nejvíce zajímá o historii Romů, o kultuře?
5: Nejvíce mě na tady tom workshopu zajímá ta historie, protože co jsme tady probrali za ty 2 hoďky, jsme se nenaučili nikdy, ve škole nás tady to neučili, doma jsem tady to nikdy neslyšel, je to pro mě hrozně zajímavý a určitě se to do života hodí.
2: Co tě překvapilo v té kultuře nebo v historii?
5: Že dříve my Romáci jsme byli méně cenní, že jsme neměli takové možnosti tak jak teď. A že je to teď po generaci na generaci lepší a lepší a je více možností.
2: U mikrofonu mám další účastnici, Liu Draškovičovou. Vy jste se přihlásila ze zvědavosti, nebo co vás nejvíce zaujalo?
6: Tak mě nejvíc zajímá romská historie. O romské historii jsem věděla maličkosti, ale dneska jsem se toho naučila trošku víc.
2: A vy, Izabelo Dunová, co se vám nejvíce líbilo?
7: Tak asi, jak máme hrozně rozmanitou tu naší romskou kulturu, jak jsme jak všichni odlišní, že každý něco slavíme jinak, každý jinak mluvíme, máme jinou výslovnost a že jsme z každého toho nějakého toho koutu něco dostali a tím jsme jak výjimečný a odlišný.
2: Umíte romsky?
7: Ano. Maminka, tatínek, spíš babička se mnou mluví jenom romsky, takže spíš od babičky a maminka se mnou mluví tak polovičně romsky a tak už od malička jak v naší rodině mezi sebou mluvíme romsky než česky.
2: Patriku, vy jste se dneska zúčastnil workshopu.
8: Líbí se mi tady.
2: Dozvěděl jste se něco o romské historii?
8: Jo, dozvěděl.
0: O projektu Most k lepší budoucnosti. A to je pro dnešek vše. Palika Rauhojsanas Adedžives Amensa a Čendevleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
9: 10 hodin.
10: Český rozhlas, zprávy.
11: Dnešní rozbory u Odoleny vody neprokázaly nadlimitní množství olova ve vodě. Vedení Jihlavské radnice se zmapovat současné odvodňovací trasy ve městě. Hokejisté Třince v domácí extralize opět zvítězili a počasí v Česku zítra opět převážně slunečnou, maxima kolem 24 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Žádný z dnešních rozborů v oblasti Odoleny vody u Prahy neukázal nadlimitní množství olova ve vodě. Českému rozhlasu to večer potvrdil technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Hodnoty ale podle něj kolísají a voda stále není pitná. Zhruba 15 000 lidí z obcí na sever od Prahy tak musí nadále využívat přistavené cisterny. Vodárny se teď snaží zbytky kontaminované vody vypustit.
12: Teď víme, že ty zdroje, ze kterých zásobujeme tu oblast, tak jsou už čisté, takže otázkou času, než se nám podaří vypláchnout tu kontaminovanou vodu z celé sítě. Přece jenom jedná se o stovky kilometrů sítě, ve kterých je spousta vody.
11: Policie kontaminaci prověřuje kvůli možnému poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Téměř jeden měsíc už policisté pátrají po pohřešované Janě Šerjeníkové z Vrýtku Místku. 38letá žena odešla z domu bez dokladů i mobilního telefonu. Vystudovaná právnička, matka dvou dětí, pracuje jako asistentka soudce u Krajského soudu v Ostravě. Policisté už prověřili 2000 hodin kamerových záznamů. Prohledali také lesní porosty, kanalizaci v okolí přehrad, nemocnice, centra duševního zdraví i církevní střediska. Potvrdil to dnes náměstek krajského policejního ředitele Martin Lichý.
13: Odchod paní Jany dne 3.9. nebyl standardní. Neodpovídal jejím běžným zvyklostem, když jde do práce. Paní Jana se v poslední době nacházela v nepříznivém psychickém stavu. Chceme informovat, že činila kroky k vyhledání odborné pomoci. Pátrání po paní Janě je maximální prioritou policie Moravskoslezského kraje.
11: Vedení Jihlavy chce zmapovat současné odvodňovací trasy ve městě. Takzvaný generel odvodnění plánuje rada města dokončit do 2 let. Náklady odhaduje na 11 milionů korun. Výsledkem by měl být interaktivní model, který ukáže, jak zacházet s dešťovou vodou.
14: Smyslem generelu je dobře nastavit kanalizaci, všechny odlehčovací komory a čistírnu odpadních vod. Ukáže, v jaké lokalitě bude potřeba dodatečná opatření, aby bylo možné oblast dobře odkanalizovat. Radní dodali, že s výstavbou nové čistírny odpadních vod nepočítají. Místo toho chystají modernizaci té stávající. Vít Holoubek, Český rozhlas. Sport.
11: Hokejisté Třince v 6. kole domácí extraligy porazili Kladno 6-4, když zápas otočili ze stavu 1-3. Oceláři naplno bodovali také v 6. utkání nové sezony. Přidáme ještě jeden konečný výsledek. Mladá Boleslav podlehla Plzni 1-4.
10: Počasí.
11: Také zítra čekáme převážně jasno v Čechách a večer také na Moravě a ve Slezsku i polojasno. Maxima zítra většinou mezi 20 a 25 stupni.
10: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
11: Pozor na Moravě, silnice číslo 46 z Olomouce směrem na Opavu je za Lipinou uzavřená. V zatáčkách se tam srazil motorkář s nákladním vozidlem. Počítejte s omezením, tolik doprava, šťastnou cestu.
10: Zelená vlna, známe lepší cestu.
11: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Alex a host. Pěkný večer a příjemný poslech.
10: Alex a host.
15: Patří k legendám českého sportu. Ve své době porážel světovou tenisovou špičku. Na kurtu byl známý jako velký bojovník, který se nevzdával. 3 grandslamové tituly, vítězný Wimbledon a řadu dalších úspěchů má na svém kontě Jan Kudeš, náš dnešní host. Vítám vás, dobrý den.
16: Dobrý den.
10: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host je tenisová legenda Jan Kodeš. Pane Kodeši, český tenis vám musí dělat nesmírnou radost. Je to pravda?
1: No tak letos je výjimečný rok samozřejmě, velmi výjimečný rok. Teďko prostě se opíme tou slávou z toho Fed Cupu, že jo, teda já pořád říkám Fed Cupu, já se nemůžu zvyknout na Billie Jean Cup, prostě to mě jako trošku vadí. Nicméně si myslím, že Karolina s Lindou jako vnitřně moc dobře věděli, že vlastně to je trošku povinnost vyhrát letos, jo, ten Fed Cup, protože ty mužstva, v jakým složení nastoupili, vlastně, tak bylo skoro jasný, sadil bych si na 100%, že naši uspějou a že to titul získají a je to samozřejmě veliká sláva, je to bezvadný, protože jsme v tom žebříčku teďko druhý, že jo, v počtu vítězství toho Fed Cupu, tak to samozřejmě to nějak se nedá nějak podceňovat a tak dále, moc to holkám přeju, holky jsou bezvadný.
0: Vy jste říkal, že to byla tak trochu jejich povinnost zvítězit, tak nevytvořili si, nebo to okolí právě, když mluvíte o povinnosti na sebe, veliký tlak, nešli na korty?
1: No, to si samozřejmě vytvořili, ale oni vnitřně to moc dobře věděli, že prostě by vyhrát měli. To je prostě jasný. A oni to ustáli. Oni ustáli ten vnitřní tlak, což je strašně důležitý. Protože ten vnitřní tlak, když jste třeba, já nevím, ve finále Wimbledonu, ve finále nějaký velký věci, tak prostě tam rozhoduje i to, jak se cítíte a jestli jako prostě máte to sebevědomí ten titul získat, jo.
0: Jak může do toho sebevědomí promlouvat trenér, respektive tady trenérka Barbora Strýcová, protože ona se vlastně stala čtvrtou ženou v historii, která reprezentační soutěž ovládla jak hráčka, tak jako trenérka, tak osvědčila se jako trenérka.
1: Určitě se osvědčila, myslím si, že ta výměna po letech byla potřeba, tím, že to Barbora vzala, tak přeci jenom vzala to místo Petra Pály, ale přeci jenom žena zase, takže já si myslím, že i holky to přivítali a oni v ty Barboře vidějí trošku takovou ikonu, protože ona hrála to taky singla, i to debla, že jo, vyhráli taky ten Fed Cup a tak dále. A ona Bára taky je prakticky taky taková velice komunikativní, s ní legrace a ona tomu atmosféru, ona jí zlehčí tu atmosféru. Ona jí zlehčí a proto ten tlak, který na ně třeba byl, že si mysleli, že jako je to taková trošičku povinnost, takže to z nich padlo a hráli dobře.
0: Takže trenérka může sejmout trochu ten stres, napětí, tu povinnost.
1: To jistě.
0: Ten tlak z těch hráček.
1: To jistě.
0: A dokáže to každý trenér? Nebo zažil jste vy, že to zkrátka
1: nešlo? No jo, tak každý trenér to třeba dokáže, někteří to dokážou, některý ne, tak je otázka, jestli to funguje. Většina trenérů se o to snaží, ale nemusí to úplně fungovat. Ale samozřejmě hlavní je pocit toho hráče, který si potom přijde na ten kurt, je tam sám, jo. Když jste tam jako sama na tom kurtě a ten trenér už potom je tam někde na střídačce, tak sice je to hezký, ale prostě vy si musíte sama rozhodnout na tom kurtě, kdy co uděláte v ten určitý moment. Kdy prostě tam je nějaký ten moment, kdy musíte jít na síť, nebo zůstanete vzadu, jdete na síť, zahrát si musíte ten volej nebo tu smeč, prostě je to na vás. Prostě ten trenér vám v tomhle tom nepomůže.
0: Jsou ženy v tomto ohledu křehčí, mají to náročnější v tom ustát ten tlak, anebo jsou si rovny s muži?
1: A abych si dokonce řekl, že to je skoro rovný s muži. Že to záleží kdo a jak, oni některý prostě, to je individuální, jo, když máte, vidíte, že třeba, já nevím, ta Sabalenka, že jo, prostě začne nervově na tom kurtě trošičku, jako jak se mu říká, stříkat na kurtě a dělat určitý gesta takový, protože tak je to trošku jiný, že jo. Záleží kdo a jak, na druhé straně třeba Rybakina, která hraje strašně klidně, ta na sobě nenechá vůbec nic znát, když se díváte na Rybakinu, tak nevíte, kdybyste neviděla skóre, tak nevíte, jestli vyhrává nebo prohrává. Ona se tváří pořád stejně. To samý jako Bjorn Borg. Jo. Když jsme hráli s Borgem, tak prostě to bylo, jestli jsem ve 4-1 nebo prohrával 5-2, tak on se tvářil pořád stejně.
0: Tak ale on se to učil. On takový vždycky nebyl Bjorn Borg.
1: Je to možný, že v tom mládí prostě je to tak. On měl toho Bergelina tenkrát, bývalý vynikajícího hráče světového, že jo, který taky byl ve finále, myslím, na Roland Garros nebo i snad vyhrál, takže ten ho to učil už od těch 12-13 let, říkalo se tomu poker face. Musíš mít poker face a nesmíš tomu soupeři dát najevo, že seš v problémech. Když mu dáš najevo, že seš v problémech, tak on ještě víc prostě bude agresivnější a ještě víc zapne a bude si říkat, a je to dobrý a tak dále. A tady bych řekl, že ta Sabalenka právě tohle dělá zrovnou chybu, že prostě takhle jako na tom kurtě projevuje ty emoce až moc, no.
0: Tak ještě u tohoto tématu zůstaneme, teď nás přeruší písnička, ale vrátíme se k tomu. Jan Kodeš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Janem Korošem, a to i během písničky. A my jsme mluvili právě nejenom o hvězdných tenistech, jako byl McEnroe nebo Borg, a vy jste ho zmínil v minulém vstupu, že hrál takzvaný poker face, že nebylo vidět, kdy prohrává, neprohrává a tak dále, tak dále. Ale já jsem o něm četla, že se to musel naučit, že v mládí rozmátil několik raket a pak opravdu tréninkem a přístupem se naučil být poker face. Ale mě spíš zajímá, je to výhoda, protože jak jsem zmínila, McEnroe to byl pravý opak. Ten dával najevo úplně všechno.
1: No, tak ten samozřejmě zuřil, vítězný míče samozřejmě dělal, já tomu říkám, dělal takový teatr pro obecenstvo a mluvil na obecenstvo, on to dělal i Romu Nastase, že jo, a tak, ale vy jste jako junior a přicházíte z těch juniorských let do těch dospělých, tak musíte uzrát po ty psychické stránce, že jo. Většinou v těch juniorech se hodně střílej míče, nadává se, lámou se rakety, on to dělal i Federer. Federer, když mu bylo 16, 17, tak si nevíte představit, jak se stekal v těch juniorských soutěžích. A pak to všechno přestalo a potom celá jeho kariéra, všichni říkali, to je gentleman, jak on se chová, jak je tohle. Jo, ale to se vlastně předělal postupně, já nevím, teďko, to bychom se museli Rogera zeptat, jestli se předělal sám sebe, anebo jestli ho předělali ty lidi kolem něj, ale já si myslím, že ty lidi kolem něj hodně na to měli vliv.
0: A vy jste také rozmátil nějakou tu raketu?
1: Taky jsem rozmáčil raketu.
0: A kdy vás to přišlo?
1: Prosím?
0: Kdy vás to přišlo? V těch 20, kdy jste začal
1: vyzrávat? No pak ono začnete zjišťovat, že vlastně ta raketa za to nemůže, že jo? Za to může ruka. To byste se musel kousat do ruky, do předloktí, že ta ruka to nezahrála v ten moment, kdy to měla zahrát. Jo? Protože vy vlastně ty údery v určitých momentech víte, jak máte zahrát, ale ono se vám nepodaří po každý zahrát. Vám se to podaří třeba vynikající proho za stavu 2-2 a vy máte ten samý úder najednou za stavu 5-4 a najednou ho nedáte. Že jo? Najednou dáte kousek vedle, nebo dáte do pásky, nebo kousek do autu. Prostě ta ruka najednou to neprovede, jak to měla províc, protože jste u toho míče jste trošku pozdějc prostě a tak dále. A je to otázka i jak si věříte, protože se vám ta ruka trošku třese, protože už víte, že ten stav je docela důležitý, už se to blíží k setbolu anebo matchbolu a tak dále. To všechno hraje roli.
0: Tak a vy jste se s zmiňovaným Švédem Borgem několikrát potkal na kurtech, tak pro vás jako pro protihráče, pro soupeře, jaké to je, když nevíte, co ten člověk, prostě je tam, používá ten poker face a nevíte vůbec, nemáte se od čeho odrazit.
1: Co se týče Borga, tak pro mě bylo velice nepříjemný, že on hrál ten backhand obouruč a já do té doby, než ty takzvaný obouručáci, než jich bylo víc, protože teprve, když Borg začal hrát obouruč, tak celý svět začal hrát daleko víc obouruč, i když před Borgem už dva nebo tři hráči hráli obouruč, tak on z backhandu, třeba když já jsem šel na síť, tak on z backhandu byl schopen zahrát tři varianty. On byl schopen zahrát lob, nebo takový krátký cross, prohos, jo, prostě pole. A já jsem nikdy nevěděl u toho obouruč backhandu, kam on bude hrát. U těch normálních hráčů už člověk to vycítí a už jako předvídáte. Vy potřebujete předvídat, kam asi ten balón půjde a podle toho samozřejmě se pohybujete po tom kurtě. A u toho Borga mi to strašně vadilo, že jsem to do poslední chvíle nevěděl, že jo, a to mi trápilo samozřejmě. A ještě mě navíc trápilo, že on když mě také prohodil v nějakým důležitým míči, tak on se neusmál, neprojevil nic, jako že to je úspěch nebo něco. Naopak, když dodal do sítě, tak se nestekal, tak zase se tvářil, jako jestli nic neděje. Jo, prostě je to takový trošičku svým způsobem i zničující, že vlastně je to něco takového, jako když hráli naši hokej se Sovětama kdysi a oni nám dali gól a neradovali se. Jestli se na to pamatujete, po těch Čechách, teď hodně let zpátky hráli tyhle ty Petrov, Charlamov a tyhle ty hráči, že jo, tak oni hráli třečko a najednou 4-4, oni dali gól a ty hráči se vůbec neradovali. A to pro ty naše hráče muselo být úplně strašný. Jako, víte, co myslím? Že oni to jako, že vám dali najevo, to jsme zahráli, protože to bylo jasný, nebo jsme lepší a tak dále, jo. To je psychika mezi těma hráčema. Konkurence, psychika hraje velkou roli.
0: Dá se to trénovat? Myslím tím udržet ten ledový klid na kurtu?
1: Dá se to trénovat, protože existují psychologové nebo sportovní psychologové, kteří se vám snaží prostě určitý věci modelovat a vlastně do vás hučet, co máte dělat v určitý momentu. Dá se to. Dá se to a každý má svýho nějakého člověka. Jo, je otázka, někdy máte trenéra, který zároveň je takový i mentor, nejenom, že s váma hraje tenis nebo vám nahrává, ale že vám je mentor, že na vás mluví a že vám dá nějaký ty věci jako učitel tenisu, už mládí, že vám dá nějaký rady, který máte dělat. Ale pak máte spoustu trenérů, který si jako třeba si myslí, že jsou dobrý trenéři, ale oni vám nic neřeknou, oni s váma jenom hrajou ty údery jako sparring, jo, ale nedají vám některé ty věci, který si zapamatujete, teď mluvím samozřejmě o těch juniorských letech, že jo. V těch juniorských letech je taky hrozně důležitý, co ten trenér vám řekne a co vy si zapamatujete, abyste to potom v tu budoucnu mohli použít.
0: Jan Kodeš je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Povídám si s Janem Kodešem, tenisovou hvězdou, který své největší úspěchy zažíval zejména v 70. letech. Když se podíváme na ten současný tenis, je rychlejší, je fyzicky náročnější, je i trénink jiný, je silový více třeba.
1: No tak pravda je, že ty hráči teďko, jako řekl bych, že víc se věnujou posilování trochu, ať už jezdí na kole, anebo používají různý ty gumy natahovací na ty svaly a tak dále, takže oni víc pracují na ty fyzické kondici, to je pravda, ale ta fyzická kondice, i když ji máte, nezaručuje ten úspěch, protože já tvrdím pořád, že prostě ten tenis, že rozhoduje technika, v tom tenise, protože vy, jak se říká vždycky česky, se říká ona to má, nebo on to má v ruce. Jo? To znamená, když řeknete McEnroe, tak ten to měl v ruce. Jo? Když řeknete Vondroušová, to taky měla v ruce. Jo? Že prostě ta technika, ten, jak bych řekl, ten cit pro míč, když chcete zahrát prudkej míč, že dáte ránu, tak to umí každej, tu ránu. Vy prostě dáte ránu, ale teď je otázka, kam ten balon padá. Jo? Jestli je v kurtě, nebo je mimo kurt, nebo tak. Takže já pořád tvrdím, že rozhoduje technika a k tomu je potřeba samozřejmě ta fyzická kondice. Já jsem fyzickou kondici měl dobrou a v mých letech, když jsem třeba hrál v ty Paříži, tak mě bylo jedno, jak dlouho ten zápas bude trvat. A to je ten moment, kdy jste na tom dobře fyzicky. V momentě, jak nastoupíte na ten kurt a už máte obavy a už si říkáte, musím vyhrát ve dvou setech nebo ve třech setech, aby se to nedostal do pátýho, tak to už je špatně. A tenhle ten moment, když už jsem měl pocit, že na to nemám, tak to bylo, až když bylo po třicítce. Najednou přišel ten moment, kdy prostě najednou jsem si říkal, hele, musíš to vyhrát ve dvou nebo ve třech setech, jako aby nešlo to do nějakých dlouhých maratonů, protože potom se to projeví, protože ty kluci už byli o 10 let mladší. Když pak hrajete s těma klukama o 10 mladšíma, tak prostě tam je ten velký rozdíl, jo.
0: Takže co nejrychleji to ukončit. Vy jste v jednom rozhovoru zmínil pojem inteligentní hráčka. Inteligentní hráčka, existuje nějaký opak? No, co to znamená inteligentní
1: hráčka? No inteligentní hráčka, no česky se někdy říká vyčuraný, že vyčuraná hráčka, jo. No, tak to poznáte třeba na hráčce, jako byla ta Italka, která hrála v finále US Open a úplně ničila tu Serenu Williams a porazila ji a pak bylo italský finále. Hráli spolu italský finále. A ta Italka tu Serenu rozložila, úplně ji rozložila kraťasama, lobama a krátkejma, měkkýma míčema, zkrácenejma, protože když dostanete zkrácený míč a musíte běžet proti němu a ten balon je nízký, tak vy nemůžete ten balon uhodit, vy ho můžete navrátit. A ona tu Serenu hrála tenhle ten systém a ta Serena úplně jako zvadla a prohrála to. Takže to je taktika nějaká, kde vlastně ten hráč je inteligentní a ví, že nemůže uspět hrou, kterou hraje ta Serena. Jo, nemůže uspět tím, že budete hrát to samý. Když prostě začnu hrát rány, takový, jako prostě hraje každej, tak prostě tím nemůžu uspět s těma dobrýma hráčima, protože ty dobrý hráči hrajou ty rány líp. Jo? Někdo hraje líp, někdo hraje hůř a tak dále. A vy se musíte snažit něco udělat pro to, aby ten hráč jaksi z toho dostala do nějakých problémů. Jako. To znamená, vy třeba víte o něm, že on nemá hrát slajzovaný míče, protože slajzovaný míče, to znamená čopovaný míče, zkrácený, se vám vrací. On když dopadne, tak se vám trošku vrátí jako k vám. A to znamená, on jde od toho hráče zpátky a ty hráči to nemají rádi, tyhle ty čopované údery. A teď vlastně ten, já tomu říkám, dneska existuje se takzvaný strojový tenis, jo. Nastoupí dvě Rusky proti sobě a teď ten tenis je pořád stejný. Pořád cross, vypadá to pořád stejně, je to až nudný. No ale pak přijde někdo, kdo najednou, a to se stalo s tou Marketou, naší, která vyhrála Wimbledon, která tam šoupla ten backendový stopbal, jo, a udělala jich těch 100 balů za zápas třeba 10 a úplně ty holky rozhodila z toho rytmu. Protože ten rytmus nějaký existuje. existuje nějaký rytmus a teď vy musíte udělat něco pro to, abyste se z toho rytmu nebo prostě z toho dostala ven a i tu hráčku znervoznila. A když tu hráčku znervozníte, tak ona potom začne hůř servírovat a hůř už to už prostě to není takový, jak to bylo předtím.
0: Takže to je ta tenisová inteligence, která ovšem na stejnou hráčku nemusí platit příště,
1: protože už nemusí.
0: Si to načte.
1: Je to nemusí. Ale důležité je to, že ten hráč, který prostě má v sobě nějaký ten druh inteligence, takže dokáže v tom zápase něco změnit. Říká se tomu taky, ano, nastoupíš, máš plán A a když nevyjde, musíš mít a plán B a když to taky není, tak musíš vydat plán C. Že jo? A teď je otázka, kolik z nich má prostě taky, jo? Protože říkám, dnešní tenis, chce se plánat dnešní tenis. Dnešní tenis je v rasanci. Hodně v rasanci. Hodně do toho mlátěj, hodně do toho prostě to. A teďko rozhodujou ty malinký auty, sem tam, že jo, tohle, tamhle, jo, ale teď je otázka, jestli jsou určitý momenty, kdy podržíte ten balón, kdy kdo míň kazí, vyhrává, se říká, a ten Tien, který hrál, porazil Menšíka první den, tak ten skoro neskazil žádný balón a všechno skazil Menšík. Všecko to vyházel prostě. A bylo to 6-3, 6-4, já už ani nepamatuju, kolik to bylo. No a tam se projevilo prostě ten Tien, jak vlastně ono porazil na US Open, tam si to pamatoval a už tady v Praze to uplatnil na něj znova.
0: Jan Kodeš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s legendou českého tenisu, vítězem French Open, Wimbledonem i Davis Cupem. Davis Cupu, stále vás štve US Open? Nevyhrané?
1: No, US Open mě štve.
0: Je to taková jízva na vašem tenisovém srdci?
1: Z několika důvodů, to víte, že mě štve, no. Protože tenkrát mě tam ošedili, jak mi pískli footfall na druhý servis se Smithem a pak znova se Smithem za dva roky taky a no, prostě měl jsem k tomu blízko, měl jsem 2-1 na sety v roce 73, že jo, mohl jsem porazit Newcomba, být první na světě, ale to už je za náma, to nemá cenu, ale já US Open nemám do určitý míry moc rád i proto, že vlastně to je trošku jako taková bych zoologická zahrada. Obecenstvo strašně ruší, prostě to není jako Wimbledon nebo Paříž, tam prostě ty lidi prostě nerespektují ty hráče, choděj pryč, tamhle něco, volaj na sebe, různě prostě obecenstvo je příšerný. Opravdu ne. A ty Američani jsou trošku na to zvyklí, ale ono tak, když těch diváků tam máte, já nevím, 20 tisíc, no tak těžko je usměrníte, aby se chovali třeba jinak. Jo? Takže tak samozřejmě mě štve US Open.
0: Se omlouvám, že se na to připomněl.
1: Ale to je správně.
0: O tom mluvíte, jako by se to stalo loni, ale no, ono už to nějaký pátek bude.
1: No, ono už to je 50 let asi, no, já nevím kolik.
0: Jak je vlastně pro hráče důležité, nebo jestli vůbec je pro něho důležité, jak to bylo důležité pro vás, jestli vám na tribuně fandili a byli s vámi. Diváci, vnímal jste to?
1: Vnímal jsem to a dokonce se jeden čas tradovalo, že když je pětisvětový zápas ve finále, tak rozhodne obecenstvo v tom zápase, když je to úplně na ostří nože, tak to obecenstvo to ovlivní to vítězství toho hráče. Se mi rozumíte. Pátej set 5-5, jo? A teď ty lidi si někoho vyberou, koho chtějí, aby vyhrál. Jo? Lidi
0: a si ten hráč to pozná?
1: Pozná to. Pozná to, protože oni mu na každý ten vítězný balon okamžitě jako zareagujou, okamžitě ho podpoří, okamžitě tleskají a tak dále, zatímco tomu druhýmu ne. Daleko míň anebo víc. Takže prostě je to těžký. A já v tomhle to obdivuju strašně Novaka Djokoviče, protože ten vždycky říkám, on neporazil toho Federera, on porazil celý stadion. On porazil i ty diváky. A ten Djokovic se nenechal vyprovokovat prostě a prostě tvářil se prostě a to já strašně obdivuju, protože to je neskutečně těžký.
0: A vám se to stalo?
1: Že bojujete i proti těm lidem, taky se mi to stalo.
0: Že jste bojoval nejenom se soupeřem, ale i diváky?
1: No, při těch Davis Cupech, když jste hrál Davis Cup v Rumunsku a v bývalým Sovětským svazu, nebo jsme hráli v Argentině, nebo prostě v Brazílii, tak to obecenstvo vám nemůže, vy můžete dát 4 SA, oni vám nezatleskají. A ten druhý dá nějaký kick vám tam někde dá, oni se můžou zbláznit, jo. Jo, to tak je.
0: A co rozhoduje v tom, komu z těch dvou budou hrát? Samozřejmě, pokud to není domácí.
1: No, tak tam samozřejmě u Davis Cupu to byl vždycky domácí. Ale i na těch turnajích, kde jsou, tak ty hráči mají svý fanoušky prostě a někomu fadějí víc, někomu míň. Třeba vyloženě vidíte ty zápasy, když hrál třeba Federer Djokovic, tak vždycky lidi fandili Federerovi. A fandili mu proto, protože se jim líbil styl Rogera hry, že jo, a jeho vystupování. A to samé, když hrál Federer Nadal, tak zase fandili Federerovi, protože se jim nelíbil zase styl, jakým hraje Nadal, že jo. Takže vlastně takhle to je. Ty lidi si vždycky vyberou někoho, koho jako milujou.
0: Takže podíl na úspěších Federera mají i diváci.
1: No samozřejmě, ale i Nadala, i Federera, každýho toho hráče v určitým nějakým momentu. Protože třeba, ono taky záleží, kde hráli. Jestli hráli v Paříži nebo hráli v Římě. Jo, když hráli třeba v Římě, tak tam třeba fandili zase víc třeba někomu jinému, že jo, prostě. Takhle to je, no, já říkám podíl, je to malej podíl, ano. Je to malej podíl, ale když je to už v těch vypjatých situacích, třeba úplně v těch vypjatých, tak ten podíl určitě tam je.
0: Jan Kodeš zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Alex, ahoj, si stále povídám s tenisovou legendou Janem Kodešem. Trochu, když vyprávíte o tenise, o své kariéře, jako kdyby to bylo před pár lety, ale vy jste tu svoji hráčskou kariéru ukončil v roce 83?
1: 82, 83, no.
0: Bylo vám tak 37?
1: No, 36 asi tak nějak, no.
0: Jak těžké bylo to rozhodnutí skončit?
1: No, bylo to těžké, no, ale on vás postupně vyřadí ten počítač. Protože vy, když jako už ty nemáte ty výsledky, tak ten počítač vás pomalinku jako žene pryč, protože už se nedostanete do těch turnajů. Takže já už jsem třeba ve dvouhře, už jsem se nedostal do hlavní soutěže, musel bych hrát kvalifikaci, což jsem nechtěl, tak už jsem hrál jenom čtyřhru. S Tomášem Šmídem jsme hrál ještě 2 roky čtyřhru, vyhráli jsme ještě plnou turnajů jako ve čtyřhře, ale ve dvouhře už prostě jsem hrál na volnou kartu, když mi dal pořadatel volnou kartu, ale protože jsem prohrál třeba hned v první nebo ve druhém kole, no tak už jsem s tou čtyřhru to pomalinko vyznělo a přešel jsem potom do toho okruhu těch seniorů. Hmm. Tenkrát byl ještě seniorský okruh, tak jsem hrál seniory potom.
0: A to vám bylo nějakých těch 35, 36, tak něco?
1: No, to bylo, no seniory jsem hrál od 45 do 60.
0: No tak to jste skončil kariéru nedávno, teda no, ne, v tom
1: to,
0: případě.
1: Dobře, tak tomu seniorskému se nedá říkat jako kariéra, že jo. Zase tomu seniorskému tenisu, protože to je málo těch turnajů, jenom to jsou takový ty na pozvání a tak dále, takže to už asi nebylo. To sice se dostala nějaký peníze za to, ale nebyly to body a neměla jste v zátilku prostě ten strach a tohle musím vyhrát nebo tohle, tak to prostě to tam nebylo, ten tlak tam nebyl.
0: To už jste měl všechno za sebou.
1: To byla spíš taková ta zábava, v těch seniorském tenise to byla spíš zábava.
0: A když jsme zmiňovali v úvodu Švéda Borga, tak já ho zmíním ještě jednou, protože on skončil relativně brzy, v 26, s tím, že už prostě mu to nedělá radost, tenis, on, ani výhry nic.
1: Björn Borg byl abnormální, protože on skončil kvůli médiím. On řekl, že končí, že už prostě, to bylo těch nějakých 28 mu bylo, myslím, a on řekl, že už prostě toho má dost a prostě přestal hrát, protože ten tlak

0: na něj byl tak strašný, že on vlastně někam přišel a teď všechny ty holky 12-letý, 15-letý na něm, kolem něj, tohle, kamhle. On to byl jako Beatles, když přiletěl z Austrálie do Austrálie, řeknu příklad. Jo. Takže prostě byl pod strašným tlakem a říkal, že už prostě to nechce prostě to uníst. Takže přestal, hrál exibice nějaký potom, jako, že to letěli někde nějaký ostrov tamhle a to a tam někdo třeba, jako, no, ale prostě nechtěl hrát už ten světový tenis.
1: Takže tenis jako takový ho bavil, řekněme dál, ale nebavilo ho to, co s tím bylo spojeno?
0: Ano, ta, ano, ta, ano, ano, ano.
1: Ten drobnohled?
0: Ano, ano.
1: Ten, vy jste někdy něco podobného zažil? Jako tlak
0: ten tlak těch médií dneska je takovej, že vlastně ty hráči už si na něj zvykli, na ten tlak, ale on tenkrát byl první, kde to najednou začalo, že jo, najednou to začalo s tím Borgem, že jo, který prostě byl, najednou se stal tou ikonou pro ty mladý, že jo, všecky prostě ta ikona obrovská a tohle, no a prostě, a teď to bylo, bylo to teďka jako dneska a on už tenkrát prostě toho neunes, no.
1: Když to dneska už dneska se už s tím
0: to,
1: počítá.
0: Dneska to ty hráči už jako unesou, protože ono to postupně narůstalo. Ono to postupně narůstalo a tak, jo. Hmm. No, a dneska už taky ve Wimbledonu jdete na kurt třeba a oni vás vodí, ochranka vás vodí na kurt číslo 5 a na kurt číslo 8 a na kurt číslo 9. To za nás vůbec nebylo tohleto.
1: Za vás pobíhal trenér mezi těmi kurty, kde jste hráli.
0: Trenér a lidi normálně. To nebylo jako, že musíte mít ochranku prostě a tak. Dneska je to tak našponovaný, že prostě jako prostě když nemáte určitou akreditaci, tak vy se nemůžete potkat s Agassim nebo potkat se s tímhletím, řekněme, Alcarazem třeba. Víte, co myslím? To, protože ten je neustále hlídaný. Ty jsou hlídaný ty lidi prostě. Já to vím, protože já se samozřejmě k ním dostanu, že jsem člen Wimbledonu jako member, jo, a tohle, takže to není problém, jo, ale chci říct, jinak je to strašně prostě ta hrácká hrácký prostory a ty šatny a tohle, to je strašně hlídaný. A to nejsou jenom pořadatelé, to jsou i ochranky, jako vyloženě ochranky.
1: A i to samotné asi proti bezpečnosti. Tlak na toho hráče samotného, no, ne, že tak, tohle všechno se kolem něj děje.
0: Ano, ale ten hráč samozřejmě se cítí důležitý, jako svým způsobem důležitý, tak každý hráč si myslí, jako prostě, že ho vedou, takže jako tohle a tak. No ale je to prostě, takhle to je, no. Prostě je to, ten tlak je to, dneska je to velká věc, no.
1: Jan Kodeš je s námi.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
4: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
5: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Jan Kodeš je stále naším hostem a byť jsme začínali tím, že český tenis vám dělá velkou radost, tak radost vám musí dělat i vaše milovaná fotbalová Slavie, byť tedy hraje Ligu mistrů, zatím ještě stále čekáte.
1: Čekáme
0: na víru.
1: Kdo čeká, ten se dočká.
0: Jste na každém zápasu?
1: Většinou se snažím na každém zápas být. No, teď jsem párkrát nebyl, bychom byli pryč.
0: Tak vy jste mi prozradili, když jsem se vás ptala i během písničky, že tu máte vlastně dědičné tu lásku ke Slávi. Sešívaným.
1: Protože to byl otec, to už jsme tady na Čechy, když žádali na Čechy, tak prostě žádala Slávie, tak jsme, pamatuju jako kluk, který mě mělo asi 8 nebo 9 a to prostě tenkrát Lála hrál tam někde na Čechy, hráli něco a on říkal, hele, to je Lála, Slávie a tohle, já si to pamatuju matně, už jenom takový, jak se...
0: Ostatně, ale vy jste také začínal s fotbalem, uměl byste vlastně porovnat, byť fotbal je týmová hra, tenis nikoliv, i když samozřejmě, když se hraje dvouhra.
1: Samozřejmě my jsme hráli na škváře tenkrát, jo, prostě byla škvárový povrch Čechy a Karlín a tu trávu neměli všechny ty kluby, nebyla všechno na trávě. A my jsme třeba, já jsem hrál dorosteneckou ligu až do 18 let, tu dorosteneckou nejvyšší soutěž, teda přebor, ne ligu, přebor Prahy, jo, a kluci, kteří se mnou byli v manšaftě, pak hráli i ligu za Spartu, Honza Tener třeba, Honza Mareš za Slávii pak hráli. A já jsem v 18 to zabalil a zůstal jsem u tenisu, protože jsem vyhrál tu pardubickou juniorku v 18, že jo. No a my, když jsme hráli, třeba mě to pomohlo v tenise v tom, že když jsme hráli na škváře, tak ten balón, když se dostala přihrávku, skákal vysoko a když se hrál na trávě, tak se stlumil a byl nízko. Jo, takže my, když jsme hráli na Spartě, tak ten nás porazila Sparta. Když jsme hráli u nás na Čechy, tak jsme na ty škváře jsme porazili. Že jo. Takže tam byly ty rozdíly. A tohle to samé bylo i, když jsem potom trénoval na Wimbledonu na trávě, tak už jsem znal, že ten balón prostě dopadne, nevyskočí tak, jako v Paříži. Protože Antuka zase, tam ten balón vám skáče o 20 cm vejš. Nebo o 25 cm, víš. Jo, a to je to, co vlastně vy se musíte umět ten svůj tenis, jako by se dalo říct v uvozovkách, předělat z toho jednoho povrchu na ten druhý.
0: Jak se fotbalem umíte připravit vlastně na tenisovou kariéru?
1: No ne, to neříkám úplně připravit, ale vlastně mě to i trošičku pomohlo, jako jo. Prostě to, že prostě, říkám, ale u toho fotbalu je to trošku jiný, protože se závislá na těch spoluhráčích, aby oni prostě, jo, na těch přihrávkách a tak dále, že jo, když vám děláte dlouhou přihrávku, musí ty kluci na vás tak jako pracovat, anebo vy musíte pracovat na ně zase, jo.
0: Ale i tam je potřeba odvaha a sebedůvěra,
1: je to stejné jako v... Když se dostanete do šance, tak ji musíte využít.
0: Pane Kodeši, já bych strašně tuhle šanci, že vás tady mám, ještě dále využila a povídala si s vámi, ale čas je u konce. Moc děkuju, že jste tu byl, Jan Kodeš.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Fanatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas zprávy.
4: Česká školní inspekce letos na podzim otestuje fyzickou kondici žáků vybraných ročníků základních i středních škol. Majitel pardubického Grandu se odvolal proti povolení úprav tamního náměstí Republiky a počasí v České republice zítra převážně slunečno, maxima příjemná kolem 23 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. České ministerstvo školství chce zjistit, jakou mají české děti fyzickou kondici. Letos na podzim proto Česká školní inspekce otestuje žáky třetích a sedmých ročníků základních škol a druhých ročníků středních škol. Ministerstvo chce získat aktuální a srovnatelný obrázek o tom, jak se kondice dětí vyvíjí, v čem jsou silné a kde naopak potřebují pomoc. Výsledky také ukážou, ve kterých školách je potřeba cílená podpora, říká ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO.
5: Je to zpětná vazba pro tu školu, která se může podívat na to, jak se třeba ty programy podpory nebo to její zapojení do programu Aktivní škola propisuje na těch jejich žácích a studentech. Zároveň všechny mohu uklidnit, není to na známky, není to ani na žebříčky jednotlivých škol.
4: Základní škola v Kravařích zkouší magnetická pouzdra na mobilní telefony žáků. Mobil do něj vloží, uzavřou a otevře ho až magnetem učitel po skončení vyučování. Podle ředitele školy Lukáše Kramného měla sice škola zákaz používání telefonů ve školním řádu. Děti ho ale porušovaly, proto teď zavádí nový systém.
6: Aby opravdu kantoři nemuseli řešit ty situace, kdy někoho na chodbě o přestávce uvidí s mobilem v ruce, domlouvají, nebo už to musí řešit nějakým jiným způsobem. I vlastně pro mě tohle bylo vlastně něco, co jsem potřeboval vyřešit a těm kantorům ulevím.
4: Pardubice zatím nemohou zahájit plánované úpravy náměstí Republiky zhruba za 190 milionů korun. Proti povolení stavby se totiž odvolala společnost PSN Grand, která vlastní tamní obchodní dům. Výhrady má mimo jiné ke zrušení parkovacích míst, dopravní obsluze nebo také k řešení zásobování.
7: Odvoláním se teď zabývá stavební úřad, který vyzval k vyjádření také ostatní účastníky řízení a dotčené úřady. Až jejich připomínky vypořádá, může ale ještě odvolání předat k rozhodnutí krajskému úřadu Pardubického kraje. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas. Sport.
4: Hokejisté Třince v šestém kole domácí extraligy porazili Kladno 6-4, Mladá Boleslav podlehla Plzni 1-4, Litvínov po nájezdech vyhrál nad Libercem 5-4, Pardubice zdolali České Budějovice 5-2, Olomouc prohrála doma s Vítkovicemi 3-4 a Hradec Králové zvítězil nad týmem pražské Sparty 4-3.
0: Počasí.
4: V noci čekáme jasno až polojasno, pouze výjimečně mlhy. Nejnižší teploty nad ránem mezi 12 a 7 stupni, při sklidění větru kolem 5, ojediněle také přízemní mrazíky. Zítra bude jasno v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku až polojasno. Maxima zítra většinou mezi 20 a 25 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Dálnice D5 Plzeň-Praha je neprůjezdná po nehodě za mýtem. Na kilometru 49 havarovaly dva kamiony, odklon je na kilometru 50, objížďka vede po silnici 605, je tam silnější provoz. Chvíli postojíte také před odklonem z dálnice, stojí tam zejména kamiony v pravém pruhu. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Už za několik málo minut vám nabízíme příběhy slavných značek. Pěkný večer a příjemný poslech.

toho vrať. Pak jednou v létě řekl jsem si pať, svět facku je tě a tak mu toho vrať. Když mi dát nechceš, já vezmu si

0: Hašlerka. Tvrdý bonbon pro zmírnění chrapotu a kašle, který nese jméno slavného písničkáře.
1: Říká vám něco značka Hašlerka?
2: Ano, určitě. Hašlerka, to si vybavím moje dětství.
3: Ano, samozřejmě říká, to jsou velmi známé bonbóny.
4: Značka Hašlerka jsou velmi oblíbený bonbóny.
1: Máte něco od této značky doma?
2: Vždycky máme doma v kredenci schovaný bonbóny od Hašlerky.
5: Doma bych přímo neřekla, ale manžel neustále vozí Hašlerky v autě.
3: Bohužel ne, držím dietu.
1: Napadá vás, jak je značka stará?
2: A já bych typla tak kolem roku 1960.
3: Typla bych si, že tak 30. 40. léta minulého století.
4: Značka je stará typu z první republiky nebo z přechodu do válečných dob a jezdilo i auto, který bylo kulatý a jmenovalo se Hašlerka.
0: Hašlerky mlsáme už pěknou řádku let. Ať kulaté, šišaté, balené v ruličkách nebo jednotlivě v mašličkách. Samotná receptura je samozřejmě tajná, můžeme z ní prozradit jen toto. Cukr a sirup se zahřeje na teplotu 142 stupňů Celsia. Do chladnoucí hmoty se zapracují silice, extrakty z léčivek a aktivní uhlí rostlinného původu pro barvu a snížení lepivosti. A pak se lisují bonbóny, které pomáhají zmírnit chrapot a kašel. Údajně vymyslel v roce 1877 jistý hamburský lékárník a nazval je Caruso. Proč zrovna Caruso? Protože prý jednou tento věhlasný pěvec před svým koncertem v Hamburku ztratil hlas. V sále bylo narváno, publikum se nemohlo dočkat svého miláčka, ale z něj šla místo zpěvu jenom horká pára. Co teď? Zkuste tenhle bonbon, Enrico, pravil lékárník, který byl v pravou chvíli na pravém místě. Na chuť dobrý a na hlasivky taktéž. Mistr mohl opět zpívat, hotový zázrak. Koncert byl zachráněn a Enrico Caruso prý výrobci poslal písemné poděkování. Bonbony Caruso Houston Bonbon začala před první světovou válkou vyrábět vídeňská firma Erich Kirstein. Od ní o několik let později získal recepturu pražský podnikatel František Lhocký. Táta Hašlerek, František Lhocký, jeden z českých self-made menů, se narodil 17. října 1884 v Břežanech nad Ohří ve staré selské rodině jako prostřední ze tří synů. Po obecné škole v Budyni nad Ohří a třech třídách měšťanky v Libochovicích absolvoval poslední ročník v Ústí nad Labem, kde chtěl přejít na elektrotechnickou průmyslovku. Jeho otec patřil mezi moderně myslící hospodáře a byl jedním z iniciátorů vzniku záložny v Budyni, ale také zároveň jedním z ručitelů. A tak když jednoho dne pokladník záložnu vytuneloval a s hotovými penězi zmizel, přišel o statek a také o život. To byl konec studia pro syny, se kterými se od té doby matka musela protloukat sama. František se proto šel učit prodavačem v koloniálu u svého strýce Daniela v Ledvicích u Duchcova. Pak pracoval jako prodavač v Žatci a nakonec se s matkou přestěhoval do Prahy. Díky dobrým doporučením získal práci u předních lahůdkářských firem, u Macáka v Hybernské ulici i u proslaveného Liperta na Příkopě. Po čase se začal živit jako obchodní zástupce firmy Nacionál, která vyráběla účtovací pokladny, vydělal slušné peníze, osamostatnil se a investoval do vlastního velkoobchodu s potravinářským zbožím a cukrovinkami v Trojické ulici. Krátce na to vypukla první světová válka. František Lhocký na frontu naštěstí nemusel, nebyl uznán schopným vojenské služby se zbraní a mohl dál i přes válečná omezení podnikat a obchodovat. Sotva válka skončila, zřídil si vlastní továrnu na cukrovinky, její první sídlo bylo v dnešní Belgické ulici v Praze. Měl na obchody čuch. Věděl, že zvučné jméno je základ popularity. Proto si vyprosí písemný souhlas Emy Destinové, že smí své bonbóny nazvat jejím jménem. Tak vznikly Destinky. Nijak zvlášť velký komerční úspěch ale neměli. O rok a půl později dostal další geniální nápad. Od vídeňské firmy Erich Kirstein získal recepturu na bylinné léčivé bonbóny, které nesly jméno Enrika Caruza. Údajně proto, že mu před koncertem pomohli vrátit ztracený hlas, jak už bylo řečeno. Jenže Čechy značka Caruso Husten Bonbon vůbec netáhla. A tak se pan Lhocký v prosinci 1920 vydal s krabicí sladkostí za českým miláčkem publika Karlem Haschlerem.
6: Tak já bych poprosila, abyste se oblékli. Máte tady nachystané pláště a bezpečnostní obuv.
7: Nejdřív ten bílý plášť, rukávy ohrnem. A teď boty.
8: Výrobou v Holešově Světlanu Lavičkovou provázeli technolog Jitka Odložilíková, vedoucí aplikační skupiny Miloslav Rosypal a specialista komunikace Tereza Barošová.
9: Z bezpečnostních důvodů je v našem potravinářském závodě povinnost odšperkovat se, to znamená veškeré šperky, pokud máte viditelný piercing, nalakované nehty, hodinky, náušnice, to všechno musíme odstranit kvůli bezpečnosti výrobku, aby se něco nedostalo do výroby. Je to požadavek jak pro naše zaměstnance, snažíme se toto dodržet i pro všechny návštěvy. Exkurze vodíme studenty, všichni to respektují, je to super.
7: Dostala jsem boty, plášť, vestu a uvidíme, jestli půjdeme do výroby rovnou.
10: Můžeme se svíct, víte? Teďka jsme před vstupem do výrobních prostor, kde si musíme nasadit čepici. Kdo má vousy, tak ještě samozřejmě i vousenku nebo roušku. Máme tady i špunty na ochranu sluchu, který budeme muset mít, protože jdeme na dílnu kanditárny, kde tyhle špunty jsou povinné. Máme tady bez nákrčníků v podstatě takovou gumičku. Já vám ukážu, jak se to nasadí.
7: Jeden otvor na krk, druhý na obličej.
10: Přesně tak. Takže takhle si to přetáhnete přes hlavu, na tvář. Na krku to máte takhle stáhnuté.
7: A už z toho koukám ven.
10: Tak, přesně tak. Krok číslo 2. Tady se podíváme na ty špunty, které si nasadíme.
7: Takže sahnu si pro sluchátka.
9: Více než 80 decibelů ve všech provozech mimo balírny.
10: A já teda ještě kvůli tomu, že mám vousy, musím si dát i takhle roušku a budu vlastně úplně zahalený.
9: Velká vousy.
7: A teď mě ještě čeká čištění bod. To čistí jen podrážku.
9: Jen lehce.
10: Poprosím vás, všude, kde je to možné se držet zábradlí.
7: Je tady to lepilo.
9: Jsme na hygienické smyčce, kde povinnosti každého, kdo vstupuje do výrobních prostor, je dodržovat podle piktogramu zase dočištění, oválečkování zad, že neulpěl žádný vlas na textilu, už jste v pořádku, umejt si ruce, použít dezinfekci a můžeme vstoupit do závodu. Tady je nějaká lepicí rohož, že ještě zase něco může ulpit na rohoži, tak to projdeme.
7: A to už bude opravdu všechno.
9: Ano, teď už vstupujeme do prostor. A doufám, že i výroba nám jede.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Herec, scénárista, režisér a hlavně písničkář Hašler byl hitmakerem, který nemá v naší historii konkurenci. Narodil se 31. října 1879 v Praze na Zlíchově. Vyučil se rukavičkářem, ale víc ho zajímalo divadlo. Když se jeho otec dozvěděl, že synek ochotničí po pražských hostincích, údajně o něj přerazil fajfku a to tajtrdlíkování mu zakázal. Nepomohlo to. V roce 1903 byl Hašler přijat do Národního divadla. A pak přišlo osudové setkání s Rudolfem Frimlem v hospodě, kde jinde. Nejenže se Hašler zahleděl do jeho sestry Zdeny a vzal si ji za ženu, ale byl to právě Friml, kdo ho navedl na to, aby skládal písničky. Pražský ševaliér se přesvědčil o kvalitě a účinku a dal na místě písemný souhlas s tím, aby se kouzelné bonbóny jmenovaly po něm. Originál dohody je uložen v Národním muzeu. Na jeho námitku, že si ho každý bude brát s dovolením do huby, mu Lhocký řekl, ať se na věc podívá z druhé, lepší stránky. Jeho jméno bude napsané na obalech bonbónů prodávaných po celé republice. Mohl by si mistr přát větší reklamu? Krátce na to vznikl i slogan Hašler kašle, nevadí, Hašlerky ho uzdraví. Ačkoliv existují různé fámy o tom, že si Hašler nechal souhlas tučně zaplatit, patrně se nezakládají na pravdě. Hašler byl sice nepochybně také dobrý obchodník, ale právě proto si určitě uvědomil, že na takto zdarma šířené reklamě svého jména rozhodně neprodělá. Podle jedné verze si jako odměnu vzal místo bankovek jen pytel bonbónů.
2: Největším úspěchem pražského veletrhu bylo, že byly dány do obchodu cukrlata s názvem Hašlerky. Po nich se totiž běhalo k Hašlerovi do kabaretu, který hrál třikrát denně. Kolikrát v noci, to ani nevím. Lidové noviny, 14. března 1921.
1: Od té doby bonbóny nesoucí jméno pražského písničkáře čekaly zlaté časy. V roce 1922 kupuje František Lhocký v Praze Michly na Krhounkově poli v Nerudově ulici, dnes se jmenuje Magistrů, rozestavěnou výrobní budovu, zvýší ji o dvě podlaží. O rok později už v tomto objektu jede provoz naplno. Pan továrník postupně přikoupí sousední pozemek, na němž dostaví moderní sklady, kanceláře a byty pro několik úředníků a dalších zaměstnanců. Například tu bydlel řidič nákladního vozu, aby byl kdykoliv k dispozici. Z továrny pana Lhockého se kromě Hašlerek úspěšně sypala spousta cukrovinek, jako třeba oblíbené šumivé prášky, plněné bonbóny, draže, čokoládové lahvičky ve tvaru lahví mělnického vína s originálními vinětami. Výtečné bonbóny se pyšnily názvy jako čaplinky, karamely mňám, cukrů, základem byly drcené oříšky, pepinky, podle postavy z tenkrát populární operety Járy Beneše Pepina Rejholcová, kterou hrálo Nuselské divadlo, luzínky, pojmenované podle Pepinčina partnera Luzínka, tenory, brustin, citronela, ex-šuměnky, božská Betty, maltésky, cikánky, negro a tak dále.
3: Tady už je cítit příjemná vůně.
4: A výroba se zatím nerozjela, zjistíme problém, co je zdrželo. Pravidla se výroba rozjíždí tak ve 2 hodiny, než se připraví směsi aromát, barev, rozvar té kanditní hmoty a teprve potom uvidíme tok té výroby od začátku do konce.
3: Takže kde to všechno začíná?
4: Než teda děvčata budou připraveny a kanditní hmotu budeme moct vidět na chladicím dopravníku a dál, tak je důležité, kdy my den dopředu si připravujeme zásobu chutících a barvících směsí, to znamená směs aromat, barev, které vstupují do výrobku.
3: To zní hrozně, když řeknete příchutě, aromata, ale já mám za Hašlerek vždycky pocit, že to je hodně přírodní.
4: Běžně, když se bavíme o přírodních aromatech, tak pořád jsou to aromata, jenom jsem tam nedala to přídavné jméno přírodní aromata a barviva. Ale pořád platí to, že si musíme dopředu ty směsi připravit. U hašlerek my používáme pořád tu tradiční recepturu. Mentol, anetol, anís se spolu rozpouští a od roku 2002 už dáváme byliny. Momentálně používáme extrakty bylin meduňka a jitrocel, které jsou jako navíc. Ta původní receptura zůstává, mentol, anetol, anís a meduňka a jitrocel se spolu s barvou medicinálním uhlím, což je taky přírodního původu, rozpouští, aby jsme měli tyto roztoky. Tyto roztoky potom už umíme dál zpracovávat a přidávají se na chuticí a barvicí stanici, což v procesu uvidíme, uslyšíme.
3: Říkala se ta receptura, že je stále stejná. Proč tam tedy přidáváte tu meduňku a další bylinky?
4: No, to už je o inovaci výroby. Hlavně chceme, aby ta původní chuť byla zachovaná.
5: Musím říct, že hašlerky se tady na českým a slovenským trhu určitě udrží dál. Povídá tomu i objem výroby, který vyrábíme, více než 1000 tun ročně.
4: Není hašlerka jako hašlerka. Nejvíc využíváme a prodáváme hašlerku originál, hašlerku extra strong, hašlerka rybíz. Je to varianta, kdy jede hašlerková část a ovocná část. A spolu potom na produktu jsou vidět takové pásky, my jim říkáme jako ovocná hašlerka. Takže kromě rybízu je to ještě jabko. Další alternativa iso, kdy nepoužíváme cukr, syrup a používáme izomalt a to jsou hašlerky bez cukru. Máme tady hašlerky do kapsy a to jsou právě ony, o kterých mluvím.
1: Lhocký nezapomínal ani na reklamní kampaň. Prodej hašlerek podporovali plakáty s údernými slogany, například U nás nekašleme, máme hašlerky. Vznikly i štěpné veršovánky. Jako podpis na obraze říká, že je pravý, tato značka na hašlerkách symbolem je zdraví. Či kdo hašlerky nosí v sáčku, jistě zná i tuto značku. Pokud lidská paměť sahá, vyrábí je Lhocký Praha. Pro firmu pracovali prvotřídní grafické ateliéry, dokonce i akademičtí malíři František Voborský a Josef Vodrážka. Pan továrník si pořídil i železniční nákladní vůz, který křižoval železniční sítě z jednoho kouta země na druhý a na něm se skvěla reklama. Cestující vlakem z Denisova a Wilsonova nádraží přes Vysočany si nemohli nevšimnout asi metr vysokého nápisu Lhocký hašlerky Praha. Nechal si zhotovit dokonce 2 speciální auta ve tvaru bonbonu. Postavila je známá pražská karosárna firmy Uhlík.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Měl-li František Lhotský vůbec nějaký volný čas, věnoval ho zahradničení. Miloval svůj ovocný sad a okrasnou zahradu. A dokonce byl i místopředsedou Společnosti přátel zahrady. Zapojoval se i do veřejného života, působil například v Pražské besedě, Matici školské, v profesních svazech obchodu a průmyslu i v klubu českých turistů. Dokonce byl jmenován přísedícím obchodního soudu.
2: Tady vytéká černý olej.
3: To jste řekla vy?
2: Vy byste řekla?
3: Já bych řekla, že je to kanditová hmota, už obarvená, ochucená, silně uvařená na teplotu 138 a vyvákuovaná. To znamená, zbavili jsme se ve vákuové odparce té uvařené vody, která vyvákuje hmotu. A tato vytékající hmota přes podávací zařízení je vedena do měsícího šneku. Vstupuje směs aromát, směs barev a bylin. A to, co vytéká, jak jste nazvala, je kanditová hmota už obarvená a ochucená a vytéká na chladicí ocelový pás.
2: To, co teď vytéká, už slisované do takového nekonečného plátu. Kdybych tam natáhla prstík a lízla, tak to už je chuť té hašlerky.
3: Už je chuť hašlerka, ale s tím prstíkem to je velmi nebezpečné. Vyvákuovaná hmota má pořád teplotu ještě 120 stupňů. Vytékající kanditní hmota je teflonovým válcem rozetřena na širší část. Ten ocelový dopravník je opatřen protilepící látkou. Ze spodu ocelového dopravníku jsou chladící trysky.
2: Každým krokem je ta hmota chladnější.
3: Je chladnější. Připravujeme tu hmotu na to tvarování, kdy radlice hmotu shrnují a znovu rozvalují a znovu shrnují a rozvalují.
2: Takže a to proč? Předtím jste pracně vyndavali ten vzduch odtamtud a teď tím shrnováním se tam zase ten vzduch zapracuje.
3: Protože se bavíme, nebo jsme tady u kontinuální výroby, tak je důležité tu hašlerku, která má ty vysoké teploty, schladit na tvarovací teplotu těch 90 stupňů. Dostáváme se do části, které my říkáme vyvalování hmoty, tvarování na tvarovací razící hlavě, je to vlastně vylisování. Tady ta kanditová hmota obarvená černá se sformuje. Kužel kanditní hmoty, který my zpracováváme do vyvalovacího stroje, ten se zužuje, postupně zužuje do provazce.
2: Tady už je, jako kdyby šla tím strojem nekonečná černá hadice.
3: Já vás trošku přiopravím. Dochází k tomu, že hmota se zužuje do provazce kanditního. Operátorka si tady upravuje hmotnost toho provazce, aby ten výsledný bonbon, který se v zápěti ukáže jako vylisovaný, měl požadovanou hmotnost.
2: A teď tady ta, jak já jsem řekla, hadice zajíždí zase do nějakého stroje, ale tady už vypadávají bonbonky a tady už to i voní.
3: Tady je tvarovací hlava, která z toho úzkého provazce z egalizačního zařízení vylisuje bonbon.
2: Bonbony, které tady vypadávají z toho tvarování, ty už teď by člověk v ruce udržel, kdyby tady nebyl za ochranným plexisklem.
3: Udržel, ale ten bonbon pořád ještě má tu svoji tvárnou teplotu a podařilo by se vám ten bonbon deformovat. Chladící patrové dráze, kde jsou nastavené podmínky teploty a vlhkosti. Ten bonbon se tady vlastně tak projíždí v té patrové dráze a skládne na tvrdou kanditní hmotu.
1: Hašlerky a další cukrátka se vyráběly i za druhé světové války, ale ve značně omezené míře. A ani poválečné období nebylo jednoduché. Surovin byl nedostatek, situaci komplikoval také přídělový systém týkající se zejména cukru. Rozběh výroby se neobešel bez potíží. A když už by se mohlo zdát, že nejhorší je zažehnáno, přišel únor 1948. Jako mnoha jiným, i Františku Lhotskému komunisti podnik sebrali. Dokonce mu do něj zakázali vstoupit, ovšem musel být kdykoliv k dispozici. Člověk, který firmu vypiplal od plenek, byl najednou nežádoucí osobou. V 50. letech prodělal František Lhocký mozkovou příhodu a jeho zdravotní stav byl vážný. I přesto dostal od Národního výboru příkaz, aby se vystěhoval ze svého bytu v Praze. Dřív, než se to mohlo stát, odešel z tohoto světa. Zemřel v nedožitých 70 letech 17. března 1954. Továrna na cukrovinky v Michli skončila. Hašlerkárna se stala součástí pražských čokoládoven. Výroba byla přesunuta do Modřan, do bývalé Rupy. V objektu v ulici Magistrů byly po určitou dobu sklady ministerstva obrany. A dnes? Dnes je z něj moderní bytový dům.
2: Hašlerky po dopravníku putují někam nahoru do střešních prostor.
3: Bombóny postupují přes elevátor a podstropní dopravou k jednotlivě balícím strojům, aby jsme mohli každou hašlerku zabalit do tvaru mašličky. Tady nad náma je dopravní pás, kde jsme se dostali až k balicímu zařízení pro jednotlivé balení. Tady ten výkon zrovna ukazuje, je to nějakých 716 bombónů za minutu, dokáže balička zabalit.
2: A každá hašlerka vypadává krásně zabalená do té mašličky. To je tradiční balení.
3: Ano, je to tradiční balení. Hašlerky z výroby padají do násypu, z násypu do kruhu balicího stroje. Ten kruh má v sobě otvory, kde pěkně zapadnou ty tvary hašlerek. Tvary zapadnou do obvodu toho kruhu, posouvají se dál a tady ta pohybující se část, my říkáme moták. Do motáku se uchopí hašlerka i s obalem, udělá 1,5-2 otáčky a tím dostaneme ten bonbon do obalu, do mašličky.
2: Hašlerky jsou zabalené a už mohou ke spotřebiteli.
3: Máme je zatím v jednotlivém balení. V jednotlivém balení jsou vedeny hašlerky dál. My máme potom opatro níž, balíčku pro skupinové balení, aby jsme je dostali až do toho sáčku pro spotřebitele.
1: Přes veškeré změny v dobách reálného socialismu či pozdější divoké privatizace hašlerky žijí dál. Dokonce patří k vůbec nejprodávanějším mintovým neboli větrovým bonbonům v Česku. V současné době se vyrábí v závodě Sphinx v Holešově. Tato továrna se 400 zaměstnanci patří pod nadnárodní koncern Nestlé. Hašlerky se zde připravují podle původní receptury. Jen pamětníci mohou posoudit, zda se skutečně podařilo zachovat jejich typickou chuť po anýzu, mentolu a bylinách. Hašlerky nebyly a asi ani neměly být úspěšným vývozním artiklem. Daří se je prodávat jen na Slovensko. Každý rok jich vyrobí přes 900 tun. Předchůdcem dnešního závodu Sphinx bývala továrnička na výrobu tvrdých bonbónů, takzvaných kanditů, kterou v roce 1863 založil Filip Knýsl. Společně s krámkem sídlila v dnešní Palackého ulici v Holešově. Pracovalo tu asi 20 zaměstnanců a lidé sem chodili kupovat oblíbené cukrové špalky, karamelové zboží, proslazované ovoce, marmelády, kuličky z arabské gumy, bylinné, ovocné a mátové bonbóny a další laskominy. Ale to už je zase jiný příběh.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

stěně. A můj děda řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen, vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem, dědečkovým životem.

jako vlak, ať ho ženou roky nebo vteřiny. Přitom rok od roku tikali mu do kroku hodiny, které měl tolikrát. Život se dál vlek, za 90 let náhle zůstal stát. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem.

kráčet rok za rokem, celým naším životem, a svým hlasem budou nás varovat, co umí čas, když se rozletí.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Sněmovna po 7 hodinách přerušila jednání o nedůvěře vládě. Vodohospodáři dokončili stavbu nového přivaděče mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou. V noci na zítřek začne nový ročník zámořské hokejové NHL a počasí v České republice zítra, podobně jako dnes, tedy převážně slunečno. Maxima velmi příjemná, kolem 24 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Poslanci zhruba před hodinou přerušili mimořádnou schůzi k vyslovení nedůvěry vládě premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Svolady nechali opoziční kluby, a to kvůli hospodaření České republiky a možnému střetu zájmů českého premiéra. Z opozice vystoupil zatím jako jediný předseda ODS Martin Kupka. Vyjmenoval několik důvodů, proč by kabinet měl o důvěru přijít. Na hospodaření této vlády podle Kupky doplatí budoucí generace.
2: A místo toho, aby měli stát, který bude schopen zajistit dostupné bydlení, fungující školství, bezpečnou zemi a také fungující zdravotnictví, včetně funkčního důchodového systému, tak zdědí po téhle vládě mnohem větší dluhy a bohužel mnohem větší balík, který budou muset každý rok zaplatit na úrocích.
0: Hlasování o nedůvěře čelí Babišova vláda už podruhé za necelý jeden rok. Premiér Andrej Babiš obhajoval svůj kabinet na plénu téměř 2 hodiny. Schůzi označil jako zbytečnou. Opozice podle Babiše jen zdržuje práci sněmovny. Obyvatelům měst a obcí v okolí hranic na Přerovsku slouží nový přivaděč pitné vody. Vodohospodáři ho postavili mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou. Je více než 10 kilometrů dlouhý, jeho stavba stála téměř 200 milionů korun, říká ředitel firmy Vodovody a kanalizace Přerov Jiří Pavlík.
3: Povedla se důležitá věc nadregionálního významu, a to znamená propojení, řekněme, vodárenských soustav, tím pádem zabezpečení dodávky vody v době krizových situací, v době řekněme problému, ať už se suchem nebo povodněmi.
0: Lidé v Pardubicích musí v závěru tohoto týdne počítat s dopravními omezeními kvůli plochodrážním závodům Zlatá přilba. Od pátku do neděle bude uzavřená silnice mezi Pražskou a Srnojeckou ulicí. Vjet nebude možné ani do úseku za nadjezdem přes železnici. Řidiči pojedou po vyznačené objížďce přes Srnojedy a Opočínek.
4: Uzavřené budou také některé místní ulice v okolí plochodrážního stadionu ve Svítkově. Omezení se dotkne i příjezdu ke sběrnému dvoru, který zůstane v pátek a sobotu uzavřený. Rezidentům s povolením bude vjezd umožněný. Případné další výjimky může udělit pořadatel závodu. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas. Sport.
0: Dnes pozdě večer začne nový ročník hokejové NHL. Titul obhajuje Carolina, která po 23. hodině zahájí novou sezonu utkáním proti Floridě. V noci na zítřek se pak budou hrát ještě další 4 zápasy, včetně utkání Boston-New York Rangers. Hokejisty Bostonu povede nově jako kapitán český útočník David Pastrňák.
1: Počasí.
0: V noci na středu čekáme v České republice jasno až polojasno, pouze výjimečně mlhy. Nejnižší teploty většinou mezi 12 a 7 stupni, při sklidnění větru kolem 5, ojediněle i přízemní mrazíky. A zítra přes den jasno v Čechách a večer také na Moravě a ve Slezsku i polojasno. Nejvyšší denní teploty mezi 20 a 25 stupni. Vítr zpočátku slabý, přes den bude dál zesilovat zejména v oblasti Českomoravské vrchoviny a Frýdlantského výběžku.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Brna na Ostravu čekejte překážku u Vyškova. Za sjezdem na Olomouc na kilometru 230 stojí v pravém pruhu nepojízdné nákladní vozidlo. Projíždějte velmi opatrně. A na dálnici D11 z Prahy směrem do Hradce Králové počítejte s omezením za odbočkou na Český Brod. Mezi kilometry 19 a 23 pracují silničáři v pravém pruhu. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Přejeme pěkný večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Když si procházím starší scénáře divadel pro vaše uši, pokaždé najdu něco, co mě překvapí. Tak třeba ten fakt, že jsme tu ani jeden večer ještě nevěnovali osobnosti rozhlasového režiséra, kterému po letech jeho práce v rádiu snad nikdo neřekl jinak než pohádkový režisér Karel Weinlich.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se v rozhlase řekne režisér Karel Weinlich, tak se vám ozvěnou ozve přes desítky a stovky pořadů, ale především pohádka. No a když se řekne pohádka pro ty nejmenší, je to zase Hajaja. A taky pan Vlastimil Brodský, který s těmi pohádkami na dobrou noc v 60. letech v rozhlase začínal. V jednom z toboganů Tomáše Slámy se Karel Weinlich a Vlastimil Brodský potkali. No a řeč byla o všem možném, jak to tak bývá, když se potkají kamarádi po letech, ale taky o divadle, nebo o tom v rozhlase sice neviditelném, ale tak důležitém potlesku publika jako poděkování.
2: No, někdy ten potlesk je vlastně jediným opravdovým uspokojením. Nicméně on není dán kvalitou mý práce jenom, on je dán i tou okolností, že v mém životním předkremačním stádiu pochopitelně mnoho lidí mi chce dát najevo, abych umíral aspoň s tím uspokojením, že mě mají rád.
3: No, je pravda, Vlastimile, že my jsme si řekli, že skoro slavnosti dneska uděláme to, že vy už jste tradicí našich Vánoc, jo? Po třetí, kdy vždycky vy říkáte, no musíme to stihnout, protože příští rok já už, jo, máte takový, že třeba budete někde jinde.
2: Já se velice omlouvám, že nikdy nedržím v tomhle smyslu slovo.
3: Ano, a já vám chci poděkovat za to, že ho nedržíte, prosím vás, klidně v tomhle pokračujte, ale ještě hodně dlouho bych potřeboval. Ale ono to je v zájmu české kultury, ten smích, jak jsme slyšeli, intenzivní jednoho jednotlivce, to je pan Karel Weinlich, toho si tady ještě podáme, nemyslete si, že sedíte v první řadě, nezaplatil jste, Karle, jo, za prvé, to je první věc. Jste zaměstnancem Českého rádia, vůbec mě zajímá, jestli, promiňte Vlastíku, já se ho rovnou zeptám, já jsem pak většinou překvapen, že se stává taková věc, platí, když, promiň, já tě budu týkat, platíš koncesionářské poplatky?
4: Já velice poctivě platím koncesionářské.
3: Režisér, který neumí hovořit, to je výborné.
4: To je naprosto normální záležitost. Vážení přátelé a vážení posluchači, já jenom pokud sdílíte obavy o našeho milovaného Vlastíčka Brodského, tak já bych vám je rád rozptýlil, protože když jsme zhruba tak před 45 až 50 lety spolu točili první inscenaci, tak již tehdy se mnou loučil, říká, Kajínko, bylo to hezké, škoda, že to bylo naposled.
3: Promiňte, já ještě vlastně to jenom na dotvrzení toho, že teda doufám, že dalších 15 let tobogánu máme vystaráno o Vánocích. Já mám před sebou kazetu, kterou sama natočila Zuzana Maléřová. Ona tady sedí dokonce tu kazetu, dneska můžete mít k dispozici s podpisem Vlastimila Brodského. Tam se taky píše o téhle nezdolné energii Vlastimila Brodského. Jak ty to vidíš? Jako? Není to koketerie jenom, protože on na to dostává i mladý dívky a oni pak o něj rádi pečujou.
5: No, já řeknu taky osobní příběh, protože je to teda pouze 15 let starý příběh, ale to jsme se v podstatě seznámili a pan Brodský mě tehdy pozval na výlet do Hradce Králové, kde promítali Šormův film Farářův konec, který v té době nebylo možné nikde vidět. A my jsme se tam vypravili, cestou jsme se zastavili v krásné restauraci na oběd a kolem lidi nás pozorovali a my jsme byli takový tajemní, jako jaké, že city k sobě chováme a moc nás to bavilo, teda mě. A pan Brodský, já jsem mu ale pořád říkala pane Brodský a on mi říká, to je nepřijatelné. Až dorazíme do Hradce, najdeme si Zuzalko Prima Fleck a tam si potykáme. A ten Fleck našel a na místním hřbitově mi oznámil, že mi provždycky bude říkat Zuzalko a že on je Broďa.
3: Vy jste v tom rozhovoru dokonce, to byl tak nádherný intimní rozhovor v době, kdy všichni veselé historky z natáčení, tak Zuzalka, nebo jak jste to říkala? Zuzalka si sedne s Vlastimilem a povídají si jen tak o životě a o trápení a Vlastimil, jeden z největších českých herců, říká, že vlastně nemá talent a že je jenom pouze pracovitý. Tak jak jste to Vlastimil dělal, že vaším životem prošly tak krásné ženy a tolik úspěšných věcí?
2: To bylo velice jednoduché. Samozřejmě, že mé záměry bývaly často, i abych je nazval, dejme tomu, hříšnými. Nicméně i případ mojí milované Zuzalky takhle počal, ovšem zase jsem dopadl jako obvykle naprosto beznadějně. Já jenom, aby panu manželovi, aby pochopil eventuálně, že jsme se opravdu si potýkali na tom hřbitově. Ale zase to bylo natolik mně blízké prostředí, že to bylo hezké.
3: Vy jste v tom jednom rozhovoru říkal a vyprávěl o svém tatínkovi a mamince, jak tatínek dělal na oko, že ta vaše práce ho celkem, že mu to je jedno a že tomu možná ani moc nevěří, těm hereckým úspěchům, ale jakmile začaly první filmy, takže chodil v tom městečku a díval se na to a lidi se ptal po skončení třeba určitého představení filmového, no tak co říkáte na toho Brodskýho a že on je hrozný, že jo, a že oni říkali, ne, je dobrý, a že on řekl, no jo, to je můj syn, jako, takže také se třeba někdy takhle díváte, nebo jakým způsobem se díváte na Teresku, na Marka, když vidíte, no, jak se jim umělecky dá říct.
2: Asi zcela jinak než se díval tatínek na mě, protože herectví bylo jeho nesplněným snem. On i hrál na Růživě ochotnické divadlo, občas dokonce v Ostravě se zúčastňoval i na tom zemském divadle, nebo já nevím, jak se tehdy jmenovalo, Ostravský velký divadlo, v nějakých menších rolích a tak byl posedlej herectvím, ale nikdy vlastně se neodvážil to dělat jinak než amatérskou zájmovou činnost. A takže on ve mně pak nacházel takové splnění svého snu a svých představ o svém životě. Takže mi strašně fanděl a já se omlouvám, že neodpovídám hned na danou otázku, ale my jsme třeba bydleli s Horničkem na jedné chodbě, když se přestěhoval z Plzně, tak jsme bydleli na stejném baráku a měli jsme se velice rádi, byl to takový hezký ten. A maminka Hornička bydlela v opatru níž v Malý Garconce. A když Mirek slavil jakýkoliv úspěch, tak paní Horničková vzala botu a kartáč na boty a stoupla si na chodbu a čekala, až půjde starý Brodský. A když táta šel do práce, do pojišťovny, tak on řekl dobrý den, milosťá paní Horničková řekla dobrý den, pane Brodský, a pak jenom tak jako mimo, když už tatínek jako byl na odchodu, tak špitla, Mirek teď bude hrát s Verichem. To dělalo s tatínkem strašné věci. A tím mu ovšem zkazila celý den. A tatínek jaksi potřeboval nějak zachránit. Já jsem vždycky, když jsem dostal nějakou roli, tak jsem volal tatínkovi a když to byla pěkná role, tak tatínka to uspokojila a zase šel domů a čekal, až paní Horničková s tou botou bude na chodbě. A zase tak jenom mimochodem řekl, no, dobrý den, milosvěhá paní, ruku líbám, syn bude hrát hlavní roli ve filmu. A zase měla celý zkažený den paní Horničková. No a takhle se tam soupeřilo. Všem bylo to tím, že žádný z těchto dvou roztomilých lidí vlastně to nedělal jako profesi. A já jako profesionál na to koukám trošku s většími nároky na tu činnost hereckou mýho syna, ale to je sporadická, a i na činnost Teresky jako spíš tak nějak kritičtěji, takže já se vždycky bojím, že aby jim to vydrželo, pokud jim to jde. A nebo pokud jim to nejde, tak aby je to brzo přešlo, tato činnost.
3: Milí přátelé, pojďte v přímém přenosu pozdravit Vlastimila Brodského. Připomenu, že vysíláme z divadla U hasičů v přímém přenosu a naším hostem je pan Vlastimil Brodský.
6: Ano, takže já bych zaspívala takovou písničku, taky to má takové jako šmrnc, řekla bych sváteční, jmenuje se Svatební. To já mám, kdyby náhodou jsem se, jo. Ještě nevím.

0: Petra Černocká, Jirka Pracný, přímý vánoční přenos Tobogánu a zvu pana Karla Weinlicha, aby přišel doplnit tu naši malou rozhlasovou minirodinku.
1: Děkuji.
0: Dobrý den.
1: Dobrý.
0: Karle, tam máš místečko vedle Petry. No, Karel Weinlich a Vlastimil Brodský oba získali cenu vlastně generálního ředitele Českého rozhlasu. A všimněte si, teď mě vzali židli, ale mě to nevadí. Já si sednu.
2: Takhle
0: jsem si to představil. Seďte, mistře, seďte. Mistři, seďte. A řekněte mi, já jsem hovořil o tom lidském hlase v úvodu našeho dnešního pořadu. Pan Vlastimil Brodský propůjčil svůj hlas. Jenomže to není jeho propůjčil hlas. Slavné postavě pohádkové Hajaja. Co takové propůjčení hlasu znamená, když navíc toho dětského diváka si můžete jenom představit?
3: Já nevím, jestli já to budu umět říct tak, abych se nikoho nedotkl. Já si myslím, že je to propůjčení hlasu figurce, která se spopularizuje, je velice vděčná věc a má příznivou odezvu, která je uspokojující svým způsobem. Nicméně, když ta popularita narůstá, tak v tom začne být tak strašně velký nebezpečí, že jako v mém případě mě to vyřazovalo z možnosti pracovat v jiných uměleckých médiích. Byla taky jiná doba než je dnešní a často se stávalo, že jsem potkal režiséra, který říkal, člověče, já jsem měl pro tebe tak krásnou roli ve filmu, ale to víš, ono, kdyby se to hrálo odpoledne a ty jsi tam byl v nějaký roli, tak děti, který tam budou, nebo i dospělí, začnou řvát Hajaja a je ten film o něčem jiným. Mně se dokonce stalo, že jsme hráli Tylova husa a já jsem hrál nějakého ošklivého mnicha, jezuitu na začátku a režisér mi říkal, prosím tě, zhanob se nějak, aby na odpoledním představení tě nikdo nepoznal. A já jsem opravdu byl jezuita, teda převlečený za někoho jiného ve svém exteriéru. A on říkal, ten režisér, to je, podívej se, to dává celý smysl ty hře, čili ne, aby tam někdo začal řvát Hajaja. A já jsem se zhanobil, vylez na jeviště, na balkoně byla nějaká škola a skutečně celá škola začala řvát Hajaja, Hajaja. Takže ta hra taky byla o něčem jiném, než jsme zamýšleli. Tak v tom případě propůjčit hlas není příliš příjemné.
4: No, já to mohu jenom potvrdit. Já bych jenom poopravil jednu věc. Vlastík nepropůjčil jenom hlas, on oživil toho Hajaju. A byla to skutečně v té době prostě legenda. Legenda, která ho skutečně mohla stát tu hereckou kariéru. A vím, že z toho byly velké maléry. Vlastník s ním přišel odůvodněně, jako na to poukazoval. A byl dost velký problém teda toho Hajaju předat někomu jinému. Takže ono není vždy pravdou, že býti populární na nějaké figurce a tak populární, jako byl pan Brodský, je k dobru. Nehledě k tomu, že člověk by myslel, že ho ta děcka milovala, ale on by nám mohl povědět i historku, kdy do něj kopala.
3: No, ne, samozřejmě, že si mě představovali jako svýho kamaráda, který je pravděpodobně tak velký jako oni, teda taky trpaslík. A stávalo se, že šla babička s dětma na druhé straně ulice a viděl jsem, že mluví o mně, protože na mě ukazuje prstem a řekl, helejte se děti, tamhle jde Hajaja. A ty děti se rozdářily, koukly se na mě a naprosto zhasly. Tím zklamáním, že tam jde starý dědek nějaký, který nesplňuje jejich představy. A jednou jsem šel na tramvaj a tam to už zase taková ta generace devítiletých. Tam mě skutečně někdo velice nakop vehementně do zadku a za ním běžela babička a z dálky už na mě volala, když on vás má tak rád.
5: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Mezi ty asi nejoblíbenější zvukové kousky tady v Divadle pro vaše uši patří povídky o Sherlocku Holmesovi. A to nejenom ty z toho základního Doyleova kánonu, ale i ty, které vznikaly na základě původních Sherlockiád. Třeba v rozhlasovém Meteoru, protože pokaždé s nějakou vědeckou záhadou nebo vědeckým problémem. A myslím si, že se ani nemusíte ptát, kdo byl tak často režisérem takových, jak by se řeklo, vědecko-populárních detektivek. Ano, správně, byl to zase Karel Weinlich.
2: Od té doby, co se odávám uklidňujícímu životu v lůně přírody, milí Watsone.
5: Očividně vám to prospívá.
2: Uvědomuji si, že jsem po něm vlastně často toužil za těch dlouhých let strávených v pochmurném Londýně.
5: To je pro mě novina. Vždycky jste mi rady odbýval tím, že je obecně nežádoucí, abyste z Londýna odjel, protože by v podsvětí zavládlo nezdravé rozjaření.
2: Bývalo.
5: Jsem proto rád, že jste se nechal přemluvit k této cestě na jih.
2: Je to příjemná a poučná cesta.
5: Mimochodem, kam vlastně jdeme?
2: K doktoru Dilimbertovi.
5: O, kolega?
2: Ne zcela, zubní lékař.
5: Ale potíže?
2: Zapomněl jste, že můj chrup je už trvale bezbolestný. Je to entomolog amatér.
5: Včelas?
2: O, nikolivěk, motýlář, unikátní sbírka. Vzácná příležitost vidět mnohé klenoty matky přírody, některé i živé.
5: Ale cože živé?
2: O, ano, doktor je sběratel a chovatel, proto jsem s povděkem přijal nabídku pana prefekta Stulů, že mi zprostředkuje návštěvu.
5: Odměna za úspěšné vyřešení případu s gótským rukopisem?
2: Zřejmě. A číslo 73. Milý Watsone, zdá se, že jsme na místě. Milý pane doktore, musím prohlásit, že jsem byl hrdý na své jakési opus magnum, mého životního podzimu, na svou včelařskou příručku s přihlédnutím k oddělení královny.
5: Můj přítel pozoroval, co se děje v úle, se stejným zaujetím, jako kdysi pozoroval, co se děje v podsvětí.
2: Teprve tady však vidím, jakých nepatrných výsledků jsem se dopracoval ve srovnání s vámi. Úžasné.
6: Díky přeháníte však, milý pane Holmesi. Věnuji tomu všechen volný čas. A tady si vás ještě dovoluji upozornit na svůj nejvzácnější exponát. Brazilské motýly rodu Hylésia.
5: Oh, vždyť oni za tím sklem létají.
6: No jistě, jsou živí.
2: Ale jak jste jim dokázal připravit stejné podmínky?
6: Po mnoha pokusech. Tahle populace čítá nejméně 100 dospělců. Přesně spočítat je, jak vidno, vyloučené.
5: A proč právě tyhle motýly?
6: Já vím, nezáří barvami, neohromují velikosti. Pan Holmes je však ocení. Jsou jedovatí.
5: Jedovatí motýly?
6: Ano. Mají po těle jedové chloupky spojené s jedovou žlázou.
2: Vím o pověstných ohnivých housenkách Tatoranas z čeledi Megalopygidae, které jsou jedovaté, ale...
6: U motýlů je to vskutku vzácnost. Má to jen několik druhů na světě. Hylésia pak zvláště intenzivně. Chemie je přece vaším koníčkem, pane Holmes.
2: Zajisté.
6: Pokouším se odhalit tajemství jedu Hylésia.
2: Zabijí?
6: Nikoliv. Způsobuje nesnesitelné svědění, když se jedové chloupky zabodnou do kůže. V roce 1960 byl v Brazílii popsán případ, kdy velké hejno motýlů Hylésia vlétlo do jedné vesnice. Třeli se o stěny, záclony, oděvy i samotné lidi. A všichni obyvatelé onemocněli úpornou kožní vyrážkou.
5: Životu nebezpečnou?
6: Naštěstí ne. Ale mohu vás z vlastní zkušenosti ujistit, že velmi nepříjemnou.
5: Ještě štěstí, že v Evropě se může člověk setkat s tímto roztomilým motýlem, zřejmě jen u vás.
6: Zřejmě, ale nemyslete. Takový bourovčík dokáže u nás také pěkně potrápit.
5: Tak toho motýla neznám.
2: Je to housenka, milý Watsone. Taumatopea processiones, bourovčík toulavý, žije v dubových lesích.
6: Za času našich dědečků znemožnil úplně výlety Pařížanů do Buloňského lesa. Les byl zamořen jedovatými chloupky bourovčíku a ty způsobovaly záněty sliznic, očí a pokožky.
5: To je pozoruhodné. Řekl bych, že vaše zubní praxe je proti tomu koníčku dosti nudná.
4: myslíte?
2: Pokud si vzpomínám, tak mé návštěvy u zubařů nebývaly nijak nudné, milý Watsone.
5: Nemyslel jsem na pacienty, Holmesy.
4: Zrovna dnes jsem si na nudu rozhodně nemohl stěžovat. A přitom pořád vlastně nevím, oč tomu chlapíkovi šlo. Ostatně, vy jste přece, pane Holmesy, expert na záhady.
2: Záhada toť výzva. No,
4: snad pro vás.
2: Nechtěl byste být konkrétnější, pane doktore?
4: Beze všeho vám to mohu vylíčit. Co vás trápí, pane...
7: Belezis. Vzadu vpravo stolička strašně bolí.
4: Mm-hmm. Podíváme se. Tahle?
7: Jo.
4: Sedmička vpravo dole. Ale těch kazů máte víc.
7: Musíte vrtat?
4: Trochu, ale nebude to bolet.
7: To určitě ne. Nepřišel jsem totiž kvůli ní.
4: Nerozumím, co si tedy přejete, pane?
7: Dohodnout s vámi menší obchod.
4: Zmýlil jste se, nejsem obchodník, jsem zubní lékař.
7: Podívejte, jdu si pro jednu zdravotní kartu. Kartu mého přítele, který k vám léta chodil, teď ji potřebuje.
4: Nechápu.
7: No, chce jít na operaci, vsazování celých zubů, to jak se to, no...
4: Transplantáty, myslíte?
7: Jo, třeba. A potřebuje kartu.
4: No a proč, nepřišel sám?
7: Nemůže.
4: Jeho jméno, prosím?
7: Přítel si nepřeje být jmenován, kartu si vyberu sám. Diskrétně.
4: Chápete, pane, mou situaci?
7: 10 000 franků tady v obálce, za kartu, která patří stejně mýmu příteli.
4: Mýlíte se, ta karta patří mně. A bez souhlasu pacienta o tom odmítám vůbec jednat.
7: Bral bych tu nabídku vážně, doktore. Můj přítel dokáže být nepříjemný.
4: Pozdravujte svého přítele a věřte, že má ordinace je stále na tom místě, kam léta chodil. Poroučím se, pane.
2: Pozoruhodné, velmi pozoruhodné. Nemyslíte, Watsone?
4: Máte tušení, oč tu vlastně běží?
2: Jak vypadal ten člověk?
4: Nízký, zavalitý, hranatý, nepříjemný typ. A nejhorší je, že to tím zřejmě neskončilo.
2: Ale?
4: Odpoledne volal znovu. Stolička prý nesnesitelně bolí, chce přijít znovu.
2: Odmítl jste?
4: Naléhavé případy neodmítám.
2: Kdy přijde?
4: Zítra v 17:30 odpoledne.
2: Vyjednal si ten termín?
4: Ano. Navrhoval jsem ráno, ale on chtěl až pod večer.
2: Mhm. Věděl tedy, že bude posledním pacientem a v čekárně už nikdo nebude. Škoda. Myslel jsem, že bychom si ho tam s Watsonem prohlédli. Takhle by to bylo nápadné.
5: Proč třeba tu kartu neukradl? Při takovém nočním vloupání by nemusel ani zanechat stopy a vy byste si, pane kolego, ničeho nemusel ani všimnout.
4: To sotva. Má ordinace je v centru města, v prvním patře, přímo pode mnou je velké klenotnictví. Jejich bezpečnostní systém zahrnuje i patro nad klenotnictvím. Bylo to pro mne výhodné a souhlasil jsem s tím.
2: Marseille je po jisté stránce velmi rušné město, doktore, vidíte.
4: Myslíte-li na zločinnost, pak tu máme vysokou.
2: Myslím na všechno, milý doktore. Je to první pravidlo ve styku se zločinem.
4: Se zločinem?
2: Jsou tu jeho výrazně znepokojující příznaky.
4: Co byste mi tedy radil?
2: I k tomu se dostaneme. Mluvil jste o chemii jako mém koníčku, to zajisté. Jistě je vám znám pověstný jed rodiny Mediceů, Aquatofana. Byla prý to podivná složení na všelijakých odvarů, ale hlavní součástí tohoto hrozného, vždy smrtelného jedu prý byl zhuštěný výtažek z těl broučků rodu Zonabris. Víte o tom něco bližšího, doktore?
4: Nechápu, co má společného.
2: Vždycky mě znepokojovalo, že bych se s tím hrozným jedem sešel a nebyl na něj dobře připraven.
4: Ano, jeho součástí byl i alkaloid kantaridin, získaný z těl brouků rodu Zonabris. Kantaridin C10H12O4 je účinný i v nepatrných dávkách.
2: C10H12O4, vidíte, Watsone, jsem vám hluboce zavázán, milý doktore, konečně mám jasno.
5: Slíbil jste tu radu, Holmesy?
2: To je přece tak prosté, milý Watsone. To snad nestojí ani za řeč. Dobře poslouchejte.
4: Hotovo? 2 hodiny nekousat. Za 2 dny přijdete znovu a dokončíme to.
7: Výborně. Přemýšlel jste o mém návrhu, doktore?
4: Nebylo třeba.
7: Tady v té obálce je 15 000, jsou vaše. Zcela diskrétně.
4: Obávám se, že jste mi dobře nerozuměl.
7: Doufal jsem, že to vyřídíme dohodou. Vaše chyba. Nehýbejte se. Ale pistole má zatraceně lehkou spoušť.
4: Jak si přejete, pane?
7: Jděte ke stěně. Otočte se a nehýbat. Trochu si prohlédnu vaši kartotéku. No, že se jde mi... Tvůj přítel bude mít radost. Už si dělal kvůli té kartě starosti. Tak nashledanou, doktore.
4: Okamžik. Tu roušku taky potřebujete.
7: Jakou roušku?
4: Co jí máte kolem krku?
7: Zatraceně. Jak jste to tady uvázal?
4: Máte ji zasunutou až pod líncem košile.
7: Nelíbí se mi, jak jste podezřele klidnej, doktore.
4: I když by si mnoho pacientů snad teoreticky i přálo zastřelit své zubaře, máme ověřeno, že v praxi k tomu nedochází.
7: Jen aby vás ty legrácky nepřešly. S Bohem.
4: Přece naschledanou, pane.
2: Komisař Stangy tu bude každou chvíli a než se dostaví, můžeme se vrátit k našim zonabrisům.
5: Zase?
2: Řekl byste, milý Watsone, že o nich věděl už starý dobrý Herodot.
5: Opravdu?
2: Zajisté. Už staří Řekové nazývali tyto strakaté majky buprestos, což volně přeloženo znamená hubitel dobytka.
5: A jsou to snad ty majky?
2: Ano, ano, ano. Jsou to příbuzní těch majek, o nich je říkánka Majko, Majko, dej mi masti na bolesti.
6: Zonabrisové však patří do skupiny puchýřníků, na rozdíl od obyčejných majek.
2: Správně. A pozoruhodné také je, že nejvíce jedu kantaridinu je prý u nich obsaženo v krovkách daleko víc než v těle.
6: A? Komisař?
4: Pojďte dále, pane komisaři.
8: Těší mě. Pánové, vždycky jsem si přál, abych alespoň jednou měl tu čest spolupracovat s tak slavným kolegou, jako je zde přítomný pan Holmes.
2: Potěšení je i na mé straně, pane komisaři.
8: A, můžete mi říci, pane Holmes...
2: Lépe vám to řekne pan doktor D'Lambert.
6: Před dvěma dny mě navštívil muž, který chtěl ode mne získat kartu jednoho z mých pacientů. Nabízel mi za ní velkou částku.
8: Znáte dobře toho pacienta?
6: Nemám tušení, o koho jde. Muž nechtěl prozradit jeho jméno. Dnes mě ohrožoval revolverem a kartu si odnesl.
8: To je zvláštní, parble.
2: Vidíte, komisaři, stává se však, že policie nacházívá oběti, které lze jen těžko identifikovat, například ohořelé tělo. Nemáte podobný případ, pane komisaři?
8: Zvláštní, ale v skutku ano. Před třemi dny se v přístavu našla téměř úhelná těla mrtvola.
2: A pokud byste tělo nemohli identifikovat, nezavedli byste patrně ani vyšetřování, vidíte?
8: Pravděpodobně.
6: Řekl bych, že to je jeden z mých pacientů. Vrah u něho zřejmě našel mou navštívenku s datem návštěvy. A abyste nedokázali tělo identifikovat podle chrupu, chtěl zničit i jeho kartu.
8: Parble. Jenže prověřovat všechny vaše pacienty, abychom zjistili, kdo je nezvěstný, to bude namáhavá práce, pokud si na nezvěstného vůbec vzpomenete.
2: Není třeba, pane komisaři. Vrah se přihlásí sám.
8: Cože?
6: Jsem entomologem amatérem, sbírám a také pěstuji exotické motýly. Mezi nimi i brazilské motýly Hylésia, jejíž tělo je pokryto jedovými chloupky. Ty vyvolávají nesnesitelné svědění. Aha, pan Holmes mi poradil, abych takto označkoval vraha.
8: Parble, ale já stále nerozumím.
2: Roušku, na níž byly chloupky Hylésiu, uvázal pan doktor kolem krku onoho muže. Zcela jistě se přihlásí v nočních hodinách v některé marsejské nemocnici.
8: Montie, no to je případ. Pane Holmesi, vy si objednáte vraha na místo, kde my ho zatkneme. Není nutné ho honit.
2: Přizpůsobují metody svému věku, pane komisaři. Je to takto pro mne pohodlnější.
8: Pánové mě omluví, chápete, že mám naspěch. Těšilo mě.
5: Ještě okamžik, pane komisaři, kdybyste vzal laskavě sebou tuto mast.
8: Proč?
5: No trochu masti na bolesti od majek.
8: Oho.
5: Ten muž vám bude vděčný.
6: Proti Hylésium se mi to velmi osvědčilo.
8: Já nevycházím z údivu, no to je případ. Je vědět, že jste byl v skutku nablízku, pane Holmesi, takže není třeba běhat za vrahem. No tohle jsou to božsky dokonalé metody. Kéž bychom se k ním dopracovali i my.
2: Okamžik, pane komisaři. Ano, trojka vpravo nahoře. Kas.
8: Oh, lala.
2: Měl byste co nejdříve navštívit tady pana doktora.
8: Skutečně? Nedávno začal bolet.
6: Budu se těšit, pane komisaři.
8: Já taky, pane doktore. Pane Holmesi, skláním se před vašimi ďábelsky dokonalými metodami.
9: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. Proč ne a co kdyby? důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení, a potom volá bezradný Scotland Yard.

0: Rozhlasový režisér Karel Weinlich, jak už řečeno, má těch pořadů v našem archivu opravdu nepočítaně. Však taky od mládí, než se stal tím proslaveným pohádkovým režisérem, tak se vyučil na rozhlasových hrách pro mládež, hodně pracoval s dětmi nebo členy Dismanova rozhlasového dětského souboru. A mezi tím vším si ale prim udržovali právě ty pohádky. Ten zmíněný rozhlasový Hajaja. A nebyl to jen Vlastimil Brodský, kdo se k dětem vracel, co by vypravěč pohádek nejčastěji. Na své pozdější televizní úspěchy se už v rozhlase kdysi vyučila, a třeba i s Karlem Weinlichem, taky herečka Jiřina Bohdalová. A tak vám teď na závěr posílám jeden z pěkných důkazů jejich vzájemné spolupráce. Jedno z vyprávění o kocouru Damiánkovi z pera Václava Čtvrtka. Zůstavejte ve zdraví a brzy naslyšenou.
1: Vyčištěný kocourek Damián si řekl, že kocourek, na kterém není ani flíček, musí mít jen vážné myšlenky. Lehl si pod zelený strom a přemýšlel. Myslivcem být nemůžu, protože bych se vždycky strašně lekl, až by puška bouchla. Zahradníkem taky být nemůžu, protože kočky nejedí petržel. Králem taky ne, protože mám na hlavě uši a koruna by se mi tam už nevešla. A jo, budu hodinářem, povídá, protože se kočky rádi dívají, jak se kývá kyvadlo. A jde rovnou do dílny, kde se dělají hodiny. Dobrý den, Damiane, povídá vedoucí chronotechnický kocour Pérko. Já jsem celý pryč z těle hodinek. Ne a ne je dát dohromady. Damián si dal do oka sklíčko a mrkne do hodinek a trochu v nich něco postrčil drápkem a hodiny jdou. Zatímco se tohle dělo na jednom konci kočičího města, dostal na tom druhém konci kocour Pastinák, vedoucí myšotechny, chřipku. Myšotechna je podnik, kde se vyrábějí pasti na myši. Když vedoucí kocour Pastinák onemocněl, výroba přestala. Mezi myšmi se to rozkřiklo a myši hned začaly být drzé. Všecko ven z děr a rovnou hurá na sýr a na uzený. A ani k tomu nepřikusovali chleba. Jeden šikula myšáček si dokonce vynalezl maličký hasáček a začal se s ním dobývat do ementálu. Tohle se dělo na druhém konci kočičího města, zatímco na tom prvním kocourek Damián si klidně dělal hodináře. Nejdřív vyrobíš 6 kusů hodin s kukačkou. Bude to na export do Mníšku pod Brdy, povídá vedoucí chronotechnický kocour Pérko a mne si packy. A budou v Mníšku pod Brdy kukat, jak umějí naše kukačky kukat. Dal Damiánovi 200 šroubků, 7 hrstí koleček, 6 domečků pro hodiny, 6 budek pro kukačky a 6 kukaček. Pak si čte noviny, co sem vítr zavál z druhého konce města. Ale každou chvíli ty noviny odloží a spráskne tlapky nad ušima. Krucajda! Myši vyhlásili válku sýru a uzenýmu a už se to hrne taky sem na nás. Lovecký kocour Konrád vystřílel všecky kočbroky. A bitevní kočka Pitypačka škobrtla tlapkou a ustoupila před myšmi do druhé ulice. Když Damián zaslechl slovo myši, cukl trochu levým uchem a

0: ale jinak pilně montoval hodiny. Nakonec usadil do budek i 6 kukaček.
1: Tak, a teď to můžete klidně pověsit na zeď a spustit, pane vedoucí.
0: Vedoucí kocour Pérko odloží noviny, promázne 6 kukaččích hodin pírkem namočeným v oleji, nařídí to všecko na 12, aby se užilo kukání a spustí. Kukačky vylítly z budek a kukají jako v máji.
1: To je krása. Učiněný koncert, povídá Pérko
0: a vděčně se podíval na Damiana. A v tom se lekl. Opravdu se polekal. Kocourek Damián se dívá na hodiny, zatíná všech 20 drápků do podlahy a takovým divným hláskem říká.
1: Pane vedoucí, prosím vás, zarazte ty kukačky. Já jsem mírnej, ale na ty kukačky budu muset skočit, protože jsem přece jenom kocour.
0: Chronotechnický kocour Pérko honem pozavíral hodinové kukačky do budek a smutně povídá.
1: Mě už dávno kukačky nerozčilujou. No jo, ale co budeme dělat? Kdo nám bude kukat v hodinách na export?
0: Byli z toho dost smutní oba. Skoro si ani nevšimli, že přišla Jepinka. Nesla králičí kůži.
2: To jsem ráda, že jsem tě zastihla, Damiáne, povídá.
0: Tadyhle ti nesu králičí kůži pro teplo, kdyby někdo náhodou nechal v krámě pootevřené dveře. Dala kůži Damiánovi a odešla. Za chvíli po ní odešel taky vedoucí Pérko, ale na prahu klopítl o myš. Už se to sem hrne z druhého konce města. Vedoucí chronotechnický kocour Pérko si toho nevšímá. Jde rovnou do telefonní budky.
1: Haló, je tam ředitelství? Povídá do sluchátka. Zapište si prosím, že u nás už nemůžeme vyrábět hodiny s kukačkou. Ano, konec.
0: A jde od telefonu a na prahu zasklopítne o myš a je samý smutek, protože kukací hodiny vždycky byly chloubou jeho závodu. Když vejde kocour Pérko do dílny, už ho vítá Damián.
1: Konec smutku a zármutku. No tak se přece zasmějte, pane vedoucí.
2: Není proč, zabručel Pérko.
1: Je proč, protože jsem to vynalezl, povídá Damián
0: a ukázal tlapkou na zeď. Visí tam 6 hodiny. Vypadají úplně jako ty kukací.
1: Za 7 koč vteřin to začne, pane vedoucí,
0: povídá Damián a počítal na drápkách do 7. V tomto v hodinách hrklo, dvířka se otevřela a ze 6 budek vyskočilo 6 kocourků a spustili.
1: Mňunk, mňunk, mňunk, mňunk, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau.
0: A bylo 12.
1: To je co?
0: Povídá kocourek Damián a čeká, že ho Pérko pochválí.
2: Jenže chronotechnický vedoucí kocour Pérko se pořád smutněji dívá na 6 kocourků ušitých z králičí kůže, co vyskakují ze 6 budek.
1: No jo, ale kdo to koupí? Mňoukací hodiny, mňoukačky.
2: Uznal to i kocourek Damián a málem už ty 6 hodiny rozmontoval zpátky na šroubky a kolečka. Ale pak přece jenom poprosil.
1: Necháme jejít ještě koč 4 hodiny, ať se aspoň ještě jednou mňouknou. No, a tak jo,
2: mávl packou Pérko. Koč minuty utíkaly a zrovna koč vteřinu před koč 1:15 stojí najednou na prahu dílny myš. Stojí tam loupežník Šikula Myšáček, co vynalezl hasáček na ten ementál.
1: Tak jsem tu, povídá, a za mnou jich jde 100. Kam pak na nás, Damiane, na 100 myší.
2: Jenže v tom došla koč vteřinka, rozlítlo se 6 dvířek na 6 hodinách, vyskočilo z nich 6 kocourků a udělali mňunk. A všechny myši byly v tu chvíli pryč. Vedoucí Pérko a Damián se pak dali do díla. Vyrobili 517,603 hodin mňoukaček. Jedny si koupil lovecký kocour Konrád, jedny pyšná kočka Tereza, jedny mrňavá zlostná kočka Amálka, jedny účetní kocour Kobliha, jedny kočka domácí Zinaida, jedny umělecký kocour Kucbaba, jedny vedoucí chemické čistírny kocour Pozlátko, jedny učkoc Divizna, ale ten je hned rozvrtal. Jedny dostala zadarmo kočka Jepinka a kotě Žužlík jí pletlo, protože mňoukalo z kocourky. Bitevní kočka Pitypačka si pro mňoukačky nepřišla. Mňoukačky mňoukaly ve všech 3 ulicích kočičího města, dokud vedoucí myšotechny kocour Pastinák nevyšel z chřipky a nezačal znovu dělat pasti na myši. Pak taky Pérko zase začal vyrábět kukačky na export. Kocourek Damián se vrátil domů k Jepince. Přišli k ním na návštěvu všichni kocouři a kočky ze 3 kočičích ulic a ptali se.
1: Co budeš dělat teď, Damiáne?
2: A kocourek Damián povídá.
1: Co bych dělal, kočičiny? Budu zas dál dělat kočičiny.
3: Znám kocourků moc a moc. Mourky, zrsky, ťapky, vousky. Ale tebe, Damiánku, máme

máme krásný sen. Ty jsi kocour Damiánek a já malý chlapec Danek, dávno už tě znám. Ty rád děláš kočičiny a já zase klukoviny, přijdeš někdy k nám.

budem se kočkovat na zahradě. Schovám se ti do ponožky. A kdybys mě celý den nenašel, přijdu se ti zdát, až budeš

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Čas utíká jako voda, je úterý, stále úterý 29. září a my ukrajujeme z posledních zářijových dnů. Za sebou máme sváteční víkend a já věřím, že jste si ho užili každý podle svého a v co největší pohodě. Já mám i po krásné dovolené, takže jsem se už na vás, posluchače Noční linky, velmi těšila. Dnes v noci si budeme povídat na téma, které zní vztah na dálku. A bude mě zajímat, může vydržet? Máte osobní zkušenost? Rozhodli jste se, že dáte šanci vztahu, i když bydlíte každý v jiném městě nebo v jiné zemi? Jak často jste se viděli? Stačilo vám to? Vydržel vám vztah až do současnosti? Studovali jste například v jiné zemi nebo jste tam pracovali a věděli jste, že je to jen dočasné? A co období, kdy byl váš milý na vojně? Vydržel vztah či nikoliv? Telefonovat mi můžete jako vždy na číslo 731 800 900 nebo mi můžete napsat na adresu linka@rozhlas.cz a vy dobře víte, že na tuto adresu posíláte nejenom text k dnešnímu tématu, ale také své nápady a náměty na témata, která byste si přáli slyšet někdy příště. Příjemný a nerušený večer i poslech přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linko s Janou Chládkovou a povídat se budeme o tom, zda věříte na vztah na dálku. Může fungovat? Vztah na dálku vyžaduje pevnou důvěru, upřímnost a jasný plán do budoucna. Klíčem k úspěchu je kvalitní komunikace, pravidelné osobní návštěvy a udržování každodenního kontaktu, který pomáhá překonávat fyzickou vzdálenost. Kdo se dovolal jako první k tomuto tématu na linku 731 800 900? Tou první volající je paní Iveta z Olomouce, kterou srdečně vítám. Dobrý večer.
1: Děkuji. Dobrý večer, krásnou noc. Já chci říct, ano, to téma teda, to je těžký. Vztah na dálku je velmi těžké držet. Já jsem taky měla takový vztah.
0: Ano.
1: Jo, držela jsem to plno let, jako, ale to je na nic.
0: Nepodařilo se to udržet. Mm-hmm.
1: Já říkám z mé zkušenosti, to je prostě na nic. Já jsem to držela asi 6 let s mým milujícím mužem.
0: Ano.
1: A nedopadlo to prostě. Mm-hmm.
0: Byli jste od sebe hodně vzdálení?
1: Ano, on byl v Německu.
0: Mm-hmm.
1: Jo. A on nakonec pláču. On nakonec si našel jinou tam.
0: Hmm.
1: Jo. Takže jsem to neudržela. Ale já jsem ho milovala.
0: Hmm.
1: Jako to vztah na dálku, to je prostě, to je na nic. Říkám lidem, to je na nic. Musíte být u sebe, blízko sebe. Jo. Na dálku. Co to je na dálku vztah? Musíte být u sebe, být spolu sdílet, že? Bavit se spolu. A ne on tam a já tady, nebo tak.
0: Hmm.
1: To prostě, to nejde. Jo, já jsem se snažila, to nejde prostě. Ten vztah na dálku, to je na nic.
0: Děkuju,
1: říkám
0: paní
1: všem
0: Iveto.
1: Lidem, to je na nic.
0: Děkuji za váš názor a zdravíme do Olomouce a jsem zvědavá, co budou říkat další volající.
1: Ano, to
0: děkuju.
1: Řeknou ti lidi. Vztah na dálku, to je na nic.
0: Dobrou noc, naslyšenou. Přidám zprávu od paní Anny. Zdravím všechny linkaře. Začátkem 90. let se zavíraly šachty na Frýdecko Místecku. Takže manžel začal pracovat v Karvinském dole a já s dětmi jsem žila ve Frenštátě. Domů jezdil na víkendy a vydrželi jsme to půl roku. Potom jsme se přestěhovali. Byla to těžká doba, ale už tu bydlíme 35 let, napsala paní Anna. Děkuji i za váš příspěvek, který přišel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Teď už nám bude zpívat Petr Rezek, ty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnes si povídáme o vztahu na dálku. Ptám se vás, jestli může vydržet, jestli máte osobní zkušenost. Rozhodli jste se, že dáte šanci vztahu, i když bydlíte každý například v jiném městě? Jak často jste se vídali? Stačilo vám to? Vydržel vám vztah až doteď? Studovali jste například v jiné zemi, nebo jste pracovali a věděli jste, že je to jen dočasné? A co období, kdy byl například váš milý na vojně? Vydržel vztah nebo nevydržel? I na to se budu ptát paní Elišky z Olomouce. Bohužel, paní Eliško, nestihla jsem vám pogratulovat k těm narozeninám dodatečně během písničky, protože už jsme se slyšeli na konci, tak ještě jednou takhle ve vysílání. Hodně
1: děkuji,
0: zdraví hlavně přeju.
1: Zdravím, Janičko, a zdravím všechny posluchače. A chtěla bych se zmínit o skutečném přátelství před celou republiku, já v Olomouci, a on v Plzni. A my jsme se seznámili ve Velichovkách v Lázních, když mě bylo 37 let. Uh-huh. A on byl ještě o 2 roky mladší. A skutečně to bylo takový úžasný přátelství a i tak rodiny mezi sebou, že já dneska mám ještě pořád dopisy a diskovaný a teď je přes stovka. Uh-huh. A dokázali jsme to vydržet 25 let.
0: No to už je pěkná porce.
1: A tam jsme se viděli. Jednou uh-huh. je, on měl v danou dceru v Ostravě a on mě dal, že pojede přes Olomouc, tak vystoupil z rychlíku, sedli jsme si na lavičku na nástupišti a jel druhým rychlíkem na Prahu. Takže takhle jsme se vždycky chvíli sešli a měli jsme si pořád co vyprávět, protože skutečně to byl strašně hodný člověk.
0: Rozuměli jste si, no a to není určitě. Po každé, že jo, to je zázrak, když se to takhle zadaří, tak je to úžasná věc.
1: A já jsem byla rozvedená tenkrát a nikdy jsem se nechtěla vdávat, protože jsem se už těch mužských bála. A on, mám dopisy, kdy mě píše, musíš počítat taky na stáří, budeš stará, děcka bude jít do domů, zůstaneš sama a musíš myslet taky na nějaký. Tak jeho zásluhou jsem se po druhé vdala. Jeho zásluhou. On to chtěl, abych se vdala, abych nezůstala. My jsme byli opravdu přátelé.
0: Ano, ano.
1: A já, on měl takový trošičku stejný osud se mnou v dětství, že ve válce zahynul jeho tatínek tam ve Škodovce, mě za maminka v Brně. Takže my jsme si pořád měli, mně připadalo, jak kdyby to byl nějaký můj bráška.
0: No.
1: Takže toto si vážím a říkám, doporučuji každému takové skutečně přátelství a nevadilo nám, že jsme přes celou republiku a pořád jsme. Třeba já mám v Praze sestru, tak jsme se domluvili, že si jede do Prahy, že navštívíme tu moji sestru. Takže tak jsme se vždycky sem tam viděli a měli jsme si pořád učení právě.
0: Bylo to, paní Eliško, takové osudové setkání. Měli jste se potkat
1: určitě.
0: A měli jste si
1: jenom,
0: co říct.
1: Jenomže stala se chyba, že když měl 80, jednou jsem tam byla, byl dokonce v nemocnici, tak jsem jela za ním z té Plzni, já už nevím, jak se to jmenovalo, tak jsem jela za ním do té nemocnice a on chudák tam ležel nehybně, on měl něco z páteří. A já jsem říkala, tady tady chybí nějaký rádio nebo něco, aby jsi na pokoji sám. A tak jsem přijela doma a koupila jsem rádio, hned jsem ho poslala. A on, myslím, 5 dopise, ona i mě psala z toho leža, v té nemocnici. A já jsem se obdívala, jak takhle ležám to napsal, tak mě pořád, že mě to zaplatí. Já to ne, já jsem mi to darovala. A prostě to bylo skutečně. A když měl těch 80, tak jsem zavolala a dozvěděla jsem to, že zemřel. Takže 80 a sešli jsme se, bylo mu 36 a mě bylo 38.
0: No tak to opravdu jste se, tolik jak se říká, přáteli tolik let, takže to je úctyhodné. No moc děkuji, paní Eliško, i za vaše vyprávění.
1: Já Já taky děkuji, Janičko, a mějte se moc a moc hodně zdravíčka vám přiju.
0: Vám tež.
1: A mějte se moc pěkně.
0: Taky,
1: a
0: taky.
1: Děkuju.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc.
0: A já přidám k písničku Eva Pilarová, Naďa Urbánková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: I s paní Janou z Pardubic si budeme povídat o tom, jestli může vydržet vztah na dálku, jestli má s tím i ona osobní zkušenost. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás i všechny posluchače.
0: Zdravím tež.
1: No, máte nádherné téma. Opravdu pěkné. No, že vztah vydrží, záleží na těch dvou, to je pravda. A mě vydržel, opravdu vydržel. Já bydlela ve Zlíně,
0: ano.
1: Manžel bydlel v Brně. Chodili jsme spolem 3 roky, viděli jsme se jednou týdně, když přijel za mnou do Zlína. A někdy já do Brna, tak se to střídalo. A po 3 letech jsme se vzali a vydrželo nám to 60 let.
0: Diamantová svatba.
1: Ano, máme 2 děti krásné. Sice syn ten už je 2 roky v důchodu, protože mě už je 87. Dcerka ještě má 2 roky do důchodu. On udělal, dělali mě jenom radost. Syn udělal střední školu, strojní, a působí jako ředitel v podniku. A dcera, ta vystudovala vysokou, strojní inženýr, a vede si velmi dobře, velmi dobře.
0: Tak z nich a máte radost. Jsem,
1: ano, mám radost, ale těžce nesu, že manžel mě před 7 lety odešel. Takže jsem zase sama. Je to těžký. Opravdu těžký. Ale měla jsem s ním krásný život.
0: 60 let společného života. No.
1: Ano. 60 let jsme byli spolu. Úžasný.
0: To máte pravdu. Ne každému se to, paní Jano, podaří. Moc děkuji i za vaše vyprávění, za váš příspěvek.
1: Ano, děkuji vám moc. A dobrou noc.
0: Dobrou noc. Podívám se na další zprávičku, kterou poslal pan Aleš. Hezký pozdní večer nebo půlnoc. Ano, mám se vztahem na dálku osobní a krásnou zkušenost. Já ze Šluknovského výběžku, ona z Ostravy. Seznámili jsme se prostřednictvím sítě všech sítí ještě před covidem. Udržovali jsme nejen čilý kontakt telefonní, já ji pravidelně před spaním přečítal z vybraných knih a samozřejmě jsme se i v časech nejtušího covidového teroru navštěvovali. Já byl v té době už absolutním pánem svého času a jako rebel, pakliže to šlo, nerespektoval jsem státní šikanu. Takže jsme se navštěvovali navzájem a trávili i společné dovolené, a to v době krajně nepříznivé a nepřející takovým vztahům. Nicméně i tak jsem dostal košem, s čím jsem se už asi nikdy nesmířím, protože tak hodnou, milou a půvabnou ženu lze potkat jen jednou v životě. Řečeno slovy básníka, jen jednou šla kolem mne láska. 4 nejkrásnější léta mého života a úžasné vzpomínky, napsal pan Aleš. Děkuji samozřejmě i za váš příspěvek, pane Aleš. Teď už nám bude zpívat Jiří Korn Neplakej.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Rozhodli jste se, že dáte šanci vztahu na dálku, i když bydlíte každý v jiném městě nebo v jiné zemi? I na to se budu vyptávat na lince 731 800 900, paní Dany, která nám volá ze Slavkova u Brna. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tak já za sebe mohu říct, že mám vztah na dálku. Teď jsme oslavili nedávno na jaře 30 let.
0: No, úžasné.
1: Potkáváme. Žijem každý jinde, ale vídáme se. Vídáme se občas, já říkám, že ho mám ve společné, ve střídavé péči. Jede na návštěvu, odjede zase za rodinou svojí. Tam trošičku to, že jsme nezačali úplně bydlet spolu, nebo nezačali, když jsme byli oba dva rozvedeni, nezačali spolu žít na jednom místě. Tam byl důvod takový jako jeho rodiny. Ale protože já jsem tolerantní a velkorysá, tak jsme to všechno tak nějak nechávali plynout. Ono se to usadilo. Máme se rádi všichni, vídáme se. S mojí rodinou to bylo v pořádku. Děti naše, vlastně nás seznámili naše děti, které se znali, a my jsme byli každý sám. Oni tak nějak viděli, že by to možná klaplo, tak nás seznámili. Nám bylo 45, no a je to už 30 let, tak teďka máme 75, můj partner ještě o něco víc. Žijeme spolu, máme společné zájmy, některý, některý ne. On je sportovec, já jsem taková domácí buchta, já si spíš tady něco maluju, tvořím, háčkuju, vyšívám a tak. On jezdí na kole většině někde v přírodě, vždycky přijede s nějakými zážitky, popovídá, co kde viděl, co se kde děje, kde jaký ptáček, všechno zná, spoustu přírody, vždycky co se kde změnilo, třeba rok po roce na těch jeho trasách výletových. Takže takhle žijeme a jde to. A jde to s jakýmsi porozuměním a říkám, už i rodiny se vzájemně znají a tak nějak jsou v kontaktu. Takže
0: tak to je, paní Dano, báječné, že to funguje. Tak vidíte, že co člověk, jak se říká, to úplně všechno jinak, jiný příběh a jiná zkušenost. Prostě někdo má negativní a druhý zase pozitivní. Je to, jak to bere, jak to říkáte.
1: Ano, přesně tak. Takže já jenom jsem chtěla tak povzbudit, že když je vůle na obou stranách, když je tam porozumění, tak všecko jde.
0: Moc děkuju, paní Dano, zdravím do Slavkova. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
0: Přidám ještě ke zprávě od paní Dany příspěvek, který napsal pan František, a to přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Dobrý večer. Já osobně jsem to dělal tak, abych byl se svou nastávající co nejblíže a co nejdéle. To zapříčinilo to, že z toho byla svatba ještě před vojnou. Potom jsem šel na vojnu, toto odloučení jsme také přežili. Dnes jsme spolu 64 let. Teď nás čeká odloučení už na pořád. Myslím si, že máme ale ještě čas, napsal pan František. Děkuju i vám za příspěvek a teď už Tomáš Klus nám bude zpívat Mnina.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku chci ti všechno říct. A pak se někam schovat, třeba pochopí.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

nechám rozplakat, nebe budu vším tím, co lidi k propasti s nebe budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou.

0: Může vydržet vztah na dálku? Má osobní zkušenost pan Pepa z Hodonína? I na to se budu v tuto chvíli ptát v noční lince. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Pane Pepo, jste tam? Jste.
1: Ano.
0: V pořádku.
1: Jo. Takže můžu mluvit?
0: Ano. Máte osobní zkušenost, jestli může vydržet vztah na dálku?
1: Tak mám vztah, krátký vztah na dálku. Chtěl bych to tak nějak říct, ohledně, jak to vůbec vzniklo.
0: Ano.
1: Já jsem pracoval v Pardubicích na letišti, potom jsem se přiženil do Choltic. Bydleli jsme s manželkou, s rodičema na bytě. Rodiče byli ohromní, prostě mě jsem je strašně rád. Oni rádi měli. Já jsem byl kluk dříve z vesnice, když jsme měli jako postavený domeček, takže mě v tom bytě bylo tak nějak úzko.
0: Uh-huh.
1: Tak jsem říkal, měli jsme zahradu tam kousek Choticí, kde se mohlo stavět. Jsem říkal, postavme tam rodinný domek, byť takové vilky s podkrovkou, tenkrát v té době stály kolem 150 tisíc. Jo. Ono tenkrát v tom 62. roce to bylo dost tenkrát.
0: Ano.
1: Ale přesto se to dalo. Jo. Dal se se na materiál a tak dál. No babička říkala, je hele Pepiku, kde tak bychom vzali tolik peněz, to ne. No. A takže když to ne, ale jako oni jako nemuseli jsme se stěhovat, jako my jsme bydleli tak jako jedna rodina, akorát, že jsme si museli teda v jedné kuchyni vařit.
0: Ano.
1: A no prostě tak měl být dohromady.
0: Ano.
1: No a nastala situace, že mého otce tetička měla barák tady v Hodoníně, měla barák o dvou bytech, a právě tam byly, protože to kdysi sloužil barák jako pro podnikání, tak tam byl barák o dva byty, pak tam byly ve dvoře kancelář, šatna pro 12 pracovníků z pojařů, kteří se tam bylo v nájmu. Jakoby.
0: Ano, ano, rozumím.
1: A tam na dvoře stály tři garáže, tři auta a tak dále. No a kluci tak vyjížděli a tak dále. No a tak my jsme se sem přestěhovali. No a pak jsem pochopitelně, že ten barák byl prostě postavený někdy v 1800, já nevím, 88. Takže už byl takový to. Tak jsem ho začal předělávat. No a zůstal jsem tady sám. Sehnal jsem si tady práci. Pracoval jsem tady sám a manželka se vrátila zpátky do těch Choltic. Takže tři měsíce byla s dětma jako tam a já jsem to tady dával dohromady,
0: ano.
1: Aby to. A takže jsme si, měli jsme naštěstí telefon, takže jsme si telefonem každý večer volali. Takže klidně jsme to přežili, takové to odloučení. No a pak, když jsem to teda dodělal, ještě to nebylo dodělané ke svému takovému, jak už si to představoval, ale vytvořil jsem se takový hezký domov. Když přijela, tak byla strašně nadšená. Když k nám přijeli zase další příbuzní, tak vždycky byli nadšení. Prostě dalo by se říct, že jsem stvořil z takového prdu kuličku. Jako, no. A k tomu jsem potom později přestavěl ložnici, kuchyňku a koupelnu. A udělal jsem z toho takový pěkný domeček. Potom jsem opravoval naproti ten byt, kde bydleli důchodci, kteří mě pomáhali, takže jsem vlastně po nich ani nechtěl nájem. Jo? A sotva jsem tady tohleto všechno dodělal, tak mě zbývala dělat fasáda zepředu.
0: Ano.
1: Tenkrát se dělali grizolitové fasády, ano. Tak jsem to dělal, tu fasádu. A jela jedna paní, která prodávala ve stavebninách, jo. A ona mě jako zdala, ona byla jugoslávská taková, tak mluvila takový, Zalešačka, ty to tady opravuješ a ty nevíš, že se to bude bůrat? Já pravdu, no to teda nevím. No tak dopadlo to tak, že prostě jsem udělal fasádu a ty baráky se všechny, v podstatě to byl takový starý Hodonín, jo?
0: Ano.
1: Ulice starého Hodonína, ale hezky, jako. Ale prostě se to bouralo, postavili se potom tady sídliště, jako jo.
0: No to muselo být pro vás strašné, když to člověk celé takhle vypiplá.
1: No, takhle. Pro mě to nebylo tak strašné, protože já jsem ten barák svým způsobem na půlku dostal a na půlku zaplatil. Jo? Já jsem musel vyplatit tu jednu paní, která měla toho půlku. Jo? Takže mě ten barák, ten velký barák tenkrát, v těch 67. roce mě stál 65 000, jo, což nebyla, to byly peníze, ale dalo se to. Jako, jo.
0: Rozumím, pane
1: Pepo.
0: Prostě
1: já jsem tam musel vyplatit další spolumajitelku. Tak jsem to vyplatil, o tom nic.
0: A pane Pepo, protože už za prvé přetahujeme čas a za druhé, jako aby k tématu jsme se dostali, takže vlastně výsledek je ten, že s manželkou, když jste byli rozloučeni a vy jste pracoval na domě a ona byla u rodičů, tak všecko dobře dopadlo. Je to tak?
1: Všecko dobře dopadlo, pak se přestěhovala sem k nám, teda zpátky, a dali se to všechno dohromady, všechno se to tam. Akorát to, že jsme tam bydleli krátce, protože za 3 roky skutečně ten barák šel do prodeje, musel jít do prodeje, ale nabídli nám jiný domek, takovou vilku, kterou jsme si koupili a žijeme teda dodnes.
0: Perfektně.
1: Takže jsem byl spokojený a můžu říct, že i ta obec, která to ty výkupy zadala nějaké brněnské firmě, tak ta firma byla natolik solidní, že nám aspoň mě teda to zaplatila. Takže já jsem si koupil barák a dá se říct ještě lepší a novější.
0: Perfektní.
1: Takže mě to nějak nemrzelo. No a bydlíme tady do dneška, takže tak.
0: Tak moc děkuji za váš příspěvek, pane Pepo, a zdravím do Hodonína. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: K dnešnímu tématu, kdy se vás vyptávám na vztah na dálku, jestli může vydržet, jestli máte osobní zkušenost, jestli jste se rozhodli dát šanci tomuto vztahu, i když bydlíte třeba každý v jiném městě nebo v jiné zemi, tak v tuto chvíli se dovolala paní Růžena z Mostu. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Paní Růženo, máte tedy osobní zkušenost se vztahem na dálku?
1: Nemám osobní zkušenost, to nemám, ale mám zkušenost mojí kamarádky. Ona má vztah na dálku tím, že poznala přes internet, poznala kamaráda z Floridy.
0: Ano.
1: A dlouho si psali přes počítač, dlouho. A pak se vzali a jsou spolu asi už 3 roky, sice 3 roky jsou spolu a jako mají šťastný manželství.
0: No, úžasný.
1: A porodila dítě, mají chlapečka spolu a jako je to kamarádka, která je věřící, jako já. I on je věřící, takže jako by do věřící rodiny se dostala, takže jako má to hezký to manželství.
0: A přestěhovala se paní Růženo, teda předpokládám, na Floridu.
1: Ano, na Floridu, ano, ano. Takže její maminka tam jezdí za ní několikrát a teď ta kamarádka vlastně z té Floridy přijela v srpnu, byla tady měsíc a pak zase musela hodit na Floridu ke svému manželovi.
0: Takže máte zkušenost takovou, že to lze a že to funguje. Že
1: ano,
0: si na dálku takhle psali.
1: Uh-huh. To,
0: uh-huh. No moc děkuju. Děkuju i za váš příspěvek, paní Růženo. Děkuju. Zdravím do Mostu. Slyšíme se, paní Růženo?
1: Ano, ano, slyšíme se.
0: Tak děkuju moc a přeju krásnou dobrou noc. Naslyšenou.
1: Já taky přeju, děkuju, naschledanou.
0: Paní Zdena napsala, dobrý večer, paní Janičko, nemám zkušenost s takovým vztahem, ale myslím si, že to může být moc hezké, romantické. Později hezké manželství až do stáří. Děkuji všem našim redaktorům za hezká témata, dobrou noc a zdravíčko. Děkujeme.

0: dnešní noční lince si povídáme o vztahu na dálku. Vyptávám se vás, jestli může vydržet, jestli máte osobní zkušenost, jestli jste se rozhodli dát šanci takovému vztahu, i když třeba bydlíte úplně v jiném městě nebo v jiné zemi. Jak často jste se viděli a stačilo vám to, vydržel vám vztah až do současnosti? Studovali jste například v jiné zemi nebo jste tam pracovali a věděli jste, že je to jen dočasné? A co období, kdy byl váš milý na vojně? Vydržel vztah či nikoliv? Pan Pavel mi napsal: Dobrý večer, znám jedno přátelství, kde to trvá nějakou dobu a zatím perfektně funguje toto přátelství, i když jeden je z jihu republiky a druhý ze severu. A přesto to funguje, vzdálenost je i není problém, záleží, jak se k tomu kdo postaví. Takže i tenhle druh přátelství na dálku může fungovat, takže oba spolu mohou sdílet své životní děje. Tak dobrou noc, napsal Pavel. Teď už nám bude zpívat Hana Zagorová, Studánko stříbrná, a já se budu těšit na váš další telefonát.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Rozhodla se paní Nela z Libereckého kraje dát šanci vztahu na dálku? I na to se budu ptát právě teď, v tuto chvíli, na lince 731 800 900. Dobrý večer.
1: Dobrý večer vám i posluchačům.
0: Děkuju. Paní Nelo, jakou máte zkušenost vy?
1: Já mám zkušenost dost pozitivní. Já jsem zažila krátkodobý vztah na dálku,
0: ano,
1: se svojí dneska už manželkou.
0: Ano.
1: A bylo to v době covidu, kdy náš vztah byl docela čerstvý a byli jsme nuceni být čtvrt roku od sebe a bylo to pro nás dost těžký, i když si zpětně říkám, že to byla docela krátká doba, ale bylo to těžký v tom, že jsme hodně vyhledávali ten fyzický kontakt a v té době nám nezbylo nic jiného, než si volat přes videohovor.
0: Ano.
1: A bylo to docela psychicky náročný, ale teď už to je dobrý.
0: Překonali jste to a jste spolu.
1: Ano, ano. A teda, abych to nezakončila jenom takovouhle historkou, tak mám tady i kratilučky téma na zamyšlení a to je, i když jsou dva lidi spolu fyzicky, tak jestli to náhodou není tak, že i tak zažívají ti dva vztah na dálku, protože přece jenom do naší lidské schránky se vejde jenom jedno vědomí a ne dvě. A tak trošku si často kladu tu otázku, jestli nejsme jako lidi rozdělení, i když jsme spolu vedle sebe.
0: Tak ať se posluchači zamyslí nad tím, co jste řekla, paní Nelo. Já moc děkuju a přeju krásnou dobrou noc.
1: Taky děkuju.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: K dnešnímu tématu, kde se vás ptám na vztah na dálku, se dovolala i paní Jitka z Rajhradu. Srdečně zdravím, dobrý večer.
2: Dobrý večer přeji všem. Takže to je krásné téma, že mi to tak ty vzpomínky vrátili.
1: Ano.
2: Když jsme měli vztah s mužem, tenkrát teda samozřejmě jsme byli jenom tak s snoubenci, a měli jsme takový vztah ještě daleko složitější kvůli mně, že jsme opravdu řekli, jenom si budeme dávat puse a dál už nesmí nic dojít, protože měl před vojnou.
1: Ano.
2: A máma mi říkala, no neopovaž se přijít dom, že čekáš dítě a ještě takhle všechno zkomplikovat. Tak já z toho měla takovou hrůzu, prostě, že jsem řekla odsuď, pocuď a nic dál si nesměl dovolit. A to můžu říct, že teda jsme zase spolu aj spávali a na té Šumavě taky nebylo kde, tak u toho velitele jsme spali na gauču spolu a že prostě měl to těžký ty podmínky, ale vydrželi jsme to a to ještě navíc teda samozřejmě pohraničáři, ty měli 27 měsíců, pak ještě bylo Maďarsko, tak se to protáhlo se o 2 měsíce, takže měli vlastně 2 3/4 roku vojny a vydrželi jsme to krásně všechno spolu a samozřejmě jsme se potom vzali, no a měli jsme syna. Takže to byl nádherné zakončení všeckého takového krásného, co člověk musel překonat a stálo to za to.
1: A paní Jitko, jste stále s manželem spolu?
2: No, ten už zemřel, ale po letech jsme se přece jenom, jak si už to tak neklapalo, všecko se unavilo, tak jsme se rozvedli a no, i tak jsme byli pořád jako kamarádi, že jsme se takhle jako se setkávali občas, ale už jenom opravdu jako kamarádi a no na pro ty vzpomínky, jakože to se nedalo jako tak zapomenout.
1: Přesně tak. A to je důležité, paní Jitko, když jako, já vždycky říkám, že lidi by se měli rozejít, když už, tedy tak v dobrém, aby tam nebyl nějaký svár, protože se přece jenom měli rádi, že jo, tak proč se rozcházet ve zlém potom?
2: Přesně tak, to se nikdy nedá smazat. A proč na to vzpomínat ve zlým, že jsme teda už jednou rozejdeme, nebo to, a je to pořád, je to v dobrým, že? Takže to je teda hodnotím, když se každý dovede takhle v klidu rozejít.
1: Ano.
2: A co další přátelé a co by pro ten život neudělali, aby se nespestřil, protože ono ty dny utíkají a bohužel k tomu z konci to spěje hodně potom rychlo a každý ten den prožijte jako nadarmo, je, jak se říká, ztracený.
1: Je to takže... tak. Je to tak. Moc děkuju, paní Jitko, i vám. A zdravím do Rajhradu. Dobrou noc.
2: Dobrou noc, děkuji.

0: Bylinka.
1: Před chvílí byla půlnoc, přesunuli jsme se do středy 30. září a stále si budeme povídat o vztahu na dálku. Může vydržet? Ptám se vás, máte osobní zkušenost? Rozhodli jste se, že dáte šanci vztahu, i když bydlíte třeba v jiném městě nebo v jiné zemi dokonce? A jak často jste se viděli či vidíte? Stačilo vám to? Vydržel vám vztah až doteď? Studovali jste například v jiné zemi nebo jste tam pracovali a věděli jste, že je vztah pouze dočasný? A co období, kdy byl váš milý na vojně? Vydržel vztah či nevydržel? Na to na vše se vás ptám na lince 731 809. Samozřejmě můžete i psát, a to na adresu linka@rozhlas.cz, případně využít webový formulář www.rozhlas.cz/linka. A tak učinila paní Jana, která napsala: Zdravím linkaře a dnes hlavně vás. Téma je užitečné třeba pro ty, kteří se ani neozvou, ale týká se jich. Myslím, že takových vztahů je dnes hodně. Dříve to byla vojna, dnes to může být kvůli pracovním nebo studijním povinnostem. Jenže dnešní technika dovoluje, že se můžete denně vidět například s člověkem z Nového Zélandu. Díky tomu je to dnes výhoda, ale musí tam být naděje, že ti dva se jednou setkají. Já jsem udržovala přátelský vztah na dálku formou dopisování s kamarádkou z Ukrajiny. Ale nesetkali jsme se nikdy. To je něco jiného, ona měla svou rodinu a 3 malé děti, takže to byl ten důvod, proč jsme se nesetkali. Ale to bylo přátelství do děvčat a ne láska. O to v dnešním pořadu asi nejde. Řeknu vám, že dnes možná tím tématem zaslzí nejedno oko, protože se oživí vzpomínky, které už za ta léta zapadly. Děkuji za téma, opravdu ze života, napsala paní Jana. A paní Jano, doufám, že jsem vám udělala i radost tím, že jsem splnila vaše přání. Moc děkuji i vám za váš příspěvek a teď už Pavel Didovič, Bláznova u kolébavka.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na začátku té druhé hodiny noční linky, tedy po půlnoci, máme 8 minut po půlnoci, se dovolala paní Věra z Ostrova u Prachatic, z toho času ve Vodňanech. A i paní Věry se budu ptát, jestli má vztah nebo jestli má zkušenost se vztahem na dálku. Krásný dobrý večer, paní Věro.
1: Dobrý večer, tady paní Věra. Já mám vztah na dálku teda s kamarádkou ze Zlivy. Příští rok teda půjde do důchodu, tak si myslím, že budeme mít vejlety a to delší a víckrát, ale potkali jsme se vlastně v nemocnici v Budějcích a v Písku a prostě si voláme občas a občas teda přijede, nebo teďkon já budu mít vlastně svátek, tak jsme udělali vejlet do Českého Krumlova v sobotu, teda v sobotu, v pondělí a byli jsme na nějakým výstupu až na rozhledně nějakým a moc krásný. Udělala pro mě vlastně se tam chtěla sama podívat a pak jsme se jeli podívat do Červeného Dvora pro pro alkoholici, tak jsme to vzali jedním vrzem a hezký to bylo, no.
0: No takže máte vztah,
1: já
0: paní
1: Věr. Já si myslím, že na dálku, já jsem taky si dopisovala Rostov na Donu s Ukrajinkou. A jako jednou za čas mi napíše dopis a potom se vlastně přijeli Ukrajinci, dělají čokoládovně Prachatici a taky jsem vždycky ráda, že se za rok vlastně vrátí zpátky. No.
0: Takže taky máte takové přátelství na dálku.
1: Ano a vždycky vlastně udělám, když jsem doma, tak vlastně udělám pohoštění a tohle, no. Takže to udělám i s harmonikou a teď vlastně kamarádka je vlastně postižená, tak chci udělat jako že bude běžet Prachatice nebo Ostrov a Prachatice Libínský sen do rozhledna a na rozhledně bude čekat kamarád můj s harmonikou a prostě ten výtěžek bude pro ní a pro tyhle postižený lidi. No.
0: No tak to je úžasný, paní Věro, tak to moc chválím. Každý dobrý skutek, říkám, je vítán. Moc děkuju.
1: Já jsem takhle vlastně zachránila člověku, než přijela záchranka a policajti vlastně Prachaticích vlastně život a každý pátek mě vlastně obejme a to prostě mě udělá největší radost.
0: No určitě. To máte pravdu. No moc děkuju i za vaše příběhy a přeji krásnou dobrou noc. Naslyšenou.
1: Vám taky dobrou noc a přeju tam celému kolektivu za skvělý pořad.
0: Děkujeme moc. Další písničku nám zaspívá Valdemar Matuška s Bohem lásko.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Ve vysílání noční linky vítám paní Ludmilu z Rakové u Vizovic a i s paní Ludmilou si budeme povídat o vztazích na dálku. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer, přeju všem despavcům a hlavně všem zamilovaným.
0: Paní Ludmilo, moc se omlouvám, máte asi zapnuté rádio. Jestli
1: ano,
0: byste byla...
1: Děkuju,
0: aby posluchači dobře rozuměli. Děkuju.
1: Ano, tak já budu vzpomínat do smrti. Měla jsem svoji první lásku,
0: ano,
1: kterou mě pozvala, se známila ve škole jeho sestra. Já jsem si chodila do jedné třídy a ta nás jako, že se starším datrem, to by on byl devíti dětí a byl druhý nejstarší, tak nás se zdámila, tak jsme spolu chodili a nechodili. To bylo jenom záruky,
0: ano,
1: a pusa a to bylo všechno.
0: Ano, ano.
1: Já jsem ho do smrti srovnávala s ostatníma a vždycky jsem ho stavěla jako, co se týká lásky, na první místo.
0: Uh-huh.
1: Takže to byl opravdu jediný člověk, kterého jsem milovala až do jeho smrti. I když jsme spolu jako neměli blíž víc.
0: Ano, rozumím.
1: To byla opravdu ta nejčistší.
0: Láska.
1: A nejhezčí láska. Ten bohužel jsme se rozešli. A ještě jedna jeho života, já už jsem byla vdaná a jezdívala jsem zpátky do Karolinky, zpátky mého rodiště. A on jsme se ještě zakonit, když jsem tam dojela, tak jsem mu musela navštívit. No, jeho rodiče, ty mě přijali, jako, už to brali jako samozřejmě.
0: Hotovou věc.
1: A ještě žil, to už jsem byla já, ale to už dlouho jsem byla vdaná. On si oblíbila mého manžela a bral nás vždycky jako největší kamarády. No a mě řekl, ta jeho maminka mě řekla po letech, říkám, to už jsem byla za 30 roků vdaná, že je můj otec prostě byl u nich v rodině a že jim řekl, že si prostě nepřeje, aby my dva jsme spolu chodili, protože oni byli, on byl z devíti dětí.
0: Aha, rozumím.
1: Ta druhý nejstarší. No a byla to, jak se říká, chudobná rodina, no ale říkám to opravdu, tak čistou lásku se už v životě nepotkala. No a že si nepřeje prostě, aby jsme spolu chodili. To jsem se dozvěděla.
0: Po 30 letech.
1: Po kolika letech, ano. No. A potom, když jako dnesi telefonovali prostě a byli jsme ve spojení pořád. I když přesto, že věděl, že no prostě mě řekl, že mě byl opravdu rád. A říkám, dneska taková láska ani neexistuje. Dneska to zná pětka. Dají se pár hodin a už hned spolu a do postele, já říkám, ne to. To není ono, to dneska nepotkáte.
0: Takže láska na dálku potom vlastně, i když už jste byla vdaná, tak jste pořád byli v kontaktu. A kdyby
1: ano,
0: tatínek tam býval nešel, tak Bůh ví, jak by to jinak dopadlo. A to
1: no,
0: jsou ty životní osudy.
1: No, jak se říká na to, že si otec nepřál, aby jsme se spolu stýkali, tak kdyby jsme se vzali, tak měli tomu, že by to bylo nejhezčí na jako a nejčastější manželství, jaké by mohlo být.
0: Moc děkuji za vaše vyprávění, paní Ludmilo, za váš příběh a zdravíme z posluchači do Rakové u Vizovic. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: dnešní noční lince si povídáme o vztahu na dálku. Vyptávám se vás, jestli může vydržet, co si o tom myslíte, jestli máte osobní zkušenost, jestli jste se rozhodli, že dáte takovému vztahu šanci, i když třeba bydlíte úplně každý v jiném městě či vesnici či v jiné zemi. Jak často jste se viděli, jestli vám stačilo, vydržel vám vztah až doteď. Studovali jste například v jiné zemi nebo jste tam pracovali a věděli jste, že je to dočasné? Na to na vše se vás ptám v dnešní noční lince. Dnes už 30. září, tedy poslední zářijový den. No a stalo se něco, co už se mi nestalo opravdu hodně dlouho, a to, že nikdo nevolá, takže já si přečtu tady zprávičku, kterou napsal pan Bedřich. Dobrý večer, můj názor je, že vztah na dálku vůbec nepomáhá. Tak to je názor pana Bedřicha, já pustím další píseň a to bude od Žalmana a spol, kdyby tady byla taková panenka, a pokud někdo chce něco říct k tématu, má příležitost.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 27 minut po půlnoci a ještě půl hodiny si budeme povídat na dnešní téma, tedy o vztahu na dálku, a vyptávat se budu i paní Marie, která nám volá z Černošic. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem.
0: Jaký máte, paní Marie, vy zkušenosti se vztahem na dálku?
1: Zkušenosti i dobrý, i špatný, ale teď spíš špatný, protože jsem na ubytovně. A ty lidi, co tu bydlejí, pocházejí většinou z jiných zemí.
0: Ano.
1: Kde mají sice baráky, manželky, děti, jo, ale tady mají ještě milenky.
0: Mm-hmm.
1: Jo, ale je to furt lepší, než kdyby přepadávali naše ženy, to se tady taky stalo. Takže já to i trochu jako toleruju, když se domluví, prosím. Jo, ale nic ideálního to určitě není. A pokud jde o mě, tak já jsem měla takové povolání, že jsem bývala hodně pryč. Partner mi chodil naproti, nebo mě vyprovázel na vlak. Nebo když jsem byla jako v lázních, tak se nám smáli, protože já jsem brečela. Tam bylo takovej mužských.
0: Ano.
1: To byl ozdravný pobyt, jo. A já jsem se bála prostě, co ten můj partner tam bude sám dělat. Jo, že to se nedá dokázat, že jo. Když vám i odborník třeba řekne zatloukat.
0: Jo, rozumím vám.
1: No, jinak měla jsem opravdu velice hodného muže, nebo druha spíš. My jsme se nikdy nevzali, byl to druhý partner, ale on chtěl kdysi na kněze, nevyšlo mu to, ale udělal si ze mě takovou panenku Marii. Takže chybí mi moc. No a jinak jako tyhle ty vztahy na dálku, to je prostě jak kdo, no. Jak jsem říkala, no, někteří jsou dobrý, pomůžou, a někteří tu rodinu rozvrátí. To je tak všechno.
0: Moc děkuju za váš názor, paní Maruško. A zdravím do Černošic. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc, poslouchám dál.
0: Děkuju. Marta a Tena nám budou zpívat Řecké slunce.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: I paní Marie Odloun se nevyhneme otázce, a to je vztah na dálku, jestli může vydržet, jakou s tím má zkušenost. Krásný dobrý večer, paní Marie.
1: Dobrý večer. Já nebude se to týkat mě, ale bude se to týkat z rodiny.
0: Ano, ano.
1: Můj strýda, když byl 48. rok, tak vyvěsil nějaký plakát protikomunistický, byl za to zavřen. A když se dožadovali tedy takové nějaké divné osoby, prostě aby byl oběšen a tak dál, tak naštěstí byli ty četníci rozumní a umožnili, pustili ho, aby mohl emigrovat.
0: Aha.
1: Emigroval tedy napřed do Německa, pak do Francie a já bych měla říct, že tady ale opouštěl těhotnou přítelky.
0: Aha.
1: A takže chtěl, aby moje maminka se o ní postarala. Myslel si, že se brzo vrátí. Bohužel, že jo, tak jak víme, jak to dopadlo. Takže nakonec z té Francie jel do Austrálie, tak jako řada z těch imigrantů. Byl a ta teta, že jo, ta si žádala, aby se za ní mohla vystěhovat, když se to trošku uvolnilo v 50. letech.
0: Ano.
1: No ale strejda tam tedy byl, že ho postavil tam nějaký domek, no ale protože tedy byl chytrý a schopný, tak získal práci v Americe na výstavbě atomových elektráren.
0: Uh-huh.
1: A tím pádem ale se tam přestěhoval, no a protože tedy vždycky jenom vztah tenkrát k Americe a k Austrálii byl rozdílný a žádala si to teta tolik let do té Austrálie, tak nakonec on tam nechal ten domek a aby pokračovala, že jo, přes nějaké známé poštu a tak dál, složitě. No a nakonec se teta povolení tam dostala, tomu mému bratranci už bylo 13 let. No a odjeli do té Austrálie, no a z té Austrálie potom po roce zase, když jim dovolili, že se vystěhovat, tak odjeli do té Ameriky. Takže vlastně bych chtěla říct, že tohleto čekání trvalo 14 let.
0: Pane jo, to je pěkná doba. 14 let.
1: Ano, a vlastně se neviděli, že jo, vůbec žádný. A ty dopisy, pokud psali, že jo, tak chodili měsíc než to. A navíc byly otvírané.
0: A zvládli to, paní Marie, že jo, a zvládli
1: ano,
0: to.
1: Ano. Tak to jsem jenom chtěla.
0: Moc děkuji za váš příběh, tedy příběh vašeho strýce. Děkuji moc. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou. Michal David, největší ze nálezů a ztrát, nám bude zpívat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: dálkou budu probírat i s panem Vláďou, který nám volá přes Velkou Louži z Kanady. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní moderátorko. Poslouchám velmi často noční linku.
0: Ano.
1: Když tady je teprve...
0: Poledne, že?
1: Poledne.
0: Ano.
1: 4:30. No. Co říct na lásku na dálku? No tak jistě hodně lidí to prožívali, jak jsem slyšel dneska.
0: Ano.
1: Paní říkala, že to nestojí za nic. Já bych se k tomu taky připojil, protože si myslím, že je to, že většinou to nedopadne, jako, jak by to mělo dopadnout. No. Já jsem mládí prožil ten nejkrásnější zem. A to je vlastně moje láska teď, protože jsem 7 roků už vdovec.
0: Ano.
1: A takže naštěstí z těch mladých let mám příbuzné ještě bratrance a tak, ale přátelé, děvčata, první lásky některé.
0: A pane Vláďo, máte je v Čechách? Máte je v Čechách, ty přátelé?
1: Na Moravě.
0: Na Moravě.
1: Na Moravě. Mm-hmm. Valašsko, Nový Čín, Valašsko. No. A tak manželka byla ze Skalice, západoslovenský kraj, hned blízko u Strážnice, kde mám taky rodinu. Moje matka pocházela z Kněžduba. No a tak to je vedlejší. Ale teď mi zbývá jedině ta na tu dálku staré lásky, jo? Jak jsme to prožívali za mladá.
0: Ano.
1: Takže některé jsou v Novém Jičíně, a v Rožnově.
0: A tak si telefonujete?
1: Telefonujeme, no samozřejmě. Takže to je taky, ještě by se to dalo jako vrátit v lásky na dálku. Ale teď už když jsem sám, tak mi zbývá tady jedině vzpomínky a ta láska. A láska. Promiňte.
0: Ano.
1: Byla, a byla nejenom moje, ale moje ženy a mojich kluků. Ta nejkrásnější zem.
0: A jestli pak se dostanete, pane Vláďo, jakoby na Moravu a do Čech, nebo ne?
1: Byli jsme už hodněkrát, rodiče tady byli za náma, žijeme tady už 80. roku.
0: Uh-huh.
1: Ale jak říkám, tyto všechny zprávy, co slyším, abych

0: Pane Vláďo, moc děkuji i za váš příspěvek. Zdravíme přes Velkou Louži do Kanady a já pouštím další písničku Duhová kulička od Radka Tomáška.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ještě chvíle času nám zbývá, abychom si popovídali s paní Zdenkou, která nám volá od Brna na dnešní téma, tedy vztah na dálku. Krásný dobrý večer, paní Zdeno.
1: Dobrý večer, všichni zdravím. A já můžu jenom být spokojená, protože můj manžel, jsem se s ním seznámila s pravou láskou, až přišel, těsně jak přišel z vojny. Tancovali jsme na čají a tancovala jsem s jeho bratrem a říkám, ty máš mladšího bratra? Ne, on přišel z vojny, tak těsně, takže to bylo moc fajn, ale až potom zase byl třikrát na cvičení, takže to byla taky taková trošku zkouška té lásky, protože pořád chyběl.
0: A ne, jak dlouho bylo to cvičení?
1: Vždycky byly 2 měsíce, aha. On byl pohraničník, on byl psovod a pohraničník, takže on jezdíval na ty 2 měsíce a byl 3krát. Takže to přece bylo, ale on byl v roce 68, 21. srpna.
0: No jo.
1: Takže on přijel, jsme byli na dovolené ještě, Stráž pod Ralskem, jste to znáte.
0: Ano, ano.
1: Tam jsme byli a potom jsme se vrátil a v srpnu nastoupil na to cvičení. Byl v Jižních Čechách, tam dole. A potom jsme, on přijel na tu, my jsme měli u nás pouť, vždycky máme 15. srpna, takže 18. srpna byla neděle nějak tak a on přijel, no a tak byl tady a potom jsem se s ním loučila, já už jsem musela jít do práce, dělala jsem hotel Slávy a tak jsem tam a on přišel za mnou a v úterý odjížděl a na Petrově jsme se loučili, no a on právě z toho 20. na 21. srpna přijel zpátky do kasáren a tam říkal, že nic nebylo, jenom, že za chvíli šel si spát a za chvíli budili, jenom jezdili tanky okolo. Takže, ale mě pořád psal, protože já jsem byla v jiném stavu a tak měl o mě strach, jenom říká, nikam nechoď, chodila jsem do práce, ale nikde se nezdržuji. Ano. Měl o mě jako strach.
0: To se nedivím.
1: A ona nešla ani pošta, vůbec nešla, telefony, no nic, takže

0: za mě přišly pak dopisy třeba 4 za ráz. No, tak to jsme tak prožili. Po druhý byl, už jsem měla, chodila, už byla malý, měla jsem asi 3 roky a Dulinku a potom jsem čekala, právě taky byl na cvičení, jsem čekala, jsme čekali druhou. Tak jsem přijela, už za měsíce narodila druhá. No a potom byl po třetí a to už dcera, ta první, chodila do školy, začala chodit, tak mě psal, jsme psali dopisy vždycky v neděli večer a ona tam připsala už, že tati, už se na tebe těšíme, abys přijel, já už jsem šla do první třídy a mám jedničky. A tak, takový to bylo pěkný, to psaní a ty dopisy mám dodnes schovaný, ale nemám odvahu jich číst.
1: Jak to?
0: Já bych plakala.
1: Já vím, že jo, ty vzpomínky, ano, ano, máte
0: ale
1: pravdu.
0: Ale mám to, někdy se do toho dám.
1: Tak moc a moc děkuju, paní Zdeno, i vám za vyprávění.
0: Taky, takže
1: přeju
0: to
1: krásnou, dobrou noc.
0: Vzpomínky a, je to, na noční linku poslouchám každý den.
1: Děkuju, děkuju, paní Zdeno, a dobrou noc.
0: No, dobrou noc.
1: Přidám ještě zprávičky. Paní Magdalena napsala, za mne to nemá cenu, bohužel hodně negativních zkušeností. A paní Lída, já mám opačnou zkušenost, už 3 roky udržuji vztah na dálku a funguje nám to dokonale. Tak vidíte, jak jsme to říkali, prostě každý má svůj příběh. Kapradí a činasky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně, přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání, a to říjnové noční linky. Dnes se můžete těšit na kolegyni Jarku Barboříkovou ze zlínské redakce, která pro vás zvolila téma Karel Gott. Jak na něj vzpomínáte? Měli jste štěstí a setkali jste se s ním někdy osobně tváří v tvář? Podali jste si s ním ruku? Při jaké to bylo příležitosti? Chodili jste na jeho autogramiády? Kolik jeho koncertů jste navštívili a kolik jeho hudebních nosičů máte doma? Znáte jeho písničky z paměti? Jaká je ta vaše nejoblíbenější? Tak na tyto a mnohé další otázky budete Jarce odpovídat dnes v noci. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Ačkoliv vás každý večer v tomto čase zvu do divadla, tentokrát na jevišti nechybí filmové plátno, protože všechno to dnešní vyprávění Bolka Polívky, Milana Lasici, Vlastimila Brodského nebo Jiřího Sováka a dalších patří právě filmovým vzpomínkám.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Filmový smích nebo festival filmového smíchu, to bývávalo, už je to taky nějaký ten pátek zpátky, setkání filmových klubařů a fanoušků v Rychnově nad Kněžnou. Hned první ročník s promítáním filmu byl věnovaný jak jinak rychnovskému rodákovi Karlu Poláčkovi. No a ty další postupně představili významné herecké osobnosti české i slovenské filmové a televizní komedie. A přirozeně mezi nimi nemohl chybět ani režisér Zdeněk Podskalský. Vzpomínali na něj a na otázky kolegyně Marty Růžičkové odpovídali Jiřina Jirásková a Milan Neděla.
2: Začnu tím, jak jsem se třeba se Zdeňkem ne zkamarádil, poněvadž to bylo samozřejmě pracovně, ale narodil se mi syn, teda samozřejmě mojí ženě. A v ten den, 19. listopadu 1963, jsem vyrazil do ulic a šel jsem na zkoušku, ale ono bylo hrozně brzo, pač kluk se narodil v 5, vlastně v 6 nebo v něco po 6 už jsem byl v ulicích, už jsem šlapal po Národní třídě a potkal jsem koho jiného než Zdeňka Podskalského, svého dobrého přítele, s kterým jsme dělali od 53. roku v televizi, hlavně zábavu. To vypadalo, že jde spíš z práce.
3: Kolik že to bylo?
4: No, tak, 7 ráno, no to prostě ráno. Nešel do práce, to je no, evidentní.
2: Já zase ve 3 hodiny už jsem býval v lese a před 11. už jsem zase dávno spal, když jsem šel z hub.
4: Ty jsi taky pravděpodobně nikdy v životě žádný houby nenašel, na rozdíl od Podskalského, který byl vynikající mykolog, a taky si neumíš představit, jaké důkazy lásky já jsem mu v životě podávala, protože já jsem sežrala všecky prašivky, které...
2: Já se musím pochlubit, že zdejší orlicko-horské houby jsem včera jedl s palačinkama, teda palačinky s houbama. To bylo dobrý.
4: Taky barevný? Zde nechtěl rád jenom barevný houby.
2: Ne.
4: To ne.
2: Ale prostě spolu jsme zapili toho mýho syna a pak se ovšem stalo, že asi za půl roku jsme se potkali na Karlově náměstí a tam se nechal Zdeněk s tím mým synem od nějakého kolem jdoucího fotografa vyfotografovat. A na té fotce, já jsem ji bohužel sebou nevzal, protože jsem ji nemohl najít, na té fotce se náš mladý při pohledu na Zdeňka Podskalského tváří, jako když se dívá na Belzebuba. Ovšem, fakt je ten, že nemohl ho znát z pohádky žádný, toho Belzebuba, protože pohádky jsem před ním tajil, já jsem před ním tajil dokonce i sportovní kluby a vyprávěl jsem mu jenom o Slávii. Ale to je trošku vedlejší. Prostě Zdeněk Podskalský byl první člověk, který se mnou, kromě mý maminky, zapil syna. To jsem vám chtěl uvést jako důkaz toho, že přátelství se dá navázat i na takovýhle věci. Já už se nepamatuju, co jsme to spolu pili, asi vodku, ale fakt je...
4: Myslivce.
2: Děkuju. Tak asi jsme pili spolu myslivce, no určitě jsme spolu pili myslivce. To bys to jinak neřekla samozřejmě, ale...
4: Musíš se poradit s odborníky.
2: Ano. Ale fakt je ten, že já jsem byl šťastný, že to byl zrovna Zdeněk Podskalský, protože my jsme spolu byli velkými kamarády právě pracovními hlavně. Slavnou babičinou Krabičku, že jo, jsme dělali, ale hlavně já jsem s ním dělal sérii prvních veselých pořadů v televizi. Televize existovala od 1. května 1953 a my jsme 4. července dělali spolu první pořad v televizi, teda lépe řečeno já se Zdeňkem. A to byl měsíčník Dobré pohody, v kterém jsme se potom střídali s Pepíčkem Zímou. Jinak Zdeněk Podskalský pro mě je ještě takovej partner víceméně životní a umělecko-provozní, dalo by se říct.
4: No, že... už si byl na hranici toho, že bych se začala zlobit.
2: Ne. Neměj obavy. Ale já jsem totiž o něm prohlásil, když jsme točili v Písku, já jsem to říkal už Jeřince, slavný film Einstein kontra Babinský, tak Zdeněk Podskalský tam ochraptěl. A já jsem o něm prohlásil, a on si to, já nevím proč, strašně vážil a považoval toho mýho hodnocení. On byl tenkrát štíhlej, nesmírně štíhlej, až dalo by se říct hubenej.
4: Byl. Tak... Ne, byl velmi krásný.
2: ve své kráse byl nesmírně hubený. A já jsem prohlásil, že když si sundá tričko a ochraptí, což se mu tenkrát stalo, tak jsme bez režiséra. Tak to byl můj vztah k režisérovi Zdeňkovi Podskalskému.
4: Pane Nedělo, ale přesto, když jste hovořil o Zdeňku Podskalském jako skoro o sudičce,
2: ano,
4: jak
2: ano.
4: To dopadlo, prosím vás?
5: No to dítě, to dítě žije. Ježiši Kriste.
2: To dítě žije a leckdy se musím přiznat k tomu, že mám strach, že mi dá přes zuby. A právem. Bohužel, to zase musím uznat.
4: Víte, ono se říká o lidech, kteří věnují mnohé legraci a úsměvu druhých, že jsou ve svém soukromí velice vážní. Bylo to taky v případě Zdeňka Podskalského?
5: Já nevím, jestli byl Zdeněk spíš vážný nebo veselý, tedy v žádném případě to nebyl gagman, to se říct nedá, ale byl to člověk velice harmonický, takže právě proto, že byl tak harmonický, tak se v jeho životě objevovaly, myslím si, velice silně a intenzivně oba momenty. V zásadě můžu říct, že jsem poznala málo lidí nebo málo mužů, kteří by dokázali být při některých třeba uměleckých zážitcích dojatí k slzám. To Zdeněk uměl, ale na druhé straně i já jsem ho dokázala dojmout k slzám, bohužel, no co se dá dělat.
4: Mohu se zeptat?
5: Já si jenom pamatuju takový situace, kdy stál proti mně a říkal, Jiřínko, já udělám všecko na světě, co budeš chtít, ale musel bych pochopit, o co ti jde. Ale jeho postoj k životu rozhodně tedy nebyl optimistický. Myslím si, že byl svým založením klasický skeptik. Ale právě proto mu bylo umožněno, aby nic v životě nebral tak tragicky, že by se vedle něj nedalo žít.
4: Tedy když jste přišla do věže a začala vařit?
5: Ne, i to jsme chápali oba dva s humorem, protože Zdeněk měl svůj ateliér na Malostranském náměstí zařízen tak, jak on říkal, aby se nedal začmeličit, tudíž aby se mu tam nedostala žádná slepice natrvalo. A tím pádem všechny důležité přístroje byly umístěny ve výši jeho zorného úhlu a dosahu jeho rukou. Já jsem Zdeňkovi, když jsme stáli, oba sahala semhle, když zved ruku. Takže já, když jsem něco vařila ve věži, tak jsem vždycky říkala, Zdeňku, pojď sem, ještě mě tam ta voda vře, děkuju ti.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: My jsme byli dlouhá léta velkými přáteli. Když Zdeněk už téměř ve zralém věku nás obou projevil tendenci ten vztah nějakým způsobem modifikovat jinak, tak jsem si říkala, tak moment, chlapče, tak to já ti budu muset dát najevo, že já jsem vážná umělkyně a že vtipy typy nápady se mě do života nesmějí vetřít. Zdeněk mě pozval na večeři, já jsem si říkala, dneska mu dám tu dávku, jak já to umění vidím. A Zdeněk se mnou začal, protože to okamžitě samozřejmě pochopil, tak se mnou začal mluvit o opravdovém filmovém kumštu a jeho závěry, které se dají shrnout do věty, kdybych to uměl dělat tak jako Šorm, tak bych to dělal. Protože to tak neumím, tak dělám tu lehkonohou muzu. Ale nicméně ten večer byl takového druhu, že já jsem si řekla, tak takhle chytrýho, moudrýho a inteligentního chlapa jsem ještě v životě nepotkala. A to mi bylo 36. Tak to snad je dostatečný dokument. Víte, my jsme žili v době, kterou všichni nebo většina z nás pamatuje, v době velmi nelehké a Zdeňkovo krédo bylo, když to nemůže být pravda, je to aspoň sranda. A já si myslím, že to krédo bylo velmi, velmi vážně míněno v jeho případě. A myslím si, že stejně tak, jako se my domníváme, že dneska ten humor potřebujeme, o to víc jsme ho potřebovali tenkrát. A to už pak byla otázka, nezapomeňte, že on vyštudoval opravdu tu psychologii, tu filozofii, čili on o tom opravdu věděl dost o tom smíchu, o tom způsobu, jak bavit, o tom humoru. A sám vždycky říkal, pro mě umění začíná tam, kde si říkám, tak tohle bych nedokázal. Ale až k té laťce, a to si myslím, že byla pravda, až k té laťce říkal, to je ta lehká můza, tu umím.
4: Když jsem před chvíli slyšela Světáky za dveřmi, které mám velice ráda, tak si vzpomínám, jak mě napoprvé uchvátil Oldřich Nový.
3: A bylo mě moc milé, že Zdeněk Podskalský nezapomínal na tyhle bardy starších komedií.
5: Paní národní umělkyně, paní Leopolda Dostálová, což asi v našem pohledu, že jo, Milane je do dneška největší herečka tohoto století, tak paní Leopolda Dostálová se Zdenkem natočila vlastně poslední, těsně před smrtí, poslední televizní pořad, televizní inscenaci, detektivku, ve které paní Dostálová hrála vraha. Ale dovolíte, je to spojeno s jednou komickou situací. Já mám pocit, že my bychom neměli být příliš vážní. Zdenek si tenkrát postavil hlavu, že toho vraha musí hrát právě paní Leopolda Dostálová. Že to je nevyhnutelné, že to potřebuje tak velkou a výraznou a silnou hereckou osobnost. Jejíž autentické herectví tím, že už to byla ta stará dáma, bude naprosto tedy jaksi nespochybnitelné. Na první čtenou zkoušku posadili oni pro paní Dostálovou, která už téměř neviděla, jezdili autem, asistenti režie, posadili ji do čela stolu a v druhém čele seděl Zdenek a přišel s obrovskou kyticí, kterou si opatřil pro paní Dostálovou, posadil se a obrátil se k Andule Kohoutový, což byla jeho pomocná režisérka. Říkala: Andulko, kdo je ta paní, co sedí proti mě? Andula říkala: pane režisére, to je ta paní Dostálová, bez který se to nedá točit, jak jste říkal. Ale myslím si, že to bylo pro Zdenka dost signifikantní, protože i mně se občas stávalo, když jsem se třeba nechala ostříhat, že jsem zazvonila u dveří a už předem jsem říkala: to jsem já, Jirásková, jenom aby bylo jasno mezi náma. Že on si skutečně velmi často lidi nepamatoval a pletl.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: To všechno, co kolegové z Královéhradeckého studia, a říkám díky Bohu, zachytili a zaznamenali při pravidelných setkáních na besedách v Rychnově nad Kněžnou, se vlastně s léty proměnilo ve vzácný archivní materiál. Třeba jedno z posledních společných vystoupení pánů Jiřího Sováka a Vlastimila Brodského. Mluvilo se nejvíc samozřejmě o televizních písařích, o noci na Karlštejně, ale na prvním místě byla vzpomínka na společné natáčení filmových světáků.
2: Tady kolega Brodský vzal tu roli fasádníka tak doslova, že se vykašlal na hereckou roli vlastně a ta ctižádost, aby mu to drželo na zdi, ho vzala tak, že zapomněl i mluvit. No? Na něj přišla řada, ale vždycky potom to natočíme znovu, ale koukej, jak mi to drží, povídal. Tak tam bylo několik zajímavých věcí. Jednak ten začátek. To byl scénář, to máte geniální dva režiséři a dostanou scénář a jeden řekne, je to blbost, druhý řekne, je to výborný. Až teprve, když je to na plátně, tak tam teprve se to rozhodne, tam pochopí, jestli je to blbý nebo špatný, ale do té doby je to vákuum všecko. No a tenhle ten scénář byl na odpis. Tak přijel Bouský za mnou, dal by 9 000, páni, co s tím udělali, tak já jsem tam napsal legrace, 4 obrazy jsem připsal takhle, pak se to natočilo a je z toho dneska klasika česká. Ale tam byly situace třeba se zpěvem. To bylo zajímavé, protože já nemám nástupy a Libíček nemá sluch. Takže i my jsme to pochopitelně naspívávali v ateliéru někde, to se nespívalo na té toaletě, jak to tam v tom filmu běží, to jsme těžce, horko těžce nadřeli v tom studiu zvukovým a ten se ke mně furt lísal, ten Libíček pak chtěl slyšet, že jo? A já, když na mě ukázal, tak vždycky nástupy jsem neměl. On navíc vypadal ještě jako Tyrš, tak jsem si říkal, ten by mohl hrát v takovýhle blbosti mi napadej, ten by mohl hrát ve filmu Tyrš, jak líně. A Brodskej ten zpívat, zpívat vůbec nemohl, poněvadž měl nástupy sice, měl sluch, ale smíchy nemohl zpívat. Když nás viděl, smíchy to nebylo možné, tak tam to bylo komplikované právě o ten zpěv. Ale jinak, jak říkám, tedy práci jsme zase zvládli s tím Podskalským velice lehce a právě Broďa se tam vyznamenal tím, že úplně maniakálně vzalo to špricování ty malty na tu zeď a to úplně zuřivě ty oči. Vidím, jak špricoval a byl na to hrdý a že zvoral scénu, na co se vykašlá, koukej, jak mi to drží.
3: Ale no jo, on to trošku přehání, můj přítel Jirka Sovák, ale fakticky, já se dodnes domnívám, že to nebyla malta, co jsem tam hodl. Já mám pocit, že to bylo nějak aspoň se syntetikónem míchaný, ale prostě opravdu mě fascinovalo, že to tam drží. A takže já jsem asi opravdu vynechával, ale já se vždycky rád nechám unést něčím, když to klukům jde. Já jsem hrál tuhle nedávno ještě nejvyšší takovou hru s Rudolfem Hrušinským a s Kemrem a on tam měl takovou scénu, kde hrál karty a tam... A my jsme na to s Růžkem čuměli, jak on s Kemrem hraje karty a bylo to tak sugestivní, že ten Růžek musel vždycky do mě bouchnout, abych se ty hry zúčastnil taky. Protože já jsem koukal na to Hrušinskýho autenticitu jeho projevu tak fascinovaný, že jsem zapomínal, že jsem na jevišti.

0: Ono to zní trošku hrůzně, když řeknu, že nepiju, ale je to pravda. Ani pivo už nepiju.
1: Ale vy jste napsal, nevím, v které knížce, že není nic krásnějšího, než být tak trochu stále pod parou.
0: No, být přivožralý furt, to je nejlepší. Je to drahý, ale je to nejkrásnější. Lidi vás mají rádi, že jo, a vy je, a je to krásný, ale udržet se, že jo, v tom stavu, že jo, to jsem já, jsem tam nedokázal, no tak byly to historický opice, průvody za mnou chodili, byla strašná sranda s Menšíkem, že jo, jednou já se poznal s Menšíkem, takže jsem se probudil v nějakým cizím bytě, posadím se a proti mě sedí Černoch a povídá mistře, já jsem Vladimír Menšík. A tak, a kolik jsme se předtím znali, to nevím. Takže já přesně dneska nevím, jak dlouho jsme se znali vlastně. Já jsem se nechal prohlížet nedávno a řekli mě, že jsem správně, že slyším správně. Já jsem jak to slyší špatně. No ne, na ten věk slyšíte správně. Takže já jsem správně hluchý tedy.
2: Pokud jsme se zmínili o Hajarovi, tak ho moc příliš rád nemám, nebo neměl jsem. Protože on měl také takový kouzlo bezprostřednosti, ty hajajácky pohádky na Dobrou noc a děti se mnou stotožňovali jako s kamarádem, jako se skřítkem, který pravděpodobně velikostí i mentalitou odpovídá jim. A fakt je, že jsem jednou takhle kráčel z divadla Vinohradského italskou ulici a najednou, ale velice vehementně jsem byl zezadu nakopnut do zadku. A tak mě to překvapilo, otočil jsem se, tam byl takový chlapeček, asi 8letý a tvářil se nesmírně přátelsky a šťastně, že mě vidí, takže jsem ho nemohl ani uhodit nic a vzadu za ním běžela babička a už z dálky na mě volala, když on vás má tak rád. Takže ono to bylo takový zvláštní, že ta láska těch dětí se projevovala tím, že ze mě dělali zcela rovnocennýho partnera a že jsem opravdu mi ubližoval. No, ale jinak jsou ty vzpomínky vesměs velice pozitivní na to, na ten rozhlas a na ten mikrofon. Já mluvím nějak dlouho. Já to předám zase tam.
0: Ne, naopak, bylo to velice zajímavé. Já vím, že si kolikrát chtěl jít třeba do Košíc a skončil si na Vinohradech, jenom proto, poněvadž, aby si se někam dostal. Až ty děti tě prostě nenechali.
2: No, bylo to
0: ujel, ujížděl před dětma, úplně na jiný cíl, než původně chtěl.
2: Jo, ten vztah byl velice složitý, protože jednou jsem dostal roli v Husovi Tylově, a kde jsem hrál hned na začátku nějakého jezuitu, který měl předznamenat celý pojetí inscenace, celý výklad režijní. A to bylo v období toho Hajaji a já jsem skutečně udělal všechno proto, abych se sobě nepodobal. Já jsem si udělal šílený nos a strašný obočí nalepil a takhle. A když jsme to hráli poprvé v neděli odpoledne, tak jsem vylez na to jeviště a tam jsem hřímal nějak proti kasířství. A když jsem byl v nejlepším, tak se z balkonu ozvalo skandovaný hajaja, hajaja. No a ta hra se vůbec nemusela hrát, protože to bylo o něčem jiném.
0: Já jsem hrál třeba jeden čas v samý hlavní roli v televizi, když to bylo přímý vysílání, tak se tam dětkové neodvažovali. Tam bylo 60 stupňů tepla, jo, a každou chvíli tam byl nějaký kolapsík srdeční, jo, u těch dětků, tak ty starý dětky jsem hrál, já pak zjistili, že u Buriana hraju samý starý dětky, tak mi to dávali a já jsem ovšem první, kdo stál před televizní kamerou, jsem stál já. V Liboci byla fabrika, kde bylo pokusní vysílání, to mělo 12 televizorů Vláda akorát a my jsme tam hráli čtvrtý jednání z Gorkýho na dně, já hrál barona Franta Vnouček Saténa, nalíčený jako na divadle, takže on vypadal jako Kupka Sena a já vypadal jak zelený lučišník. A furt tam řvali, že nám neslyšejí, byl tam zřejmě biograf instalovaný dřív, takový okýnka, tam řvali nahlas furt. A byl tam se mnou neboštík už primář, tenkrát to byl student medicíny Franta Trefnej, a když takhle řvali, a my už řvali jako na horách, když jsme každý na jím kopci a stáli jsme vedle sebe, tak tam fronta pohledá, není to tím, že ten s tou šibenicí s tím mikrofonem tamhle kouří? On tam kouřil u záchodu a my řvali. No tak tedy první, že já jsem se trošku odbočil, promiňte, ale první před kamerou jsem s Frantou vnoučkem stál já. Ne to oficiální první vysílání, jak oni se vytahujou. To už bylo potom, to už se nepočítá. První jsem byl s Frantou já.
3: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
0: Podívejte se, obyčejně, když máte partnerku, s kterou točíte půl druhého roku, tak je vám tak protivná, že už jste, že jste rád, že jste se jí zbavil. Ale aniž byste s ní něco měl, musím jako upozornit, jak to nemyslím. Když dojde k takový tragický věci, že se zamilujou do sebe dva herci, tak to bývá obyčejně vždycky špatný. To dopadne vždycky špatně, protože to cti žádost je prostě vedena. Oni se mají doplňovat, lidi se nemají brát z jednoho oboru. Ale jednou jsem točil, no, ty svět, Chalupáře, no, a Jiřinka Bohdalová. No a měli, já tam hraju, jak ji miluju, jak neberu ty prášky vůbec a přesto, že... A tenhle a takhle a byl jsem jako... Mě tam navrhli na takového reprezentanta Červeného kříže, měl jsem tam takovou tu a brožuru, jak se zachraňuje, kde a tam z úst do úst bylo taky líbání, jak zachraňovat z úst do úst. No a já ji právě jsem použil tyhle ty rafinovaným způsobem, jsem to použil jako, že ji to budu učit. No tak jsme se tam jako líbali z úst do úst, no. A řeknu vám, že to byla taková sranda, že jsme to půl dne mohli natočit. A to šlo jenom z úst do úst.
2: Tohle bylo pro mě takový téma, nebo choulostivější, protože já si myslím, že nemají spolu točit lidi, kteří jsou do sebe nějak zamilovaní. Protože já si myslím, že filmový herectví speciálně je jakési obnažování své duše, takový jakýsi striptýz, aby člověk jaksi přesvědčil svoji skutečnosti a svoji autenticitou a člověk se před tím člověkem, který ho miluje, jako my jsme dělali s Janou nějaký film kdysi, svůj první, Klarinety, a my jsme měli tak strašný zábrany jeden před druhým se obnažovat, protože by tím obnažováním člověk prezentuje i své špatné vlastnosti. A když někoho milujete, tak toužíte, aby o těch špatných nevěděl. Takže to bylo strašně nepříjemné, ale to nejen ve vztahu jako k milované ženě, to i ve vztahu k svému, k mému synovi, který točil pár hlavních rolí a v jednom filmu jsem s ním hrál. A já jsem tam s ním hrál a my jsme oba měli takový zábrany před sebou, já jsem mu ještě po té scéně jedný dlouhý, jsem mu říkal, můžeš mi říct, proč jsi mluvil tak blbě potichu? Já jsem ti sám nerozuměl. A on říkal, já jsem mluvil tati blbě potichu proto, aby si mi nerozuměl. Protože já to říkám tak blbě, že se za to stydím. Ale já jsem se před ním styděl taky. Takže tyhle ty citové vazby, já myslím, že jsou spíš na překážku, než aby pomáhali.
4: Prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
5: Mně však láska velí vložit rozum celý.

Pokud by šlo o překonávání strachu jako téma, tak to bych měl takovou vzpomínku, protože oni po mně jednou chtěli, abych hrál Karla IV. V nějakém filmu, který se jmenoval Noc na Karlštejně. A já jsem měl takového poradce historika, který byl velice fundovaný a věděl všechno. A já jsem taky potřeboval vědět, když Karel IV. Se dlabe kuřatách, tak kam hází ty kostě a jak si umyje ruce a tak dále a tak dále. A v těchto věcech on mě báječně informoval, no takhle to jako říkal, no kam by házel kostě, tak to hodil za sebe, tam byly chrti, ty to hned sežrali, takže se tam ani nemuselo uklízet. No a takhle mě informoval ovšem o jedné zásadní takové mentální nebo povahové vlastnosti Karla IV., protože on říkal, podívejte se, abych vám to v kostce řekl, Karel IV. Je, vlastně byl kovboj svým způsobem. A já jsem říkal, moment, jako s takovou neúctou, a on říkal, ne, počkejte, vy mi špatně rozumíte. On jezdil na koni takovým způsobem, že Prahu, Paříž absolvoval za 10 dnů na tom koni, což byl veliký výkon sportovní. Ale to šlo o to, jak já se svojí utápnutou povahou, jak já ze sebe udělám toho kovboje. No tak to šlo, já jsem nosil takhle ruce za pasem a vypadalo to, že tam mám nějaký browning. Ale s tou přitažlivostí pro ženy a s tímhle tím ksichtem, to byl velký problém. Ale tak oni, ty partnerky, mi tam nahráli. Janička, moje bývalá žena, mi taky předstírala, že mě miluje v tom filmu. A pochopitelně předstírala na 100%, protože taky za to byla placena. Ale víceméně špatně. Já nemám pocit, že jsem hrál roli milovníku, já jsem hrál většinou takovou mužskou oběť milenek, který po mně šel. Ale nebyla to vůbec žádná dřina, protože já jsem takhle i v civilním životě celý život prožil. Já jsem, když jsem se ženil, nebo když jsem měl před svatbou, tak to bylo vždycky tím, že se nějaký ženský jsem se zželel, jako napůl invalidní. No a pak si mě ze soucitu vzali a pak se mnou bez soucitu rozvedli.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Dnešní poslední ohlédnutí za festivalem filmového smíchu, který se po léta pořádal v Rychnově nad Kněžnou, bude mimo jiné patřit Bolku Polívkovi a jeho přátelům. Nechybí mezi nimi ani originální režisérka Věra Chytilová. Ale ještě předtím se svou troškou před kameru, nebo spíš před rozhlasový mikrofon, přijdou i pánové Milan Lasica a Julius Satinský. No a protože se tohle setkání natáčelo v době někdejšího rozpadu Československa, jejich téma je naprosto jasné. Vám všem přání dobrých dnů ve zdraví dnes posílají autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii kolega Tomáš Rypan. Mějte se dobře a brzy zase naslyšenou.
2: Si všimněte, že my monarchisti nepohrdáme takými věcami, jako je žobradlo. Naopak to vzbudzuje u lidí dvoveru. Žobradlo. A vždycky tam mám nějaké lízátka a cukríky, keby náhodou poddany, prostě...
3: Samozřejmě.
2: Dětičky a tak dále, tak to rozhazujem.
4: Ano. A oni děti kričí a páni jdu.
2: Ano, a s tím by som mohl okamžitě emigrovat. Nemusím se vrátit domov, víte, tam mám všetko. Pás, peniaze v jednej obálke, tam je napísané Č, to jsou české peniaze. V druhé obálky s slovenské peniaze. A nebudem to jmenovat, všechny ty jmeny, které mám. Odpovedal jsem vám dobře na otázku, ale můžem vám, je to k nahliadnutiu. Jsou tam všelijaké fotografie, faksimile.
4: Můžeme to dať kolovat.
2: A nevím, kde se... Havel je tam na fotografii. Ano? Keby si z nás brali příklad z Lasicu a Satinského, Slováci a Česi, tak se nikdy v nič v životě nerozpadne. Protože my jsme přijali určité pravidla hry. Já, který jsem oveľa moudrejší jako Milan, celý život robím blbého. On ma může kopat.
4: Ale skutečně musím potvrdit, že mu to jde vynikajíce.
2: Nedojde si na mňa, drží sa ma ako kliešť, pretože vie, že ja mám tu mastnotu, to herecké umenie, tu exaktnosť tam prisypává samozrejme. Toto keby si z nás zobrali, Klaus, chápete to? On, ktorý hovorí anglicky a chodí po celom svete, by mal hrať toho blbšieho, no nie blbý, ale...
4: Prepačte, trošku som si zdriemol.
2: To je to manželstvo, takže, no, zvyknutý na to, čo.
3: Áno. Tak my sme sa stretli niekoľkokrát, kým sme spolu začali spolupracovať a to bolo prvýkrát v roku 53. V Bratislave bol taký dom pre pionierov a tam organizovali akýsi predvianočný program, kde spájali vzácne dve tradície národné, Rusku a Slovensku. Skrátka, ten program spočíval v tom, že dedo Mráz prišiel navštíviť 12 mesiačíkov. Nakoniec však, keď sa mu chcelo, tak prečo by sme ho vyháňali? Ale tam sme sa prvýkrát stretli s Julom Satinským. On hral mesiac marec a ja som hral jún. Takže už vtedy sme sa ocitli pomerne blízko k sebe. Boli medzi nami len apríl a máj. Ja si myslím, že to je taký zvláštny žáner, táto satíra, že ono to má vlastne zmysel len vtedy, keď sa to nesmie, viete? A zase, keď sa to nesmie, no tak čo s tým? A keď sa to už môže, tak to nemá cenu, no. Tak keď hovoríme o takom záchytnom bode, ako je hlúposť, hej? To je ohromná vec, však pán Satinský o tom teraz veľmi pekne hovoril, ako sa vyhľadá.

0: jsem si taky vzpomněl, že potom později, když jsem začal trošku uvažovat a teď jsem měl tatínka a maminku, tak jsem si sakra říkal, protože jsem měl kamaráda, on byl adoptovaný, tak jsem si říkal, jestli já taky nejsem adoptovaný, třeba jsem po nějakým šlechtici. A tak potom to se mě, tak jsem tak s maminkou se prostě přišel do kuchyně a já říkám, maminko, jsou vlastní. A maminka zakřičá, tatíku, pojď sem, pojď sem, tatíku, pojď sem. A otec neochotně přišel, zeptej se, na co se ptal. Říkal, já jsem se na nic neptal, no zeptej se tady před tatínkem, na co se ptal. Tak já jsem, říkal, já jsem se ptal, jestli jsou vlastní. A otec se tak podíval na mě jako a na maminku, jestli náhodou neví něco víc než on. A potom říkal, říká se sem. Takže potrpěl na spisovnou češtinu.
1: Já mám dojem, že existuje v naší nevelké zemi hodně komiků už dneska, ale málo klaunů a Bolek Polívka je podle mě klaun, jakýho nám musí závidět, jako myslím, aspoň Evropa.
2: Já obdivuju na Bolkovi to, že on je takový nezmar, že nevypne ani v šatně. On pořád baví a nikdy neodpočívá. Já se s ním hrozně rád setkávám a teď jsme se setkali na filmu Akumulátor a zase mi potvrdil, že prostě nevypíná.
3: Já jsem se do Bolka zamilovala, když hrál ve Stanu.

0: Od té doby ho ujišťuju, že je čistě jenom můj a on mě občas tedy strašně zradí. Bere všecko. Že jo? Že bereš všecko.
1: Neberu všecko.
0: Bereš všecko.
2: To se musím bránit, panč, to ve mně známe, že právě všechno neberu. Ale vy jste nás viděli, jsme hráli Amaju s Dášou Bláhovou a dlouho
0: přece... Potom jsem viděla cirkus, viděla jsem Ama E a pak jsem přemýšlela, jak bych to udělala, abych tě někam, abych si tě zmocnila tedy ve filmu.
2: Tam byl konflikt, tam jsme se poprvé vlastně pořádně pohádali, nebo ne?
0: Ne, jindy byl konflikt, když si nechtěl skákat ze stromu. Když jsi měl pořád strach, že si něco uděláš.
2: Jak jsem měl znát ten hrozný tíživý sen, jsem mě znal, to byl inspirován tady tímhle asi zážitkem, že jsem nechtěl skočit ze stromu. Dosvětlí mě to, já jsem měl prostě ty šaškovský boty a teď jsem měl ten kostým a vy jste měl tenisky. Tak jste říkali, to je jednoduché, já jsem opravdu měl problémy v tom stromu, se mě pletly prostě na ty větvičky a tak dále, se mě pletly ty boty, no tak...
0: Strom byl velmi nízký.
2: A z toho...
3: Ale ty hádky je to
0: my
3: pořád
0: takhle,
3: jo. My
0: jsme se museli zavrtávat.
3: Oni se hádají pořád. Natáčení, když pracují domů furt, takhle to vypadá, pořád se hádají.
2: Ne. Ale ne, já jenom chci říct ten tíživý sen, to jsem vyprávěl potom na premiéře, tak kdyby někdo byl na premiéře Šeška královny, tak mě odpuste, že to vyprávím podruhý. A to bylo, že prostě jsem v kostýmu toho Šaška nalíčený a teď je taková věž toho hradu Švihov a tam je takový malý okýnko. A já v tom walkingu jsem a dole vidím prostě jenom ty prostě tři body, kameru, režisérku a kameramana, to dělal malíř. A slyším, jak ona křičí, skoč, skoč. To já si říkám, Ježíši Kriste, přece to je vysoko, když se zabiju. Skoč, skoč. Tak pak si říkám, no asi ví, co chce. Nevochotně jsem prostě... Povylezl z toho okna, skáč! A tak jsem prostě se odrazil a letím a teď ta hrůza pádu v tom snu, každý to z nás zná. A teď najednou si říkám, ježišmarja, já se zabiju, on prostě mě tady vyprovokoval a letím prostě. Tak jsem se vznesl takovým obloukem na ten hrad. Teď jsem jenom viděl jako ty udivené tečky, ty kamery, kameramana a paní režisérky a tak jsem zakroužil nad hradem. A řekl jsem si, seru na film, letím na Moravu. A v tom snu.
0: Ale jak ty mluvíš předtím, Vladimír?
2: No tak v tom snu jsem tak hovořil. Jo, pardon. No ve snu. Ve snu já si servítky neberu, přeci ne. No a prostě letím a teď krajina pode mnou ubíhá. Teď si říkám, ježišmarja, tolik už to stálo energie, tolik to stálo práce. Já přece... Já bych neměl takhle dezertovat z toho. A tak jsem prostě udělal zatáčku. A teď jsem takový, zase jsem klesal prostě na ten hrad a teď se blížila kamera a pan malíř a paní Chytilová, teď jsem tam přistál. A tak jsem tam stál, jakože budeme pracovat dál, že to bylo na nerozumění pracovní. A když jsem to vyprávěl potom věře, tak říká, a že to ten malíř nenatočil?

lidem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.